0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory.

prachy jenem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Boj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká.

opravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech

dálnici jdu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region.

tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Slunečný kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsměv bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala Hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoři nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily a pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa Popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu Popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: prachy si nekoupíš.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakovaníž.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: času je věc můj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.
0: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

mužský svět, nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
2: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to o prsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
1: Já totiž
2: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech z buzany, bůh nahoru, drc nebo černošice hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku,
1: ano.
2: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů, a říkám, tak to je skvělý, tak náleže žena, ahoj, čau, já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, ježiš, Humoriáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho vodivší, vy jste pích, co jste, a já píchnul, ježiš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel hnedka, jsem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den. Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu koho vytáhneš?
1: Čepici měl. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme dneska. Ne,
1: ale víš, jaká je to senka. Ano. Já bych ale v tuto chvíli vybral Viktora Prajze z divadelka Podvěží, Marie Rotrové. Jako na to se těšíme moc.
0: O trapasech, dobře.
2: K těm trapasům, já se do nich dostávám velice snadno a lehce a jsou to takový každodenní trapasy, například, já nevím, jestli to znáte, přijedete k pumpě, načerpáte si benzín a zjistíte, že nemáte na dalších 10 litrů, tak běžíte,
3: ano.
2: Znáte?
3: Ano.
2: Běžíte k pumpaři a říkáte, prosím vás, nezlobte se, já jsem si zapomněl peníze, jaká situace asi z toho vznikne, trapná, ano. Samozřejmě pumpař říká...
3: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
2: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás auta, blikají, trouby. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
3: Tak brzy.
2: Tak pozdě. Ne?

0: místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vrátit zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako... Ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed pointu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hrozný brepta, myslím, jak si, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavři, orámuj to, aby to byla skutečně tečka. Za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam spíkři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak trapasy na jevišti a Viktor Preiss. Ty jsi se s Viktorem potkal?
3: Já jsem se s Viktorem Preissem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na Žofíně.
2: Pražský písničkář.
3: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Preiss tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutně. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, 3 nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný.
2: Bumpoce na náměstí. Podle toho, jako to mluvíš, o to obsazení i autoři a tak.
3: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somr dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty 3. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná instance. Studentská balada. Stalo to za to.
2: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
3: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
2: Ty se zbál, že to bude trapas.
3: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
2: přes
3: náhradní.
2: Rameno, no
3: ty
2: náhradní, jasně.
3: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem zrovna ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čechy rozhlas.
2: Martin Zounar je v Humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem a další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
3: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
2: No.
3: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říká, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
2: No.
3: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to se zhravej, no.
2: No tak to je proti, takže co si vyberete? No, trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů. 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy. Koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Patrik je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zedníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu, to s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: Tak to je Čmaňa a Zouňa.
3: Děkujeme. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Dobře. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Já bych chtěla pozdravit pana Zounara a poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak kdy? To už bylo.
4: A byla jste úplně, úplně mokrá jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni. Jde, všichni, ale hráli jste hezky.
4: Děkujeme. Tak dobře.
3: Dobře, tak jo. Děkujeme moc. A ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva z vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme. A tedy Bčko vyhrál. Zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmaně.
9: Dobře. Nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravej? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravý, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně? No. Mně je prakticky úplně všechno.
10: Jo.
9: Jo. Od zápalu blan až po zácpu.
10: Vy, že máte zácpu? Vy jo?
9: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
10: no.
9: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zacpalej.
10: Tak vám to... Hlejte. Tak vám to říkám já.
9: Jo.
10: Který už nebyl na hajzu.
9: Co je? Ježiš, člověče, právě, že
10: no.
9: Byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
10: Že,
9: já jsem v důchodu, jo, v invalidní, víte, jo. Od 20 let, jo, to jsem dostal první mrtvici. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta.
11: Jo.
9: No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
11: To se furt vytahujete, jo?
9: No.
11: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek, plic,
9: jo?
11: No,
9: prosím vás, no. Tak schválně.
11: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
9: No, to vám tak věřím, to vám tak věřím.
11: Helejte, když jsme u toho teda, jo,
9: no.
11: Tak kdybyste viděl, co já kašlu, jo, kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
9: No tak schválně.
11: Jo?
9: No.
11: Jo?
9: No.
11: No tak jo.
9: Nechte to, laskavě, ano.
11: Jo.
9: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
11: Žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
9: No, prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno začala bolet slezinka.
11: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, a nebo Gogo Show, no to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: vidět. Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná sranda to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mogdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohle to pominulo a začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
3: Boží plán.
4: Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordy, ale ty příběhy těch chlapů. A teda Jeřábek, co by tramvaják s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy. A přitom ne za každou cenu jako humor. A tohle to, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohleto dělal v 30, takovou lbejkárnu, a Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom papuče.
3: Zdravíme
4: Čmaně, ne, my myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně, a teda měl jsem možnost být tam i já, Štabrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmihle bardama.
3: Culí se a usmívá Matěj Zounár u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte Povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal Lásku Luďka Soboty, protože teda je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě národě, já se směji, že no tak takhle.
3: Vy to jde,
4: no mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo. Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Petíček Kemmer.
4: No, tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tedy Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
2: Dobře.
1: Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Jasnačka, Luďa, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý Akáčko. Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdravím Martina.
5: Dobrý den.
4: Ačko.
5: Ačko,
1: pokračovat s důchodci v tramvaji, dobře, zapisuju. A ještě někdo?
6: Dobrý den, ještě jednou Hinek z Vysočiny.
5: Dobrý den, Hinku.
6: Zdravím, pánové, ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
5: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak,
5: tak
1: jo.
5: Tak budeme starý, no tak
1: budeme pokračovat.
5: Já se teď na toho Luďka, člověče.
1: No tak.
5: No tak dobře, tak přišli.
1: To jde pryč zatím.
7: Hrajte sem a víte, co mě čeká příští týden?
8: No, co?
7: Mě čeká mohutná amputace.
8: Jo,
7: já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
8: Ježíš, jak to?
7: No, protože nebudu mít na čem sedět.
8: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou mě dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
7: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, víte? Ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
8: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
7: To mám teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
8: Jo, jak to?
7: Víte proč?
8: No,
7: protože já jsem totiž schizofrenik.
8: Ježiši.
7: No.
9: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla materka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
7: No ano, a tam bych vás rád viděl.
9: Ježiš, vy jste bezcitné.
7: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel v oci.
9: Jo.
7: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
9: Jo.
7: Já nevidím.
9: No.
7: Nevidím.
9: No.
7: Neslyším.
9: No.
7: A já už nemám ani...
9: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohleto,
7: ne teda. Po kolika ti, že infarktech?
9: Po 20.
7: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musela to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
8: Jo, emmental.
9: Jsi jako Romanur. Já jsem úplně mrtvej člověk. Jo.
7: Proč neležíte v nemocnici?
9: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No ty si těte nehnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
9: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat? Já, slečno, já. My už musíme vystupovat.
9: No a to jsme si pošmákli.
7: No
9: jo. Kam to jedeme?
7: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zednička, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Kdy se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal to, jak porazí opilej autem, Haníčenec úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33, 35 a když hral sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to, víš co, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový brada, dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, pro mě, já jsem teďka, prostě vůbec se s tím jako nepádal, prostě řekl, tohle, takhle, doprava, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí.
1: Ty
2: ses musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen ten...
1: To tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Se za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točily samozřejmě inscenace, zkoušely se.
1: No ano, to nebylo jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno prostě
2: zrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten, pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo? Hele, já si
1: ale
2: myslím,
1: jsi rád, že jsi poznal
2: no
1: tu práci toho Jirky Adamce.
2: To skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. To myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a tak je náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit. Něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já tohle vidí ne, tak jo, tak já si zvyknu te celky. Modrý

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že bude nějaký úvod třeba, ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se
1: ano,
2: zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: A podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi, a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takové to vrcholový stádium. Mezi tím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
4: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už chybělo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická. Řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: Kdo to bude?
5: Ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. Uh-huh. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jedno nohou židli zatím. A teď jsem to zapomněl, teď jsem se opravdu chtěl.
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: hostem?
4: Že budete hostem Humoriády, je to
5: jo,
4: pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, už jsem si odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, ano. Jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili, jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marné, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská. Halina Pavlovská.
4: Děkujeme. Děkuji.
3: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No,
2: 18. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš, legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad,
2: nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne, a to sedne to ne někdy, když to opravdu sedne, a je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že je baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchá jenom co a zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý, prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 800 900.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Halina Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě můžete někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo Zlukavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho, dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, Halina to nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já tím musím...
4: Já to jedna půjda, já se doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. Prvý den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle... Průvodce vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: Já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
7: tak...
6: A co mně se stalo opravdu? A to mně přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem si říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo teda...
8: Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána Styrle.
9: Já musím říct, já to možná někde říká, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černej od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu. A tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel takový, už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
7: Tak jsem sundal
9: kalhoty a dal jsem nadspas do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, ty nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co jsi dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říkala, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš. No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz.
1: Martin Zouna.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Vláda zvažuje cenové stropy u elektřiny i paliv. Obec Pohoří na Rychnovsku připraví pozemky pro výstavbu rodinných domů. Fotbalisté Hradce bodovali po třetí v řadě a dnes bude pršet a teploty vystoupají na 21 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to včera řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
2: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
3: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
2: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vítra Kušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
4: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
2: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Pohoří na Rychnovsku vybrali firmu, která připraví projektovou dokumentaci pro novou obytnou lokalitu Z6. V ní má vzniknout zázemí pro zhruba 30 rodinných domů. Projektová dokumentace bude stát skoro 2 miliony korun.
5: V lokalitě má obec vybudovat nové komunikace, chodník, parkovací stání nebo retenční nádrž a zajistit také kompletní zasíťování pozemků. Výstavba infrastruktury bude podle vedení obce rozdělená do několika etap a začít by mohla už příští rok. Teprve potom chce obec připravené stavební parcely nabídnout zájemcům. Z Pohoří na Rychnovsku Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Český snímek Volklore režisérky Viktorie Štěpánové dostane v kanadském Torontu studentského Oscara. Cenu převezme autorka na tamním filmovém festivalu. Snímek vznikl na pražské FAMU a soutěžil v kategorii alternativních a experimentálních snímků. Volklore sleduje fiktivní influencerku, která jazykem mladé generace popisuje divákům folklorní zvyky v průběhu roku. Sport. Fotbalisté Hradce Králové v 8. kole šance ligy zvítězili ve Zlíně 2-1. Východočeši tak bodovali po třetí v řadě a v tabulce jsou 6. Rozhodující gol vstřelil Tom Slončík, který je zlínský odchovanec a po trefě se omlouval domácím fanouškům. To ale podle něj neznamená, že se neradoval.
6: Samozřejmě já jsem ten gol chtěl dát, takže doufám, že se mi bude střelecky dařit v každém zápase proti Zlínu, ale i v těch ostatních, takže bohužel, nebo nehledím na to, kdo je proti mě a snažím se v každém zápase dát gol, takže proti Zlínu slavit nebudu nikdy, takže to na tom se určitě nic nemění.
0: V dalších zápasech fotbalisté Slávie vyhráli v Teplicích 2-0 a po 8 kolech vedou šance ligu o bod před Libercem. Olomouc zvítězila v Plzni 3-2 a Pardubice v Ostravě nad Baníkem 2-1. Počasí. Dnes na většině území kraje čekáme déšť nebo přehánky. Ráno bude zataženo až oblačno, dopoledne začne ubývat oblačnost a srážky slábnout a k večeru postupně ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách maximálně 16 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku je po celé září kvůli opravám vozovky uzavřena silnice mezi obcemi Luková a Mléko Srby. Objízdná trasa je vedena přes Písek a Chlumec nad Cidlinou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A 4:05 začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, takže vás po zprávách s Tomášem Myslivečkem zdraví taky Jakub Schmidt od mikrofonu. Dobré ráno a hezké pondělí 14. září. My vás za chviličku pozveme do Prahy, abyste se zajeli zase podívat na korunu, žezlo, jablko, ale třeba i královské roucho nebo pohřební insignie. To všechno totiž nabídne letošní výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu. Dnes odpoledne tam klíčníci nejcennější předměty české historie převezou z nedaleké svatovické katedrály. No a víc za chvíli v první reportáži dnešního Dobrého rána, kterou pro vás máme. Dobré ráno právě začalo, takže ještě jednou dobré ráno, no a můžete se těšit i na písničky. Věra Špinadová nám zaspívá Bruno Mars, Tichá dohoda a jako první teď v Dobrém ráno Petr Nať. Tak ať se hezky vstává.

0: Věra Špinarová dospívala, za 4 minuty už bude 17:45. No a míříme do Prahy, jak jsem slíbil. Po roce se totiž dnes odpoledne znovu otevře korunní komora. 7 klíčníků tam vyzvedne korunovační klenoty, které na další 2 týdny zaplní Vladislavský sál. Právě tam už teď připravují výstavní prostory. Jejich součástí budou i klenoty spojené s pohřbíváním.
1: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie. Vidíme tady císařskou korunu, jablko a žezlo.
2: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
1: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech. Spojujeme s pohřby císaře Ferdinanda I. nebo jeho syna Maximiliána II. V roce 1576, kdy se ten pohřeb konal.
2: Výstava připomene 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn, popisuje Vácha.
1: Výstava je vymezena roky 1526 až 1791. Ten rok 1526 to je rok, kdy byl zvolen za českého krále Ferdinand I. Habsburský a rok 1791 je rok, kdy byly z Vídně dopraveny do Prahy korunovační klenoty, trvale od té doby pak už uloženy v Praze.
2: Vedle svatovícké koruny, královského žezla, jablka nebo historických klíčů, Pražský hrad letos vystaví také královské roucho, které se využívalo při korunovacích českých králů v 18. století. První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy, pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
2: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové.

0: to byl Bruno Mars. Dobrém ráno, dnes je pondělí 14. září, dnešek je doustým 57. dnem v tomto roce a svátek má Radka. Přejeme všechno nejlepší. Narozeniny dneska oslaví třeba moderátor a herec Jan Vala, bude mu 83 let. Narozeniny taky má skladatel, producent a podnikatel František Janeček, 82 dnes oslaví. A narozeniny má taky skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř, bude mu 81 let, takže blahopřejeme všem. A ještě pohled do historie, před 140 lety se narodil diplomat a politik Jan Masaryk, zemřel v roce 1948. Tak a teď už samozřejmě taky pohled z okna ven, abychom viděli, jaký tam bude den.
1: Počasí.
0: Začnu aktuálním pohledem na teploty, které tam jsou teď venku ráno. Tady v Hradci Králové ukazuje teploměr 14 stupňů, v Trutnově 11, v Náchodě 12, v Jičíně 13,5 a v Rychnově 12,5 stupně. No a dneska nás čeká většinou déšť nebo přehánky. Ráno bude zataženo až oblačno, odpoledne začne ubývat oblačnost a srážky slábnout a k večeru postupně zase ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Tak to byla Blanka Šrumová a Tichá dohoda teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. 5 hodin 20 minut, čas na dnešní spotřebitelský servis. No a dneska si připomeneme jedno další pravidlo při reklamaci. Záleží totiž na tom, kdo výrobek kupoval. Pokračuje Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslal pan René. Ten dostal k životnímu jubileu navigaci do auta i se všemi doklady. Po čase došlo k poruše, takže výrobek odeslal na adresu prodejce. Po 30 dnech zavolal prodejci, jak reklamace probíhá, jenže dostal odpověď, že on výrobek u nich nekoupil a tudíž se reklamaci ani nebudou zabývat. Pane posluchači, prodávající má bohužel pravdu, protože záruka je poskytována pouze prvnímu kupujícímu a dále je nepřenosná. Výrobek tedy musí reklamovat ten, kdo ho koupil. Případně s dárcem sepište jednoduchý doklad, kde původní kupující převádí spotřebitelská práva na vás a tento doklad pošlete prodejci.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidiči na Trutnovsku se nedostanou přes přejezd v Babí směrem na Žacléř. Správa železnic ho uzavřela. Kvůli špatnému stavu ho dělníci do čtvrtka opravují. Objížďka vede přes Bernardice. Univerzita Pardubice se připravuje na nový akademický rok. Začne přesně za týden. Na vysokoškolských kolejích ubytuje letos až 1500 studentů. Podle ředitele správy kolejí a menzy Jana Brodhánka ubytování proti minulému období asi o 2,5% podraží. Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do letošního 10. ročníku se podle organizátorů zapojí více než 550 škol. Cílem akce je podle mluvčí organizace pěšky městem Elišky Vidomu smotivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol. Okolo poledne nastane více než hodinový zákryt Venuše měsícem. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. Pokud počasí dovolí, Venuši na denní obloze uvidíme i pouhým okem. Němec Alexander Zverev ovládl dvouhru na tenisovém US Open. Ve finále porazil domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Po letošním Roland Garros vyhrál svůj druhý Grand Slam v sezóně i v kariéře. A dnes na většině území čekáme dešť nebo přehánky, ráno zataženo až oblačno, dopoledne začne ubývat oblačnost a srážky slábnout a k večeru postupně ustávat. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Vrchlabí je uzavřeno nábřeží Marie Kubátové. Stavební práce tam budou pokračovat až do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: kávě Denní tisk.
1: Je pondělí a taky dnes pro vás máme noviny. Pojďte se spolu s námi podívat, co píšou. Proměna okolí Sýpky bude stát asi 10 milionů korun, píše dnešní hradecká příloha Mladé fronty dnes. A míříme tedy do Rokytnice v Orlických horách. Úprava okolí muzea Sýpky v Rokytnici v Orlických horách, kde by mohl vzniknout prostor pro kulturní akce, plánuje hejtmanství. Okolí Sýpky, kterou od Rokytnice odkoupil kraj, řeší nová architektonická studia. Práce by mohly začít v příštích 5 letech. Úprava prostranství by měla navazovat na chystanou rekonstrukci sousední budovy radnice. Sýpka od loňska spadá pod Krajské muzeum a galerii Orlických hor. No a cílem je vytvořit v centru Rokytnice další atraktivní místo a prostor nejenom pro obyvatele, návštěvníky muzea, ale také pro všechny, kteří přes Rokytnici míří do Orlických hor. Přečíst si o tom můžete víc právě tedy v Mladé frontě dnes. Dívám se také do regionálních deníků a tady připomínají, že na Kuksu teklo teď o víkendu víno proudem. Možná, že jste taky viděli někde obrázky na sociálních sítích. Víno a burčák tekly proudem. 19. ročník vinobraní na Kuksu přilákal v sobotu návštěvníky z celého kraje, ale i zahraničí. Vedle řady polských turistů návštěvníky tradičně přilákalo samozřejmě to nejdůležitější, a to když víno teče po kaskádovém schodišti. Byli tam třeba návštěvníci z Mexika i Japonska, taky samozřejmě z Polska, no a nestačili se divit, hlavně když se právě po kaskádovém schodišti barokního areálu spustilo místo vody víno. Jak se to dělá? Vyměnit na chvíli vodu za víno na schodišti pod sochami Tritonu je tradiční součást vinobraní na Kuksu, připomíná éru hraběte Šporka. No a pouštíme 300 litrů vína, nejdříve to trvá asi 40 sekund, než se vytlačí voda z trubek, pak víno asi 8 minut teče po schodech, barel s vínem napojíme k potrubnímu systému, který přivádí vodu ke schodům. Prostě se jen na chvilku vymění kapalina, popsal Ivan Mervard z pořádajícího spolku Sidury, jak funguje jedno z největších lákadel místního vinobraní. Tak si o tom můžete přečíst víc v regionálním deníku. A já ještě krátce nahlédnu do dnešního Práva, kde najdete velký rozhovor s prezidentkou potravinářské komory Danou Večeřovou, která řekla Právu, že Češi vůbec netuší, jaké jsou skutečné ceny potravin. Lidé si kvůli záplavě slev odvykli vnímat, kolik potraviny opravdu stojí. Mléko za 7 korun nebo máslo za 20 jsou podle šéfky potravinářské komory Dany Večeřové nereálné ceny, které si obchodníci a obchodní řetězce vynahradí vždycky na zboží jiném. V rozhovoru pro Právo vysvětlila, proč tahle ta praxe škodí jak výrobcům, tak i malým obchodům. Je to velký dvoustránkový rozhovor, takže si můžete na straně číslo 6 a 7 samozřejmě už prostudovat podrobnosti. No a my se za hodinu do dnešních novin podíváme znovu a přineseme z nich jako vždycky i další zajímavé články.

0: Přejeme dobré ráno z Hradce Králové. Před minutou bylo 6:45. V dobrém ránu, až bude 8:30, tak vám dnes představíme spisovatelku a ilustrátorku Markétu Vítkovou, která se ve své tvorbě věnuje hlavně dětem a ve svých knížkách představuje malým čtenářům svět lidí s různými handicapy a specifickými potřebami tak, aby se s nimi co nejdřív seznámili a aby je také co nejlépe pochopili. Markéta se jinak narodila tady v Hradci Králové, žije ale s rodinou v Sedlčanech, vystudovala pedagogiku a zahradnictví, no a většinu svých knížek si také sama ilustruje. Tak vám, jak jsem říkal, Markétu Vítkovou moc rádi představíme dneska ráno po 8:30 a samozřejmě její tvorbu a její knížky také.
1: Počasí.
0: Tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje 14 stupňů, v Trutnově 11, v Náchodě 12, Výčině 13,5 a v Rychnově 12,5 stupně Celsia, takže je to už chladnější takové ráno. No a dnešek bude na většině území s deštěm a přeháňkami, teď ráno bude zataženo až oblačno, dopoledne se pak začnou mraky rozpouštět a srážky začnou slábnout a k večeru postupně začne ten déšť ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 a biozátěž bude dnes na stupni číslo 1, takže nás čeká mírná zátěž. Přejeme dobré ráno a hezké pondělí.
2: Zahrajte si s námi o zajímavé ceny každý všední den v dopoledním Habaději. Věřte, nevěřte. Jediná soutěž, ve které důvěryhodný rozhlas může i blafovat. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je to čas taky na dnešní setkání s dětmi v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, 5 hodin 52 minuty a dneska to bude o třídění odpadu. Jestli pak děti ve školce vědí, do které popelnice co patří, zeptala se jich na to Tereza Beránková ve školce.
1: Děti, víte, co to je třídění?
2: Uklízení.
1: Uklízení čeho?
2: Hlaček.
1: A ty víš, co to je třídění?
3: Třídění je, že třídíš odpadky.
1: A jak je třídíš?
3: Že třeba do zelený patří plast.
1: Do zelený patří plast.
4: A třeba do modrý patří sklo.
5: Já nevím, jestli sklo.
6: Do modrý papí a do zelený patří sklo.
1: Víte, do které popelnice patří plast?
7: Na žlutý.
8: Na žlutý.
1: A víte, do které popelnice patří třeba olej?
9: Do červený.
10: Do červený.
1: Co patří do zelené popelnice?
11: Sklo.
1: Patří do zelené popelnice ještě něco jiného než sklo?
12: Papír.
1: A víte, kam patří nesnědené jídlo?
13: Do kompostu.
1: A co se všechno může dávat do kompostu?
14: Jídlo zkažené i nesnědené.
15: Okurka.
3: Může se tam dávat třeba i jídlo a jsou v tom potkaní a žížaly.
1: A máte doma kompost?
3: Ne, babička.
16: A má tam potkana a žížaly.
17: A děda zabil potkana.
18: A takhle to vidíme my.

0: Píčky, které nestárnou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Královéhradecký kraj chce podpořit vzdělávání všeobecných sester. Prezident Pavel a premiér Babiš budou jednat o účasti na valném shromáždění OSN. Hradeckému cyklistickému kritériu dominovali závodníci domácí stáje. A dnes bude pršet a teploty vystoupají na 21 stupňů. Dobré ráno, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Univerzita Hradec Králové získá od kraje na nový bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství 24 milionů korun. Na vzdělávání všeobecných sester, kterých je v kraji nedostatek, uvolní hejtmanství do roku 2028 každoročně 8 milionů. Poskytnutí dotace budou dnes definitivně schvalovat krajští zastupitelé, říká mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
2: Požadovaná výše dotace činí necelých 40% celkových nákladů na projekt. Zbývající část univerzita uhradí z jiných veřejných zdrojů a postupným navyšováním systémového příspěvku. Program bude možné studovat na přírodovědecké fakultě. Jedná se o tříleté studium, které od prvního ročníku propojuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi nezbytnými pro práci všeobecné sestry.
1: Prezident Petr Pavel dnes přijme na Hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů spolu budou jednat především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku Hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Českému rozhlasu řekl, že se po dohodě s premiérem schůzky nezúčastní.
3: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: V Novém Městě nad Metují na Náchodsku včera začal 48. ročník festivalu České filmové komedie. Nabízí 13 soutěžních snímků, několik koncertů nebo noc literatury. Prvním filmem, který mohli diváci vidět, byla předpremiéra komedie Šipkaři, dokončená jen pár hodin před festivalovým promítáním. Důvod vysvětluje režisér Jakub Machala.
4: Původně měl být hotový v tomhle termínu, ale my jsme přesunuli premiéru, všichni tak nějak asi jako rozvolnili a pak si vzpomněli, že to uvedení jako úplně první je tady. Takže se to strašně rychle muselo všechno dokončit, aby tady ten film mohl být. Sport.
1: Velké ceně Hradce Králové v cyklistice dominovali závodníci domácí stáje Kasper Kryptoformý. Na technickém rychlém okruhu v centru města obsadili v konkurenci 8 domácích týmů prvních 6 míst, když závěrečný spurt ovládl Milan Kadlec.
5: To bylo spíš o tom ty kluky na začátku unavit, no a pak se nějak dostat do nějakého úniku, no. Podařilo se nám být na 2-3, takže za mě asi skvělý. Plán byl hlavně, aby jsme vyhráli a pak vlastně to bylo asi férovka, no. Když jsme zkoušeli, jsme se odjíždět, ale moc to nevyšlo, že to bylo na sprint.
0: Počasí.
1: Dnes na většině území kraje čekáme déšť nebo přehánky. Ráno bude zataženo až oblačno, dopoledne začne ubývat oblačnost a srážky slábnout a k večeru postupně ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 13 až 16 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do 25. října na Rychnovsku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Černíkovice a Uhřínovice. Dnes tam začíná oprava vozovky a objízdná trasa je značená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Po zprávách s Tomášem Myslivečkem vám dál přeje dobré ráno taky Jakub Šmit. Dnes je pondělí 14. září, svátek má Radka, tak přejeme všechno nejlepší. No a 4 minuty po 6. vám rád připomenu, že i dnes tady za chviličku bude řidičská abeceda. Až do konce září vám každé ráno radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých my řidiči často chybujeme. No a dneska se konkrétně zaměříme na správný výjezd z dvouproudového kruhového objezdu. Takže už za chviličku v dobrém ránu, jen co dospívají nejdřív nejdřív Ilona Čáková a potom taky Tomáš Linka. Tak ať se hezky poslouchá a do nového pracovního týdne s námi hezky vstává. Dobré ráno.

0: Tomáš Linka, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, za 4 minuty už bude čtvrt na 7, pěkně vás zdravíme a vítáme do nového dne i do nového pracovního týdne. Jak jsem říkal před chvílí, dnes je pondělí 14. září, no a my pokračujeme dalším dílem naší řidičské abecedy, abychom si osvěžili pravidla silničního provozu a zopakovali, připomněli třeba situace z běžného silničního provozu, ve kterých my řidiči často chybujeme. Dneska se zaměříme konkrétně, tedy jak už jsem taky předeslal před chvílí, na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Slovo má i dnes Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Tak máme pro vás novou aktualizovanou předpověď počasí, která před chviličkou dorazila z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové od Jaroslava Tučka. Dneska nás podle ní čeká velká oblačnost, zataženo až oblačno, dopoledne budou místy přehánky, odpoledne už jenom ojediněle a odpoledne bude taky ubývat oblačnost. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Pak nás čeká opět chladná noc, bude polojasno až jasno, během noci se budou místy vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost a teploty v noci klesnou na 9 až 6. Na Broumovsku ty teploty ale klidně můžou spadnout jenom na 3 stupně Celsia. No a zítra bude slunečno, bude polojasno až skoro jasno. Zítra ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty zítra vystoupí na příjemných 20 až 24 stupňů Celsia.
0: Fandíte královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, v pondělí 14. září je pondělí a tak nás čekají taky dnes po 13. hodině osobnosti Česka. Oskar Hess bude zpovídat dnes konkrétně úspěšného paralympijského cyklistu Jiřího Ješka. Tady je malá ochutnávka z toho, co odpoledne uslyšíte.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: Já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. A to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci do toho nemocničního pokoje. Tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci.
0: A víc tedy dnes odpoledne po 13. hodině, kdy bude hostem Oskara Hesse nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek. Tak si určitě poslechněte. Dobré ráno z Hradce Králové.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet 4 zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové 4 období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dopravní podnik města Hradce Králové dnes lidem představí nové parciální trolejbusy. Před Malšovickou arénu si je zájemci můžou přijít prohlédnout od 11:30. Trolejbusy mají bateriový pohon, díky kterému budou moct jezdit i mimo trolejové vedení do dalších částí města. Roste zájem o doučování, ať už kvůli prospěchu nebo k přijímacím zkouškám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Největší poptávka je po kurzech češtiny, angličtiny a matematiky. Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení, navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody. 7 klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovícké katedrály Pražského hradu, kde jsou uložené korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Pražský hrad tam vystaví také královské roucho a další artefakty. Basketbalistky Spojených států amerických jsou po páté za sebou mistryně světa. Ve finále šampionátu v Berlíně porazili Francii 97-79. A dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne ubývání oblačnosti a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Výčíně. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: právě Denní tisk.
1: Královéhradecký kraj přichází o své obyvatele, píše dnešní regionální deník. 6 hodin 39 minut se tedy podíváme na to, co píšou dnešní noviny. Jak jsem říkal, za první pololetí v Královéhradeckém kraji zemřelo a odstěhovalo se víc lidí, než se v něm narodilo, nebo do něj se přistěhovalo. A to téměř o 1500 osob, jak vyplývá z předběžných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Můžete si k tomu přečíst podrobnosti v Hradeckém deníku. Hned na titulní straně je článek. No a já už se dívám taky do Mladé fronty dnes, do přílohy Kraj Hradecký. První kraj ty písmenko se narodili v Safari parku ve dvoře Králové nad Labem a je to opravdu výjimečná, úžasná událost. 10 mláďat krajty písmenkové se narodilo v Safari parku ve dvoře Králové nad Labem. Jde o největší hady Afriky, kteří v dospělosti můžou dosáhnout délky kolem 7,5 metrů. Na světě žije v zoologických zahradách asi 55 těchto hadů. Jinde než ve dvoře se ale je za poslední rok rozmnožit nepodařilo. Takže je to velký, ohromný úspěch v Safari parku ve dvoře Králové nad Labem. Tak k tomu blahopřejeme. No a ještě se podíváme na stránky dnešního Práva, kde píšou, že úzkokolejka nabízí vzdělání i ubytování. Opuštěná nádraží a zastávky na Jindřichohradecké úzkokolejce dostávají nový život. Historické železniční stanice slouží k ubytování, vzdělávání nebo se mění na turistické základny. Ve stanici Lovětín se například otevřela komunitní škola a školka v jedné z těchto stanic. Pro nádraží v Kamenici nad Lípou na Pelhřimovsku teď zase provozovatel tratí Gepard Express hledá využití. Na historických úzkokolejných tratích na Jindřichohradecku se letos znovu po více než 3 letech rozjeli vlaky. Je to nádhera, tak se můžete zajet někdy podívat, svést se a přečíst si o tom teď taky článek v dnešním Právu na straně číslo 16. Jsou tady i obrázky a fotografie. Tak, tolik pro tuto chvíli z dnešních novin. Za hodinu se podíváme do nich znovu, jako vždycky. Teď další písnička v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. A pak připomeneme třeba i to, jaká bude dnes radioporadna dopoledne po 11. hodině a samozřejmě taky zmíníme předpověď počasí. Tak ať se hezky poslouchá a hezky vstává. Dobrý den.

0: Je 6:45, úplně přesně. Slíbil jsem, že si povíme, o čem bude dnešní radioporadna dopoledne po 11. hodině. Tak si ji nalaďte vy všichni, kteří máte rádi a milujete čaj. Dneska to bude na téma čajové koktejly, ale nejenom to. Naším hostem bude ambasador čajové kultury a přední český tea tender a znalec čaje Jiří Boháč, takže dnes po 11. hodině bude určitě na co se ptát. Pokud byste chtěli, můžete to udělat prostřednictvím e-mailové adresy studio.hradec@rozhlas.cz a nebo pak po 11. hodině taky do studia můžete zavolat. Tak to je radioporadna. Za chviličku fotbalové zprávy. V dnešním ranním sportu hned při premiéře v roli trenéra zlínských fotbalistů se Pavel Hovtych připojil k rekordu, o který ale v žádném případě nestál. Víc o tom a o prohře 1-2 s Hradcem Králové uslyšíte tedy za pár minut v dobrém ránu. Jen co dospívá kapela Buty na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká velká oblačnost a taky déšť, zataženo až oblačno bude, dopoledne budou místy přehánky, odpoledne už jenom ojediněle, odpoledne pak bude ubývat i té oblačnosti. Teploty vystoupí dnes na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 15, v noci pak bude chladno, polojasno až jasno, během noci se budou místy vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost a teploty klesnou na 9 až 6, na Broumovsku klidně ale klesnou až na 3 stupně Celzia jenom. No a zítra nás čeká ale slunečný, pěkný den, bude polojasno až skoro jasno, ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost a teploty zítra budou stoupat až ke 24 stupňům Celsia.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami. Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Sport.
1: Pojďme na ten fotbal teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Ani změna trenéra, ani rychlý vedoucí gol nepomohli zlínským fotbalistům k tomu, aby si v duelu s Hradcem Králové připsali první body v sezóně. Hosté z východu Čech totiž v 8. kole šance ligy dvěma góly okolo přestávky otočili skóre. Zlín vedený z lavičky sportovním manažerem Pavlem Hoftychem tak prohrál 1-2.
2: Hráči do toho dali všechno, co v nich je momentálně. Škoda, že kluci třeba se nevydali takhle proti Teplicím nebo Bohemce, protože to byli určitě soupeři, s kterými jsme to mohli vyválčit.
3: Naznačil Pavel Hoftych po premiéře v roli trenéra zlínských fotbalistů to, že Hradec Králové je teď soupeř nad síly jeho mužstva. Hned po prvním utkání v nové roli se tak podepsal pod negativní rekord. V historii samostatné české ligy zatím nebyl žádný jiný tým, který po 8 kolech neměl v tabulce ani bod.
2: Je to smutný rekord a těžký rekord, protože 8 zápasů bez výhry je opravdu hodně, ale musím poděkovat i divákům za to, že bylo cítit, že nám chtějí pomoct a že to mužstvo je vtáhlo do té hry a že v závěru druhou půli tlačili mužstvo do toho, aby jsme vyrovnali, protože ty hráči viděli, že ty hráči si zatím jdou a přijde jim.
3: O negativním zlínském rekordu paradoxně rozhodl hráč, který v klubu vyrůstal. Gól na konečných 2-1 totiž vstřelil za Hradec Králové zlínský odchovanec Tom Slončík. Bývalé spoluhráče pravidelně sleduje a podle něj pod vedením nového trenéra předvedli zlepšení.
4: Třeba ten druhý poločas určitě z nich jsem cítil takovou asi největší sílu, co jsem viděl z těch zápasů. Byli velice nepříjemní těma dlouhýma balónama a já doufám, že se jim podaří nějaký zápas urvat, nějaký bod, nějakou výhru a že potom se třeba klukům ty nohy trošku rozvážou a že ty body začnou sbírat a samozřejmě tak mrzí mě to, ale furt je začátek soutěže a ta sezona je strašně dlouhá a já věřím a fandím jim, že to zvládnou a že se zachrání určitě.
3: Zatímco Ševci tedy zůstávají na dně tabulky, Východočeši bodovali po třetí v řadě. V předchozích utkáních uspěli v roli mírného outsidera, tentokrát zvládli pozici favorita.
5: My jsme věděli, že to prostě bude těžký tady, že to bude úplně odlišný zápas od těch dvou předchozích, který jsme teď sehráli se Spartou a z Plzní, ale chtěli jsme, aby jsme si i my sami ukázali toho, jak jsme se někam posunuli a že umíme prostě zvládnout ten zápas, když to od sebe očekáváme my.
3: Těšilo trenéra fotbalistů Hradce Králové Davida Horejše. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové znovu zavírá. Zavedení možnosti očkovat dospělé v lékárnách dnes projedná vláda. Pardubice vyhlásili první ročník soutěže o nejlepší chaloupku z Perníku a dnes bude zataženo až oblačno dopoledne s přehánkami. U zpráv vás vítá a dobré ráno přeje Tomáš Mysliveček. Na třídě Karla IV. V Hradci Králové je kvůli rekonstrukci za 34 milionů korun znovu uzavřený frekventovaný podchod pro pěší a cyklisty. Omezení potrvá do středy 30. září. Dělníci na místě betonují podlahy a lidé musí staveniště obcházet po Střelecké ulici. S častější úpravou signálního plánu semaforu na přechodu pro chodce tam proto musí počítat řidiči aut. Kompletně zrekonstruovaný podchod se všemi obchody i novým výstavním prostorem má otevřít na podzim. Třetinu nákladů na stavební práce by mohla pokrýt evropská dotace. Vláda dnes projedná zavedení možnosti očkovat i v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Očkování v lékárnách by bylo dobrovolné a jen pro starší 18 let. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela reaguje podle ministerstva zdravotnictví na dlouhodobou potřebu zvýšit dostupnost očkování proti vybraným onemocněním u dospělých. Možnost zavést očkování v lékárnách podporuje i exministr zdravotnictví a poslanec opoziční TOP 09 Vlastimil Válek. Je ale podle něj nutné stanovit jasné podmínky.
2: V lékárnách jako takových, že by ten pacient přišel, vybíral recepty a přitom ho někdo očkoval, to nejde. Že? Ale pokud ta lékárna má vedle nějakou místnost, která splňuje všechny podmínky, které jsou potřeba u řady očkování, je potřeba, aby ten pacient po očkování tam byl určitou dobu a sledoval se, tak určitě to není problém.
1: Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Pardubice letos poprvé pořádají soutěž Pardubická pernikiáda. Určená je profesionálním pekařům a cukrářům i dospělým amatérům, kteří můžou přihlásit vlastnoručně vyrobenou perníkovou chaloupku. O vítězích rozhodne odborná porota podle technického zpracování, originality, výzdoby a celkového dojmu. Hlasovat budou také návštěvníci následné výstavy.
3: Zájemci se můžou přihlásit elektronicky prostřednictvím formuláře na webu města do 13. listopadu, případně do naplnění výstavní kapacity. Hotové chaloupky budou od 27. listopadu do 20. prosince vystavené v Maashausu na Perštýnském náměstí. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas. Sport.
1: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála finálový závod světového poháru v mexickém Saltillo. V play-off porazila dvě domácí soupeřky a ve finále Němku Bauerovou. Ve startovním poli ale chyběly dvě další vítězky letošních závodů kvůli kolizi závodu s asijským mistrovstvím. A víčkař Jan Štefela na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti obsadil dělené sedmé místo výkonem 217 cm. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa tak nenapravil dojem z letošní nevydařené venkovní sezony, ve které se neprosadil na žádném mítinku Diamantové ligy a nepostoupil z kvalifikace na evropském šampionátu. Závod nového podniku v Budapešti vyhrál Ital Tamberi nejlepším letošním výkonem 237 cm. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne jen ojedinělé a odpoledne čekáme i ubývání oblačnosti. Pondělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15, vítr mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehodu máme hlášenou na okraji Chlumce nad Cidlinou na kruhovém objezdu u rozestavěného obchodního centra na silnici 611. Počítejte tam s komplikacemi.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme vám dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Nejenom Tomáš Mysliveček, ale taky Jakub Schmidt od mikrofonu. Dnes je pondělí 14. září, začíná nejenom nový pracovní den, ale taky celý nový pracovní týden, tak ať se vám daří. My za chviličku budeme mluvit v další reportáži o tom, že lidé v Česku na dobročinnost ročně darují desítky milionů korun ze závěti. Na tuto možnost upozorňuje i měsíc dobročinné závěti, který začal včera. Podrobnosti k tomu dostanete za pár minut. Tedy, jak jsem říkal, v dalším ranním příspěvku. V Bleskovce dobré rána si pak zahrajeme před 7:30 o propisku s logem Českého rozhlasu Hradec Králové a taky o dvě vstupenky na koncert skupiny 6 na chodníku. Kapela oslaví své jubileum 20 let tam, kde se psaly její důležité kapitoly, to znamená na jevišti Městského divadla doktora Josefa Čiška v Náchodě. Koncert bude 24. září od 19 hodin i s zajímavými hosty. Třeba zpěvák Jan Vápeník tam bude, jazzová zpěvačka Jana Koupková nebo nehrající kapitán Miloň Čepelka. No, bude to určitě velká sláva, takže o dvě vstupenky si zahrajeme před 7:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a vlastně, jak se tak dívám, celý tento týden v ranních bleskovkách. Tak vám přeju hodně štěstí a ještě jednou pěkný den z Českého rozhlasu Hradec Králové, kde nám teď zaspívá Iveta Bartošová, pak taky ještě s písničkou Věra Martinová.

0: 7 hodin 12 minut, za 3 minuty už bude 7:45. Ať se hezky vstává s Českým rozhlasem Hradec Králové, to byla Věra Martinová. No a teď budeme mluvit o tom, že desítky milionů korun loni odkázali lidé v Česku ve svých posledních vůlích na dobročinnost. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, která sdružuje přibližně 50 neziskových organizací. Tento způsob darování navíc podle koalice volí čím dál více lidí. Poskytnout informace o darování ze závěti a poděkovat dárcům je cílem měsíce dobročinné závěti, který včera při příležitosti Mezinárodního dne závětí začal.
1: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
2: Říká 61-letý lékař záchranné služby Robert Pleskot. Rozhodl se darovat desetinu majetku organizaci Cesta domů. Co pro dobročinnou organizaci Dar ze závěti znamená, popisuje Jan Staněk, mluvčí kampaně a vedoucí péče o dárce domova svatého Josefa.
3: Můžeme díky tomu vlastně zajišťovat paliativní péči, můžeme díky tomu poskytovat rehabilitaci pro nemocné roztroušenou sklerózu. Taky dobré budovat důvěru neziskovek, že ty dary se využívají, řekl bych, s největší pozorností v tu poslední vůli těch, kdo ty dary odkázali.
2: Podle červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých, v poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří darují už za života a jsou dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
4: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
2: V závěti lidé nemusí darovat jen peníze, říká mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
5: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové.

0: které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
1: Závěť je možné sepsat i bez právníka vlastní rukou. Je ale potřeba jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
2: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu. Pokud třeba nevím, jakou organizaci chci, můžu ten účel specifikovat a pak si ten proces po mně poradí. Když budu mít třeba vykonavatele závěti, tak on si s tím bude muset naložit případně soud.
1: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba kolem 3 000 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: pondělí 14. září, 257. den v tomto roce, svátek má Radka, tak přejeme všechno nejlepší. Rád připomenu, že ráno tady bude Markéta Vítková, po půl deváté, autorka a ilustrátorka knížek pro děti, pak v radioporadně Jiří Boháč, ambasador čajové kultury a přední český tea tender a znalec čaje. My si budeme představovat nejrůznější čajové koktejly, takže to bude dopoledne v radioporadně. No a hostem v osobnostech Česka, pak odpoledne po 13. hodině u Oskara Hesse bude úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek. Takže poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, máme toho pro vás i dnes hodně.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká zatažený až oblačný den, dopoledne místy přehánky, odpoledne jenom ojediněle a odpoledne čekáme taky i ubývání oblačnosti. Pondělní teploty 18 až 21 stupňů maximálně, na horách 12 až 15, vítr mírný západní až severozápadní a biozátěž bude na jedničce. Pak nás čeká chladná studená noc, kdy v Bromovském výběžku můžou teploty klesat až na 3 stupně Celsia, ale to je samozřejmě extrém, jinak většinou klesnou na 9 až 6 stupňů. No a zítřek už bude slunečný s teplotami 20 až 24 stupňů Celsia.
1: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
2: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
1: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: jdeme na to, jdeme si zahrát dnes o propisku Českého rozhlasu Hradec Králové a taky o dvě vstupenky na koncert 6 na chodníku. Kapela, jak už Lada taky před chvíličkou připomněla, oslaví své jubileum 20 let tam, kde se psaly její důležité kapitoly, to znamená na jevišti Městského divadla doktora Josefa Čiška v Náchodě 24. září od 19 hodin. Ještě předtím, ale taky, jak jsme před chvíličkou připomněli, i u nás v kavárně, to bude teď v pátek, no ale my ty vstupenky pro vás máme na jejich koncert slavnostní narozeninový toho 24., kde budou hosté třeba Jan Vápeník, taky jazzová zpěvačka Jana Koupková a nebo nehrající kapitán Miloň Čepelka, a to všechno teď tedy od nás můžete mít. Tak, a zeptám se, kdo je to, kdo má dnes narozeniny, a vy ho určitě snadno poznáte, jakmile budete vědět, volejte, naše telefonní číslo pak taky ještě zmíníme a připomeneme. Takže poslouchejte dobře.
1: Doma mě tak nepochválí, až mi uletěj brýle.
0: Bylo to hodně krátké, ale já si myslím, že ti pozorní z vás určitě zachytili, takže tady je telefon.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: No, tak jsem zvědav, jestli víte nebo ne. Dobrý den, halo, Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobrý, tady posluchačka Věra.
0: Dobrý den, paní Věro, moc vás zdravíme. Tak, a jestli
3: já
0: pak
3: vás
0: víte,
3: taky.
0: Jestli pak jste poslouchala
3: Jaroslav
0: dobře.
3: Jaroslav Uhlíř.
0: Jo, výborně. Skvělé. A to by to bylo velmi krátké, ta ukázka, takže jste věděla, že...
3: Bylo.
0: Jaroslav Uhlíř, to je, a dneska slaví, kolikáté, 81. narozeniny, narodil se 14. září roku 1945 v Praze. No a co bychom si o něm, paní Věro, pověděli, že začínal třeba v kavárnách, kde hrál na klavír, dokonce hrál i na varhany, pak začal hrát taky ve skupině Faraon, kde se seznámil s Karlem Šípem, pak se seznámil i se Zdeňkem Svirákem, se kterým začal psát a skládat písničky hlavně pro děti. No a v té době se taky začal objevovat i v televizi jako spolumoderátor v pořadu Hitcheráda právě vedle Karla Šípa. Jinak na kontě má mnoho krásných půvabných pohádkových a filmových písniček, takže když se podíváte třeba na pohádku S čerty nejsou žerty, Adží duchové, Vrchní prchni, Tři veteráni, tak tam všude jsou písničky, které složil Jaroslav Uhlíř. Tak skvělé, takže mu blahopřejeme k těm narozeninám, vám taky. Paní Věro, užijte si 6 na chodníku v Náchodě, v doktore
3: Děkuju
0: Josefa
3: moc.
0: Číška,
3: určitě.
0: V divadle doktora Josefa Číška, toho 24. bude to určitě paráda i s těmi vzácnými hosty, které jsem zmínil. Tak se mějte krásně, nashledanou, rád jsem vás slyšel.
3: Vy taky, nashledanou.
0: Tak a další šanci vyhrát vstupenky na koncert narozeninový skupiny 6 na chodníku budete mít až do konce tohoto týdne, takže vám držím palce, zítra, pozítří, pak ve středu, ve čtvrtek, v pátek, vždycky před 7:30 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidiči na Trutnovsku se nedostanou přes přejezd v Babí směrem na Žacléř. Správa železnic ho uzavřela. Kvůli špatnému stavu ho dělníci do čtvrtka opravují. Objížďka vede přes Bernardice. Univerzita Pardubice se připravuje na nový akademický rok. Začne přesně za týden. Na vysokoškolských kolejích ubytuje letos až 1500 studentů. Podle ředitele správy kolejí a menzy Jana Brodhánka ubytování proti minulému období asi o 2,5% podraží. Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do letošního 10. ročníku se podle organizátorů zapojí více než 550 škol. Cílem akce je podle mluvčí organizace pěšky městem Elišky Vidomus motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol. Kolem poledne nastane více než hodinový zákryt Venuše měsícem. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. Podrobnosti přidáme ve zprávách v 8. Němec Alexander Zverev ovládl dvouhru na tenisovém US Open. Ve finále porazil domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Po letošním Roland Garros vyhrál svůj druhý Grand Slam v sezóně i v kariéře. A dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne ubývání oblačnosti a přehánky už jen ojediněle. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách maximálně 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda nákladního a osobního auta komplikuje dopravu na 61. kilometru dálnice D11 ve směru na Prahu. Připravte se tam na zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: právě Denní tisk.
1: Na koksu teklo víno proudem, píše dnešní regionální deník. Já se dívám tedy do toho Hradeckého. Víno a burčák tekly proudem. 19. ročník vinobraní na koksu přilákal v sobotu návštěvníky z celého kraje, ale i ze světa. Vedle řady polských turistů navštívili tradiční akci třeba Japonky nebo Mexičanka. Nestačili se divit, hlavně když se po kaskádovém schodišti barokního areálu spustilo místo vody víno, které si mohli lidé zdarma nabrat do skleníček. Organizátoři ze spolku Sidury letos vypustili po schodech 300 litrů milé. Jinak vyměnit na chvíli vodu za víno na schodišti pod sochami Tritonu je tradiční součástí vinobraní na koksu, připomíná éru hraběte Šporka. Pouštíme 300 litrů vína, nejdříve to trvá asi 40 sekund, než se vytlačí voda z trubek, pak víno asi 8 minut teče po schodech. Barel s vínem napojíme k potrubnímu systému, který přivádí normálně vodu ke schodům. Prostě se jen na chviličku vymění tekutiny, kapalina. Popsal celý ten proces Ivan Mervart z pořádajícího spolku Sidu. Jak funguje tedy jedno z největších lákadel místního vinobraní. Můžete se podívat i na fotku tady v regionálním deníku, vlastně hned na titulní straně. Hradecká příloha Mladé fronty dnes přede mnou teď leží taky na stole. A píšou tady o proměně okolí Sýpky, která bude stát asi 10 milionů, takže míříme do Rokytnice v Orlických horách. Úpravu okolí muzea Sýpky v Rokytnici v Orlických horách, kde by mohl vzniknout prostor pro kulturní akce, plánuje hejtmanství. Okolí Sýpky, kterou od Rokytnice odkoupil kraj, řeší nová architektonická studie. Práce by mohly začít v příštích 5 letech. Úprava prostranství by měla navazovat na chystanou rekonstrukci sousední budovy radnice. Sýpka od loňska spadá pod Krajské muzeum a galerii Orlických hor. No a cílem je vytvořit v centru Rokytnice další atraktivní prostor nejenom pro obyvatele, návštěvníky muzea, ale také pro všechny, kteří přes Rokytnici míří do Orlických hor. Podrobnosti k tomu najdete v Mladé frontě dnes, jak jsem říkal. No a v dnešním Právu je velký rozhovor s prezidentkou potravinářské komory Danou Večeřovou, která řekla, že Češi vůbec netuší, jaké jsou skutečné ceny potravin. Lidé si kvůli záplavě slev odvykli vnímat, kolik potraviny opravdu stojí. Mléko za 7 korun nebo máslo za 20 jsou podle šéfky potravinářské komory Dany Večeřové nereálné ceny, které si obchodní řetězce vynahradí na jiném zboží. V rozhovoru pro Právo vysvětlila, proč tahle ta praxe škodí jak výrobcům, tak i malým obchodům. A víc už tedy v tom rozhovoru dvoustránkovém si přečtěte sami na straně číslo 6 a 7 v dnešním Právu. Noviny zavíráme, dál vás pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové.

0: Michael Jackson dospíval teď v dobrém ráno 7 hodin 47 minut. No a za chviličku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. V něm vám představíme nejrychleji rostoucí dřevinu. Za chviličku s Martinem Písaříkem.
1: Počasí.
0: Pondělí bude zatažené, velkou oblačností bude zataženo až oblačno, dopoledne budou místy přeháňky, odpoledne jenom ojediněle a odpoledne bude také už těch mraků. Ubývat teploty dnes 18 až 21, maximálně na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Noc pak bude taky chladná, teploty klesnou na 9 až 6, na Broumovsku můžou spadnout až ke 3 stupňům, no a zítřek bude slunečný s teplotami 20 až 24 stupňů.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
5: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: V Hradci Králové dnes budou jednat krajští zastupitelé. Začal světový týden rovnováhy, upozorňuje na závratě a poruchy stability. Hradečtí fotbalisté vyhráli ve Zlíně a dnes bude zataženo až oblačno dopoledne s přeháňkami. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Zastupitelé Královéhradeckého kraje se dnes sejdou na veřejném zasedání. Začne ve 13 hodin v sále Jana Lecila na Pivovarském náměstí. Veřejnost ho může sledovat také prostřednictvím videopřenosu na webu kraje. Program jednání přibližuje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
7: Program nadcházejícího jednání krajského zastupitelstva čítá 70 bodů. Zastupitelé tak například projednají financování investic do dopravní infrastruktury, podporu hospicové péče nebo podporu nového studijního oboru Všeobecné ošetřovatelství, kterou otevírá Univerzita Hradec Králové.
6: Poruchy rovnováhy můžou způsobovat závratě a s věkem jejich riziko výrazně roste. I na to upozorňuje Světový týden rovnováhy. Jeho součástí je řada odborných kurzů a workshopů. Ty mají podle Vladimíra Koudského z Neurootologického centra fakultní nemocnice v Motole zvýšit povědomí o závratích a poruchách rovnováhy a ukázat, že tyto problémy jsou léčitelné.
8: Onemocnění rovnovážného systému jsou v naší populaci poddiagnostikovaná. U řady pacientů, kteří přisuzují své problémy problémům s krčních páteří či psychogenním vlivům, je po specializovaném zhodnocení možné najít jinou příčinu jejich rovnovážných obtíží.
6: Dnes okolo poledne nastane zákryt Venuše měsícem, potrvá více než hodinu. Podle astronomů je dobré pozorovat oblohu těsně před začátkem zákrytu a ještě lepší těsně po něm. Pokud počasí dovolí, Venuši na denní obloze uvidíme i pouhým okem.
9: Bude to na jihovýchodě, dochází k tomu zákrytu, bude to kolem 11:30 a potom k tomu výstupu, to bude zase po 12:30.
10: Říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd. Přesné časy se na českém území mohou lišit v minutách. Venuše je podle něj běžně viditelná i přes den.
9: Venuše je dostatečně jasná na to, aby byla vidět na denní obloze, jenom ji prostě nenajdeme, když nevíme, kde je. Když budeme vědět, že je těsně vedle měsíce, tak ji uvidíme.
10: Celý úkaz je možné pozorovat i dalekohledem. Odborníci radí postavit se do stínu, abychom se omylem nepodívali do slunce. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Sport.
6: Prvoligoví fotbalisté Hradce Králové zvítězili v 8. kole na hřišti posledního Zlína 2-1. V Otroci sice brzy prohrávali, skore ale otočili góly těsně před a po přestávce. Trenéra Davida Horejše těšilo, jak jeho tým zvládl roli favorita zápasu.
11: My jsme věděli, že to prostě bude těžký tady, že to bude úplně odlišný zápas od těch dvou předchozích, který jsme teď sehráli se Spartou a s Plzní, ale chtěli jsme, aby jsme si i my sami ukázali toho, jak jsme se někam posunuli a že umíme prostě zvládnout ten zápas, když to od sebe očekáváme my a náročný zápas, o to víc si ceníme těch 3 bodů.
0: Počasí.
6: Dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne jen ojedinělé a odpoledne čekáme i ubývání oblačnosti. Pondělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: S komplikacemi počítejte na silnici 14 v Rychnově nad Kněžnou. Po nehodě dvou osobních aut tam neprůjezdný jeden pruh. Zdržíte se asi půl hodiny. A v Nové Paci na Jičínsku záchranáři zasahují u sraženého chodce. Pozor, dejte ve Svatojánské ulici.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
12: A pondělní dobré ráno pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové, 4 minuty po 8. Vás dál pěkně zdraví Jakub Schmidt od mikrofonu. Dobré ráno, hezké vstávání. V Krkonoších je volněji, ubylo turistů, skončila hlavní letní sezóna. Jaká byla a kdo v těchto dnech míří do našich nejvyšších českých hor, to za chviličku řekne Kateřina Kohoutová, popovídáme si s ní o tom. No a po 8:30 vám představíme spisovatelku a ilustrátorku Markétu Vítkovou, která se ve své tvorbě věnuje hlavně dětem, ve svých knížkách představuje potom malým čtenářům svět lidí s různými handicapy a specifickými potřebami tak, aby se s nimi co nejdřív seznámili a aby je taky co nejlépe pochopili. Jinak Markéta pochází z Hradce Králové, teď ale žije s rodinou v Sedlčanech, vystudovala pedagogiku a zahradnictví a moc rádi vám nejenom jí, ale taky její knížky představíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Tak ať se hezky poslouchá.

0: 8 hodin 13 minut, Český rozhlas Hradec Králové s vámi i v pondělí 14. září. Teď míříme na hory, do Krkonoš konkrétně. Hoteliéři letošní letní sezonu v Krkonoších považují za průměrnou. Návštěvnost byla kolísavá a závisela hlavně na počasí. Kdy dovolenou v našich nejvyšších českých horách trávilo nejvíc lidí, to zjistila také Kateřina Kohoutová. Taky teď zdravím. Dobré ráno, Kateřino.
1: Dobré ráno, tak nejvíc turistů přijíždělo poslední týden v červenci a začátkem srpna, tedy na přelomu těchto dvou letních měsíců. Až do poloviny druhého prázdninového měsíce bylo podle provozovatelů ubytovacích zařízení ta návštěvnost dobrá, slabý, ale byl ten začátek prázdnin, tedy červenec, protože počasí úplně nepřálo. No a opět se ukázalo, že hodně lidí nejdříve volí dovolenou v zahraničí začátkem prázdnin a teprve potom se vydává na, řekněme, druhou dovolenou do Čech, právě třeba také do Krkonoš.
0: A co turisty nejvíc lákalo a jak dovolenou v Krkonoších prožili?
1: Podle pracovníků informačních center a různých aktivit a sportovních agentur, tak volili hlavně tury po hřebenech a nebo po naučných stezkách. Ty preferovali samozřejmě hlavně rodiny s dětmi, těch stezek je tady na horách opravdu hodně a i přibývají další. Velká poptávka také byla po elektrokolech a koloběžkách. A díky letnímu provozu lanovek také turisté využívali samozřejmě těchto zařízení, aby se dostali na vrcholky hor. Největší návštěvnost měla za celé prázdniny lanová dráha na Sněžku, i když tedy nutno podotknout, že až od poloviny srpna, no a lanovka a také lanovka na Černou horu, protože ta nabízela různé aktivity pro děti, ať už různé herní prvky, sportovní vyžití, ale určitě se mnozí také vybaví, že tam děti měly k dispozici sníh v létě.
0: No a ještě mě zajímá, kdo do Krkonoš přijíždí teď po prázdninách v září.
1: Tak v těchto dnech jsou to starší němečtí turisté, ti přijíždí buď v párech, ve skupinkách, anebo i, jako to bývalo dřív, celé takové ty zájezdní autobusy. Často zůstávají tady na horách celý týden,

0: což přes léto příliš nebylo, protože to návštěvníci přijížděli většinou na tři až čtyři denní pobyty. Nechávali se ubytovat převážně v hotelech a menších, nebo penzionech a menších hotelech, kdežto Němci se rádi dobří luxusu a tak volí takové ty dražší hotely. Já sama jsem minulý týden na Sněžce potkala pár německých turistů a ty mi říkali, že nejčastěji tady u nás chtějí vidět takové ty klasické turistické cíle, tedy ať už je to Sněžka, Pramen Labe, anebo třeba Raše lidiště na Černé hoře.
1: Zjistila Kateřina Kohoutová. Děkujeme za to, nashledanou.
0: Krásný den, nashledanou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaký bude začátek nového pracovního týdne, řekne nám Jaroslav Tuček, meteorolog Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Moc vás zdravím, Jaroslave, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: No a co pondělí tedy?
2: No tak ta studená fronta se posouvá dál na východ. Máme hodně oblačnosti a dopoledne to tak zůstane zataženo až oblačno, dopoledne místy s přeháňkami, odpoledne už se ty přeháňky budou objevovat jenom výjimečně a odpoledne zároveň bude obývat i oblačnost, takže by to slunce mělo vykouknout. Zítra dnešní maximální teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 12 až 15, no a vítr od západu až severozápadu po rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Ráno máme rozptylové podmínky nepříznivé, ale v průběhu dne se budou vylepšovat na dobré a to je na stupni číslo 1, mírná zátěž.
1: Takže dnes to bude takové deštivější počasí, co zítra? Zítřek to vylepší, jak jsem koukal na teploty i na tu oblačnost.
2: No, přesně tak, zítra bude krásný sluneční den, v noci budeme mít polojasno až jasno, s tím, že pak v průběhu noci se začnou místy tvořit i mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 9 až 6 stupňů Celsia nejčastěji, na Broumovsku to bude kolem 3. Vítr slabý proměnlivý do 3 metrů a nebude foukat vůbec. A přes den polojasno až skoro jasno, ranní mlhy se budou rozpouštět, no maximální teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 a vítr jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: A vydrží to sluníčko?
2: Ještě nám vydrží ve středu, ale odpoledne už potom se začne nasouvat oblačnost, večer se objeví srážky a půjde o další studenou frontu.
1: Dobře, tak díky i za ten výhled. Dnes za předpověď počasí děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Jaroslavu Tučkovi. Naschledanou.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: Tak a ještě pohled na hodiny, teď v dobrém ránu je 8 hodin 20 minut, takže za 10 minut půl deváté. Krásné ráno i vám.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
3: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
2: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, $250 000. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Dopravní podnik města Hradce Králové dnes lidem představí nové parciální trolejbusy. Před Malčovickou arénu si je zájemci můžou přijít prohlédnout od 11:30. Trolejbusy mají bateriový pohon, díky kterému budou moct jezdit i mimo trolejové vedení do dalších částí města. Kratom by mohl být dražší a hůř dostupný. Vláda má dnes projednat zpřísnění pravidel jeho prodeje. Podle návrhu zákona by si ho mohli od příštího roku koupit pouze lidé starší 21 let a jen v licencovaných kamenných prodejnách. Roste zájem o doučování, ať už kvůli prospěchu nebo k přijímacím zkouškám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Největší poptávka je po kurzech češtiny, angličtiny a matematiky. Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení. Navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Soudy by za něj mohly udělit až 2 roky odnětí svobody. Basketbalistky Spojených států amerických jsou po páté za sebou mistryně světa. Ve finále šampionátu v Berlíně porazili Francii 97-79. A dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne ubývání oblačnosti a přehánky už jen ojediněle. Teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Hradci Králové dejte pozor v Dykově ulici. Srazila se tam 2 osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 8 minut po půl deváté a v dobrém ránu vám teď, jak jsem slíbil, představíme spisovatelku a ilustrátorku Markétu Vítkovou, která se ve své tvorbě věnuje hlavně dětem. Ve svých knížkách představuje malým čtenářům mimo jiné také svět lidí s různými handicapy a specifickými potřebami, tak, aby se s nimi co nejdříve seznámili a aby je i co nejlépe pochopili. Jinak Markéta se narodila tady v Hradci Králové, žije teď ale s rodinou už dlouho v Sedlčanech, vystudovala pedagogiku a zahradnictví a většinu svých knížek si také sama ilustruje. Markéto, vítám vás, dobrý den.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Odkud jste přijela sem do Hradce Králové, do vašeho rodného města?
1: No moc ráda jsem se vrátila do rodného města a přijela jsem s přestupem v Praze, kde jsem spala, tak právě z těch Sedlčan.
0: Mm-hmm, takže vlakem jste přijela, to je nejlepší.
1: To já nejradši cestuju vlakem.
0: No já taky. No a jak vzpomínáte na dětství tady v Hradci Králové?
1: No to je růžový.
0: Jo.
1: Já jsem milovala lesy tady, ježdění na kole, teď jsem teda v místě, kde ta krajina není rovná, takže se mi tam na kole jezdí hůř do kopce z kopce. A hlavně Hradec je úplně úžasný město architektonicky, takže mě vlastně rozmazlil, no,
0: jo,
1: že
0: rozmazlil.
1: Mě se pak málo kde líbí.
0: Ale už jste dlouho doma v Sedlčanech.
1: Už je to dlouho, víc jak 20 let.
0: Vy jste přijela s knížkami, i s tou nejnovější, která je o hadech. Jak to bylo s tím psaním? Kdy jste začala psát? Byl to váš sen psát a třeba psát pro děti?
1: Já jsem vždycky ráda třeba psala ve škole slohovky, to určitě. Neměla jsem to úplně od malinka, že bych chtěla psát knížky, že by to byl můj sen. Ale je pravda, že jsem jednou dostala k Vánocům knížku, kterou si autorka i ilustrovala právě. A to se mně strašně líbilo a možná tenkrát jsem si vložila do hlavy tu myšlenku, jo, tak to by bylo taky hezký to někdy udělat, dokázat. No ale pak mě k tomu přivedl nejstarší syn, když se narodil a jeho fantazie a prostě pak se ten proces psaní jako rozjel.
0: Takže vás inspiroval?
1: Jak jsem se přestěhovala do těch Sedlčan, tak pro mě to bylo neznámý a já strašně ráda objevuju nový místa. Takže jsme tam jezdili na výlety a tam je opravdu nádherná krajina. No a jeho napadaly různý příběhy, mě taky, co by se tam mohlo stát, pohádkovýho, nadpřirozenýho. No a z toho vznikla potom knížka první, která se jmenuje o velrybě ze Sedlčan.
0: Hezký, velryba v Sedlčanech.
1: No tam je přehrada, takže...
0: takže tam klidně může být velryba. Ne, to je krásný, jak si děti vlastně fantazírujou a vymýšlí ten svět a přenášejí to na nás, na dospěláky. Jaké to bylo, když jste teda držela tu svoji první knížku? To taky asi byl možná takový dobrý, příjemný pocit, ne?
1: Já to přirovnávám, ať to někomu může znít divně, pokud to sám nezažil, ale že to je jako držet dítě další. Jste jako jinýho druhu, ale prostě je to taky vaše dítě. No?
0: A to byla teda pohádková knížka vlastně tenkrát, no ale já jsem říkal, že taky se věnujete psaní knížek o různých handicapech, právě tak, aby se děti s nimi seznámili co nejdřív. Tak jak tohle vzniklo?
1: To vzniklo díky tchánovi, který neviděl. A já jsem si jednou řekla, tak píšu knížky pro děti a proč nepředstavit dětem svět nevidomých, tak aby ho lépe chápali, aby když potom potkají někoho nevidomého, aby třeba víc, nemůžu říct, že by hned věděli, a třeba víc tušili, jak se k němu chovat, jak mu třeba pomoct.
0: Aby věděli, proč má tu hůlku.
1: Přesně tak.
0: A to je tedy knížka Narozeninová kočka? O čem je ten příběh? Nebo jak jste teda na to šla, abychom vysvětlili malinko, jak jste chtěla teda dětem ten svět nevidomých třeba přiblížit a představit?
1: Nejdřív to vzniklo jako klasický příběh. Klasická knížka s normálníma písmenkama a ten příběh je teda o tom dědovi, o mém tchánovi. A on se rozhodne své ženě, babičce, pořídit něco k narozeninám. No a protože nevidí, tak s tím potřebuje pomoct a má vnuky a tak narozeninová kočka dál nebudu prozrazovat.
0: Jasně.
1: A pak jsem se rozhodla, když jsem tu první knížku, tu velrybu, převáděla do audiopodoby, tak já jsem ji udělala i s takovým sešitem, aby to nebylo jenom, že si děti poslouchají knížku, ale můžou si ten příběh ještě nějak prožít, třeba v nějaké hře, nebo můžou něco kreslit, doplňovat. Tak jsem se říkala, že tahle knížka by se taky měla udělat interaktivně a pak vznikla v takové speciální podobě, že je vytištěná jak normálním písmem, tak brajlovým a děti si tam můžou vyzkoušet právě tu abecedu. Jsou tam i takové symboly, aby věděli, kdy mají zavřít oči, než otočí stránku, pokud si teda to fakt chtějí zkusit poslepu, třeba zavázat tkaničku a podobně.
2: Super, takže to vlastně i učí a vzdělává v tomhletom směru. Narozeninová kočka byla tedy o světě nevědomých, ale vy jste se pak pustila i do knížek o dalších handicapech a o tom bychom si popovídali za chvilku po písnice. Naším ranním hostem je dnes spisovatelka a ilustrátorka Markéta Vítková.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším ranním hostem je dnes spisovatelka a ilustrátorka Markéta Vítková, rodačka z Hradce Králové, která už jako malá knížky milovala, ve škole jí bavilo vymýšlení příběhů, psaní slohových prací, a když se jí narodil první syn, tak se do psaní knížek pro děti pustila sama. Ve svých knížkách představuje také malým čtenářům svět lidí s různými handicapy a specifickými potřebami, tak aby se s nimi co nejdříve seznámili a aby je také co nejlépe pochopili. My už jsme představili knížku Narozeninová kočka, která tedy dětem přibližuje svět nevidomých, tak do jakých dalších handicapů jste se pak pustila? Vy jste říkala, že jste vlastně měla tu znalost díky tchánovi, který byl nevidomý.
1: A s jinými handicapy jsem neměla zkušenost, takže já jsem nejdřív ani neměla ambice nějakou takovou další knížku napsat, ale mě k tomu ponoukali lidi, kteří četli tu Narozeninou kočku, nebo aspoň listovali. Vždycky říkají, no a nechceš nějaký jiný handicap představit? Říká, na to si netroufám, když tu zkušenost právě nemám, jako s těmi nevidomými. No a oni vždycky nezávisle na tom, že by se třeba potkali a poradili si to navzájem, tak vždycky mi ty lidi odpověděli, a co když se spojí s někým, kdo tu zkušenost má, ty zase máš tu zkušenost už jak tu knížku napsat. Jsem si pak říká, to asi bych teda měla, když se mi to pořád takhle plete do cesty. Tak jsem si řekla, že jo, a nakonec z toho vznikla kniha o autismu, jako druhá, která se mnou jak barevná je modrá. A potom jsem se pustila do Vozíčkova, který je o lidech, kteří si poranili míchu a skončili teda na vozíku. A jako poslední je knížka o neslyšících, a to se jmenuje Nezvuky.
0: Jaký máte ohlas na tyhle ty knížky?
1: Většinou, když se k ní někdo dostane, tak se mu moc líbí, ale já bych byla moc ráda, kdyby se ty knížky ještě víc dostaly do škol, protože mi to i spousta lidí právě říká, když je poznají, že by mohla pomoci i při výuce, tak to je teď vlastně můj úkol, jak ty knížky dál dostat co nejvíce čtenářů.
0: Já vím, že taky jezdíte i na besedy do školek a do škol, takže to je taky asi jedna z věcí, která vás baví, obohacuje.
1: Přesně tak, já vlastně teďkon mám i ke všem těhle čtyřem knížkám besedu. Neslyšící jsem nejdřív vůbec neplánovala. Já jsem si říkala, no nevím, je to docela těžké, jak to uchopit, ale poptali tu besedu z knihovny v Nymburce a pak ještě z jedné knihovny, tak jsem si zase řekla, no, je to výzva, zkusím to, a zjistila jsem, že to jde docela jako hezky a že to je určitě zajímavý i pro ty učitele, nebo pro každého, protože svět neslyšících je pro většinou slyšící společnost takový neznámý, uzavřený. Já jsem se taky dozvěděla spoustu věcí při psaní té
0: zajímavých
1: knížky.
0: A ty zase jste předala dál prostě těm nejmenším dětem a ty už to budou vědět od malička. To je prostě úžasný. Jinak já mám teď v ruce tu vaši poslední knížku, která je úplně z jiného ranku, je přírodovědecká. Je o hadech. Vy jste mi říkala, že stejně jako já teda máte, nebo měla jste fobii?
1: Naštěstí už jenom měla, ale já jsem měla úplně šílenou. Mně se zdály sny, kdy mě hadi samozřejmě chtěli sežrat, zabít. Ne, tady to strašný.
0: Ta knížka krásně začíná. Ahoj, jsem hadice Markéta a vítám tě v knížce o našich krásných hadech. Takže už jsou krásní hadi pro vás?
1: Někteří jo, třeba naše užovka stromová, která mi přijde elegantní a i prostě ta její hlava mi přijde, kdyby se usmívala, takže jsem opravdu už o hadovi prohlásila, že je krásný.
0: Já zase musím říct, že krásná je tahle ta knížka o těch hadech. Ona je moc pěkně jako udělaná. Jsou tady obrázky, jsou tady i písničky.
1: Já se snažím ty knížky dělat co nejvíc hravě. A právě knížky o přírodě, to je oblast, která mě strašně moc baví, a v těch bývají autorské písničky. Pokaždé je to od jiného autora. Takže doufám, že i ty písničky pomohou čtenářům ten svět hadů objevit jako fascinující a třeba i hravý.
0: Jsou tady úžasné kresby, fotografie. Teď jsem ale našel, co jsem to našel? To
1: je svlečku z hada.
0: Svlečka, to je z toho vašeho?
1: Jako já jsem řekla našel, tím jsem se jako ti, co žijí v České republice.
0: Jo, já se...
1: Ne,
0: nemáte užovku stromovou doma.
1: Tak daleko jsem ještě nedošla.
0: Ne, ale to je opravdu teda jako kůže, takže si děti tady můžou ji prohlédnout.
1: A tím pádem je každá knížka originál. Někdo tam třeba bude mít zmii, někdo jednu z našich užovek. Mm-hmm. To se nikdy neví dopředu.
0: Aha, takže to je taky překvapení. Každá knížka je jiná tedy v tom případě.
1: Každá jiný kus kůže.
0: Super. Prostě. No, tak když to je skutečný, tak vlastně se to nedá nakopírovat, že jo, to máte pravdu. No, to je...
1: A v pytlíčku, co je navázaný na spirálu, jsou skutečné obaly od hadích vajíček.
0: Teda. No, kolik je takových přírodovědných knížek od vás?
1: Udělala jsem ještě o hmyzích opylovačích, to se jmenuje pro změnu bzz, tato stas. A pak mám ještě o motýlech a aktuálně chystám o šnecích, která by taky měla být hravá.
0: A taky tam budou písničky.
1: A taky tam právě budou písničky, až dokonce jsou dvě na světě.
0: Tak až přijete příště se šneky, tak nám musíte zaspívat taky nějakou
1: no, šnecí. No, to po mně nechtějte.
0: Ne, děti si určitě i zaspívají potom sami, pokud se jim ty knížky dostanou do ruky, jsou opravdu úžasné. Takže kdybych se vás zeptal, na čem teď pracujete, je to knížka o šnecích.
1: O šnecích, ale taky Bohuslav Martinů. To je další
0: hudební
1: téma. Ač teda jsem reagovala dost negativně na to, že bych měla zpívat, tak prostě mě zase cestičky dovedly k tady tomu tématu, ale samozřejmě nemůžu slíbit, kdy ta knížka bude, a doufám, že bude na světě taky. A z těch přírodovědných už taky trošku pracuji na želvách.
0: Paráda, tak se máme na co těšit. Naším hostem byla v Dobrém ránu dnes spisovatelka a ilustrátorka Markéta Vítková. Moc děkuju, že jste přijela i s knížkami, jsou opravdu nádherné, úžasné. Myslím si, že dětem pomůžou v každém případě rozvíjet jejich fantazii a samozřejmě ukazovat, jaký ten svět kolem nás je ve všech jeho podobách. A já vám přeju, ať se vám daří, těším se na knížku o šnecích a třeba potom i o těch želvách, protože ty jsou taky nádherné.
1: Určitě.
0: Markéta Vítková, nashledanou, ať se daří.
1: Děkuju a taky zdravím posluchače, nashledanou.
0: A to je všechno i od Jakuba Šmita z Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Už za chviličku po 9. hodině pokračujeme dnešním habadějem s Pavlou Kindernajovou. Tak hezký den, příjemné pondělí 14. září, těším se na vás v Dobrém ránu zase zítra. Naschledanou.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Rychnovská charita bude poskytovat zdravotní služby svým klientům. V Turnově začíná omezení na dálnici ve směru na Prahu. Hradeckému cyklistickému kritériu dominovali závodníci domácí stáje. A dnes bude zataženo až oblačno a teploty kolem 18 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou získala registraci pro poskytování zdravotních služeb. Nově je tak může nabídnout klientům stacionáře svatého Františka. Charita zároveň začne do zmíněného zařízení přijímat i lidi, kteří zdravotní péči potřebují, vysvětluje ředitel oblastní charity Rychnov nad Kněžnou Jiří Janeček.
2: Klienti museli mít nasmlouvanou péči od externího dodavatele. Od ledna tak budeme moct přijímat i klienty se zvýšenou zdravotní péčí. Například ve službě denní stacionář, která poskytuje služby ambulantně, kdy klienti k nám dochází ráno a odpoledne odcházejí, tak budou moct využít i zdravotní péči, což doposud nebylo možné.
0: V Turnově dnes začínají opravy dvou frekventovaných hlavních tahů. Rekonstrukce se týká dálnice D10 a rychlostní silnice číslo 35. Podle ředitelství silnic a dálnic musí řidiči v těchto místech počítat s omezením do začátku listopadu. Dálnice bude ve směru na Prahu zúžená do jednoho pruhu a některé sjezdy a nájezdy budou zavřeny. 7 klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uložené korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla a jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty.
3: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
4: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
3: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech.
4: První 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
5: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
4: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Velké ceně Hradce Králové v cyklistice dominovali závodníci domácí stáje Kasper Kryptoformý. Na technickém rychlém okruhu v centru města obsadili v konkurenci 8 domácích týmů prvních 6 míst, když závěrečný spurt ovládl Milan Kadlec.
6: To bylo spíš o tom ty kluky na začátku unavit, no a pak se nějak dostat do nějakého úniku, no. Podařilo se nám být na 2-3, takže za mě asi skvělý. Plán byl hlavně, aby jsme vyhráli a pak vlastně to bylo asi férovka, no. Když jsme zkoušeli, jsme se odjíždět, ale moc to nevyšlo, že to bylo na sprint.
0: Enric Mas vyhrál Vueltu jako první španělský cyklista od triumfu Alberta Contadora v roce 2014. Celkové hodnocení ovládl s náskokem 2 minut a 15 sekund před 4-násobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska. Jediný český reprezentant Jan Hirt vybojoval své nejlepší umístění na Vueltě, obsadil konečné 15. místo. Závěrečnou etapu s cílem v Granadě vyhrál Nor Tobias Johannessen.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne jen ojedinělé a odpoledne čekáme i ubývání oblačnosti. Pondělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně dejte pozor na sjezdu ze silnic 16 a 35 do Koněvovy ulice. Osobní auto tam narazilo do svodidel a na místě je policie. A zdržíte se v náchodě. Dvě nákladní auta se srazila na kruhovém objezdu Běloveské a Pražské silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Jsou 4 minuty po 9. hodině, začíná nový týden a s ním i dopolední habaděj. Od mikrofonu zdraví Pavla Kindernajová. Taky jste jeli do práce na kole, nebo jste možná vyrazili pěšky. Já jsem cestou do studia potkala několik odvážlivců, které nezastavil ani ranní deštík. Možná i proto, že právě dnes startuje celostátní výzva pěšky do školy. Zapojuje se do ní 500 škol z celé republiky a cíl ten je úplně jasný. Vyměnit auto za pohodovou procházku kolo koloběžku nebo právě to kolo. Cesta do školy může být prostor pro povídání s dětmi a kdo má děti velké, ten se aspoň po ránu protáhne a okysličí mozek, můžu doporučit tedy vřele. Mluvit o tom budeme detailněji i za chvíli ve vysílání s Janou Svobodovou, která v krajském městě organizuje Evropský týden mobility a přijde nám říct, co všechno ten letošní ročník nabídne. Vezmeme vás v našem dopoledním vysílání, ale taky do Hořic, navštívíme Dvorskou zoologickou zahradu a v radioporadně po 11. budeme míchat čajové koktejly. Čaj totiž nemusí být jenom horký nápoj v šálku na zahřátí, může se stát i základem osvěžujícího nealko drinku, čajového mochita, nápoje s mačou nebo koktejlu, který vás dostane svou barvou i vůní. Naším hostem bude vyhlášený teetender, tedy čajový specialista Jiří Boháč. Takže na koktejl nejen ten čajový lákáme a věříme, že si s námi dopolední čas příjemně vychutnáte.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Reportérka stopařka Zuzana Boučková právě míří na Hořicko. Zuzko, kde jsme tě konkrétně zastihli a kam přesně jedeš? Dobré dopoledne.
2: Přeji pěkné dopoledne. Zastavila jsem si na jedničce 35 a před chvilkou jsem minula ikonického Gebauerova trpaslíka na kraji Hořic. Vždycky si říkám, že je to ten nejlepší radar na pozornost. Jakmile vidíte 11-metrovou pískovcovou čepici, víte, že je čas sundat nohu z plynu, protože vyjíždím do Meky sochařů.
1: No, trpaslíka nepřehlédneme, to je jasné, ale ty míříš dál do Hořic, tak kam přesně a co tam vlastně chystáš?
2: Tak dnes jedu přímo do srdce českého sochařství, a to do sochařského parku u svatého Gotarda a do lomu u svatého Josefa. A tip jsem dostala přímo od několika obyvatel Hořic. Hořice jsou totiž domovem nejstarší kamenické školy v Evropě a v lomu i v parku stojí desítky obřích pískovcových soch z mezinárodních sympozií. Místní pískovec má nádhernou teplou barvu a prý tento přírodní ateliér působí v reálu jak z jiného světa. Chci tedy zjistit, jak to tam aktuálně vypadá.
1: Sousedství starého lomu a umění, to bude určitě ráj i pro tvé natáčení. Fotografie, které najdeme následně na webových stránkách hradec.rozhlas.cz, ale řekni, na co se posluchači mohou těšit v tom odpoledním vysílání, až tam budeš na místě.
2: Tak určitě na mé zážitky z toho, jak dnes prolezu lom i park, zmapuji sochy, jako například slavný měsíc, nebo další díla od českých i zahraničních mistrů, která vznikala už od 60. let minulého století. Setkám se tam také s místními a zjistím také, co na to říkají turisté a také, jestli se v lomu dá opravdu chytit ten správný, jak oni říkají, umělecký klid. Všechno vám podrobně povím odpoledne.
1: No, rádi si na to všechno zdetaj.

0: Chvíli počkáme, těšíme se na detaily z Hořic a Zuzko, šťastnou cestu přejeme, hezký
1: den. Děkuji, děkuji a také se těším na odpoledne. Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Kdo v těchto dnech sedne v Hradci do auta, moc dobře ví, co znamená trpělivost, protože rekonstrukce Gočárova okruhu rozkopané ulice zkouší trpělivost všech řidičů. Silnice se opravují, ale i na Trutnovsku, Náchodsku, Jičínsku, a o to aktuálnější je téma Evropského týdne mobility. V Hradci bude od 16. do 22. září s motem Mobilita pro každého. Ve studiu proto už ráda vítám Janu Svobodovou, koordinátorku akce z města Hradce Králové. Jano, vítejte, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Pojďme do toho skočit přímo. Hradec teď doprava dost bolí. Pomůže týden mobility nahlédnout na cestování po městě trošku jinak?
1: Nahlédnout určitě. Určitě nepomůže s dopravou jako takovou, nevyřeší problémy pravidelných rekonstrukcí a podobně, ale minimálně může poukázat na jiné typy dopravy, které člověk může využít. Ne, že by je samozřejmě obyvatelé Hradce neznali, protože to jsou vášniví cyklisté, koloběžkáři a spousta lidí teď chodí pěšky, protože jsou i výzvy 10 000 kroků a podobně, kterých se spousta lidí účastní každoročně. Takže my jenom se snažíme poukázat na to, že je možné se dopravovat jinak, samozřejmě pokud nepotřebujete to auto nutně využít, což každý někdy potřebuje.
0: Někdy ano, někdy je to nezbytné. Kde město Hradec Králové bere inspiraci? Určitě berete v potaz i jiná evropská města. Belgický Gent, ten udělal zóny a z centra úplně transitní dopravu vytlačil. Paříž má takzvané 15-minutové město, což jsem se dočetla, a Vídeň, ten má sdílené ulice, tak jsou to všechno inspirativní místa, kde bychom měli hledat to, jak by to u nás mohlo vypadat?
1: Určitě. Ono i na té úrovni Evropské unie se konají různé konference a podobné zajímavé zahraniční akce, kde právě Vídeň, Paříž, ale nejenom tahle velká města, ale třeba i Graz, jsou dávána za příklad, a právě to 15-minutové město, to je velký trend teď v Evropě a snaží se nejen velká evropská města, ale i ta menší, jako je Hradec Králové, protože v evropském měřítku my jsme malé až střední město, tak se snaží nějakým způsobem docílit toho 15-minutového města, což znamená, abyste vlastně do 15 minut se dopravila tam, kam potřebujete nejvíce, tam, kam chodíte nejčastěji a podobně. Takže těch 15 minut by mělo stačit na dopravu z místa A do místa B.
0: No, je to ideální stav i bydlet v tom místě, takže bychom nezatěžovali ani to životní prostředí. Možná ten týden mobility se na to konto dá nazvat takovou testovací laboratoří, kde bychom si to mohli vyzkoušet, jak by to mohlo fungovat.
1: Můžeme to tak brát, určitě. My máme tady vlastně potom v rámci těch akcí i zkoušíme koloběžky a zkoušíme ukazovat typy dopravy, které se dají ve městě využívat. Letos se k nám zapojil Nextbike, nabídl nám krásnou cenu v rámci losování živý lepský stezky, k tomu se určitě ještě dostaneme.
0: No, pojďme rovnou na to, pojďme zmínit ty důležité body. Zmiňovala jste koloběžky, těmi to začne, jestli se nepletu, ano. Už tuto středu. A co je podle vás nejdůležitější?
1: Když začnu hned od začátku, tak už vlastně ve středu si můžete půjčit koloběžku a vyrazit s kostkou na kolobkojízdu. A v pátek potom chystáme besedu společně se Společností pro trvale udržitelný život a Bajkazilem. Bude v Bajkazilu taková beseda právě o tom, jak se žije v Hradci Králové, když nemáte auto. Hosty bude nejenom kolega Karel Šimonek, který je cyklokoordinátorem města, ale zároveň i právě lidé, kteří auto vůbec nevlastní a jak vlastně ten život bez toho auta vypadá. Takže ta akce bude hodně příjemná. Je to v pátek v Bajkazilu od 5 hodin a navazuje i nějaký koncertík a bude to fajn.
0: Jako vášnivá cyklistka musím říct, že se dobře žije na kole. zlepšuje se to. To
1: musíme... Člověk musí být trošku odvážný chvilkama, ale já taky jezdím na kole všude a dá se to.
0: Dá se. No, ale zmiňovala jste tu živou.
1: V neděli potom, ano, nás čeká živá labská stezka, což je už tradiční akce, která, nechci říct startuje, ale která se koná na labské stezce mezi Hradcem Králové a Žirčí, kdy nás čeká 8 stanovišť v Hradci Králové, Předměřicích nad Labem v restauraci Cejnárka, ve Smiřicích, Jaroměři, tam jsou 2 stanoviště u Mači a ve Slunečních Lázních na Úpě a potom v Lázních Velichovky na Kuksu a potom vlastně v Žirči. A můžete jet kterýmkoliv směrem, jak dlouhý úsek potřebujete nebo jak dlouhý úsek zvládnete, a probíhá právě v rámci této akce soutěž, kdy na každém stanovišti sbíráte razítka A pokud budete mít 7 razítek, tak budete do slosování o velké ceny, které jsou právě třeba roční předplatné Nextbike nebo měsíční předplatné Nextbike. Máme tam i krásné ceny jako permanentku do Finep Areny na FC Hradec Králové.
0: Budeme hrát taky.
1: Máme
0: dneska
1: tam i na právě vstupenky na utkání Mountfieldu, máme tam ubytování, víkendové ubytování na Kuxu.
0: No vylákáte, to
1: jsou tam opravdu krásné,
0: ceny.
1: Zajímavé ceny.
0: A naznačila jste, že to zvládnou vlastně i nesportovci nebo méně výkonnostní lidé, protože si ten úsek trasy mohou zkrátka vybrat.
1: Určitě, protože když budete mít jenom 3 razítka, tak jdete do slosování stejně, jenom o ty menší ceny, nebudete soutěžit o ty hlavní.
0: Velké finále, na které nemůžeme zapomenout, den bez aut, tím celá akce, událost vyvrcholí, to je asi to nejdůležitější, nejpodstatnější, na úterý to vychází příští.
1: Ano, letos vychází den bez aut, nebo letos, každý rok je Mezinárodní den bez aut 22. září. My ne vždycky tenhle termín kopírujeme, protože třeba když je den bez aut v neděli, tak nám to nepřijde úplně smysluplné. Takže v letošním roce nám to krásně vyšlo na úterý. Takže vás tímto srdečně zvu na Tylovo nábřeží, tady mezi Tyršův a Pražský most, přímo tady k rozhlasu, kde bude ulice uzavřena a najdete tam spoustu zajímavých stánků, nejenom s koly, koloběžkami, ale zároveň stánků zaměřenými na klima. Bude tam Eurocentrum, bude tam Technologické centrum Hradec Králové, který právě se chystá pro nás Den pro klima. Budete si moct zkusit třídit odpad. DDM, vlastně Dům dětí a mládeže, tady z Hradce Králové si připravilo program pro děti a máme tady připravenou v 5 hodin parkourovou show s navazujícím workshopem pro dobrovolníky. Takže program je bohatý. Přijďte od 2 hodin odpoledne do 6 hodin tady budeme.
0: My budeme určitě ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové připomínat detaily, protože každý den nabídne něco jiného. Kdo by se chtěl i začíst do toho programu, tak určitě ho všichni najdou i na stránkách města Hradce Králové. Jana Svobodová z magistrátu nás přišla pozvat na mobilitu pro každého, tak ať akce vyjde, ať nám přeje počasí také na tento pohyb.
1: To si budeme přát nejvíce. Děkuji za pozvání.
0: Hezký den. Naschledanou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Skladba Sweet Caroline, obrovský hit a neoficiální hymna sportovců všech. Sportovní tradici této písně neodstartoval fotbal, ale baseballový tým. A pak to skákalo na šipkaře a na další sportovce a je to taková slavnostní melodie. Úplně by teď mohl třeba zaznít ten náš jingle, kdy budeme hrát o vstupenky na fotbalový zápas. Ale nezazní. Vy už problikáváte, určitě buďte ve střehu, protože o ty vstupenky si dnes určitě ještě zahrajeme, ale teď k mikrofonu pustíme Láďu Hrušku, protože asi mi dáte za pravdu, když řeknu, že boj s prachem na nábytku vyžaduje správnou techniku a několik preventivních kroků, aby se na povrchu neusazoval tak rychle. Asi každý ví, že utírání na sucho prach pouze rozvíří do vzduchu, odkud si opět sedne zpět. Ovšem, pokud si poslechnete dnešní radu zmíněného Ládi Hrušky, určitě se to nestane a možná budete překvapeni.
1: O téměř bezúdržbovou námahu při stírání prachu se nepostarají antistatické utěrky nebo vlhčené ubrousky, ale glycerin. Právě ten dodá vašemu nábytku dlouhodobý lesk a zabrání usazování vrstev dalšího prachu. Musíte ho ale dobře naředit, jinak byste si doma nadělali spíše neplechu. Postačí pár kapek glycerinu do kyblíku s vodou a ošetříte s ním doma cokoliv, od jakékoliv podlahy přes dlažbu až po dřevěné nebo laminátové povrchy. Pokud neseženete glycerin, tak vám stejnou službu zastane obyčejný dětský olejíček, který se ženete v každé drogérii. Po ošetření s ním ale povrchy vždy důkladně ještě přejeďte suchým hadříkem, aby na nábytku nezůstaly mastné skvrny nebo šmouhy. Pohodový den i úklid vám přeje Láďa Hruška.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž. Starý muž.
1: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.

0: Za 5 minut bude 9:45, míříme do Safari parku. Je jim 5 měsíců, jsou vzácné a opečovávané. Mnořeč je o čtyřčatech hyenky hřivnaté, právě ze zmíněného Safari parku Dvůr Králové. 2 samečci a 2 samečky přišly na svět 1. dubna a společně s mláďaty ze zoo Zlín Lešná teď tvoří pojistnou populaci tohoto na chov náročného a velmi zajímavého druhu v evropském prostoru. O tom, že se pro hyenky hřivnaté chystá ve Dvorské zoologické zahradě nový velký výběh, tak o tom mluvila se zooložkou Gabrielou Linhartovou naše kolegyně Dana Voňková.
1: S paní Gabrielou jsme u výběhu hyenky hřivnaté. Jak ten příkop vodní je hluboký, nebude jim to vadit?
2: Jsou tam schody, takže to není tak, že kdyby ta hyenka přepadla, že hnedka spadne do hloubky, je tam v první stupeni, asi tamhle to je vidět, 10-12 centimetrů hloubka.
1: Mají tady hodně zeleně, mají se tady kde schovat, vyvýšený terén, hyenky rostou rychle. Jsou to puberťáci nebo jsou na prahu dospělosti?
2: Ta 5měsíční mláďata jsou někde kolem 7 kil, jsou samozřejmě menší rozměrem a zhruba kolem 9. měsíce vstoupí do věku dospělosti.
1: Můžeme se vrátit do historie, je to 3. vrch, jsou to mláďata stejného páru?
2: Ano, máme štěstí, že pár nám funguje dobře a je to jejich 3. odchov.
1: Budete rozšiřovat chov, jaké máte plány?
2: Je to velmi raritně chované zvíře, není úplně jednoduché párovat nepříbuzné jedince, což se nám snad ale v letošním roce podaří, protože jsme domluveni se zoologickou zahradou v Hamertonu, že bychom importovali z Velké Británie 2 nepříbuzné jedince.
1: A jestli pak taky vzpomínáte na hyenku, kterou jste odchovávala doma?
2: To jsou takový ojedinělý zážitky, protože ji chodím vlastně téměř každodenně jakoby navštěvovat do jejího výběhu, protože je stále tady. Samice, která měla obtížnější start do života, řekněme, ta radost tam je, protože se pak zase zpětně podařilo ji vrátit mezi sourozence, takže je z ní plnohodnotná hyenka, která má jak úplně přirozené reakce, tak má ale velice kladný vztah k lidem, což nám dost usnadňuje práci s ní nebo manipulace.
1: Hyenka hřivnatá je raritní zvíře. Jaké postavení Dvorský safari park má v odchovu právě tohoto druhu?
2: Myslím si, že v tuto chvíli se můžeme považovat za asi nejúspěšnějšího chovatele v rámci Evropy. Podařilo se odchovat i v zoologické zahradě Lešná ve Zlíně a na Britských ostrovech, ale s těmi opakovanými odchovy v tom máme prvenství.
1: Tak ať se vám dál daří.
2: Děkujeme. Přijďte se podívat na mladé hyenky.
0: No, zatím jsou hyenky k vidění v původním výběhu, ale už brzy se přestěhují do nového většího prostoru, kde bude více zeleně, místy zvlněný terén a dokonce vodní příkop. Chovatelé potřebují dokončit úklid vodní hladiny a posekat trávu. Zbývá si už jen tedy přát, aby mláďatům ještě dlouho vycházelo i to příjemné počasí. Teď už od nás z vysílání kapela UM s přáním příjemného pondělního dopoledne.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Dny evropského dědictví v těchto dnech otevírají dveře historických objektů po celém Královéhradeckém kraji. Lidé mají unikátní příležitost nahlédnout i do míst, která bývají během roku zavřená. Od mnišských krypt v Podkrkonoší přes barokní kostely na Broumovsku až po historická sklepení. Letošní ročník se navíc nese v duchu tématu ohrožené památky. Krajské město k tomu tak přidává i trochu netradiční pohled na historii, komentovanou prohlídku hřbitova v Kuklenách. Ta tedy nemá být jenom o tom smutku, ale především o architektuře, o zapomenutých příbězích obyvatel Hradce. Účastníky jimi dnes od 17 hodin provede památkář Jan Falta, takže kdo by měl chuť dozvědět se víc, tak Saras je právě dnes v 17 hodin před smuteční síní. A teď už pozvání k vysílání po 13. hodině, kdy pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly, takže jeho dnešním hostem bude úspěšný paralympijský cyklista Jiří Ježek. Tady je malá ochutnávka.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil. A když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: Já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. A to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci do toho nemocničního pokoje. Tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postel, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání, tedy dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek. Ale předtím určitě v Českém rozhlase Hradec Králové taky radioporadna a dnes u nás bude po 11. hodině čajový expert Jiří Boháč. Tak buďte dál s námi.

Je pondělí 14. září, právě dnes krajští zastupitelé projednají podporu hospicové péče nebo investice do dopravní infrastruktury. Nabídneme detaily v našich dalších zprávách za 3 minuty.

Český rozhlas Hradec Králové. Písničky, které nestárnou. Hey!

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Hradci Králové se dnes sejdou krajští zastupitelé. IKEM porušoval zákon při zadávání zakázek. Zemřel bývalý fotbalový brankář Luděk Mikloško a dnes bude zataženo až oblačno a teploty kolem 18 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysleveček. Zastupitelé Královéhradeckého kraje se dnes sejdou na veřejném zasedání. Začne ve 13 hodin v sále Jana Lecela na Pivovarském náměstí. Veřejnost ho může sledovat také prostřednictvím videopřenosu na webu kraje. Program jednání přibližuje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
3: Program nadcházejícího jednání krajského zastupitelstva čítá 70 bodů. Zastupitelé tak například projednají financování investic do dopravní infrastruktury, podporu hospicové péče nebo podporu nového studijního oboru Všeobecné ošetřovatelství, kterou otevírá Univerzita Hradec Králové.
2: Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí i ucelená evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
4: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
2: IKEM považuje závěry NKÚ za závažné. Podle mluvčí Barbory Brunslíkové už přijal několik opatření. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku včera začal 48. ročník festivalu České filmové komedie. Nabízí 13 soutěžních snímků, několik koncertů nebo noc literatury. Prvním filmem, který mohli diváci vidět, byla předpremiéra komedie Šipkaři, dokončená jen pár hodin před festivalovým promítáním. Důvod vysvětluje režisér Jakub Machala.
5: Původně měl být hotový v tomhle termínu, ale my jsme přesunuli premiéru, všichni tak nějak asi jako rozvolnili a pak si vzpomněli, že to uvedení jako úplně první je tady. Takže se to strašně rychle muselo všechno dokončit, aby tady ten film mohl být.
0: Sport.
2: Zemřel Luděk Mikloško. Bývalému fotbalovému brankáři bylo 64 let. Šéf sportovního úseku ligového Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu a Mikloškův kamarád Tanas Papadopoulos. Mikloško nastupoval za ostravský tým i během hráčské kariéry. Přes 10 let působil taky v anglické Premier League, ve které chytal za West Ham a Queen's Park Rangers.
0: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne už jen ojediněle a odpoledne čekáme i ubývání oblačnosti. Pondělní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15, vítr fouká mírný západní až severozápadní a biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nehoda komplikuje dopravu na dálnici D11 v úseku mezi obcemi Chýšť a Žiželice a se zdržením počítejte i na objízdné trase přes Chlumec nad Cidlinou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Český rozhlas Hradec Králové s vámi, 14. zářijový den o třídění odpadu. Budeme ve vysílání určitě v těch následujících minutách mluvit. Soutěž určitě přijde na řadu, vinobraní zmíníme. Možná popřemýšlejte, kde jste byli naposledy a jestli máte co říct k ochutnávkám a burčáku. Zahrajeme si o cenu pro rodiny s dětmi, ideální dvojitou. Máme tady vstupenky do cirkusu a taky vstup do pohádkového lesa. No a jak nám bude k tomu všemu přát tento týden počasí, to určitě doplní Jaroslav Tuček. Hezké pondělí.
0: Habaděj
7: a Pavla Kindernajová.

0: Čet, paní?
1: Jana.
0: Jana, paní Jano, jste první, tak gratulujeme s fanfárami.
1: Děkuji.
0: Fotbalová nálada je v Hradci Králové, myslím, po víkendu opravdu výborná, protože kluci přivezli ze Zlína neuvěřitelně cenné 3 body. Sledovala jste zápas, paní Jano? Jste faninka?
1: Ne, manžel to sledoval.
0: Takže vy dostanete pochvalu od manžela, takže ano. Vstupenky pro něho a budete s ním fandit v neděli?
1: Ano, půjdu.
0: No tak to je krásné. No Tom Slončík, bylo to emotivní, když se vrátíme k tomu. Nechcete mi dát paní Jano manžela?
1: Jo, to víte, že vám ho dám, s radostí.
2: Dobrý den, paní Pavlo.
0: Dobrý den, dobrý den. Křestní jméno, můžu poprosit vaše?
2: Já, Marek.
0: Marek, pane Marku, tak co jste říkal, tak to zhodnoťte, ten včerejší zápas. Tom Slončík, Tomáš Čvančara,
2: no,
0: bylo to famózní, že?
2: Já jsem teda jenom tak sledoval ho na Facebooku.
0: Ano.
2: Ale teda pohádka, teda na to, že prehrávali a otočili to, tak teda to je klobouk dolů.
0: No klobouk dolů, tak Zlín byl motivovaný. Teda, ano, to je borec, že?
2: Slončík je šikovnej, no.
0: No, on vyrostl v tom Zlíně, jak prozrazoval, Zlín měl nového trenéra, aby se trošku vzpamatovali, ale proti útoku hradeckému zkrátka neměli šanci, tak to je jenom dobře. No a vy to uvidíte, vy jste fanoušek, takže určitě už jste byl pod novými lízátky, pane Marku.
2: Ano. Začátkem prázdním proti Baníku Ostrava. To bylo taky hezké.
0: Hezké. No Otroky čeká náročný týden, ve středu ještě zápas v Příbrami a hned v neděli tedy ten zápas proti Teplicím. A říká se, že vy fanoušci jste tím 12. hráčem na hřišti, který je dokáže dohnat k vítězství, tak fanděte pořádně.
2: Fanděte pořádně, pane Marku. Na začátku, jak to, a když dáme gól, jak to tam všechno jása. Ono je to nádhera.
0: No budete jása taky se svou paní. Taky ještě jednou gratulace a moc si to užijte. Krásné dny. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkujeme.

0: Rozťuje dva baději Českého rozhlasu Hradec Králové. Fotbal a výchova jdou dohromady. Co myslíte? Trošičku navážeme na tu naši fotbalovou soutěž, protože včera hradečtí otroci na zápase ve Zlíně ukázali, že jim záleží nejen na třech bodech v tabulce, ale i na tom, jak to vypadá na tribunách. A do světa poslali skvělou výzvu. Společně fandíme, férově třídíme. Takže ano, fotbal a výchova jdou dohromady a nejen na tou inspirací, motivací k tomu zdravému pohybu. Na sociálních sítích najdete fotografie z perfektně uklizeného sektoru, kdy nejenže uklidili, ale ten odpad taky rozstřídili, což je parádní příklad i pro děti. Co vy? Třídíte doma odpad a víte přesně, co do které popelnice patří, nebo občas váháte, kam s plastovým kelímkem od limonády? Na to se děti ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je třídění?
2: Uklízení.
1: Uklízení čeho?
2: Hlaček.
1: A ty víš, co to je třídění?
3: Třídění je, že třídíš odpadky.
1: A jak je třídíš?
3: Že třeba do zelený patří plast.
1: Do zelený patří plast.
4: A třeba do modrý patří sklo.
5: Já nevím, jestli sklo.
6: Do modrý papí a do zelený patří sklo.
1: Víte, do které popelnice patří plast?
7: Na žlutý.
8: Na žlutý.
1: A víte, do které popelnice patří třeba olej?
9: Do červený.
10: Do červený.
1: Co patří do zelené popelnice?
11: Sklo.
1: Patří do zelené popelnice ještě něco jiného než sklo?
12: Papír.
1: A víte, kam patří nesnědené jídlo?
13: Do kompostu.
1: A co se všechno může dávat do kompostu?
14: Jídlo zkažené i nesnědené.
15: Okurka.
3: Může se tam dávat třeba i jídlo a jsou v tom potkaní a žížaly.
1: A máte doma kompost?
3: Ne, babička. A má tam potkana a žížaly. A děda zabil potkana.
16: A takhle to vidíme my.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat Kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: počasí.
1: 3 minuty před 10:30 jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Jaroslav Tuček tam dnes je. Krásné dopoledne, pane Tučku.
2: Dobré dopoledne.
1: No ráno už jsme se my cyklisté trošku umyli, jak se říká, i když taková záludná otázka, nevím, jestli budete znát odpověď. Ráno mám pocit, že to nebylo ani mrholení, ani déšť. Bylo to silnější než mrholení, ale slabší než déšť. Tak co to bylo?
2: No, si můžete vybrat.
1: Silné mrholení nebo slabý déšť, no něco mezi tím tam bylo. Já jsem si říkala, jestli nějaký výraz pro to neexistuje. Neexistuje zkrátka. Ale něco ještě padat bude asi, předpokládám.
2: Ještě něco málo padat bude, ale bude toho míň a míň. A odpoledne potom i ta oblačnost se začne postupně od toho severozápadu protrhávat a trošku v průběhu toho odpoledne díl budeme mít oblačno až polojasno. No. Výjimečně nějaká přehánka i odpoledne se může ještě objevit, no a večer pak ta oblačnost bude ubývat ještě víc. No a na teploměru bychom dneska měli naměřit 18 až 21 stupňů Celsia, na horách 12 až 15. No a vítr ten nám fouká od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: No je to takové chladnější.
2: Podmínky dobré a bio to je na jedničce, mírná zátěž.
1: Mírná zátěž. Nějaká změna na zítřejší den? Předpokládám, že ano, co jestli mám dobré informace, tak úterý, středa ano. By měla dělat radost milovníkům slunce.
2: Přesně tak, až ráno pojedete do práce, tak palčáky, protože bude zima. Mm-hmm. Nicméně v noci polojasno až jasno, v průběhu noci se budou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost a ty nejnižší noční teploty od 10 do 6 stupňů, na Broumovsku to bude kolem 4. No a vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů, anebo nebude foukat vůbec. A přes den slunečno, polojasno až skoro jasno, ty ranní mlhy se budou postupně rozpouštět, no a ty maximální teploty budou nejčastěji od 20 do 24 stupňů Celsia, na horách od 13 do 16 a vítr stále jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: No krásné počasí zítra, dnes ještě ne, tedy dnes do 21 stupňů Celsia, s těmi palčáky jste mě vyděsil, ale pane Tučku. Ne, v sobotu bylo 5 stupňů, byla mi zima, připouštím, že jsem to nečekala, že to takto spadne dolů a v předpovědích ukazovali, že v Alpách už nám i sněžilo, takže ono se to blíží, ať chceme nebo ne, ale je to daleko, ještě je to daleko.
2: Jo, je to daleko, hodně.
1: Jo, je to daleko. Ještě ten letní charakter si uchováme a v tomto týdnu určitě bude také přát. Dál to s vámi sledujeme, děkujeme za předpověď, krásný den.
2: Tak to, hezký den, naslyšenou.

0: Krásné dopoledne přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Doufám, že jste si užili víkend. Pokud jste v sobotu vyrazili i na barokní Kuks, určitě jste nasáli i tu úžasnou atmosféru na tradičním vinobraní. A my si právě teď na toto téma dáme i naši dopolední soutěž, kdy si zahrajeme o vstupenku pro dospělého a pro dítě do cirkusu Prince, který bude v Hradci do 27. září v ulici Malšovická u Lízátek. A taky tady máme rodinné startovné na pohádkový les Hradec Králové. 19. září startuje se mezi 10. a 13. hodinou od lesního hřbitova. U každého stanoviště pak návštěvníky přivítají krásné pohádkové bytosti, které budou mít děti za úkol poznávat. Bude tam malování na obličej, projížďky na koních a velký hudební program. Tak pojďte o vstupenky zabojovat.
1: Věřte, nevěřte.
0: No a dneska, jak jsem předeslala, se podíváme do baroka za panem hrabětem Františkem Antonínem Špórkem. Je historicky doloženo, že v baroku bylo základním denním nápojem pivo. Pilo se úplně všude, protože voda nebyla vždycky pitná. I sám Špórk měl na svém sousedním panství v Choustníkově Hradišti velký pivovar, který mu nesl obrovské peníze. To je pravda. A proč to říkám? Protože dnes taky tvrdím, a na vás je, abyste tvrzení zvážili, jestli je pravdivé nebo ne, tvrdím, že ačkoliv Špórk nechal na Kuksu vybudovat slavné kaskády, po kterých lidem při slavnostech pouštěl víno, tak on sám byl věrný právě pivu. Z dobových pramenů vyplývá, že když lidem pod schody teklo víno, tak hrabě si nahoře rád dopřával poctivou míru piva ze svého pivovaru, protože víno mu prý zase tak moc nechutnalo. Tak věříte tomu? Věříte, že slavný zakladatel kukských vinic dal při slavnostech před vínem raději přednost pivu?
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: Tady věřte, nevěřte, kdo je s námi, krásné dopoledne.
2: Dobrý den, tady Lída.
0: Ano,
2: já
0: paní
2: Lído. Já vám zkusím věřit.
0: Věříte? Byla jste někdy
2: pivo
0: se podívat?
2: Pivo.
0: Pivo je pivo, takhle vy to máte, pivařka.
2: Jo, volá. Určitě, po obědě a tak, dobrý.
0: Na lepší trávení, na lepší, lepší než voda. Takže nejezdíte na vinobraní, paní Lído.
2: Jo, byli jsme i v Pálavě, ne letos, ale v loni a jezdíme takhle, jezdíme na kole.
0: Krásné, no na Moravě to má velkou tradici, s tím souhlasím, ale nevím, jestli jste zaregistrovala teď o víkendu ty informace, že to tam přehnali ve Znojmě a Mikulově skončilo na vinobraních o víkendu 130 lidí v péči záchranářů.
2: No, no, tak to se musí pít s mírou,
0: No, no, no, právě.
2: Nějakým mírou. Prostě.
0: My to těm Moravákům musíme nějak vzkázat a naučit, je to, vidíte.
2: Dobře. Tak oni to pijou od malička.
0: No, no a vidíte to, stejně to nezvládli. Každopádně věříte tvrzení, že hrabě Špórk měl raději pivo. Mějte se krásně, naschledanou. Naschledanou. Další z vás tady u nás ve vysílání, dobrý den.
3: Dobrý den, Marie z Chrasti.
0: Ano, paní Marie.
3: Já vám zkusím nevěřit,
0: zkusíte
3: protože
0: mě.
3: Když dopsal víno, aby teklo proudem vlastně po tom schodišti, tak to asi si taky dal.
0: Aha, a byla jste se tam někdy podívat, jak to tam teče a lidé
3: nebyla,
0: si mohou? Nebyla.
3: Nebyla a už mě to nehrozí.
0: Už vás to ani neláká.
3: To by mě lákalo, ale už se jaksi nezvládnu.
0: Jo, pohybově, že je to náročnější, ale každopádně tady nevěříte, přestože pivovar měl velkou tradici v době baroka, pivo sypalo velké peníze, ale zkrátka myslíte si, že spíš to víno prohraběte?
3: No spíš to víno, já osobně, kdyby ta voda tam byla taková, jaká měla být, tak bych mu doporučila vodu, protože já jsem abstinentka.
0: Chápu, mám to velmi podobně. Tak děkuji paní Marie, mějte se krásně, naschledanou.
3: Naschledanou
0: a do třetice, bude to muž nebo žena do třetice, vítejte, dobrý den.
4: Tady Eva, já vás zdravím.
0: Paní Evo, vítejte. Paní Evo, já vás jenom poprosím, vypněte rádio, nebo od něho utíkejte dál, protože vám není téměř rozumět a píská nám to tam a nebylo by znát to, co říkáte.
4: Ještě jednou dobrý den.
0: Ano.
4: Já vás zdravím.
0: Také.
4: A já jsem si, že přestože jsme měli blízko tu chalupu, ještě když žili rodiče, tak už jsem tam hodně dlouho nebyla.
0: Mm-hmm.
4: A na ten si jsme jezdívali pravidelně protože si to tam oblíbili hlavně děti.
0: Chápu.
4: A měli jsme souseda, který tam restauroval sochy.
0: Aha, tak to je zajímavé, zajímavé příběhově. A dřív to tam neteklo po těch schodech, teď tu tradici po letech, po mnoha,
4: to,
0: mnoha letech. Oni to obnovili.
4: Já jsem absolutně abstinent, protože mě ani pivo, ani víno nechutná.
0: No tak to je výhra životní, myslím. Teďka se no, myslím k tomu...
4: taky ne, že by to taky asi chtělo nějaký docánek.
0: Občas, občas.
4: Ale jako mě náladu nedělá alkohol, mě náladu udělá dobrá společnost.
0: To je ideální úplně, paní Evo. No ale teď, jak je to s tím tvrzením? Věříte nebo nevěříte, že měl hrabě Špork raději pivo a že když si tam lidé dopřávali víno, že on si dal radši ten půl litr?
4: Já mu to budu přát, že věřím.
0: Věříte, že měl raději ano. pivo? Ano, ano. Dobře, tak ano. Píšu si tady druhé. Ano, mějte se krásně. A hodně radosti z těch vztahových záležitostí, jak jste předeslala. Opatrujte se, naschledanou. Další z vás ještě můžete zavolat, vyjádřit se k tvrzení, případně nám ho napište na naši mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami? Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

A máme tady rozuzlení dnešní barokní hádanky. Ptala jsem se vás, jestli hrabě Špork dával na kuksu přednost pivu ze svého pivovaru před vínem na kaskádách, že zkrátka pivo mu více chutnalo. Rozdílné názory dorazily do studia, jak už to tak bývá. Pan Petr zmiňoval historické romány a nevěřil. Tomáš naopak, pan Tomáš věřil, říkal, že zkrátka pivo je pivo. Z těch dalších reakcí tady máme například paní Hanku Strutnova, která věří, někdo má rád holky, někdo má rád vdolky, jak se říká. Takže někdo pivo, někdo víno, většinou se každý drží zkrátka toho svého, ovšem všeho s mírou. Pan Patrik všem přeje dobrý den, zmiňuje, že to pravda asi nebude, nevěří. Také doplňuje, že viděl ty davy lidí na fotkách, takže by ho vinobraní až tolik nelákalo a ptá se, jestli se dostalo vůbec na všechny. Tak to netuším, pane Patriku. Paní Pavlína, ta těžko říct, píše, zkouším nevěřit. Paní Lenka naopak věří, že by si tedy raději dala víno a když ale viděla ten kuks, tak jí to rychle přešlo. No, mnozí jste to viděli, ty záběry i fotografie. Myslím, že to oblétlo nejen východní Čechy, ale celou republiku, tato unikátní akce. Dnes to, než se dostaneme k tomu všemu, dnes to pravda nebyla. Vyplatilo se nevěřit. Pivovar v Choustníkově Hradišti sice Šporkovi skutečně říkal pane a pivo se v baroku skutečně pilo na litry, ale Špork a víno, tak to byla čistá láska. Historické prameny dokládají, že Špork pivo považoval za obyčejný nápoj pro chudinu. On sám víno miloval, dovezl na kuks ušlechtilé odrůdy až z Francie a považoval ho za nápoj králů a také bohů, takže pivo by při slavnostech do pusy s velkou pravděpodobností vůbec nevzal. Takže vyplatilo se nevěřit. To pouštění po kaskádovém schodišti, to ovšem to byla pravda. Přesně v sobotu ve 13 hodin se na kuksu po schodech spustilo těch 300 litrů bílého vína. Návštěvníci ho chytali do skleniček. Vzbudilo to, musím říct, pokud jste četli všelijaké ohlasy. Ale osobně myslím, že to je milá připomínka starých časů a ti lidé, kteří u toho byli, to nebrali, že se napijí zadarmo, ale že to je jen jakási zajímavost a doplnění kulturní akce, která ovládla celý kuks. Ono to nebylo jenom o pouštění vína po schodech, ale o mnoha bodech v tom programu a kdo tam byl a vyjadřoval se k této události, tak byl nadšený. Takže odsuzovat událost podle toho, že vidíme někde davy u schodu, nevím, jestli je to úplně ideální a správné řešení. Každopádně výhru získává někdo z vás, kdo jste nevěřili. A bude to paní Jarmila, která ještě telefonovala a ona říkala právě, že viděla ty záběry ze zaplněného krásného kuksu, kde si to mnozí užili a doplňovala, že na nachlazení má stejně nejraději slivovici. Takže až takto daleko jsme se dostali. Paní Jarmilo, gratulujeme k výhře. Pokud jste sobotní vinobraní nestihli, kuks i jeho vinohrady stojí návštěvu v jakoukoliv podzimní sobotu, nebo i neděli, nebo i jiný den.

Jsme Český rozhlas Hradec Králové, tekutiny probíráme horem spodem a určitě vás potěší, že jim bude věnována i dnešní radioporadna po 11. hodině, která dnes bude velmi speciální, protože mluvit budeme o čajových koktejlech, takže i abstinenti si přijdou na své. Zdravě budeme mixovat povzbuzující, vonavé, barevné nápoje s expertem uznávaným, který patří k absolutní evropské špičce, s panem Jiřím Boháčem. No ale před radioporadnou určitě za chvíli po písničce i další zprávy, ve kterých bude řeč například o rekonstrukci podchodu na třídě Karla IV. Tak buďte dál s námi. Hezké pondělí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Podchod na třídě Karla IV. V Hradci Králové je znovu zavřený. Koaliční partneři budou pokračovat v jednání o rozpočtu. Lukostřelkyně Horáčková vyhrála finále světového poháru a dnes bude maximálně 21 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Na třídě Karla IV. V Hradci Králové je kvůli rekonstrukci za 34 milionů korun znovu uzavřený frekventovaný podchod pro pěší a cyklisty. Omezení potrvá do středy 30. září. Dělníci na místě betonují podlahy a lidé musí staveniště obcházet po Střelecké ulici. S častější úpravou signálního plánu semaforu na přechodu pro chodce tam proto musí počítat řidiči aut. Kompletně zrekonstruovaný podchod se všemi obchody i novým výstavním prostorem má otevřít na podzim. Třetinu nákladů na stavební práce by mohla pokrýt evropská dotace. Vládní koalici čeká další jednání o návrhu rozpočtu na příští rok. Tématem budou mimo jiné i výdaje na obranu. Předseda SPD Tomio Okamura požádal ministra obrany Jaromíra Zunu za stejné hnutí, aby připravil analýzu jeho kapitoly. Podle Zuny si má koalice na dnešní schůzce určit priority. Změny ve výdajích na obranu nevylučuje.
3: To bude všechno věcí následující diskuze. Jsme se zavázali, že budeme jako vláda vydávat 2% HDP na obranu. Je tady ale celá řada priorit. Na přípravu rozpočtu 2027 a výhled 2028-2029 jsme měli připravené 3 varianty rozpočtu, tak aby jsme přesně věděli, jakým způsobem se v té diskuzi pohybovat. Teď se ty věci finalizují.
2: Ministerstvo obrany má zatím na příští rok dostat 191 miliard korun, což odpovídá právě 2% HDP, tedy závazku vůči NATO. Přibývá zájemců o doučování kvůli známkám i přípravě na přijímačky. Vyplývá to ze zjištění Českého rozhlasu. Ten oslovil organizace a firmy, které se na doučování zaměřují. Nejvíc se rodiče a studenti zajímají o kurzy angličtiny, českého jazyka a matematiky. Dětem ze sociálně slabších rodin pomáhají neziskové organizace i bezplatně. Kvůli vysokému zájmu ale hledají další dobrovolníky, kteří by doučovali. Sport. Lukostřelkyně Marie Horáčková ovládla finále světového poháru v Mexiku, na které se dostala poprvé v kariéře. Mistryně světa z roku 2023 tak zvítězila na turnaji v Saltillo pro 8 nejlepších závodnic a věří, že další velké úspěchy ještě přijdou.
4: Doufám, že to tady začíná teprve, že se vlastně ukazuje to, na co trénuju a to, co si myslím, že i ty tréninky mě ukazují, na co mám, protože já jsem tuhle sezonu chtěla vlastně mnohem víc. Myslím si, že jsem na to měla, ale měla jsem trošku trable s vybavením. Jsem ráda, že to ale nakonec klaplo. V finále teda byl krásná třešnička na dortu.
2: Výškař Jan Štefela byl na ultimátním atletickém šampionátu v Budapešti na dělené 7. příčce. Skočil 217 cm. Vyhrál Ital Tamberi nejlepším letošním výkonem 237 cm.
1: Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno, dopoledne místy přehánky, odpoledne už jen ojedinělé a odpoledne čekáme i ubývání oblačnosti. Dnešní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15. Vítr mírný západní až severozápadní a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na 137. kilometru dálnice D35 u Rokytna se ve směru na Hradec Králové srazilo osobní auto s dodávkou. Na místě jsou záchranáři a jeden pruh je neprůjezdný. A v obci Štěpánovice na Semelsku dejte pozor na dva koně na silnici. A dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čas po 11. hodině bude patřit hlavně radioporadně, která bude čajová. Čaj nemusí být jen horký nápoj v šálku. Může být základem osvěžujícího drinku, čajového mochita, koktejlu s mačou nebo nápoje, který překvapí barvou, vůní i chutí. Jaký čaj se hodí k ovoci, limetě, bylinkám nebo perlivé vodě? Proč může být stejně důležitá chuť jako vzhled? A dá se připravit zajímavý čajový koktejl i z obyčejného sáčku? Hostem dnešní radioporadny bude Jiří Boháč, T-Tender, lektor čajové gastronomie, propagátor moderního čaje a národní koordinátor soutěží Tea Masters Cup. Čaj se dnes věnuje více než 25 let, takže určitě to bude zajímavé povídání, do kterého se budete moci za chvíli zapojit i vy.
1: Habaděj a Pavla Kindernajová.

0: Radioporadna.
1: Dobrý den, přeji Pavla Kindernajová, která zve do čajové radioporadny a nejen tak ledajaké, koktejlová bude konkrétně. Koktejl si většinou spojíme s barem, shakerem, možná i s alkoholem, ale my vám ukážeme, že velmi zajímavým základem může být právě zmíněný čaj. Černý, zelený, bílý, oolong nebo matcha. Každý z nich má jinou chuť, vůni, barvu i sílu a podle toho se také hodí k jinému ovoci, bylinkám, citrusům nebo případně koření. Hostem dnešní radio poradny je Jiří Boháč, jeden z předních českých tea tenderů, tedy čajových specialistů. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pojďme hned na to slovo cizojazyčné tea tender. Jak to vzniklo, co to znamená konkrétně?

0: nebo nějaká představa lidí, že cokoliv jako přichází z té Asie a je jako historicky sahající až někde do těch bájných císařů, tak je to ten mistr. Jsem hledal nějaký univerzální název vlastně ve chvíli, kdy jsem se spojil s Českou barmanskou asociací, což je taková jako zájmová skupina, dalo by se říct takový cech, jako lidí, kteří jako profesionálně vstupují do gastronomie. A hledali jsme, jak toho teda profesionála nazvat. A mně se moc líbilo, že slovo bartender v angličtině znamená obsluha baru. Že to je taková jako, vlastně člověk si tam představí spíš tu službu, než nějakýho machra nebo frajera, který prostě tam jako míchá ty drinky. Je to vlastně ve své podstatě jako krásná služba. Tak mně přišlo dobrý, že ten tea tender je vlastně taková obsluha.
1: Tak jste si to vymyslel sám, jinými slovy, tea
0: tender. Ano, my jsme hledali odbornost, která vlastně na gastronomickém poli vůbec neměla ještě zařazení. Dneska už můžu říct, že ta kvalifikace je uznaná ministerstvem školství. Je to vlastně dneska, když jdete na pracovní úřad a chcete se rekvalifikovat, tak můžete být i tea tenderem.
1: No to je krásné.
0: Což je krásné.
1: Co musíte umět, ale abyste mohli být tea tender? Určitě to není jenom o tom, o té přípravě.
0: Tak je to vlastně jakoby nápojová kultura má svoje nějaký zásady, jak se chovat. To znamená, ten základ toho, ty profese, by měl být společný s jakýmkoliv oborem číšníka, baristy, barmana a podobně. Samozřejmě u toho tea tendera potom v té odbornosti se taky zabýváte jako skladovým hospodářstvím, to znamená, jak ten čaj jako nakupovat, jak ho poznat, jak ho sortovat, jak ho skladovat, aby byl prostě stále kvalitní, a potom samozřejmě, jak jej připravovat, jak ho servírovat, jak z něj právě dělat třeba i nějaký míchaný nápoje nebo něco takového populárnějšího.
1: Mě napadá ten mistr, omlouvám se, napadá mi, že je to mistrovská práce.
0: Jasně, ale tady už se dostáváme jakoby k tomu mistrovství, který máme pojatý v té gastronomii nebo tak, že nebo v nějakých dílnách, kdy prostě ten jako člověk zabývající se tím tou profesí dlouho je vlastně jako tak na takový úrovni, že tam nějaký ten jako aspekt toho a mistrovství je.
1: Což vy tam máte, protože se tomu věnujete opravdu 25 let, říkám to správně.
0: Ale jako samozřejmě jsem pořád ten začátečník, baví mě to objevování a tak. Já jsem jenom samozřejmě s tou profesí, když jsem ji nazýval, nechtěl, aby jakýkoliv jako student nebo někdo, kdo projde kurzem, rovnou byl čajovým mistrem, jo? Aby to nebylo jako moc
1: zadačo.
0: Máme
1: další slovo v naší slovní zásobě, tea tender. Já myslím, i naši posluchači si to zapamatují. Vy přednášíte, školíte, koordinujete veškeré soutěže. Tak proč může jeden čaj chutnat ovocně, jiný květinový, dřevitě nebo dokonce čokoládově? To je otázka.
0: No, to otázka je. Samozřejmě, aby si člověk jakoby nepředstavoval hnedka, že to je jako na první dobrou. Jo? To jsou vlastně takový ty jakoby chutě identické a podobné něčemu. Stejně mluvím teďka o klasickém čaji, to znamená z čajovníku čínského nebo indického, anebo z různých jako kříženců a kultivarů. Jde o to, že u té úpravy čaje ten chuťový profil se různě mění a vy máte potom možnost tam jako cítit, jo? Že tam je ten dozvuk čokolády nebo podobný to je čokoládě. Je to stejná vlastně hra jako u destilátu, jako u vína, jako u kávy a podobně. Vy to tam vlastně hledáte a je to taková jako každoroční nevyčerpatelná hra, protože záleží vždycky na všem možným okolnostech, podmínkách, způsobů sběru, možná i na náladě toho zpracovatele.
1: Takže tea tender je něco jako sommelier nebo barista.
0: Přesně tak.
1: Takže naslepo poznáváte nápoje a umíte určit.
0: To je jedna z těch domén, jo? Nebo jedna z těch jako kategorií a těch pilířů té odbornosti je přesně takhle umět ten čaj nachutnat, znát různý chuťový profily a vědět, jestli ten nálev je kvalitní, jak nejlépe ho připravit. A protože tam právě ten název té profese chyběl, a když potom jsem třeba byl na nějakých akcích, kde tam byl po levé straně sommelier, tady byl barista, tady byl barman, tak já jsem potřeboval vlastně
1: nechtěl jste
0: sebe
1: být čajník, takže tea tender Jiří Boháč je dnes naším hostem. Určitě poradíme, jak vybrat ten správný čaj i v daném supermarketu.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové 726 a 3x46. To je telefonní kontakt k nám do studia, kdo by se chtěl zapojit, případně mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz pro vaše dotazy. Věnujeme se koktejlům čajovým s Jiřím Boháčem, T-tendrem, jak jsme se seznámili s novým slovem. No, slíbili jsme ty koktejly, tak když má ten čaj vstoupit do koktejlu, co musí umět?
1: Ještě jednou, když
0: Má čaj vstoupit do koktejlu, jestli má být výrazný nebo může vytvořit jenom to jemné pozadí, jak je důležitý v tom nápoji?
1: Tak je to surovina samozřejmě, která má nějaký charakteristický chuťový profil. Asi to jakoby nejznámější, co u čaje známe, takže dokáže být hořký. A samozřejmě, když skládáme chuť, nebo hledáme ten správný balanc u jakéhokoliv koktejlu, tak vždycky hledáme nějaké protichůdné chutě, ať je to sladko-hořký. Ideální je, když je lehce kyselý, což většina takových jako nejpopulárnějších koktejlů jsou právě sweet and sour. A vy potřebujete mít i tu hořkou chuť, jako nějaký v té chuťové struktuře, aby byla obsažena, protože ta dává koktejlu tělo. No a v tomhle čaj je vlastně ideální bitter, je to ideální hořčidlo a zároveň tím, že má v sobě výraznou tříslovinu, kterou můžete do toho koktejlu promítnout, tak na té kostře vlastně potom nádherně vystavujete ty další chutě, které ten koktejl vynášejí nahoru až k těm prostě třešničkám na dortu a k tomu sladkým.
0: Ono to všechno zní jasně zajímavě, to, co jste řekla, akorát jsem tomu moc
1: nerozuměla.
0: No, ne, tak jak to vystavit? Pojďme konkrétně. Jistě. Když si chceme udělat dobrý koktejl a základem má být ten čaj, zmiňoval jste tu hořkost, což si myslím, že je vlastně jako špatně. Když se nám podaří uvařit hořký čaj, tak se nám asi něco nepovedlo. A cílem je, aby to chutnalo, vonělo, tak pojďte dát nějaký recept.
1: Tak je to tak, že já třeba do koktejlu se vybírám čaje, který právě mají výraznou hořkost, louhuju je klidně i jakoby delší dobu. Vezmem třeba takový koktejl, je hodně populární espresso tonic. Takže taková variace s čajem je Earl Grey tonic. Vezmu si Earl Grey, ideálně nějaký jako kvalitní sypaný, ideálně třeba na bázi nějakého celolistového indického čaje, který má v sobě moc příjemnou tříslovinu. No a normálně, když bych si to dával jako samostatný šálek, tak bych ten nálev louhoval 3 minuty. Takhle si dám třeba dvojnásobný množství, louhuju to 5 minut, třeba i 10, abych právě tu tříslovinu z toho dostal co nejvíc, aby byl jako hutný. A potom takovéto báze, protože vlastně rád si pomáhám nebo používám nějaký příměry, které už známe z gastronomie u jiných nápojů. Tak když si dávám espresso a naliju do toho horkou vodu, tak mám takzvané americano. To znamená, že to intenzivní espresso natáhnu vodou. A tady u toho beru, že ten intenzivní výluh z čaje natahuju tím vložkovým ledem, který se tam dává, plus dalšíma ingrediencema. Takže já si potom takovéhoto čaje už nedávám třeba deci nebo dvě, protože by tam bylo hrozně moc kofeinu a to by nás vystřelilo z kalhot.
0: Občas to potřebujeme.
1: Takže dám třeba jenom 50 ml jako nějakýho základu a potom do toho můžu dávat ovocné složky, které to osladí a okyselí, něco vymíchá a naředí to ten vložkový led a výsledek by měl být právě takový jako harmonický nápoj, který vlastně vytváří jenom příjemnou hořkou konturu, o kterou se ta chuť opírá v ústech, protože vy musíte rozeznit všechny chuťové pohárky, které jsou v ústech a ta hořká tam je právě, ta je tam zastoupená tím čajem.
0: A tu ovocnou chuť, to máte na mysli, že tam nalijete nějaké ovocné sirupy, nebo co tam dáváte?
1: Ovocný sirup, jo, může tam být nějaký fresh z nějakého, samozřejmě, tak jak zrovna u tohohle nápoje, Earl Grey je čaj z bergamotu, silicí, bergamot je citrus a citrus se k čaji hodí, ať už v podobě citronu, pomeranče a tak, takže takováhle ovocná složka tam krásně do toho jako
0: zapadne.
1: No a a je z toho hotový nápoj.
0: Kdybyste měl úplnému začátečníkovi vysvětlit, podle čeho si má vybrat čaj v obchodě, tak na co by se měl konkrétně dívat?
1: Tak berme jako klasický obchod, kam člověk jde, že to není jakoby specializovaný obchod s čajem. Tak určitě je fajn sledovat u čaje, jaká je jako stáří čaje. Jo? Kdy byl zpracováván, kdy byl zabalen. Protože samozřejmě jako je to surovina, která pokud není prostě dobře zabalená nebo čerstvá, tak prostě slámovatí, že všechny ty chuťový rozměry z toho postupně vyprchají. Jo, je to tak stejný, jak se učíme u kávy, že já nevím, ta nejlepší moment po pražení je třeba 3 týdny, tak u toho čaje to má taky svoje náležitosti. Ideální by bylo, kdyby se čaj konzumoval vždycky v tom roce, ve kterém byl sklízen, a ty další prostě ročníky už se dá říct, že ten čaj jakoby devalvuje. Potom jsou samozřejmě jako je dobrý vědět, jakou značku člověk vybírá, kde má svoje plantáže a jak se o ty plantáže stará. Jo, jestli ty plantáže opravdu prostě jsou třeba jako, já nevím, ekologicky pěstovaný a podobně.
0: Takže zkrátka, když něco si chceme opravdu vychutnat, tak bychom měli znát i historii toho produktu a místo, kde se kompletně sklízí. Jiří Boháč je dnes naším hostem.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes čajovou s Jiřím Boháčem. Proč vlastně pít čaj? Když budeme úplně jednoduše mluvit, je dobré pít čaj?
1: Tak asi by to bylo divné, kdybych řekl, že ne. A určitě jste někdy zaznamenala, že vám někdo řekl, že je teďka nemocný a dává si horký čaj. To bylo vždycky první reakce, když jsem třeba, jako, nevím, před 20 lety začínal jezdit na festivaly, tak se mě lidi ptali, proč mám pít čaj teďka? Já ho piju jenom, když jsem nemocná. A já jsem jim na to říkal, no to je ale zajímavý postřeh. Když jste nemocný, dáte si čaj a je vám líp. A když ho vypijete ve chvíli, kdy vám je dobře, tak vám bude ještě líp.
0: Jo? No co med, citron.
1: No, tak to jsou právě, to je krásný oslí můstek. Tohle je... První moje nějaká pobídka vůbec jako jak pochopit koktejly s čajem, nebo ty nealkoholické míchané nápoje. Je to vlastně jakoby úplně ten nejběžnější a nejzlidovělejší koktejl. Je vlastně kvalitní čaj, nebo čaj jako z toho čajovníku pravého. Moje máma byla horoleskyně, takže my jsme měli doma z Kavkazu opravdu nějaký gruzínský čaj už prostě za komunismu. A dávat si to jako s kvalitním lipovým medem, dávat si do toho citron, tak to je vlastně to, že jo, pomůžete prostě jednak trošičku rozmělnit tu tříslovinu, která může být nepříjemná právě tím citronem, dáte si do toho lipový med a namícháte si to tak, aby vám to chutnalo a to je vlastně u toho to nejlepší.
0: Je to náš vynález, tento čaj, tento
1: Myslím
0: koktejl.
1: Myslím si, že tohle... jako vynález určitě by se dalo říct, no, že může být
0: dobře,
1: naše typické.
0: Že...
1: Jo?
0: Ano,
1: protože
0: české.
1: Třeba v Gruzii, když si ten gruzínský čaj dáváte, kde teda je jako čajová kultura od 17. století rozšířena, tam oni si nedávají med, ale dávají si ovocné marmelády. Takže tam se setkáváte třeba s mrňkovou marmeládou.
0: Do čaje to rozmíchají.
1: Jo.
0: A jak to chutná, sladké to
1: Skvělý
0: je.
1: Skvělý to je, no samozřejmě. Jo, jsou národy, které samozřejmě cukru tam dávají hodně, někdo tam dává, nevím, skořici, někdo kardamon, někdo tam dává mátu a vždycky v tom místě, kde takhle zlidovělo, tak ten koktejl vlastně je o tom, že to musí chutnat, že to je nějaká jako, já nevím, gastronomická jako událost, je to chuťovka, ale zároveň tam je ten čaj, který dodává spoustu těch vitaminů, dodává spoustu energie skrze tejny, které tam jsou, to znamená nějak to povzbuzuje a samozřejmě takový ti jako velcí milovníci čaje, kteří toho čaje vypijou víc, tak vědí, že to dává až někdy jako nadpřirozený schopnosti, že člověk opravdu jako hodně pozitivní, hodně nabitý a nádherně se u toho potom tvoří. Že ta jako spojení toho, že člověk někde vnitřně sklidněný, ale zároveň má rozpulzované nebo roztancované můzy, tak se u toho jako krásně tvoří mentálně.
0: To zní krásně. Já jsem myslela, že řeknete, že čaj vám dává křídla, ale to jsme zase úplně někde jinde. Ne, vy jste naznačovali, že k čaji jste se dostal tedy už jako malý chlapec díky mamince. Jaký čaj máte úplně nejraději? Je to něco úplně jednoduchého, co za 5 minut připravíme i my ostatní?
1: Tak samozřejmě postupem času jsem sám jako na sobě zjistil, ale i jsem to vyčetl z těch různých jako historických doporučení, tak v každém ročním období je jiný čaj vhodný. Teďka, když máme už takhle sychravo, jsou samozřejmě jako dozvuky léta, ale už je chladnější večer, tak je samozřejmě lepší popíjet něco tmavšího. To tím něčím tmavším myslím, že už to není zelený čaj, který je ochlazující a je vlastně jakoby nejblíž tomu zelenému listu, ale je fajn něco tmavšího ve smyslu právě nějakého úlongu, který je částečně oxidovaný. To oxidaci je vlastně efekt toho, kdy potravina na vzduchu, jo, nechám nakousnutý jablko na stole, tak mi taky zhnědne, to je oxidace, tak takhle stejně oxiduje čaj a postupně se mění jeho charakter i chuť. Takže takový úlong je někde mezi zeleným a černým čajem. Černý je úplně oxidovaný a ten úlong je zastavený třeba v 50%.
0: A čím je tmavší, tak tím víc má povzbuzujících látek?
1: Ne. Povzbuzující látky tam jsou stejné, akorát v zeleném čaji jsou navázány ještě na antioxidanty a pomaleji se střebávají do těla.
0: To je zdravější.
1: Je to, dá se říct, zdravější, ale zase není to úplně fajn si to hledat večer, protože vlastně to povzbuzení je takové jako nevýrazné, ale až když si člověk lehne, tak zjistí, že vlastně nemůže usnout. Když to u toho černého čaje je ta stimulace rychlejší, prudší, ale zase právě krásně zahřívá.
0: Máme tady dotaz od paní Marie, která se ptá, proč někdy čaj chutná jinak, když ho připravíme doma a jinak v čajovně, i když použijeme úplně stejný čaj.
1: Tak samozřejmě záleží taky na vodě. Voda, protože ty látky, které se v tom čaji potřebují vylouhovat nebo extrahovat, tak potřebují mít co nejmekčí vodu, aby se tam ty minerály, všechny ty oleje vylouhovaly. Takže voda může být tím prvním faktorem. Jestli máte doma tvrdší vodu, než používají v čajovně, tak samozřejmě ten nálev té vody vlastně už je nasycený a už se tam prostě ty látky nedostanou. Takže tohle může být první věc. Samozřejmě někdo by si myslel, že tam, nevím, v té čajovně dělají nějaký kouzla, ale nemyslím si. Pokud dodržíte doporučení, tak si myslím, že to množství a doba louhování, když je zachováno jako v té čajovně, tak to bude vodou.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, posloucháte radioporadnu dnes Čajovou s Jiřím Boháčem a máme tady reakci po telefonu. Vítejte, dobré dopoledne.
1: Tak za to slovo, Pítrembe, to je úžasný slovo, tak si zjišťuji, že jsem byla před 45 lety, kdy jsem pracovala ve Filharmonii Hradec Králové, tenkrát to ještě nebyla. A měli jsme úžasného dirigenta z Rakouska, japonský dirigent Hideaki Muto. Přišel po zkoušce do kanceláře, klaněl se až k zemi a prosil, bitte, uměl německy, já taky. A já, co teď? V mém šuplíku Piggy vzala jsem tři pytlíky, cukřenku se zlatým okrajem jsem vysypala, umyla, dala tam tři pytlíky, zalila vodičkou hradeckou a vedle jsem dala čtyři kosky. Pan dirigent tu mističku vzal do ruky, srkal, gute.
0: To je
2: nádhera.
1: Já jsem seděla v koutku, čekala
0: dojata.
1: Položil všecko krásně na stůl, uklonil se zase až k zemi, byl pěkný.
0: To je vzpomínka. My moc děkujeme.
1: 45 a 48 roku to
0: zpátky,
1: může být
0: zpátky.
2: Já bych vás bral do týmu.
0: No, můžete si říkat T-Tender, děkujeme moc.
1: Já vás ráda viděla, máme všecko rozbitý kolem počítače, tak vás
0: tak až bude počítač opravený, tak určitě na webových stránkách dáme fotografii. Mějte se krásně.
2: Nashledanou.
1: A to nespaní, řekněte lidem.
0: Nespaní. Řekneme. Děkujeme. No čaj, že paní posluchačka říkala, že potom nespí, můžete sundat sluchátka, jestli vám vadí. Ano. Tak to byl zážitek, ale...
2: No, nádherný zážitek. Tady úplně ještě to, co tam paní řekla, že chtěla připravit čaj a rovnou z toho udělala rituál nebo nějaký obřad, že ta obřad vlastně není nic jako transcendentálního, mysteriózního, je to jenom to, že člověk dává pozornost a tu péči každému detailu, jo, to omytí, ty mističky, připravení, šálku, všechno, to je to,
0: to
2: ono.
0: Souvisí,
2: to je ta služba, jo, to je ta služba a potom dokáže vyniknout i čaj. Chci říct, že zrovna Piggy čaj jako ne ještě před těma 40 lety. To byl velice kvalitní čaj.
0: A vy, co jsem se načetla, tak vy ani neodsuzujete ty sáčkové čaje jako takové, nebo ano, dá se z toho něco připravit?
2: Tak já je neodsuzuju jenom z toho důvodu, že takovým mým motem jako T-Tendra je pracovat v gastronomii a rád pracuju s tím, co v gastronomii je. Jsem moc rád za to, že už jsme i na poli čaje začali rozlišovat, jestli vůbec ten původ toho čajovníku je fajn, že se lidi začali pídit, odkud ten čaj je a jestli je kvalitní. Na to reagovali potom firmy, které začaly dodávat i sáčkovaný čaj, ale takový, že vám řekli, chcete mít ten čaj sáčkovaný, ten list, anebo sypaný. Máme stejnou kvalitu, že najednou ten sáček přestal být jakousi formou, která zakrývá ten odpad nebo to něco, co už prostě lidi přestali akceptovat, že možná to je jenom nějaký prach prostě z čajovné továrny. Takže v momentě, kdy ten čajový sáček byl nabídnutý jako forma nějakého efektivnějšího, čistšího způsobu přípravy v té restauraci nebo v kavárně, tak pak mě to nevadí.
0: Co musí splňovat, ale takový sáčkový čaj, aby splňoval nějakou míru té kvality?
2: Tak nedávno jsem viděl jeden seriál jeden seriál, který byl právě z takového jako prostředí Británie versus Amerika a ti Britové přijeli do té Ameriky a teďka popíjeli čaj už jako sáčkovaný a říkali, já teda nevím, jako co ti Amici mají, musí mít všechno takové jako moderní, když já tam cítím víc toho papíru než toho samotného čaje. No. A takže samozřejmě tenkrát jsem, jako když jsem to viděl, tak jsem se pousmál, že samozřejmě ten progres nebo to něco novýho jako nemusí být nic jako zlýho nebo špatného, protože prostě zákazník a lidi se mění a ta doba je svižnější a ten čajový sáček určitě by to mělo být z nějakého materiálu, který nezabarvuje chuť nebo neprosazuje se v té výsledné chuti nad tím čajem. To je první věc. Ideálně někdy jsou transparentní. Určitě nezáleží na tvaru, když vám někdo tvrdí, že já nevím, pyramida je lepší než trojúhelník a nevím něco takového. Jako na tvaru určitě nezáleží. Měl by být ten prostor v tom sáčku dostatečně velký k tomu užitému listí. Když ten list je drcený, tak ten čajový sáček může být menší, protože tam je mnohem větší prostor u toho listu právě na to louhování. Když je celolistový, tak samozřejmě potřebuje mnohem větší prostor na to, aby mohl nasát vodu a pustit.
0: Ty pyramidky bývají dražší. Myslíte si, že ta cena rovná se kvalita, že čím dražší je čaj, tak tím je kvalitnější, nebo to tady kývete, že ne, že to není pravda. Takže seženeme i levnější čaje a mohou být kvalitnější.
2: No, samozřejmě. Jako je to tak, že zrovna u tohohle někdy je to otázka marketingu, že ten obal, ta výzdoba a to balení jako nemusí být prostě tak velkolepé a takové oproti prostě tomu čaji. Vždycky tam člověk může hledat nějaký ten balanc, jestli ta forma nepředbíhá ten obsah. Jo, a je krásný, když jsou firmy, u kterých se to potká, že to, co jako říkají na obalu, tak je i potom v tom samotném, v té plechovce nebo krabičce.
0: Musíme se k tomu propít, abychom to dobře poznali, experimentovat tak. Stejně jako vy. Závěrečná otázka, doufám, že brzy už? Zase přijdete. Už, no, mnoho jsme toho nestihli, ale závěrem přeci jenom zajímalo by mě z vašeho pohledu, jestli si myslíte, že čaj chutná jinak, když ho pijeme sami, anebo když ho pijeme ve společnosti s lidmi, které máme rádi?
2: Tak myslím si, že ten společenský rozměr je vždycky nádherný, když tam u toho čaje dokáže se člověk jako zastavit a propojit s těmi lidmi, se kterými je. Takovým jenom oslým můstkem se dostanu vůbec k britskému impériu, které rozšířilo čaj po celém světě. Tak říká se, že právě to impérium vzniklo díky čaji. Protože oni, jakoby celá ta kultura, ať byli kdekoliv, jestli v Austrálii, Nový Zéland, prostě v těch koloniích, tak tím, že se ve stejný čas všichni zastavili a dělali to stejný, ten stejný rituál, tak se vlastně budovalo to jejich jakoby nějaký povědomí, ten nacionalismus v tom jakoby dobrým směru. Takže pokud tohle jako praktikujeme s přáteli, v rodině, tak jenom posilujeme prostě tu vzájemnost.
0: Doporučuje tea tender Jiří Boháč. Děkujeme za návštěvu, no tak si dáme třeba 14. hodinu společný rituál čajový. Děkujeme za všechny informace, které jste poskytl našim posluchačům. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Fandíte královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové rádiem vašeho kraje.

0: Za 6 minut bude poledne, blíží se 12. hodina, po zprávách už nabídneme polední písničky od srdce, takže zbývá pozvání k zítřejší radioporadně, abyste věděli, na co se těšit. Zítra u nás bude František Hlubocký, zahradník, takže probereme, co potřebuje zahrada v září a v tom následném čase, jaké výzvy nás čekají, probereme určitě rádi i s vámi. A teď je na závěr habaděje i babská rada, na kterou jste zvyklí v tomto čase, a dnes bude tato rada patřit žampionům.
1: Babské rady.
2: Díky žampionům z obchodu si jejich chuť můžeme užívat celý rok. Pokud je ale hned nebudete zpracovávat, rozhodně je nenechávejte v mikrotenovém sáčku nebo plastové misce. Dejte je nejlépe do papírového sáčku a uložte do chladu a temna. Dalším nejlepším způsobem je zamražení. Pro toto uchování vyberte žampiony bez hnědých skvrn. Ty dobře očistěte a papírovou kuchyňskou utěrkou před zamrazením osušte. Plátky žampionů se dají také usušit, ať už na sítech rozložených na topení, či přímém slunci, případně v sušičce nebo v troubě. Že jsou houby dokonale usušené, poznáte tak, že se plátky budou lehce lámat. Usušené houby patří do zavařovacích sklenic s dobře těsnícím víčkem. Při dobrém skladování vydrží i 3 roky. A ještě recept na nakládané žampiony. Stačí čerstvé houby naložit na 2 dny do okurkového nálevu. Získají pikantní chuť a skvěle pak doplní zeleninové nebo tistovinové saláty.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Rychnovská charita bude od ledna poskytovat zdravotní služby svým klientům. Začíná 9. ročník akce Pěšky do školy. Tenistka Kateřina Siňaková je už 200 týdnů v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. A dnešek zůstane oblačný s ojedinělými přeháňkami a teplotami nejvýš 21 stupňů. Pěkné pondělní poledne vám přeje Alena Brantová. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou získala registraci pro poskytování zdravotních služeb. Nově je tak může nabídnout klientům stacionáře svatého Františka. Charita zároveň začne do zmíněného zařízení přijímat i lidi, kteří zdravotní péči potřebují, vysvětluje ředitel oblastní charity Rychnov Jiří Janeček.
2: Klienti museli mít nasmlouvanou péči od externího dodavatele. Od ledna tak budeme moct přijímat i klienty se zvýšenou zdravotní péčí. Například ve službě denní stacionář, která poskytuje služby ambulantně, kdy klienti k nám dochází ráno a odpoledne odcházejí, tak budou moci využít i zdravotní péči, což doposud nebylo možné.
1: V Rudníku na Trutnovsku dělníci dokončili novou naučnou stezku u fotbalového hřiště. Vede lesoparkem, má zpevněný povrch se svodnicemi pro odvod vody, takže je dobře schůdná i za méně příznivého počasí. Na trase je několik interaktivních prvků, naučné panely a herní prvky. Veškeré náklady na výstavbu pokryly dotace. Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy Pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí 556 škol po celé republice. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
3: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
1: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou. Sport. Tenistka Kateřina Siňaková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě. Před ní už je jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V čele mužského pořadí zůstal Ital Jannik Sinner.
0: Počasí.
1: Dnešek zůstane oblačný až polojasný s ojedinělými přeháňkami. Večer bude oblačnost ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 15. Zafouká mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku si dejte pozor na silnici mezi obcí Dolní Přím a Střezetice, kde bouralo osobní auto. Místem s opatrností projedete.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Čas po 12. hodině je tady i s nabídkou písniček od srdce. Rádi spolu s vámi potěšíme, kde budete chtít, kde je potřeba. Svátek mají Radky, připomínám, tak třeba i na ně se v následujících minutách dostane. Pondělí máme v polovině, tak si ho pojďte s námi osvěžit, zpříjemnit. Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 14. září, svátek má Radka. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. První výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině skončila v pražském Klementinu v roce 1791. To je 235 let. Konala se u příležitosti korunovace Leopolda II. Na českého krále. Nový panovník pobyl v Praze několik týdnů a ta jeho návštěvou jen žila. A chtěla se mu ukázat v tom nejlepším světle. První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zemřel v Lánech před 89 lety v roce 1937.
3: Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrni zůstaneme.
2: Bylo mu 87 let. První pevný magnetický disk na světě představila americká počítačová firma IBM před 70 lety v roce 1956. Nesl označení RAMAC 305 a měl dneska směšnou kapacitu 5 MB. Cena byla ale astronomická, 250 000 dolarů. Dovolit si to mohly jen nejbohatší firmy a samozřejmě armáda. Prezident Zeman byl hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici před 5 lety. Strávil tam 8 dní. Podle Hradu šlo o rekondiční pobyt. V médiích se ale objevilo, že má prezident problémy s játry. Hrad ale opakovaně podobná tvrzení odmítl. Český diplomat a politik Jan Masaryk se narodil na Královských Vinohradech před 140 lety v roce 1886. Jeho smrt o víc jak 61 let později je dodnes obestřena tajemstvím. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové všude, kde posloucháte, a ať už děláte cokoliv, pan David reaguje na naši dnešní čajovou radioporadnu a zmiňuje, že si právě k práci dělá jeho oblíbený čaj. Bohužel tedy nepřidává informace, jaký konkrétně to je, ale hlavně když chutná, to je určitě nejdůležitější. Chutnat budou snad i ty následující pozdravy. studio.hradec@rozhlas.cz, to je mailová adresa, kterou můžete využít, když kliknete na webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam je písničkový formulář a z těch písemných kontaktů nabízíme i naši mailovou, ne mailovou, tu jsem zmiňovala, SMS-kovou schránku 900 1104, to je její číslo. Stačí, když do té zprávy napíšete nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: A už je s námi ve spojení pan Ondřej, kterého vítám v písničkách. Dobré odpoledne.
2: Já vás zdravím, Pavlínko, jsem rád, že vás slyším. A dnešní píseň nechám jako překvapení, v první řadě věnují určitě všem těm, kteří si stejně jako já užili rozhlasu ten včerejší fotbalový zážitek. To byla krása, že je, Pavlí?
0: Byla to krása. My jsme to zmiňovali už v dopoledním vysílání, kdy jsme soutěžili o vstupenky. Celý týden budeme hrát o utkání proti Teplicím v neděli. Určitě mnozí se vypraví zafandit.
2: Doufám, že Tepličák taky porazí, že Teplice taky prohrajou s Hradečákama.
0: My jsme si o tom povídali, že by to bylo úžasné, kdyby se Hradec opravdu dostal na ty příčky nejvyšší, kde je teď Slavie, Sparta, tak nahradit Spartu to vaši, co? Nebo Slávii radši?
2: Pavlínko, nerejpej. Ale ne, tak jako víte, jak to myslím, že samozřejmě. Já bych byl rád, kdyby Hradečáci byli aspoň na tom třetím místě a hráli aspoň nějaký pohár, jo.
0: No uvidíme, držíme palce, myslím, že v souvislosti s novým stadionem, že se opravdu fotbalistům nebývale daří a je radost je sledovat. Tak fandíme dál, já vám s přáním také krásného dne a děkujeme za zavolání. Písnička i pro vás, Ondřej. Naschledanou.
2: Pavlínko, Hradeček do toho. Naslyšenou.

A už nahlíží mezi písemné pozdravy a máme tady pozdrav pro Radku Oslavenkyni. Prosím, zahrajte naší babičce, Raděnce Killingrové, k jejímu dnešnímu svátku. Máme tě rádi, babi. Filipek a Anetka s rodiči.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Sorino. V překladu tato píseň znamená Zora se usmívá. Naspívala ji kanadská zpěvačka Celine Dion, kterou jste určitě poznali. Píseň je oslavou tolerance, lidskosti a vnitřní síly tváří v tvář předsudkům a také rasismu. Je o čisté radosti jedné dívky, která to neměla snadné. A radost má určitě i Celine Dion. Možná jste zaznamenali, odspívala po 6 letech další koncert. V sobotu v Paříži absolvovala první kompletní koncert po 6 letech. Na pódium se vrátila po zdravotních problémech. 58letá Kanaďanka trpí syndromem ztuhlého člověka, vzácným autoimunitním onemocněním, jež způsobuje svalové křeče a taky ztuhlost. Slíbila jsem si, že nebudu plakat, řekla dojatě před 30 000 fanoušky, ale mnohé fanoušky má určitě i mezi vámi posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové, tak snad písnička potěšila. Ta další už bude pro oslavenkyni paní Lenku Bohoslavovou. Všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Přeji, přátelé.

studio.hradec@rozhlas.cz opět nahlíží mezi písemné pozdravy. Hezký den přeji všem do rozhlasu posluchačům. Dnes má narozeniny naše kamarádka Hanka Munzarová. Taky přejeme hlavně zdraví, štěstí, lásku a radosti do dalších let. Zdraví, Milena.

Teď někdo telefonuje, ale mně se ten telefon nedaří a nedaří zvednout. Pokusíme se restartovat celý systém, buďte trpěliví, nebo možná bylo zamáčknuté tlačítko. Určitě budeme zkoušet dál, ale v tuto chvíli ještě pozdrav od paní Petry, která se ptá, jestli tady máme písničku od Evy Farné a Miraje, že by si ji ráda poslechla a věnovala všem příznivcům těchto interpretů. Tak písničku máme, posíláme a jdeme zkoušet dál i ty telefonní linky.

0: Český rozhlas Hradec Králové s vámi i s písničkami od srdce a s námi i jubilantka oslavenkyně paní Zdeňka Sekyrová. Vítejte ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: No tak ano.
0: Vy jste chtěla poděkovat za nádhernou oslavu, kterou vám děti uspořádali. Tak popište nám to, prozradíte, kolik let jste oslavila?
1: No, bylo nás tam hodně, a tak, že bych zahrála vlastně všem.
0: Všem, Lenka, Luboš, Zdeňka, no, celá vaše
1: ano,
0: rodina.
1: Takže já děkuju, jak chci Lence, Zdeťovi, Lubošovi, synovi Zdeňkovi za uspořádání oslavy k mým narozeninám. No a děkuji městskému úřadu v Týništi nad Orlicí za gratulaci i dar.
0: Já to řeknu, můžu to říct, kolik vám je, paní Zdeňko?
1: No, je to, moc vám děkuju.
0: Devadesátiny krásné jste oslavila, tak dejte nám recept na to štěstí, radost životní, protože mám pocit, že z vás ta krásná energie stále září a vyzařuje.
1: No a ještě jsem měla teď asi 3 dny v Karlových Varech, to zase bylo od dceři a od zetě.
0: Máte krásnou rodinu a ta vás drží asi, že? Že
1: no,
0: máte radost
1: ano,
0: ze života.
1: Musím jim opravdu moc poděkovat.
0: No opatrujte se, krásné dny, ve zdraví
1: ano,
0: a v té stále
1: a
0: radosti. Mějte se
1: děkuju.
0: Krásně. Naschledanou.
1: Naschledanou.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

12 hodin 47 minut, posloucháte polední písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Pan Patrik nám poslal fotografie z víkendu, že se rodinou vyrazili na stezku Bílé lišky do Sněžného v Orlických horách. A dle těch snímků byl výlet báječný, tak možná se někdo inspiruje stezkou Bílé lišky. Děkujeme, pane Patriku, i vám hezký týden. A je s námi i paní Silvie a Jaroslava, všem posílají srdečný pozdrav z Prahy. A písničku by rádi věnovali Radkám k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a zkrátka všem, kdo je s námi.

Další z písemných pozdravů. Máme tady pozdrav pro oslavenkyni Radku Jarkovskou. Všechno nejlepší k dnešním jmeninám přejí přátelé jmenovitě Lukáš a Jiří.

ale na úplný závěr se nám tady zatoulala ještě jedna gratulace, nebo lépe řečeno přání. Dobrý den, žádná kytice není dost velká, aby vyjádřila naše poděkování sestrám Chalupovým za jejich milé vystoupení v sobotu na 60. výročí zahrádkářského spolku v Rasoškách. Příjemně nám celé odpoledne rozzářili. Děkuji za to zahrádkáři Rasošky. Takže písničku samozřejmě rádi připojujeme. Další písničky ale zase zítra po 13. hodině už s vámi bude Alex Minářová. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech.

0: Matik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
5: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Krajští zastupitelé projednají podporu hospicové péče nebo investice do dopravní infrastruktury. Oprava Jičínské knihovny je konečně hotová. Úroda jablek a hrušek bude v Česku ještě nižší, než se čekalo. Zůstane oblačno s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Zastupitelé Královéhradeckého kraje se sešli na veřejném zasedání. To začíná v těchto chvílích v sále Jana Lecla na Pivovarském náměstí. Veřejnost ho může sledovat také prostřednictvím videopřenosu na webu kraje. Program jednání přibližuje mluvčí hejtmanství Dan Lechman.
6: Program nadcházejícího jednání krajského zastupitelstva čítá 70 bodů. Zastupitelé tak například projednají financování investic do dopravní infrastruktury, podporu hospicové péče nebo podporu nového studijního oboru Všeobecné ošetřovatelství, kterou otevírá Univerzita Hradec Králové.
5: Po třech letech dokončil Jičín rekonstrukci knihovny Václava Čtvrtka. Veřejnosti se oficiálně otevře 29. září. Proti plánu to je téměř o rok později. Hlavním důvodem zdržení byly práce navíc při sanaci a opravě sklepa, kde vznikl sklad knih. Cena díla kvůli tomu narostla na 82 milionů korun z původních 70 milionů. Na stavbu má Jičín evropskou dotaci 60 milionů korun. Jablek a hrušek bude letos v Česku ještě méně, než ovocnáři čekali. Úrodu poškodili hlavně jarní mrazy a sucho, oznámil to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Jablek se má sklidit asi 49 tisíc tun, o skoro 60% méně než loni. U hrušek bude úroda zhruba poloviční. Ovocnářská unie už dřív odhadovala, že pěstitelé kvůli tomu přijdou na tržbách o víc než miliardu korun.
0: Sport.
5: Poslední dva dny zbývají hokejistům do startu nové extraligové sezóny. Tým Hradce Králové hlásí velkou sílu na pozici brankářů. Stanislavu Škorvánkovi bude krýt záda Tomáš Vomáčka, který se vrátil do týmu po 10 letech. Trenér golmanů Robert Horina věří, že za tu dobu se 27-letý brankář zdokonalil. Dnešek zůstane oblačný až polojasný s ojedinělými přeháňkami. Večer bude mraku ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 15. Zafouká mírný západní až severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na Trutnovsku je kvůli opravě povrchu uzavřená silnice 284 v Bílých Poličanech. Objížďky jsou značené a potrvají do 15. listopadu. A na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají až do 16. října. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl si opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat, jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bral jako dočasné omezení.
2: ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel.

0: chtěl, aby to za prvé co nejméně zasáhlo ty rodiče, a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
0: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozík ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozík vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat. Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svýho tovaryše. Jo. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. A já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap a já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor, on byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil, dosáhl toho neskutečně moc, byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice a miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No a já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No. Hmm.
3: Myslíš si, že kdybys nepotkal pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
3: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro lajka, to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
3: Ano.
2: Tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jak je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu... Ten sport je jednoduchý.
1: Ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport. Jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal jako Oscar, že jo?
1: Ale tak to trvá jenom... tak to dostane spoustu dalších herců, že jo?
2: Jasně, ale ten rok. Ve svém oboru nejlepší top. Herec třeba v hlavní roli ano. Na celém světě.
1: Přesně jo? Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo?
1: Ano.
2: Tak tohle já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc, ne.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžký a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soňa za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý tý řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme fakt jako, my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil, jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých...
1: Z toho meníčka.
2: Tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození. Takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu. Zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty na ten podpatek, trošku jsme to upravili. A jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope. Většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, který se chytíš. Jo? A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem. A i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo? A tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel, jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten... Někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánský babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli, řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim, ale nevím, nechávám to otevřený, absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát děkuju, že dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

uzavření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradecký magistrát vybral projektanta první etapy nové labské stezky. V Týništi nad Orlicí se naposledy před volbami schází zastupitelé. Čeští tenisté začali trénovat v libeňské hale před Davis Cupovým duelem s Američany. A dnešek zůstane oblačný s ojedinělými přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. V Hradci Králové vznikne nový úsek labské stezky pro pěší a cyklisty. Radnice vybrala zhotovitele projektové dokumentace pro trasu mezi Kamenným mostem v Pláckách a železničním mostem u takzvané Gumokovky. Město už pro stavbu vykoupilo potřebné pozemky a na projekt chce získat krajskou dotaci.
2: Nová trasa nahradí dožitý úsek dnešní stezky na pozemcích povodí Labe, který se obtížně udržuje. Příprava projektu vyjde na 970 tisíc korun. Pokud budou dotační podmínky obdobné jako minulý rok, mohla by očekávaná krajská dotace dosáhnout až na téměř 500 000 korun. Město stavbu koordinuje s plánovaným přesunem železničního mostu i přípravou biocentra na levém břehu Labe. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Zastupitelé Týniště nad Orlicí na Rychnovsku se v 16 hodin sejdou na posledním veřejném zasedání v tomto volebním období. V malém sále kulturního centra budou projednávat celkem 28 bodů. Většina z nich se týká majetku města. Jsou mezi nimi například rozpočtová opatření nebo prodeje městských pozemků. Schvalovat budou taky pověření nového vedoucího strážníka městské policie Jaroslava Formana. Marek Eben a Tereza Kostková skončí jako moderátoři televizní soutěže Stardance, uvádí od roku 2006. Letošní 14. řada tak bude pro dvojici poslední. Nový ročník Stardance začne 10. října a finále odvysílá ČT 12. prosince. Kdo Ebena a Kostkovou v dalších řadách nahradí, zatím televize neuvedla. Sport. Čeští tenisté mají za sebou úvodní tréninky před Davis Cupovým duelem s Američany. Jako první si tvrdý povrch v libeňské hale vyzkoušeli deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl, který je z prostředí nadšený.
3: Pocity jsou teď určitě skvělý, to náš první vlastně trénink. Bude to chvíli trvat, než si zvykneme samozřejmě na povrch, na obrovskou arénu, ale já zatím musím říct, že po té hodině a půl jsem velmi spokojený a těším se na utkání, protože hrát před domácím prostě publikem tady v tu aréně je něco neskutečného.
0: Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa. Počasí. Dnešek zůstane oblačný až polojasný s ojedinělými přeháňkami. Večer bude mraků ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 15. Zafouká mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici číslo 16 mezi obcemi Královec a Bernardice. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí ve zúžených pruzích. Omezení má trvat do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Karel Sladký zdraví z dobrého odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové 14. září. Pracovní týden před námi, no někteří už v plné polní. My sledujeme také od rána, co se děje v Královéhradeckém kraji a víme o novince z dopravního podniku v Hradci Králové, který zahájil 500 000 000 obnovu trolejbusové flotily. Celkem 31 nových vozů nabídne cestujícím vyšší komfort jízdu na bariérový pohon. A jak to bude vypadat konkrétně v praxi, tak to uslyšíte, protože podrobnosti z dnešního oficiálního představení vozů nabídne naše reportérka. Říkala, že taková jízda na bateriový pohon, to je něco. No, zeptám se jí. Byl jsem natáčet v Prachovských skalách právě o víkendu, sezona tam vrcholí. Co se tam brzy změní? Tak to uslyšíte. Budeme pro vás mít i další řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých často chybujeme. Po 14. hodině 35. minutě nabídneme další informace. Tak tedy z Hradce to vezmeme přes Prachovské skály, přes řidičskou abecedu až dál. No a co z písniček z hudby? Michal David, Hana Zagorová, Sandra, Krištof, Ricky Martin, Lenka Filipová, Olympik nebo Katapulti. A co vám Český rozhlas Hradec Králové v pondělí 14. září hezky poslouchá, právě začínáme.
1: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

pondělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Hradec Králové 14. září. Zdravíme vás, ať už nás posloucháte kdekoliv. Inspirujte se s námi dál k výletování po Královéhradecku, které mají v tomto období své kouzlo. Co třeba vodní mlýn Dřevíček? Byli jste někdy v vodním Dřevíči na Broumovsku? Tak já ano, a je to jediný plně funkční vodní mlýn v Královéhradeckém kraji. Technicky byl Dřevíček dokončen v roce 1939 a dodnes si zachoval kompletní originální mlynářskou techniku. Od kapsových výtahů přes mlecí stolice až po loupačku a Francisovu turbínu. Vše zachováno ze 100%. Tam byste mohli vyrazit. Možná jste ho teď o víkendu obdivovali, protože v září a říjnu tam mají otevřeno právě o sobotách a nedělích, ale bude to i o státních svátcích. Vodní mlýn Dřevíček v Horním Dřevíči na Broumovsku.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré odpoledne. Mezi události 14. zářijového dne patří určitě nová trolejbusová flotila, její obnova za 500 000 000 korun. Dopravní podnik v Hradci Králové ji zahájil a detaily vám teď nabídneme, protože i to patří do dnešního dne v kraji. Dopravní podnik zahájil postupnou obměnu svého vozového parku, do provozu nasadí nové parciální trolejbusy, které díky bateriovému pohonu obslouží úseky bez trolejového vedení. U představení nových vozidel před Malšovickou arenou jsme dnes měli i reportérku Českého rozhlasu Hradec Králové Adelu Kavříkovou, kterou zdravím. Adelo, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: O kolik nových trolejbusů přesně jde a kdy je cestující budou moci začít využívat?
1: Tak dopravní podnik vysoutěžil celkem 31 trolejbusů v celkové hodnotě až 530 milionů korun, z nichž má aktuálně objednaných 18. A prvních 10 vozidel, konkrétně 4 kloubová a 6 standardních solo trolejbusů, dorazilo do Hradce Králové minulý týden. V listopadu by ta zakázka potom měla být kompletní. Technici do nich teď instalují odbavovací, kamerové a sčítací systémy, což bude trvat přibližně 3 týdny. Jedno vozidlo už je ale plně vybavené a do ulic Hradce vyjede ještě tento týden. Všech 18 nových trolejbusů bude v plném provozu do konce listopadu, kdy nahradí starší vozy z let 2011 a 2012.
0: Adelo, co přesně ta obměna znamená pro cestující a jaké výhody přináší samotnému dopravnímu podniku města?
1: Tak všechna ta nová vozidla jsou plně klimatizovaná, což cestující ocení hlavně v létě. Klíčové je taky to, že díky bateriím můžou parciální trolejbusy přejet i na úseky bez trolejového vedení. Dopravní podnik tak může prodloužit vybrané trasy až za hranice krajského města. Co do celkového počtu, je ta obměna zásadní, protože se má týkat 31 ze současných 41 trolejbusů. Provoz na elektřinu je navíc podle ředitele dopravního podniku Zdeňka Abrahama oproti naftě ekonomicky výhodnější. Všechny ty vozy mají taky novou jednotnou vizuální identitu, to znamená to vertikální pruhování v hradeckých barvách, tedy červené, žluté a bílé, zdobí je verzála písmene G s tou typickou korunkou nahoře a kvůli dotačním podmínkám na nich 5 let nesmí být ty komerční celopolepy.
0: Z vysoutěžených 31 vozů je zatím objednáno 18. Jak to vypadá s těmi zbylými 13 trolejbusy?
1: Tak nákup prvních 18 trolejbusů je z 85% pokrytý z evropských dotací IROP a ITI. Na těch zbývajících 13 kusů z 500 000 000 balíku v tuhle chvíli dopravní podnik nemá ještě zajištěné financování, ale aktivně ho hledá. A vedení podniku potvrdilo, že má s dodavatelem, tedy se společností Škoda Group, uzavřenou rámcovou smlouvu až do roku 2028, takže čas na zajištění těch peněz ještě zbývá a prozatím je podle Zdeňka Abrahama dopravce předběžně dohodnutý na spolupráci s komerční bankou.
0: Nové trolejbusy dnes představil Královéhradecký dopravní podnik a byla u toho i naše reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za aktuální informace. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
0: Krištof, Křídla, Zmídla nebo Ricky Martin, to je nejbližší hudební nabídka našeho vysílání. Český rozhlas Hradec Králové 14. září s vámi a také vás vezmu do Prachovských skal. Víte, jak se to zpívá do českého ráje, cesta. Tak do Prachovských skal, zastavíme se tam společně za pár minut. Hezké odpoledne.
3: Na všechno mám dost času, než

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
1: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavče!

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré odpoledne. Také vám to nedá, když je krásně a počasí akorát tak na výlety. Tak jsem také vyrazil do Prachova, do Prachovských skal. Tam vrcholí letošní turistická sezóna. Ještě v září lze Prachovské skály navštívit standardně, ale postupně to budou už jenom víkendy, jak jsem zjistil, kdy budou v provozu informační centra. Petr Lazurko mi řekl na místě víc.
1: Co byste nám poradil? Vy jste tady na informaci.
2: Vzhledem k tomu, že jste u Prachovských skal, tak by jsem doporučil jít přímo do Prachovských skal. Pochopitelně v okolí je cílu na výlet mnohem více. Lidi odsud například vyráží do Runcajzovy jeskyně, kde nechávají Runcajzovy vzkaz, anebo odsud míří na hrad Pařez, což je takový zajímavý schovaný hrádek.
1: Vy jste tady v informacích, takže tady u vás veškeré informace, doporučení a tipy?
2: Většina lidí chce jít do skal, tady mají lidi v podstatě na vybranou, nutno říct, že do skal je těch vstupů víc, oni jsou reálně 4, my se tyko nacházíme u toho výš položeného, takže odsud nám jezdí i kočárky, obecně lidi vyráží na 5 kilometrů, pokud je vidět úplně všechno, 2,5 kilometru je ta kratší trasa, s tím, že potom ještě existuje speciální okruh kočárkový.
1: Jak jsou tady informace v provozu? Je září, de facto skoro konec září.
2: To je důležitá věc, protože teďko ještě v průběhu září to tady bude fungovat víceméně na denní bázi. Další měsíce už to budou především víkendy, protože tady potom není taková koncentrace lidí, aby tady bylo otevřeno úplně všechno. I tak turisté o informace nepřijdou, protože já nejsem jedinými informacemi v Prachovských skalách. Další informace o vstupech do Prachovských skal.
1: Když jste říkal, že se to bude měnit, to znamená ten říjen, už to budou ty víkendy?
2: Toho říjnu počítáme, že to budou jenom ty víkendy, protože už tady nebude nikdo, pro koho by se tady drželi i ty týdny, protože teďkom v září ještě vyráží na výlet nejrůznější školy, ale v říjnu tadyhle to končí a už tady nebude tolik turistů.
1: Petře, kdybych chtěl nějakou mapu od vás, tak ji také tady můžu dostat?
2: Jsou pro nás vydány speciální mapy 1:5000, což je nejpodrobnější, co se tady dělá, s tím, že vevnitř najete názvy skala, na co se koukáte z té vyhlídky.
1: Petr Lazurko.
2: Informační centrum Turistického centra Český ráj. Jinak se mějte moc krásně.

0: Kufr zbalen, můžeme vyrazit na cesty a my si teď osvěžíme pravidla silničního provozu, to děláme po celé září ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Proč? Aby bylo za volantem bezpečněji. Až do konce září každý den v tomto čase nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. Dnes se zaměříme na správný výjezd z dvoupruhového kruhového objezdu. Poslechněte si, jak by to mělo správně vypadat. Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu nám řekne víc.
1: Řidičská abeceda.
2: Auta se na kruhových objezdech často řadí vedle sebe v pravém i levém pruhu. Z výšky to vypadá přehledně, ale za volantem může být situace mnohem méně jasná. Vy znáte odpověď na otázku z praxe? Když jedou po kruhovém objezdu auta souběžně v pravém i levém pruhu, kdo má přednost při výjezdu? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Kruhový objezd v podstatě je křižovatka. To znamená, v křižovatce platí pravidla jak pro jízdu křižovatkou, tak zároveň jsou tam jízdní pruhy, jich tam více, to znamená i pravidla pro jízdu v jízdních pruzích.
2: Takže v našem konkrétním případě musí dát přednost kdo?
3: Pokud máme vnitřní pruh, to znamená vlevo, a vnější pruh, ten, to znamená ten pravý, a jedou tam souběžně dvě auta, tak to auto, které přejíždí do jednoho nebo druhého pruhu, vždycky musí dávat přednost tomu, kdo tam jede. To znamená, při představě, že by nám ten řidič z toho vnitřního přejížděl do pravého, dává přednost tomu, kdo jede v tom pravém. To je běžný pohyb po kruhovém objezdu.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: I zítra se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové věnovat jízdě na kruhovém objezdu, tentokrát výjezdu z levého pruhu. Poslechněte si řidičskou abecedu zítra v tomto čase.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

I z kraje dalšího zářijového týdne je na co se těšit. Už na konci tohoto týdne ožije současná Labská stezka. Můžete si naplánovat den na kole, koloběžce nebo třeba pěšky pod Labe. Živá Labská stezka propojí Hradec Králové, Smiřice, město Jaroměř, Kuks, Žireč a s odbočkou i do Lázní Velichovky a nabídne pohodový program pro malé i velké výletníky. Nemusíte projet celou trasu. Stačí vybrat si úsek, který vám sedne. Zastavit se na razítkovacích místech, užít si doprovodný program a zapojit se do soutěže o ceny. Čekají vás zastávky u Labe, občerstvení, aktivity pro děti, zajímavá místa po trase i krásný důvod prožít neděli aktivně venku. Tak to už jsem naznačil, že to bude tuto neděli 20. září od 9 do 17 hodin. Labská stezka Hradec Králové Žireč, ale jinak si ji můžete samozřejmě vyzkoušet kdykoliv po svém.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio

tomto týdnu jsme i v Novém Městě nad Metují. Festivalové minuty nabídneme po 15. hodině, abyste věděli, co všechno tam dávají, promítají, o zábavu postaráno. Nové Město nad Metují, kde Český rozhlas Hradec Králové v tomto týdnu také nechybí.

Jak to je s rekonstrukcí podchodu na třídě Karla IV. V Hradci Králové, povíme v 15 hodin ve zpravodajské relaci. A také o tom, co nového bude poskytovat Rychnovská charita. Počkejte si na zpravodajskou relaci, předpověď počasí také nabídneme. 14 hodin 56 minut, zprávy Českého rozhlasu Hradec Králové už za 4 minuty.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Na hudebním festivalu je zavražděna dívka. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Ztratil paměť, ale jedinečné chirurgické schopnosti mu zůstaly. Premiéra filmu Mastičkář. A ČT Art uvede v premiéře balet Čtyř zamilovaných párů na skladbu Maxe Richtera Nové čtyři období překomponovaný Vivaldy. Tanec v ročních obdobích. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Je 15 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Rychnovská charita bude od ledna poskytovat zdravotní služby svým klientům. Rekonstrukce podchodu na třídě Karla IV. V Hradci Králové si vyžádala jeho další uzavírku. Zemřel bývalý fotbalový brankář Luděk Mikloško. A noc bude polojasná a studená. Místy se budou tvořit mlhy. Hezké odpoledne vám přeje Alena Brantová. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou získala registraci pro poskytování zdravotních služeb. Nově je tak může nabídnout klientům stacionáře svatého Františka. Charita zároveň začne do zmíněného zařízení přijímat i lidi, kteří zdravotní péči potřebují, vysvětluje ředitel Rychnovské charity Jiří Janeček.
6: Klienti museli mít nasmlouvanou péči od externího dodavatele. Od ledna tak budeme moct přijímat i klienty se zvýšenou zdravotní péči. Například ve službě denní stacionář, která poskytuje služby ambulantně, kdy klienti k nám dochází ráno a odpoledne odcházejí, tak budou moci využít i zdravotní péči, což doposud nebylo možné.
4: Na třídě Karla IV. V Hradci Králové je kvůli rekonstrukci za 34 milionů korun znovu uzavřený frekventovaný podchod pro pěší a cyklisty. Omezení potrvá do středy 30. září. Dělníci na místě betonují podlahy a lidé tak musí staveniště obcházet po Střelecké ulici. S častější úpravou signálního plánu semaforu na přechodu pro chodce tam proto musí počítat řidiči aut. Kompletně zrekonstruovaný podchod se všemi obchody i novým výstavním prostorem se má otevřít na podzim. Třetinu nákladů na stavební práce by mohla pokrýt evropská dotace. Sedm klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovícké katedrály Pražského hradu, kde jsou uložené korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla, jablka tam Pražský hrad vystaví taky královské roucho a další artefakty.
7: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
8: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
7: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech.
8: Z první čtyři dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
9: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
8: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
4: Zemřel Luděk Mikloško. Bývalému fotbalovému brankáři bylo 64 let. Šéf sportovního úseku ligového Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Mikloško nastupoval za ostravský tým i během hráčské kariéry. Přes 10 let působil taky v anglické Premier League, ve které chytal za West Ham a Queen's Park Rangers.
5: Počasí.
4: Noc přinese polojasno až jasno, během noci se budou místy vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 10 až 7 stupňů, na Broumovsku na 4, na horách naměří 7 až 4 stupně. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích stále uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nové město nad Metují znovu hostí filmový festival a Český rozhlas Hradec Králové je u toho. Budeme vám nabízet v tomto týdnu festivalové minuty. Reportér Václav Plecháček se přihlásí za pár minut. Spojíme se i s naší rozhlasovou stopařkou Zuzana Boučková je někde na cestách. A nabídneme Radiobazar. Po neděli otevřeme po 15. hodině 35. minutě. A to bude prostor pro vaše inzerci ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Hudba už je také připravená, ať už Ilona Čáková, Václav Neckář, Slza, Jiří Korn nebo Helena Vondráčková. Dobré odpoledne přejeme v pondělí 14. září.
5: Dobré odpoledne s Karlem Sladkým.

Včera jsme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové nabídli vzpomínku na režiséra Otakara Vávru, romance pro křídlovku, kladivo na čarodějnice, Krakatit, Zlatá Reneta nebo husická trilogie. To je jenom krátký výčet z více než 50 filmů tohoto režiséra. A tak jsme připravili vzpomínku, sáhli jsme do archivu, protože 15. září, zítra to bude už 15 let od chvíle, kdy tento král hradecký rodák ve svých 100 letech zemřel. Pokud jste neslyšeli vzpomínku rozmluvy s režisérem Otakarem Vávrou, najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz, můžete si přehrát a můžete si tuto osobnost královéhradeckého rodáka také připomenout. Je tam na fotografiích.

0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
1: Festival české filmové komedie v Novém Městě nad Metují na Náchodsku pokračuje druhým dnem. Dnes nabízí dva soutěžní snímky. O které jde, to doplní reportér Českého rozhlasu Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Prvním dnešním soutěžním filmem je komedie 6 gramů v režii Miroslava Ondruše. Ve snímku diváci můžou vidět Ondřeje Vetchého, Jiřího Mádla nebo Davida Novotného. No a příběh je o tom, že se čtyři muži potkávají v tělocvičně střední škole, kam je svolá ředitelka. Důvodem je to, že se na lyžařském výcviku u jejich synů objevil sáček s podezřelým bílým práškem. No a každý z otců přichází s jinými výmluvami a také jistotou, že právě jeho dítě je v tom nevinné. Tím druhým dnešním filmem je Někdo to rád v Plzni. V hlavních rolích Miroslav Donutil, Pavel Zedníček nebo třeba Jiří Lábus. Ve filmu má podle autorů jít o mozaiku lidských osudů, které se odehrávají během jednoho léta v Plzni. Protagonisté se snaží najít své štěstí, jen každý trochu jinak a pokaždé s odlišným výsledkem.
1: Diváci zatím mohli na festivalu vidět jeden soutěžní film a předpremiéru komedie Šipkaři. Václave, jak se Šipkaři líbili?
2: No, co se týká komedie Šipkaři, tak něco podobného se na festivalu v Novém Městě nad Metují ještě nestalo. Autoři totiž film vysílaný v neděli doručili teprve v pátek, respektive to, že je snímek opravdu možné během zahájení festivalu odehrát, potvrdili až během včerejšího dopoledne, tedy skutečně pár hodin před plánovaným vysíláním. Nakonec to dopadlo dobře, třeba mě Šipkaři nesklamali, porota film hodnotit nebude, ale smíchoměřiči se stopkami v hledišti byli a naměřili, že se lidé v sále smáli 14% času filmu. Druhým včerejším filmem byla komedie Milion s Jiřím Lábusem nebo Tomášem Klusem. Je o tom, co vidina zisku milionu eur dokáže udělat s jednou rodinou. Šlo už o soutěžní snímek a naměřený prosmátý čas byl o něco nižší než u Šipkařů, 10,4% délky filmu. Film se ale podle ankety líbil víc než 81% diváků, co přišli do kina a následně hlasovali.
1: Na festival do Nového Města nad Metují každý rok přijíždí řada herců a režisérů, kteří přislíbili účast letos.
2: No, každý rok je to trochu loterie. Jedna věc je, že protagonisté filmu slíbí, že přijedou. Druhá věc, jak to nakonec dopadne, jestli dorazí včas, anebo jim účast neskomplikují jiné pracovní povinnosti. Letos by se na festivalu měly objevit herečky Dana Batulková nebo Lenka Vlasáková, režiséři Jan Hřebejk a Miloslav Šmínmajer, anebo herec Ondřej Vetchý, ten má přijet v sobotu. A dnes si lidé budou mít možnost promluvit s režisérem filmu 6 gramů Miroslavem Ondrušem.
1: Filmového festivalu v Novém Městě nad Metují náš reportér Václav Plecháček. Děkujeme za informace a dobré odpoledne.
2: Napodobně naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Kde tak může být v 15 hodin 27 minut náš rozhlasový stopař? Stopař Českého rozhlasu Hradec Králové. Hned to zjistíme.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Zuzana Boučková, stopař Českého rozhlasu Hradec Králové, je v terénu. Dopoledne nám slíbila výpravu mezi Hořické Pískovce. Tak jsem sám zvědavý, jaké to v Lomu je a také v parku svatého Josefa. Zuzko, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne přeji z Hořic. Musím to upřesnit, teď jsem již na náměstí v Hradecké pekárně s dortíkem před sebou, ale Lom, les i cestu do parku svatého Josefa se sochami jsem prošla tam i zpět. Samotný Lom svatého Josefa je takové příjemné, magické místo. Když tam vstoupíte, obklopí vás vysoké pískovcové stěny, které jsou obklopené lesem a místy narazíte na různé výtvory z pískovce. Daleko víc jich ale je přibližně o 2 kilometry dále v parku svatého Josefa. Tam přímo ze zemského povrchu vyrůstají monumentální sochy od umělců z celého světa, kteří sem jezdí už od roku 1966. Po cestě byl příjemný chládek, všude byla cítit vůně lesa a do toho ten žlutavý hořický pískovec. Musím za sebe říci, prostě nádhera.
0: To se to vypráví teď v cukrárně u dortíku. Ty jsi slíbila, že nám popíšeš i atmosféru a také lidi. Potkala jsi na místě někoho zajímavého?
2: No dnes je všední den a celé dopoledne to vypadalo tady v Hořicích na déšť. Tak to je asi důvod, proč jsem Lom i park svatého Josefa měla dnes opravdu jen sama pro sebe. Ale kousek dál, blíže k městu, je druhý sochařský park a to u svatého Gotarda. Tam už bylo živěji. Potkala jsem rodinku s dětmi, kde si děti hrály na schovávanou mezi sochami a tatínek se snažil zkontrolovat na telefonu, co má daná plastika znázorňovat. A také, a pozor, to bylo pro mne velmi zajímavé, jsem mezi sochami potkala jednoho staršího pána, místního kamenosochaře na penzi. A ten mi vyprávěl, jak se sem do Lomu v 60. letech sjížděli sochaři z Japonska nebo Francie a jak jim místní pomáhali štípat obří bloky kamene. To místo musí mít, přátelé, neuvěřitelnou paměť.
0: Říká náš rozhlasový stopař. Skvělá atmosféra a ještě o sochách jsme nemluvili a také o dílech, která tě zaujala nejvíce a sochy také.
2: Tak popravdě musím říci, že mě nejvíce zaujal ten kontrast. V parku u svatého Gotarda máte klasická monumentální díla z počátku 20. století od autorů, jako je například Vladimír Preclík nebo Pavel Opočenský. Zatímco v parku svatého Josefa jsou to avantgardní moderní tvary. Ale co chci hlavně říci, že přestože již máme letos sochařskou sezónu v Hořicích za sebou, na těchto místech se cítíte nádherně v jakékoliv roční době.
0: Takže ideální tip na výlet pro naše posluchače.
2: Ano, ano, a pokud prostě chcete vypnout, vyvětrat hlavu a vidět něco, co nikde jinde v republice v takové hustotě nenajdete, zbalte si svačinku a přijeďte do Hořic. Prohlídka sochařského umění pod širým nebem je zdarma. Otevřeno je 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu a ta energie z pískovce vás dobije podle mě tak minimálně na týden dopředu.
0: Fotografie soch z Lomu i parku, možná i z té cukrárny, kde je teď Zuzana Boučková. Videa také na sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové, na Facebooku, Instagramu, webu hradec.rozhlas.cz. Tak my děkujeme za skvělý tip hned při pondělku a hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne a brzy naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Bazar.
1: A je to tady pondělí, otevíráme Radio Bazar ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové oblíbenou inzertní 7minutovku. Tak ještě naše telefonní číslo.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Radio Bazar je tu pro vás, hezké pondělí odpoledne.
2: Dobré odpoledne, vás zdravím a já bych dneska, prosím vás, nabídla. Prodám loukotové kolečko, průměr 50 cm k dřevěnému trakaři za 250 korun. A potom ještě dvoukřídlá garážová vrata palubková z modřínu a jak šíře je 240 cm, jsou prosklená, aby ty byly levně.
1: Ano.
2: A je to horisko 731-589-248.
1: Děkujeme pěkně, zdravíme na Holicko, hezké odpoledne, naschledanou. Loukotové kolečko k trakaři, dvoukřídlá garážová vrata palubková 731-589-248. Je kontakt na posluchačku, která to všechno v Radio Bazaru Českého rozhlasu Hradec Králové nabízela. Pěkné odpoledne vám.
3: Dobrý den, zdraví vás z Obruška.
1: Dobrý
3: Já bych chtěl opakovat, inzerát, prodal bych zánovní sporák plynovej na plynovou bombu na propanbutan s elektrickou troubou. Je to na 220 V, je zachovalej velice za symbolickou cenu 1000 korun.
1: Mm-hmm. Na telefonním čísle?
3: 777 166 208.
1: Máme zapsáno a děkujeme a zdravíme do Dobrušky. Hezké odpoledne.
3: Děkuji. Naschledanou.
1: Zánovní sporák s elektrickou troubou 777 166 208, telefonní číslo do Dobrušky. Radio Bazar Českého rozhlasu Hradec Králové má otevřeno, jsme tady pro vás. Dobrý den a dobré odpoledne přejeme, můžete inzerovat.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Nabízím prodej novou německou výkonnou elektrocentrálu, cena k jednání asi 5000, pak tady mám barevné televizory Philips a Electronics, asi symbolicky po stovce, a strojek na těstoviny Tesco Madelika též a kapslový kávovár Krups, taky nějak cena dohodou levně velice. A je to Holicko, telefonní číslo 732 90 45 11. Děkuji.
1: Děkujeme také, hezký den přejeme, kapslový kávovár, strojek na těstoviny, také barevné televizory a elektrocentrálu nabízí posluchač na 732 90 45 11. I vy zkuste štěstí, třeba byste se rádi seznámili, i ta možnost u Radio Bazaru Českého rozhlasu Hradec Králové je. Pěkné odpoledne.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Já bych prodám motor dvoválec, duchem chlad zemí, benzín. A na telefonu to je 603 508 852. Děkuju, je to Rychnovsko.
1: Rychnovsko, ano, děkujeme také. Motor, dvouválec, benzín, zdravíme na Rychnovsko. 603 508 852 je telefonní číslo posluchače. Naše číslo je 726 46 46 46. Pokračujeme. Hezké pondělní odpoledne.
6: Dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já bych ráda prodala DVDčka.
1: DVDčka, co na nich je?
6: No třeba Nemocnice na kraji.
1: Města?
6: Tak to je celých 10 dílů. Ještě jsou některé neotevřeny. A pak s Burianem tam máma. Já jsem to totiž dostala, já to nemám na čem přehrát.
1: Ano, kdyby někdo měl DVDčka zkrátka zájem, tak vám zavolá a už si řeknete, co a jak o Nemocnici na kraji města, o Vlastovi Burianovi, Králíkovníku. Máte jich asi hodně těch DVDček, takže byste je ráda za nějakou symbolickou cenu nebo cena dohodu.
6: No. Cena dohodu, ale bude to levný.
1: Bude to levné, dobře. A vaše telefonní číslo?
6: 736.
1: Ano.
6: 775 a 455.
1: Tak teď to raději pro kontrolu zopakujeme. 736, 775, ano. 455.
6: A je to Červený Kostelec.
1: A my děkujeme a zdravíme do Červeného Kostelce. Hezké odpoledne. Naschledanou. DVDčka k mání v Červeném Kostelci. Kontakt jste slyšeli. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar. Pěkné odpoledne i vám. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Já se omlouvám, vůbec vám není rozumět, vůbec nevím, co nám říkáte, že něco prodáte, ale nevíme, co.
7: Je to lepší?
1: Trochu. Tak, co budete prodávat?
7: Je to vše lepší.
1: No, nerozumíme, neslyšíme, bohužel. Tak příště, zkuste to příště, nedá se nic dělat, to je ten mobil, to je někdy ten signál. Vůbec nebylo rozumět, jenom že paní něco prodá, dal bohužel už nic. Český rozhlas Hradec Králové, Radio Bazar, dobré odpoledne. Dobrý den, dobré odpoledne.
8: Jablonecko,
1: dobrý den.
8: Prodám štípač na dřevo, 8 tun. Je to Jablonecko, cena 7500 korun. A je to na telefonu 724 907 283.
1: Zdravíme na Jablonecko, děkujeme za nabídku štípače. Hezký den, štípač na dřevo, 724 907 283. A ještě jeden inzerát bychom mohli pro dnešek zvládnout. Jste to vy, kdo se dovolal do Radio Bazaru, Český rozhlas Hradec Králové. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Já bych prosil nabídnout dvě kola Favorit, jízdní kola v originále. Je to pro sběratele retro. Potom bych měl k nabídce plynový grill zahradní na kolečkách v velmi dobrým stavu, málo využitý. A pod litinový podstavce pod šicí stroje, vhodné jako dekoraci na stoly a tak dále. A bylo by to prosím na čísle 737 366-048.
1: My vám děkujeme pěkně, mějte se hezky. Naschledanou. Dvě kola Favorit, plynový grill na kolečkách a litinové podstavce 737-366-048.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Pro dnešek Radio Bazar zavíráme, ale zítra odpoledne po 15. hodině 35. minutě opět rádio otevřeme a pak budeme mít otevřeno až do pátku v tomto čase. Žádná jiná, zaspívá Radek Tomášek. Hezké odpoledne.

0: Na cestách s Petrem Voldánem.
1: Kudy vedla cesta od českého tolaru k americkému dolaru? Na cestách s profesorem Petrem Vorlem z Univerzity Pardubice se vydáme světem platidel napříč kontinenty. Dovíte se, proč tolar zamířil při přerodu názvu v dolar přes Španělsko, i kde mají pohledné bankovky. Do světa s penězi nebo kartami. Také o tom v pondělí na cestách jako obvykle po 18. hodině.

Přátelská talk show Petra Voldána po 18. hodině bude s profesorem Petrem Vodlem. Cesta od českého dolaru k nejen americkému dolaru, tak to bude téma dnešní cestovatelské hodinky mezi 18. a 19. ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Celý den sledujeme události v Královéhradeckém kraji, zprávy nabízíme vždy v celou, v 16 hodin je také nabídneme, ale po 17. to bude zpravodajsko-publicistický souhrn z Královéhradeckého kraje, to nejdůležitější, den v kraji. Poslouchejte mezi 17. a 18. hodinou. Součástí je i rozhovor s meteorologem. I dnes se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Petr Salava už je připraven ve studiu Humoriády, aby vás pozdravil za pár minut po 16. hodině po zprávách. Český rozhlas Hradec Králové také online hradec.rozhlas.cz. Karel Sladký přeje příjemné pondělní odpoledne.

Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria 15.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Úpravy pavilonu v Rychnovské nemocnici vyjdou na 21 milionů korun. Vláda schválila přísnější regulaci kratomu. Čeští tenisté začali trénovat v libeňské hale před Davis Cupovým duelem s Američany. A noc bude polojasná a studená. Místy se budou tvořit mlhy. Pěkné odpoledne vám přeje Alena Brantová. Stavební úpravy pavilonu chirurgie v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou pro dočasné umístění seniorů z domova u Byřičky v Hradci Králové by měly stát zhruba 21 milionů korun. Krajští zastupitelé dnes odsouhlasili financování plánovaných úprav. Pavilon rychnovské nemocnice čekají stavební úpravy a změny užívání místností, aby vyhovovaly požadavkům na sociální služby. Úpravy pavilonu by podle hejtmanství měly být hotové do začátku stavebních prací v domově u Byřičky. Ty by měly začít na konci příštího roku. V Trutnově začali stavbaři s úpravami v Tovární ulice na sídlišti Zelená Louka. Snahou je zvýšení bezpečnosti a sklidnění dopravy v lokalitě. Práce za necelých 17 milionů potrvají do konce letošního roku. Podrobnosti dodává mluvčí tamní radnice Adéla Ščudlová.
2: Modernizace přinese nové bezbariérové chodníky, vyvýšený přechod pro chodce, asfaltový povrch vozovky nebo nové veřejné osvětlení.
0: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v Česku měla být od příštího roku přísnější. Takzvaný Lex Kratom dnes schválila vláda. Tuto psychomodulační látku by mohli nově koupit lidé až od 21 let pouze ve specializovaných obchodech, ne od 18, jako je tomu doteď. Kabinet chce taky od příštího roku zakázat online prodej této látky a zavést na kratom spotřební daň. Sport. Čeští tenisté mají za sebou úvodní tréninky před Davis Cupovým duelem s Američany. Jako první si tvrdý povrch v libeňské hale vyzkoušeli deblisté Adam Pavlásek a Patrik Rykl, který je z prostředí nadšený.
3: Pocity jsou teď určitě skvělý, to náš první vlastně trénink. Bude to chvíli trvat, než si zvykneme samozřejmě na povrch, na obrovskou arénu, ale já zatím musím říct, že po té hodině a půl jsem velmi spokojený a těším se na utkání, protože hrát před domácím prostě publikem tady v O2 aréně je něco neskutečného.
0: Utkání Česko-Spojené státy se bude hrát tento pátek a sobotu. Vítěz postoupí na listopadový finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
1: Počasí.
0: Noc přinese polojasno až jasno. Během noci se budou místy vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Ochladí se na 10 až 7 stupňů, na Broumovsku na 4 stupně, na horách naměří od 7 do 4. Zafouká jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku. Důvodem je oprava povrchu silnice číslo 327. Práce mají trvat do konce listopadu. A na Trutnovsku počítejte s omezením na silnici 16 na příjezdu do Volanova od Pilníkova. Kvůli utržené krajnici se tam jezdí kyvadlově. Omezení má trvat až do listopadu. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
5: Já vás moc zdravím a začnu dneska netypicky veršem. Radost země přímo sálává, já jsem Petr Salava.
4: Tak mě Petr předběhl a já přidám tu svou. Jdem do toho s Petrem Salavou a historek scének a písniček záplavou.
1: Humoriáda.

0: Marek Lambora, Eva Burešová zpívali o tom, jak se krásně mají. Vy se máte taky krásně, doufejme, anebo se budete mít, protože jste s námi u toho správného pořadu. Petr Salava, chce něco říct.
1: Já jsem hrozně rád v Humoriádě a hrozně rád se tady vždycky vrací vám, myslím, že i s vámi, i s Patrikem, ke starému, milému, laskavému humoru a ke slušnosti, protože to, co se v současnosti odehrává na mediální scéně, je prostě strašné a slyšejí to děti. A mně je to hrozně líto, tak právě proto bych dneska, jestli můžu vybrat na poprvé, vybral velikány, a sice pány Miloše Kopeckého a Lubomíra Lipského.
0: Ano, a navíc v jejich snad nejtypičtějších rolích Strossmayer a Hlust Vysihák. Co mají spolu společného? Jsme zvědaví.
2: Poklona hostivá, dobrý den. Promiňte, prosím, že jsem tak smělej. Já prej tady mám vyhledat nějakýho slavného torpéda.
3: No tak torpéda snad asi ne, to těžko, pane, my nejsme sklad munice, víme? Zvláště nenámořní. Vy, hádám, vy spíše hledáte ortopéda.
2: Jo, ortopéda. Tak nějak, víte, on mi to starý asi nějak zašmodrchal, no to víte, inženýr. Tak vyražte být pan doktor.
3: Ano, ano, přímo. Ano, Strossmayer.
2: Aha, a kde bych ho tady našel?
3: Koho?
2: No, toho, jak říkáte, toho Strossmayera.
3: Strossmayera.
2: Jo.
3: To jsem já.
2: Jo, to jste přímo vy. No tak to je fajn. Víte, já mám vždycky rád, když je někdo přímo von. Tak to už vás vlastně ani hledat nemusím, víte.
3: No ale kdyby vás to třeba náhodou zvlášť bavilo, prosím, já jsem ochoten se vám tady někam schovat. Třeba tady někam mezi diváky.
2: Ale to já bych vás stejně rozeznal, víte. Kor mezi normálníma lidma. Poněvadž vyračte by takovej jakoby velice povědomej ksicht, víte? Hejte, prosím vás, nedělal jste náhodou v té nemocnici na konci města?
3: Na kraji města, chcete říct? Ano, dělal.
2: Dělal.
3: Ale dělal, no, ano, tak. To byla krásná doba, krásná doba. To byla vůbec zvláštní, řekl bych přímo, unikátní nemocnice. Jo. Ano, unikátní nemocnice. To byla snad jediná nemocnice, kde nikdy nikdo nevzal žádný úplatek.
2: No. Takže tam jste dělal.
3: Tam jsem dělal, no já dělám, kde můžu.
2: Helejte, a že děláte Níčko tady?
3: Znáte to, ne? Autorské intriky, co vám budu povídat?
2: No jo.
3: Ale poslouchejte, vy jste mi taky nějak povědomí. Jaké pak je vaše ctěné jméno?
2: No tak mé ctěné jméno, Hlust Vysihák.
3: Ale ne, ano. Hlust Vysihák, to jste vy.
2: Přímo osobně.
3: Ten vrátnej, no, s těma práskačkama, s těma fousama.
2: No jo,
3: tak, no, tak to už jsem doma.
2: Jej, to je škoda, že jsem vás tady nezastihl.
3: Moment, nechoďte nikam, neodcházejte mi. Rozumějte mi, když říkám, že jsem doma, tak tím jak si chci naznačit, že vím, kam vás mám zařadit.
2: No to jste teda frajer. Moji nadřízení si s tím letím lámou hlavu do dneška. Kam mě zařadit teda?
3: No a co pak vy teďko děláte?
2: No tak teďko hlídám stavební materiál pro výstavbu sídliště, které se nazývá Šestka vlevo dole. Hmm?
3: Jo. To je nějaké družstvo zubních lékařů, ne?
2: Ne, prej jsou to převážně boxéři.
3: Takže vy máte vlastně takové velice, velice rizikové pracoviště.
2: No, ano.
3: Poslyšte, ztratí se vám tam někdy, řekněme, jako příklad, třeba pytel cementu?
2: Jo, kdyby jenom to, pane doktore, tudle jsem se kapánek zamyslel nad tím ukazatelem plnění plánu a někdo mi ukradl dva pokoje a kuchyň.
3: Ne. I s příslušenstvím?
2: No tak naštěstí bez. To už ukradli dvě noci předtím mýmu švagrovi ze sídliště, které se nazývá Klidné stáří 08.
3: To je zřejmě nějaké sídliště pro důchodce, že ano? Ne, no tak ať to své sídliště přejmenují na Neklidné stáří 00 a je to, no. Zkuste jim to navrhnout.
2: No, teda jako nápad je to výborný, pane doktore. Páč ta 00 se tam ztratila taky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to byl slavný doktor Strossmayer a vrátný Hlust Vysihák v Silvestru 1979. Vzpomene si, Petr Salva, co tou dobou prováděl?
1: K té Který to byl, prosím, ještě jednou
0: 79.
1: rok?
0: 79. minulého století.
1: Ježíš, to jsem byl mladý kluk, to jsem byl vlastně disc-jockey v největší síle, no tak to jsem
0: tak to
1: hrával...
0: Tak to musel být Silvestr.
1: To, zaprvé jsem hrával Silvestry, což je něco, co už dneska absolutně netuším, co to je, ale hlavně jsem v té době hrál 30krát za měsíc, protože jsem musel. No, taky na to vzpomínám.
0: I v únoru? No, ne, pardon, tak tam,
1: no, v únoru jsem možná hrál 30krát, že byl nějaký dvojáček.
0: No, jasně.
1: Ale jinak jsme hráli každý den. To byla těžká doba pro DJ.
0: Ano, tak hej, pane disc-jockey, teď si poslechneme výběr pro naše posluchače. Mají na Ačku Miloše Kopeckého s Lubomírem Lipským, jak už otevřel tuto kapitolu náš dnešní host Petr Salava, anebo nastoupí Josef Náhlovský s Karlem Šípem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. No prosím. Jsme na to dneska dva a teď ještě Pavel Vítek zaspívá Víš, jak se mi líbíš.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A tak rovnou navážu, pokud je Petr Salava řidič, předpokládám, co si užívá nejméně a co nejvíce za volantem?
2: Tak já si jako nejmíň užívám Pražský okruh. Ano. A v současnosti mě trošku hlava nebere, že to je úplně nádherná nová betonová silnice a už je opět opravovaná. A mě by docela zajímalo, proč. Tak to mě vadí, protože stojíme v koloně každý den, ať je ráno, poledne nebo večer, Pražský okruh.
1: A on ještě není celý, ne, dokonce?
2: Já myslím, ten, který je u Barandova, ten jo, náš ne. Z D5 na D1 neustále opravy, fakt to nechápu.
1: Tak tolik apel. A co se Petrovi líbí za volantem, když řídí?
2: Mně se líbí, já poslouchám rádio a teď opravdu rozhlasové stanice střídám, mám každý denní čas jinou náladu, něco jiného v noci, když se vracím z vystoupení, něco přes den a je to můj skvělý společník, takže já si užívám tu jízdu v autě díky takové dobré společnosti.
1: Ano, a nebudeme jmenovat ten nejlepší pořad, který...
2: No, Ježíši Maria, je? Od 16 do 17 hodin je humoriáda.
1: Ano, výborně, tak děkujeme, sami jsme si o to řekli a jdeme vyspovídat posluchače. Výborně. Jestli chtějí Miloše Kopeckého nebo Josefa Náhlovského, dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s panem Kopeckým a panem Lipským.
1: A my děkujeme.
2: Výborně. Mějte se
3: hezky. Hezký zbytek dne, naschle.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, pane Kučero, standard zemník vás zdraví, pana Salavu.
1: Dobrý den.
4: Inteligentního a správného člověka, který řekl tu úvahu na začátku, plně s ním souhlasím a chci tak jáčko.
1: Máme zapsáno, standardně.
2: Děkujeme, díky.
4: A zdar, pánové.
2: Zdar, zdar.
1: Dobré odpoledne. Haló, haló, už vás slyšíme? Jste tam?
2: Už ne.
1: Tak někdo na lince visí, ale nemluví. Tak teď je tu nějaký mluvící posluchač nebo posluchačka.
5: Honzo, dobrý den.
1: Honzo.
2: Dobrý den.
5: Já vás zdravím, oba dva do studia.
1: Dobrý den.
5: Já bych teda hlasoval, jestli můžu, tak pro Pepička Náhlovského.
1: Můžete, samozřejmě.
5: A pro pana Salavu taková v podstatě odpověď na jeho otázku. Dokud budou hřibové v Praze místo v lese, tak to bude vypadat, jak to vypadá. No. Takže přeji hezký zbytek dne.
2: Vám taky, vám
1: a
2: taky.
1: A prvý už rostou po těch deštích, i když mírných.
2: A rychle z toho ven.
1: A jdeme dál, dobrý den. Haló?
6: Z Karvine, dobrý den, pane Salovo.
2: Dobrý den.
6: Vám, Pavle.
1: Dobrý.
6: A já dávám hlas taky Pepovi Náhlovským.
1: Máme zapsáno. Mějte se, Miroslave, naslyšenou. Tak, další ještě, haló? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakován, zdravím Prima dvojku a přál bych si taky Bčko.
1: Prima dvojka, děkuje, naslyšenou.
2: Naschledanou, naslyšenou.
1: Přátelé, žádná žena, tuším, se nám zatím neprovolala, ne. Chlapi to vzali do svých rukou a víc bylo těch, kteří si přáli Ačko. Takže pokračujeme na téma Strossmayer a Lustvisiák.
8: A to komplet?
9: Komplet, protože u nás se všecko vyrábí i ztrácí komplet.
8: A to jak si s tím řetiskem na splachování?
9: No tak ten tam naštěstí ještě nebyl, víte? Ten se tam montuje až při třetí kolaudaci.
8: Tak jim tedy můžete navrhnout, aby se to sídliště jmenovalo 00 s otazníkem. No.
9: Když jinak nedáte, pane doktore, tak já to navrhnu. Ale pane doktore, jenomže ono u každého návrhu vždycky děsně záleží na tom, kdo to navrhnul.

0: Navrhuje, víme. Když třeba takový obyčejný nájemník navrhne, že by u každých dveří měla být taky příslušná klika, tak tomu řeknou, no, hele, moc neotravuj, buď rád, že jsi dostal kvartír. Kdežto, když takovou kliku navrhne k těm dveřím sám náš ředitel, tak to všichni říkají, Herko, tomu to ale myslím. Kam ten chlap na ty zlepšováky chodí?
1: No vidíte, to víte, my lékaři musíme být jaksi informovaní ze široka a fortelně.
0: Ano,
1: my
0: ano.
1: Nesmíme vidět jenom tu, řekněme, zlomenou nohu. My taky musíme koukat, komu ta noha momentálně patří.
0: Ano, já vám rozumím. Když je to hezká holka, tak si s takovou nohou dáte víc záležet, víte? Když to uplesnivýho dětka koukáte spíš na prémie, víte?
1: Poslyšte, a proč pak vy mě vlastně hledáte?
0: No tak já, pane doktore, jak se tak říká, tedy jdu preventivně. Totiž ty šoféři nám s těma mašinama tak zrasovali silnici, víte, že si tam co nevidět zlomím v obě nohy. Tak jestli byste si mě vzal potom k sobě, pane doktore.
1: Tak já si vás napíšu.
0: Fajn.
1: Jak jste řekl, jaké je vaše stěné jméno?
0: Pankrác, hlustvy si hlák.
1: Ano, oni vám rodiče dali křestní jméno Pankrác?
0: No jo, my bydleli dole v Nuslích, no a to víte rodiče, ty vždycky koukají, aby se hranti dostali někam vejš.
1: Takže nepocházíte z nějaké rozvrácené rodiny?
0: No,
1: já tež ne.
0: To si myslím.
1: Ovšem, my bývali chudí. My byli tak chudí, že u nás bývala nouze i u pohlavek. A místo krychlových metrů jsme obývali čtvereční.
0: No vidíte, a vykládejte tohle dneska těm mladým.
1: Ne, to nejde, no to je házení hrachu na zeď.
0: Nepochopím.
1: Ale nedivte se tomu. Vám je taky dneska fuk, jestli nějaký váš předek dostal na zadek za to, že je husita, ne? No, tak vás mám napsaného.
0: Promiňte, prosím, a přesnou adresu nechcete?
1: No, k čemu, prosím, na co? Oni vás už od někud přivezli. No, a pokud budete alespoň trošku přivědomí, tak nám to doplníte.
0: Prosím vás, ještě něco, já mám takový zvláštní přání.
1: Ano,
0: já bych rád, kdyby mě mohla ošetřovat ta Ina.
1: Ina? No, a nemohla by to být nějaká Ina? No, ale já už musím jít, já mám v práci jednoho špičkového fotbalistu.
0: Špičkového fotbalistu? Helejte, jestli ho složili na velkým vápně a on to vápně nějak poškodil, tak ať se s důvěrou obrátí na mě.
1: Ale ne. Tohle je případ celkem normální. Má obě nohy levé. Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Zdraví vás, dnešní posádka Humoriády Pavel Kučera a Petr Salova, náš dnešní host. Petře, cítíte se v těchto dnech ještě letně nebo už podzimně?
2: Tak dneska ráno, když jsem vyrážel z naší vesnice, tak jsem se cítil velmi zimně. Fakt jsem až překvapen, že teď, když jsem dojel do Karlína, já jsem měl svetr a vestičku a teď tady v Karlíně nic takového nepotřebuju. To znamená, já bych si přál, kdyby ještě pár dnů taková příjemná podzimní teplota zůstala.
1: Lehce nad dvacítkou.
2: Jo, myslím, 25 bych bral.
1: 25. Jak je libo, tak přátelé, my budeme brát to, co nám vybere teď dál v Humoriádě Petr Salava, prosím.
2: Já bych tentokrát použil imitátora Františka Uhra, aby byla změna, doufám, že to bude dobrá volba, František Uher.
1: Takový lidový humor si myslím, tak že by to mohl být.
3: Stranu. Já jsem si nechal naléčit aj schválně červené víno, nebo jak říkají strýček horníček, že radši piju červené víno, nebo když se jdu vyčůrat, tak je poznat, že ve mně něco dobrého zostávo. Ano! Faktická, já jsem si se dneska hodně pozvávu hostů. Jsou to herci a komici, aby vám také něco pěkného povyprávěli. Prvního, koho pozvu k mikrofonu, je můj kamarád Luděk Sobota. Takže Luďku, ahoj.
4: Dobrý večer, vážení přátelé. Lastáte? To ne, že bychom v Praze nepili, taky tam moja mi říká, člověče, Luďku, ty seš poslední dobou jako slunko, večer zalezeš do hospody a vyjdeš až ráno. Takže já jdu dále koštovat.
3: A další okol se pozveme, také velice dobrý komik Jaroslav Štercl. Dobrý večer, přátelé, nazdar.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik pan Franta Uher, můžete ho mít i dál, anebo nastoupí Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A ještě než spustíme další hit, vypustíme další písničku na vás s jednou známou kapelou, tak se zeptám Petra Salavy na nějaké DJské, diskžokejské perličky.
2: Musím říct, že letošní můj diskžokejský rok je velmi bohatý tím, že jsme obnovili akci nazvané Oldies Disco Show a chodí tam samozřejmě publikum, které odpovídá věku disc jockeyů, to znamená, my jsme teď hráli v sobotu, bylo to fakt úžasné a já odhaduji, že věkový průměr tančících byl 65+, a u disc jockeyů to myslím bylo zhruba stejně. A byla velmi zajímavá situace, kdy jeden tedy starší pán přišel a říkal, jestli bych mohl zahrát na přání, což já moc nedělám, ale on říkal, prosím, zahrajte mi tu písničku, kde se pořád ozývá dokola Ladislav, protože já jsem Ladislav a já tu písničku miluju. No tak dlouho jsme si povídali během té přestávky a pak se ukázalo, že ta písnička se jmenuje What is Love a že se to tedy blíží Ladislav trošku tomu Ladislavovi, no ale dohodli jsme se, takže byla všeobecná spokojenost. A takhle to občas s těmi názvy, vždyť víte sám, holky, holky, běžte dál, skupina Opus, ono tak někdy to tak zní jakože česky, ale není to tak. Co jste vybral vy za muziku?
1: No já, co já, ale hudební dramaturg.
2: Ano, to mě
1: ale
2: zajímá.
1: Ale Petr Salava nám to uvede jako DJ. Je tady krtek od buty.
2: No výborně, kapela, která podle mého názoru vůbec nezestárla. A musím vám říct, že jak já pořádám ty koncerty Vánoční nostalgie, že mám teď v hledáčku právě kapelu Buty, takže jsem moc rád, že jsou tady.
1: Je tady Krtek, na konci si všichni svorně zavoláme Fire On.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
4: Tady pokračuje dnešní humoriáda. Petr Salava, náš dnešní host, je zvědavý, koho si vyberete dál. Bude to František Uher nebo Miroslav Donutil. Zůstáváme s oběma na Moravě, dá se říct, s moravským humorem. Tak co vy na to? Dobrý den.
5: Dobrý den. Z Bojkovic. Zdravím vás, Pavel, po delší době.
4: Zdravím.
5: A pana Salavu. Salavu, pardon.
6: Nic, nevadí.
5: Je to těžký kalibr, ale já bych nechal to Uhra, padnutí je tam častokrát.
4: Máme zapsáno. Děkujeme, mějte se hezky. Tak, kdo dál se hlásí do humoriády?
7: Dobrý den, tady zdravím vašemu skvělému hosta a dávám Bčko.
4: Dobře, máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou, dobré odpoledne, kdo dál je na telefonu?
8: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam zdravím. A já jsem taky chodíval hrát takhle na různý srazy a na svatby a za mnou přišel taky kluk a povídá, můžete ta hrát kvávu? A já si říkám, no Herko, co on to chce? A tak jsme se chvíli domluvali, a si říkám, žádnou krávu neznám. A chvíli jsme se domlouvali a pak jsme nějak se domluvili, že chce zahrát Kláru od Čína.
4: No, myslel jsem si to, že tam to zamíří, tak nakonec jste se dohodli, zahráli.
8: No.
4: Tak, vydáváte Ačko nebo Bčko?
8: Dáme pokračování.
4: Dobře, děkujeme. Máme zapsáno. František Uher, má váš hlas naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady František Elbil nad Vltavou. Zdravím vás, pánové. A říkánka, byste začali, já skončím.
6: No.
9: Dneska je humoriáda, humoriádě zábava. Je tam Kučera a Salava.
4: Pánové, no, děkujeme.
9: A pana Uhra.
6: Děkujeme. Pitel,
4: díky.
9: Kterého s Moravankou, pan Salava, určitě ví, měli veliký ústek před mnoha lety v Americe.
6: No jasně.
9: A
6: vždycky se říkalo, že huba mu pěkně jela, panu Uhrovi.
9: No tomu je, no jasně. No. Pánové, přeji stále zdraví a jste bezvadní. Díky moc.
6: Vám taky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Petra Salavu.
6: Dobrý den.
10: Pane Salava, vzpomínám na 29. srpna, kdy jsem se zúčastnila posluchačka Českého rozhlasu 10. narozenin oslaví v Zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí. Bylo to vynikající, všem patří velký dík, moc se mě to líbilo.
6: To jsme moc rádi.
10: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám přeji krásný večer či příjemné úterní ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
6: Vám také.
10: Růža z Rychnovska.
6: Růže, děkujeme.
4: Děkujeme, tak to byla Žiže, živá žena první v naší humoriádě dnes. Děkujeme za návštěvu. Jinak Petr si sladké asi oblíbil, protože přinesl štrůdl.
6: Ano, velmi dobrý.
4: Nabídnu, děkuji moc, bylo to dobré. Nebudu to teď jíst, protože po sladkém usínám a to se teď nehodí, protože musíme pustit další obaviče a to je František Uher.
11: Já říkám, ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně. No. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, koukáte na ten risk? To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbu rum, po svatbě utrum. No. Chlapi, také, ne, no. Ale je to tak, no už jsme v Evropě, no. Lidé, aj, musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstvo, co? To sa včilka všude krade. Vždy jsem dojel před Podlužan na kole, pichel jsem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nechce vám se, hotové. Nebo točkaj, to se ještě taky v lánžoči okolo obchodňáka a taková baba tam řve na policajta, že stojím ve frontě a najednou peněženka z tabelky pryč. A policajt se ptá, že teď a to jste necítí, važe vám na nuša. Ha? Baba z nudla povídá, no to jsem cítil a nevidí vlastně, že aj krade. Ha? Lidé, zase jim můžeme podnikat, no. A s mojou starou začali jsme všelkaj podnikat, závodně pleteme košíky, no. Jak by ošilka, jaj zima. Moja mi říká, že Francku, co kdyby jsme si někam vyrazili, ví? A jak by od náledí, tak se bůh škubla na kole, vyrazila si přední zuby, měli jsme vyrazené, no. A kdo by říká, že kapr nekouše, kapr džudžlá, no. Zase další erotická zkušenost, no. A nebo aj ty dovolenky, co? Žádné Bulharsko dřív za odměnu, dneska je to za trest, no. Ale tak dobré, no. Jezdíš a co? Kde jste byli, lidé? Tetino, kde jste byla na dovolené? Jste taká dopálená, opálená teda. Kanáre, Kanáre, no. Na Maltě? Já jsem byl už fakt na betóně, no. Koupal jsem za barelu šejusem. Ale velice pěknou dovolenku musím prozradit také. Jela celá rodina Slabákovi, můj kapelník, Moravance. Pozdravuju, Honzika, vítaj. Ty byli, kázi se vypravili do jižních Čech na ty obrůžky za podívat jazírka, jak tam jsou. A jak ta kapelník to šmatli přes tu dědinu, tak vám potká místní kostelník, praví, že ježišmarja, pane Slabák, to máme štěstí, že tady jste na té dovolenci. Představte si, nám onemocněl varhaní v kosteli. A vy umíte na tu trumpetu, že byste nám v neděli na mši pomohli zahrát. Kapelník byl dobrý náladě, kudy je to, što slúbil. Byla neděla, začala mša, všecko nachystané, farář káže, kapelník vzadu za týma varhánama také nachystaný, nakonec se jim vše začne farář zpívat, že o, pane, přijdi k nám, a vzadu se ozvalo, a já ti za klobůček perko dám. A to tady jdeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak máme dokončenou sérii s Františkem Uhrem a máme pro vás další výzvu. Tentokrát proti sobě stojí Josef Náhlovský a Miroslav Donutil s nahrávkami z našeho archivu, tak si vyberte to, co by vás mohlo dneska rozesmát. A v tuto chvíli SMS-kujte humor mezera A pro Josefa Náhlovského, humor mezera B, to je SMS pro pana Donutila, posílejte na 90 01 04, telefon 731 800 900. Oba dva jsou skvělí vypravěči, pan Donutil na kus řeči, z toho je taky ta ukázka, kterou máme připravenou z tohoto slavného pořadu. No, mají své zkušenosti s moderováním, stejně jako Petr Salava, a on ví, že se budu ptát na nějakou peprnější historku.
6: Jo, jo, ne každá zkušenost je opravdu příjemná. Já jsem nedávno uváděl jednu mezinárodní akci v Karlových Varech, kde jsem byl v černém obleku, motýlek, prostě nažehlená akce, načančaná akce. A důležité je, že jsem měl boxerky bílé barvy. A co se mi nestalo, při prvním vstupu na jeviště, odkud jsem se hodinu nemohl hnout, mi praskly kalhoty, protože jsem se tam sehnul, a já jsem musel být na místě skoro hodinu, neotočit se, protože to by byl hrozný pohled, a víte, jak jsem pak opustil jeviště, couvajíc. Takže taková vycouval hodina, doslova. To jsem doslova vycouval jsem z toho průšvihu, a řeknu vám, že takovou hodinku bych nikomu nepřál, protože na to pořád musíte myslet.
4: Takže poučení z toho plyne. Nechceš-li odhalit kalhot taj, vem si celé black tie, včetně boxerek.
6: Hlavně se neohýbej na jevišti.
4: A pevné kalhoty k tomu popřejeme. Přátelé, pevnou ruku při hlasování. Už známe výběr, Náhlovský nebo Donutil, to je pro vás. A teď Sen můj a Lízin. Petr Kotal, Stanislav Hložek.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Finální souboj dnešní humoriády se odehrává mezi nahrávkou Josefa Náhlovského s Karlem Šípem a nebo Miroslavem Donutilem. Tak kam s vašimi hlasy dalšími? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Franta ze Svinhu, Trohý Sviny.
1: Ano.
2: Já bych dal pana Náhlovského s Ondřím je a ještě bych chtěl pozdravit Sisíka v Stodně, ať se mu dobře pracuje. Můj kamarád teď vydělává na důchodce.
3: Správně, děkujeme.
2: Tak, díky na tom.
1: Díky, já myslím, že to je přezdívka Petra Salavy?
3: Ne. Dobře. To byl kamarád nějaký.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
4: Dobrý den, já vás zdravím, Olgaři. Tady Petr, zdraví Petra a Pavla.
3: Ano, zdravíme. Děkujeme.
4: A zostaneme ještě na Moravě, já jsem ze Zdolny, která jsem zapomněl říct.
1: No výborně. A?
4: Zostaňme na Moravě.
1: Mm-hmm. Jo, pochopil jsem. Ale oni jsou oba z Moravy, protože Josef Náhlovský pak byl v Luhačovicích, pobýval v závěru. Ale no, nepochází od tamtud, tam, nemá tam ten kořínek.
4: Tam léčil,
1: takže Bčko si od vás píšu.
3: Bydlel tam, no jasně. Dobře.
1: Díky moc, Petře. Zdraví vás Petr, Pavel. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pana Náhlovského.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Dobré odpoledne.
6: Ještě jednou Miroslav Karvine, pánové, no a ještě jednou hlas pro Pepi Náhlovského.
1: Jste mu věrný, děkujeme krásně, přátelé, za vaše hlasy a můžeme do finále s panem Náhlovským. Ošatka zdraví z Horoskopičin ze známého pořadu Televize Nova je tady.
7: Tak další.
8: Ano.
7: Dobrý den, pane doktore.
8: Dobrý den, pane Náhlovský. Posaďte se.
7: Tady, děkuji vám.
8: Kdy jste tady u nás byl naposled?
7: Jo, víte, že už ani nevím, no, to bude pár měsíců, no. Co si to tam píšete jako už?
8: Ne, to si nevšimejte, já si jenom píšu každý úkon, který na vás udělám, abych pak věděl, kolik vám budu účtovat, víte?
7: Jste ještě žádný úkon neudělal, jako.
8: Jak to, že ne? Zeptal jsem se vás, kdy jste tady byl naposled.
7: Jo, aha.
8: Rozumíte, vstupní otázka, to je podle sazebníku 120 korun.
7: 120 korun za zeptání?
8: Ano.
7: Výborně, no, není to trošku drahý tohleto?
8: Tak drahý, no, tak drahý, drahý. Tak jste měl přijít po novém roce, to jsme tady měli velký slevy.
7: A taky velký návaly, ne?
8: No samozřejmě. No. U rentgenu se lidi malem ušlapali, protože na rentgen jsme dali slevu 70%, víte?
7: 70%?
8: No.
7: A já blbec byl na rentgenu v prosinci před válcem.
8: Chyba, máte využívat tyhle ty slevy. No, helejte se víc, tak já si vás teda... Já si vás poslechnu. Vyhrňte něco, nebo...
7: Vyhrňte něco.
8: Vyhrňte. Jo? Já si vás poslechnu. Pořádně, nebojte se. No tak poslouchám si plíc. Dýchejte. Nedýchejte teďka. Dýchejte zase. Říkám, dýchejte.
7: Já dýchám.
8: Si fix nějak to tam neslyším, ale tak dýchejte zhluboka.
7: Já umím jenom z mělka.
8: Helejte se, to vypadá špatně. To vás asi nepotěším. Já tady mám dokonce váš rentgenový snímek plic. Helejte se. To není radostný pohled.
7: No to...
8: Všichni kolegové, doktoři se na to přišli podívat. Víte proč?
7: Ne.
8: To je unikum. Vy máte vaše plíce velikostí odpovídají plicím 11-letého chlapce.
7: Jo. A víte, že to sami mi řekli na sexologii.
8: Vyhol jste ten vzácný případ, kdy prostě pacienta, kterýmu se některý orgány holt nevyvinuli, no?
7: Zrovna tyhle ty dva, že jo?
8: No. Helejte se, posaďte se, co zrak?
7: Zrak, no nic moc, ale mám výhodu, že ty brýle, ty oči zvětšejí.
8: Brýle zvětšejí oči, ano, ano. Já si tam přesto zkontroluju.
7: Helejte
8: se, vidíte tu tabulku?
7: Tady? Jo, vidím, to vidím.
8: Jo, tak říkejte, co vidíte, já budu ukazovat, jo?
7: 3.
8: Výborně.
7: 7.
8: Správně.
7: 6. 3.
8: Tady v rohu dole? Tady v rohu dole.
7: To je nějaký ščr nebo co, ne? To je azbuka?
8: Ale ne, to je od mouchy něco tady, to zapomněla. To zapomněla sestra. No tak jako zrak v pořádku.
7: Zrak
8: v pořádku, odpovídající věku. Helejte se, já nevím, jestli vás to potěší nebo vás to zarmoutí, ale musím vám říct, vy jste prakticky úplně zdrav.
7: Takže dneska nebudu platit nic, to jsem rád teda.
8: Ne, to jsem neřekl. To jsem neřekl. Diagnoza zdrav podle tabulek. Zdrav je za 1000 korun. Víte, když tomu připočtu ještě vstupní otázku, kontroloval jsem vám zrak, plíce, je to dohromady 1950 korun. 1950 korun mám.
7: Zdrav, 1950.
8: No.
7: Tak já mám tady 2000, teda pan doktore, a tu 50 si nechci jako ryško.
8: To je v pořádku, ano, ano.
7: Jste mi řekněte, ježiš, takovou strašnou věc, já mám jít příští měsíc v operaci menisku, víte.
8: To se prohnete.
7: To se prohnu.
8: To se prohnete. Meniskus je drahej.
7: To je nedrahej.
8: Na to nebudete mít, ale helejte se.
7: To jsou 100 tisíce.
8: To jde opravdu řádově 100 tisíce, ale potěším vás, na tyhle ty dražší operace už si můžete u nás vzít hypoteční úvěr.
7: Takže já budu mít koleno na hypotéku.
8: Na hypotéku, ano, ano.
7: To je výborně. No to už se mi radši vyplatí, když budu na půdu a oběsím se, ne?
8: V pořádku, žádný problém, ale do kapsy si vemte sebou nějaký peníze, víte, protože jenom ohledání mrtvoly už je dneska za 5 000. Josef Málovský.
1: Tak bychom se mohli rozloučit stylově. Buďme zdraví a buďte zdraví všichni.
3: A já hlavně doufám, Pavle, že jsme potěšili milým a laskavým humorem a budeme se těšit zase příště naslyšenou. Naschledanou.
1: Naschledanou, to jsou slova Petra Salavy. Přeju dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Oprava Jičínské knihovny je konečně hotová. Filmový festival v Novém Městě nad Metují dnes nabízí dva soutěžní snímky. Roste zájem dětí o doučování. Po rozpuštění ranních mlh čekáme zítra slunečno s teplotami do 24 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Alena Brantová. Po třech letech dokončil Jičín rekonstrukci knihovny Václava Čtvrtka. Veřejnosti se oficiálně otevře 29. září. Proti plánu to je skoro o rok později. Hlavním důvodem zdržení byly práce navíc při sanaci a opravě sklepa, kde vznikl sklad knih. Cena díla kvůli tomu narostla na 82 milionů korun z původních 70 milionů. Na stavbu má Jičín evropskou dotaci 60 milionů korun. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku pokračuje 48. ročník festivalu České filmové komedie. Dnes nabízí dva soutěžní snímky. Od 17 hodin film 6 gramů s Ondřejem Vetchým a Jiřím Mádlem. Od 8 večer Někdo to rád v Plzni, kde hrají Miroslav Donutil a Štěpán Kozub.
2: V dalších dnech můžou lidé v kině 70 vidět třeba komedie Dream Team, Dokonalý den nebo Bardotky. Festival tradičně nabízí také doprovodný program, každý den nesoutěžní filmy pro děti a součástí je i několik koncertů. Například ve středu zahraje na terase kina Pokáč. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Vláda dnes schválila novelu zákona o návykových látkách, takzvaný Lex Kratom. Ta zavádí výrazné zpřísnění pro prodej kratomu. Nově by ho třeba mohli koupit jen lidé od 21 let. Policie by taky mohla dočasně uzavřít prodejny, které kratom nabízí. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO oznámil, že se chce zaměřit na zpřísnění trestů za znásilnění nebo zatýrání zvířat. Šéf rezortu kultury Otto Klempíř z motoristů vládu seznámil se záměrem rozšířit stávající hranice památkové rezervace Holešov. Jednání o možném očkování v lékárnách vláda odložila. Roste zájem o doučování, ať už kvůli prospěchu nebo k přijímacím zkouškám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Největší poptávka je po kurzech českého jazyka, matematiky a angličtiny. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA, pokračuje její mluvčí Vít Hněvkovský.
3: Ale není to tak, jako že by se mohl přihlásit kdokoliv do toho programu, ale je to na vlastně doporučení právě třeba OSPODu nebo třeba i jako ze školy dostaneme tip na někoho, že vědí, že ze sociálně slabé rodiny, jestli bychom neměli dobrovolníka, který by se ujmul vlastně toho doučování.
0: Pomoc s doučováním nabízí třeba i Člověk v tísni, Drop-in, nadace Terezy Maxové a další. Kapacity ale bývají často naplněné a je třeba se o pomoc přihlásit včas.
1: Počasí.
0: Zítřejší předpověď slibuje polojasno až skoro jasno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploměr ukáže 20 až 24 stupňů, na horách 13 až 16. Pofukovat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor si dejte na silnici číslo 14 u Vrchlabí, kde se srazila dvě osobní auta. Je to ve směru na Valteřice a s opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: S datem 14. září. Dobré odpoledne. Zastupitelé Královéhradeckého kraje se dnes sešli na veřejném zasedání. Na programu měli více než 70 bodů, které se týkaly zdravotnictví, sociálních služeb nebo dopravy v Královéhradeckém kraji. Na jejich jednání byl i náš reportér. Dopravní podnik v Hradci Králové zahájil půlmiliardovou obnovu trolejbusové flotily. Celkem 31 nových vozidel nabídne cestujícím vyšší komfort, jízdu na bateriový pohon. Podrobnosti z dnešního oficiálního představení nových vozů nabídneme. Uslyšíte o vrcholící sezóně v Prachovských skalách a co nového na filmovém festivalu v Novém Městě nad Metují. Zeptáme se i na počasí. V této hodině se spojíme s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové. Z Českého rozhlasu Hradci Králové vás zdravíme.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
4: A tím dnešním datem 14. září vás provede Karel Sladký. Dobrý poslech.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: S přehledem událostí 14. zářijového dne v Královéhradeckém kraji je tady Alena Brantová. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Královéhradecký kraj podpoří 24 miliony korun vzdělávání všeobecných sester na Univerzitě Hradec Králové. Dnes o dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Podporou nového bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství se hejtmanství snaží řešit nedostatek zdravotnického personálu v regionu. Hradecký dopravní podnik představil veřejnosti nové trolejbusy, které nasadí do provozu ještě do konce roku. Nahradí nejstarší vozy, pořízené v letech 2011 až 2013. Do hradeckých ulic vyrazí 18 nových trolejbusů, jejichž pořízení přišlo na 321 milion korun. Zastupitelé Týniště nad Orlicí se odpoledne sešli na posledním veřejném zasedání v tomto volebním období. Projednávají například rozpočtová opatření nebo prodeje městských pozemků. Schválit mají taky pověření nového vedoucího strážníka městské policie. V Novém Městě nad Metují pokračuje 48. ročník festivalu České filmové komedie. Dnes nabízí dva soutěžní snímky. Právě teď začíná film 6 gramů. Od 8 večer se promítá Někdo to rád v Plzni. Řidiči na Trutnovsku ode dneška neprojedou přes přejezd v Babí směrem na Žacléř. Správa železnice uzavřela kvůli špatnému stavu. Dělníci by ho měli do čtvrtka opravit. Sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové Petr Sedmák dostal od Mezinárodní federace FIBA 8letý zákaz činnosti. Potrestala ho za prohřešky spojené se sázením, za manipulaci se zápasy a zneužití interních informací. Sedmák řekl, že se proti verdiktu odvolá.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dnešnímu jednání zastupitelů Královéhradeckého kraje se budeme věnovat už za 3,5 minuty. Český rozhlas Hradec Králové. Zpravodajsko-publicistický souhrn dne.

0: Krajští zastupitelé dnes v Hradci Králové schvalovali peníze na dopravu, sociální služby i zdravotnictví. Královéhradecký kraj například plánuje dát Univerzitě Hradec Králové v příštích 3 letech celkem 24 milionů korun na nový bakalářský obor všeobecného ošetřovatelství. Jednání sledoval náš reportér Jiří Hofman. Jiří, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč chce Královéhradecký kraj investovat do ošetřovatelského programu 24 milionů korun?
1: Tak hlavním důvodem je nedostatek zdravotnického personálu v krajských nemocnicích a sociálních zařízeních. Univerzita Hradec Králové letos otevře nový 3-letý bakalářský program všeobecné ošetřovatelství a kraj mu chce v letech 2026 až 2028 posílat každý rok 8 milionů korun. O studium je přitom zájem už před jeho zahájením. Univerzita eviduje 73 přihlášek, přijme ale 30 studentů. Výuka má kombinovat teorii s praxí a studenti budou chodit mimo jiné do krajských nemocnic a sociálních zařízení. Kraj si od toho slibuje, že část absolventů zůstane pracovat přímo v regionu.
0: Kromě zdravotnictví se dnes řešila také doprava. Co Královéhradecký kraj plánuje právě v této oblasti v dalších letech?
1: Tak zastupitelé dali příslib financování dopravních staveb. Pro rok 2027 jde o částku zhruba 1,3 miliardy korun a pro rok 2028 o dalších 316 milionů. Kraj také spolu s Libereckým a Pardubickým krajem připravuje změny na železniční lince L3. Ta má v budoucnu spojovat Liberec přes Starou Paku, Jaroměř a Hradec Králové s Pardubicemi. Koordinujícím krajem bude Liberecký a od roku 2029 by se měl zvýšit také počet spojů mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Výsledkem má být přímé železniční spojení 3 krajských měst.
0: Rozhodovali dnes krajští zastupitelé ještě o jiných investicích?
1: Tak rozhodli o tom, že znovu podpoří úpravu běžeckých lyžařských tras v Krkonoších a Orlických horách, tentokrát částkou víc než 2,5 milionu korun. Kraj také vyhlásí dotační program na podporu hospicové péče, v něm je připraveno 32 milionů korun. A víc než 21 milionů korun kraj vyčlenil na rekonstrukci pavilonu bývalé chirurgie v Rychnově nad Kněžnou. Po jeho opravě tam má sídlit podobu rekonstrukce domov na Běřičce. Zastupitelé se zabývali také krajskou politikou v oblasti vody a schválili akční plán na roky 2027 a 2028.

0: počasí.
1: Nový zářijový týden nám začal deštivě v Královéhradeckém kraji, ale jak to viděl odborník Jaroslav Tuček? Dobrý podvečer, Jaroslav.
2: Pěkný podvečer.
1: Tak jak bylo 14.
2: Dnešek měl takový dvě tváře. Ráno a dopoledne velká oblačnost, dopoledne ještě s nějakými přeháníkami, odpoledne už se nám pomaličku začínalo vyčasovat a teď na večer to slunce docela hodně svítí a díky slunečnímu svitu jsme dneska měli maximální teploty 21,9 stupně, a to konkrétně v Lázních Bělohrad, tady v Hradci jsme měli 21,8, takže myslím si, že dnešek se nakonec vydařil.
1: Dívám se z okna, slunce teď svítí, možná by to bylo i na nějakou fotografii západu slunce. Jaká bude noc a ráno?
2: Ráno bude chladné, v noci bude málo oblačnosti, bude polojasno až jasno a v průběhu noci se budou místy vytvářet i mlhy nebo nízká oblačnost. 10 až 7, to budou nejčastější, nejnižší noční teploty. V Broumovském výběžku tam to bude trošku jinak, tam ty teploty budou kolem 4 stupňů Celsia. A vítr ten by neměl foukat vůbec a když už, tak bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: To jsou dobré zprávy. Jak bude vypadat 15. zářijový den?
2: Zítřek bude takový jako vymalovaný, v podstatě to, co vidíme teď, by mělo tak být zítra na obloze, to znamená polojasno až skoro jasno, s tím, že ty ranní mlhy se budou v celku rychle rozpouštět. Maximální teploty zítra 20 až 24 stupňů Celsia, na horách 13 až 16 a vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: To bude úterý, co dál další dny?
2: Ještě středa bude velmi příjemná, hlavně první půlka toho dne. Budeme mít polojasnou až oblačnou oblohu s tím, že k večeru potom od západu začne přibývat oblačnost na zataženo a přidá se k tomu i déšť a místy budou i bouřky, bude přes nás ze středy na čtvrtek studená fronta. Středeční minimální teploty 14 až 10 stupňů, maximální 21 až 25, vítr jenom slabý od jihu

0: východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a ve čtvrtek za tou frontou už se nám ochladí, teploty nám spadnou na maximálně 16 až 20 stupňů Celsia. Dopoledne ještě musíme počítat s nějakými přeháňkami. Odpoledne už by měla ubývat i oblačnost, takže i to slunce by se mělo ve čtvrtek objevit. No a do konce týdne už nám zbývá jenom pátek, sobota, neděle, tam ty teploty by se měly pohybovat v maximech od 18 do 22 stupňů Celsia. Většinou oblačná obloha a výjimečně se může objevit nějaká přeháňka.
1: Takže na nějaké to výletování toho víkendu bude.
0: Zatím to tak vypadá.
1: Zatím budeme vše upřesňovat. Přeci jenom je pondělí, je 14. září. Službu v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové má dnes Jaroslav Tuček. Přeji příjemný zbytek a zase někdy příště. Mějte se hezky.
0: Pěkný večer, naslyšenou.

0: Páteční habaděj s Ladou Klokočníkovou živě z naší rozhlasové kavárny každý pátek od 9 do 12 hodin.
1: Prvním poprázdninovým hostem naší rozhlasové kavárny bude novinář a spisovatel Martin Moravec, autor oceňované série knižních rozhovorů s výjimečnými osobnostmi. Přestože se o něm ví, že se rád ptá, tentokrát se budeme ptát my, a to už po 10. hodině. Po 11. pak v kavárně přivítáme náchodskou kapelu 6 na chodníku, se kterou si připomeneme 20 let na scéně.
0: Přijďte do naší rozhlasové kavárny nebo poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. We'll be right back.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dobré odpoledne. Mezi události 14. zářijového dne patří určitě nová trolejbusová flotila, její obnova za 500 000 000 korun. Dopravní podnik v Hradci Králové ji zahájil a detaily vám teď nabídneme, protože i to patří do dnešního dne v kraji. Dopravní podnik zahájil postupnou obměnu svého vozového parku, do provozu nasadí nové parciální trolejbusy, které díky bateriovému pohonu obslouží úseky bez trolejového vedení. U představení nových vozidel před Malšovickou arénou jsme dnes měli i reportérku Českého rozhlasu Hradec Králové Adelu Kavříkovou, kterou zdravím. Adelo, dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: O kolik nových trolejbusů přesně jde a kdy je cestující budou moci začít využívat?
1: Tak dopravní podnik vysoutěžil celkem 31 trolejbusů v celkové hodnotě až 530 milionů korun, z nichž má aktuálně objednaných 18. Prvních 10 vozidel, konkrétně 4 kloubová a 6 standardních solo trolejbusů, dorazilo do Hradce Králové minulý týden. V listopadu by ta zakázka potom měla být kompletní. Technici do nich teď instalují odbavovací, kamerové a sčítací systémy, což bude trvat přibližně 3 týdny. Jedno vozidlo už je ale plně vybavené a do ulic Hradce vyjede ještě tento týden. Všech 18 nových trolejbusů bude v plném provozu do konce listopadu, kdy nahradí starší vozy z let 2011 a 2012.
0: Adelo, co přesně ta obměna znamená pro cestující a jaké výhody přináší samotnému dopravnímu podniku města?
1: Tak všechna ta nová vozidla jsou plně klimatizovaná, což cestující ocení hlavně v létě. Klíčové je taky to, že díky bateriím můžou parciální trolejbusy přejet i na úseky bez trolejového vedení. Dopravní podnik tak může prodloužit vybrané trasy až za hranice krajského města. Co do celkového počtu, je ta obměna zásadní, protože se má týkat 31 ze současných 41 trolejbusů. Provoz na elektřinu je navíc podle ředitele dopravního podniku Zdeňka Abrahama oproti naftě ekonomicky výhodnější. Všechny ty vozy mají taky novou jednotnou vizuální identitu, to znamená to vertikální pruhování v hradeckých barvách, tedy červené, žluté a bílé, zdobí je verzála písmene G s tou typickou korunkou nahoře a kvůli dotačním podmínkám na nich 5 let nesmí být ty komerční celopolepy.
0: Z vysoutěžených 31 vozů je zatím objednáno 18. Jak to vypadá s těmi zbylými 13 trolejbusy?
1: Tak nákup prvních 18 trolejbusů je z 85% pokrytý z evropských dotací IROP a ITI. Na těch zbývajících 13 kusů z 500 000 000 balíku v tuhle chvíli dopravní podnik nemá ještě zajištěné financování, ale aktivně ho hledá. A vedení podniku potvrdilo, že má s dodavatelem, tedy se společností Škoda Group, uzavřenou rámcovou smlouvu až do roku 2028, takže čas na zajištění těch peněz ještě zbývá a prozatím je podle Zdeňka Abrahama dopravce předběžně dohodnutý na spolupráci s komerční bankou.
0: Nové trolejbusy dnes představil Královéhradecký dopravní podnik a byla u toho i naše reportérka Adela Kavříková. Děkujeme za aktuální informace. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Karel Sladký přeje dobrý podvečer. V této hodině se ještě vypravíme do kina 70 v Novém městě nad Metují. Promítají tam další soutěžní film letošního festivalu České filmové komedie, snímek 6 gramů. Sleduje ho náš reportér, nebudeme u toho chybět. A také zjistíme, jestli dorazil Ondřej Vetchý, který organizátorům původně slíbil, že na festival do Nového města nad Metují přijede. Ale teď do Prachovských skal. Tam vrcholí letošní turistická sezóna. Ještě v září lze Prachovské skály navštívit standardně, to znamená každý den, ale postupně to budou už jen víkendy, kdy budou v provozu i informační centra. Petr Lazurko mi přímo na místě řekl víc.
1: Co byste nám poradil? Vy jste tady na informaci.
2: Vzhledem k tomu, že jste u Prachovských skal, tak bych sem doporučil jít přímo do Prachovských skal. Pochopitelně v okolí je cílu na výlet mnohem více. Lidi odsud například vyráží do Runcajzovy jeskyně, kde nechávají Runcajzovy vzkaz, anebo odsud míří na hrad Pařez, což je takový zajímavý schovaný hrádek.
1: Vy jste tady v informacích, takže tady u vás veškeré informace, doporučení a tipy?
2: Většina lidí chce jít do skal, tady mají lidi v podstatě na vybranou, nutno říct, že do skal je těch vstupů víc, oni jsou reálně 4, my se teď nacházíme u toho výš položeného, takže odsud nám jezdí i kočárky. Obecně lidi vyráží na 5 kilometrů, pokud je vidět úplně všechno, 2,5 kilometru je ta kratší trasa, s tím, že potom ještě existuje speciální okruh kočárkový.
1: Jak jsou tady informace v provozu? Je září, de facto skoro konec září.
2: To je důležitá věc, protože teďkon ještě v průběhu září to tady bude fungovat víceméně na denní bázi. Další měsíce už to budou především víkendy, protože tady potom není taková koncentrace lidí, aby tady bylo otevřeno úplně všechno. I tak turisté o informace nepřijdou, protože já nejsem jedinými informacemi v Prachovských skalách. Další informace o vstupech do Prachovských skal.
1: Když jste říkal, že se to bude měnit, to znamená ten říjen, už to budou ty víkendy?
2: U toho říjnu počítáme, že to budou jenom ty víkendy, protože už tady nebude nikdo, pro koho by se tady drželi i ty týdny, protože teďkom v září ještě vyráží na výlet nejrůznější školy, ale v říjnu tadyhle to končí a už tady nebude tolik turistů.
1: Petře, kdybych chtěl nějakou mapu od vás, taky také tady můžu dostat?
2: Jsou pro nás vydány speciální mapy 1:5000, což je nejpodrobnější, co se tady dělá, s tím, že vevnitř najete názvy skal a na co se koukáte z té vyhlídky.
1: Petr Lazurko.
2: Informační centrum turistického centra Český ráj. Jinak se mějte moc krásně.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.

Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Novém městě nad Metují pokračuje 48. ročník festivalu české filmové komedie. V kině 70 provítají právě teď snímek s názvem 6 gramů a sleduje ho i reportér Českého rozhlasu Hradec Králové Václav Plecháček. Václave, dobrý podvečer.
1: Hezký podvečer, já jsem si samozřejmě z kina poodešel, protože hlediště je plné. Skvěle se baví, ani mě se nechtělo, protože troufám si říct, že to může být jeden z nejúspěšnějších filmů toho letošního ročníku. Smíchoměřiči rozhodně mají co dělat. Připomínám, že jsou tady v kině vždycky tři lidé, kteří měří na stopkách prosmátý čas v tom filmu. A dnes tedy opravdu se diváci u tohoto filmu smějí hodně. Je to i skvělým obsazením. Takže uvidíme, jak tenhle film bude úspěšný.
0: Jedním z hlavních protagonistů filmu je herec Ondřej Vetchý. Ten organizátorům v Novém městě nad Metují původně slíbil, že na festival přijede, dorazí. Mohou se na něj tedy diváci těšit?
1: No, slib, že přijede podle organizátorů, stále platí a já jsem rád, protože třeba v tomhle filmu exceluje. Nebude to dnes, ale přijede tedy snad alespoň v sobotu, tedy poslední festivalový den. Ten snímek 6 gramů tady dnes ale svého zástupce mít bude. Diváci se totiž můžou po filmu ptát režiséra Miroslava Ondruše. V dalších dnech by se tady na festivalu měly objevit taky třeba herečky Dana Batulková nebo Lenka Vlasáková, která mimo jiné tak v tomhle filmu také hraje. Je dále režiséři Jan Hřebejk anebo Miloslav Šmídmajer.
0: Když se ještě podíváme, jak vypadá další dnešní festivalový program v Novém městě nad Metují?
1: No, tím druhým dnešním filmem je Někdo to rád v Plzni v režii Martina Horkého. V hlavních rolích Miroslav Donutil, Pavel Zedníček nebo Jiří Lábus, takže také skvělé obsazení. Ve filmu má podle autorů jít o mozaiku lidských osudů, které se odehrávají během jednoho léta v Plzni. Protagonisté se snaží najít své štěstí, jenom každý tak trochu po svém a po každé s odlišným výsledkem. To promítání začíná tady v kině 70 ve 20 hodin.
0: Tak to je festival české filmové komedie. Dnes v pondělí 14. září reportér Václav Plecháček nabídl festivalové informace. Děkujeme za to a hezký zbytek dne.
1: A podobně naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové, zpravodajsko-publicistický souhrn dne. Tak jste slyšeli, co přineslo pondělí 14. září a co nás čeká ve zpravodajství zítra, co budou reportéři 15. září sledovat, o čem bude Český rozhlas Hradec Králové vysílat. V Kopidlně na Jičínsku začala oprava městského centra. Rozdělená je hned na několik etap. V té první začaly stavební stroje odstraňovat současný povrch. Práce v prostoru kolem kašny by neměli obyvatelé města nijak výrazně omezovat. Zítra uslyšíte. Hradec Králové plánuje stavbu své dosud největší fotovoltaické elektrárny. Solární panely chce umístit na střechu městem vlastněné Malšovické arény. Hotová je rekonstrukce knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně za 82 milionů korun. Trvala 3 roky, což je oproti původnímu plánu o rok víc. Provoz knihovny začne ještě v září. Detaily k tomu zítra ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. A vypravíme se i do Žacléře. Město staví obecní útulnu pro turisty putující Krkonošemi. Co Žacléř vedlo k tomuto kroku a kde se přístřešek přesně staví? Zítra o tom v reportáži ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
0: Tím dnešním vás provedl Karel Sladký. Události 14. září. Slyšeli jste také, co budeme sledovat zítra 15. Podívejte se i na náš web hradec.rozhlas.cz. Tam je vše důležité.

3 minuty, už bude 18 hodin. Český rozhlas Hradec Králové vám nabídne zprávy a po nich cestovatelskou talk show Petra Voldána s profesorem Petrem Bodlem. Uslyšíte o cestě od českého dolaru k nejen americkému dolaru. Po zprávách Českého rozhlasu Hradec Králové po 18. hodině. Hezké chvíle s námi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Silničáři otevřeli přebudovanou křižovatku Mileta na okruh Hradce Králové. V Náchodské nemocnici operuje nový robot. Tenistka Kateřina Siňaková je už 200 týdnů v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. Po rozpuštění ranních mlh čekáme zítra slunečno s teplotami do 24 stupňů. Příjemný pondělní podvečer vám přeje Alena Brantová. Silničáři dnes oficiálně otevřeli přebudovanou křižovatku Mileta na čtyřproudém silničním okruhu Hradce Králové. Stavba za víc než 630 milionů korun trvala od dubna 2024 a vyžádala si mnoho objížděk a omezení pro řidiče, chodce, cyklisty a městskou hromadnou dopravu. Město o přestavbu křižovatky usilovalo přes 20 let. Zásadním přínosem úprav je zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, pro které jsou pod křižovatkou 4 podchody. Oblastní nemocnice v Náchodě má jako první zařízení zřizované Královéhradeckým krajem robotický operační systém. Stál 40 milionů korun. Přístroj podle vedení nemocnice lékařům výrazně pomáhá při vybraných zákrocích a pro pacienty znamená menší riziko komplikací i rychlejší rekonvalescenci.
2: S pomocí robotického systému se v Náchodské nemocnici postupně učí operovat několik lékařských týmů, kromě chirurgů také urologové a gynekologové. Zatím za dohledu lékaře z nemocnice v Polsku, která robotický systém už běžně používá. Přístroj má 4 ramena, jedno drží kameru a dalšími 3 lékaři samotnou operaci provádí. Z Náchoda Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Tereza Kostková a Marek Eben budou po 20 letech letos na podzim naposledy moderovat taneční soutěž Stardance. Oznámili to dnes na představení projektu. O titul krále a královny tanečního parketu se i ve 14. řadě soutěže utká 10 tanečních párů.
3: Tato řada bude výjimečná tím, že my si ji výjimečně užijeme úplně naposledy.
4: Oznámila Tereza Kostková a 20letou éru zhodnotil i její kolega, moderátor Marek Eben.
5: No, já musím říct, že to bylo krásných 20 let života, fakt.
4: Desítka osobností z řad herců, hudebníků i sportovců se už od léta věnuje tréninku. Mezi soutěžícími budou například herečka Sara Sandeva, tenista Radek Štěpánek nebo herec Tomáš Matonoha.
6: Od začátku jsem si dal citát pane učitele Hnízda z obecné školy. Talent má, ale chce to jen dřít a dřít.
4: První večer 14. řady taneční soutěže odvysílá Česká televize 10. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Kateřina Siňaková oslavila po triumfu na US Open 200. týden v čele světového žebříčku ženské čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na 2. místě. Před ní už je jen Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů. Novou první hráčkou světa ve dvouhře je Jelena Rybakinová z Kazachstánu. V čele mužského pořadí zůstal Italian Sinner.
0: Počasí.
1: Zítřejší předpověď slibuje polojasno až skoro jasno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploměr ukáže od 20 do 24 stupňů na horách, od 13 do 16. Pofukovat bude slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí se kvůli opravě vozovky jezdí kyvadlově. Práce tam potrvají až do 16. října.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
7: Je pondělí po 18. hodině a vy máte správně naladěno, pokud jste příznivci pořadu Na cestách. No a dnes budeme cestovat z Pardubic do světa. Z Pardubic konkrétně z Pardubického zámku, kde teď už stojím na nádvoří, stojím před vraty, takže se potřebuju dostat za hostem dovnitř. Použiju starý způsob, zvonek tu nevidím, otvírají se vrata, těžká a za nimi můj dnešní host. Vítejte u mikrofonu.
8: Dobrý den, vítám vás na Pardubickém zámku, respektive v té jeho části, která je pro návštěvníky velmi zajímavá, protože budeme scházet do hlubokého zámeckého sklepení, které je plné pokladů.
7: No, poklady, to nás zajímá. Slyšeli jste teď dnešního hosta pořadu Na cestách, profesor Petr Vorel, historik, numizmatik, který působí jak ve Východočeském muzeu v Pardubicích, tak také na Pardubické univerzitě, protože je to vlastně správce numizmatické sbírky taky. Takže máte, vy máte prachu dost.
8: Já mám prachu dost, ale jak jste řekl, jsem jenom jejich správce, to znamená, mě nepatří. A je to vlastně záležitost, která už vlastně mám na krku od relativního mládí, kdy jsem zdědil správ této sbírky po řediteli Františku Šepkovi, ale jinak už zase předávám, takže jsem ve věku, kdy už je potřeba myslet na další generace.
7: No, já jsem se objednal na zámek do téhleté části schválně, protože budeme dnes cestovat. Mým záměrem je dostat se od tolaru k americkému dolaru. Jaká ta cesta je? Jak se cestuje s penězi nebo bez peněz? To si povíme. A my hned po písničce budeme cestovat s platidly, s mincemi, s poklady s profesorem Petrem Vorlem. Tak zůstaňte s námi.

0: prachy si nekoupíš.
1: Dozněla první písnička. No a já teď na jedné straně vidím nápis Peníze si do hrobu nevezmeš. A na druhé straně jsou zlaté mince a tady je kostra.
2: To není kostra, to je symbol smrti, která vám vezme všechno a ty peníze po vás zůstanou. To je stará myšlenka samozřejmě od středověku, takže to rčení peníze si do hrobu nevezmeš, to není náš výmysl, to jsme jenom použili pro název celé numizmatické expozice na Pardubickém zámku, ale je to jedna z těch starých zkušeností, že prostě ten hmotný majetek je něco, co po nás zůstává, tady co si do hrobu nevezmeme a není to v zásadě to nejdůležitější.
1: Říká dnešní host pořadu Na cestách profesor Petr Vorel. My jsme na Pardubickém zámku, jak už jste slyšeli, jdeme dál po schodech do podzemí. No a teď už jsme v části, kde vidíme nejrůznější mince, takže my můžeme cestovat i v čase. Začínáme čím tady?
2: No tak naše expozice má více části. My dneska cestujeme za tím dolarem, ale vlastně ono i ty naše peníze mají jednak krásnou historii, jednak jsou velmi pěkné a to i ve srovnání s čímkoliv, co máte v Evropě. A pak je tady jeden zajímavý prvek, který si málo kdy všimne, ale na českých penězích dlouhá staletí dominuje symbol svatého Václava. Ano, jako vlastně toho našeho teda společného prapředka, že prvního světce českého, takže ho máte na nejstarších českých mincích na těch denárech a máte ho dneska i na 20 koruně, že jo? Takže ono vlastně, ten symbol se tam táhne mezi staletími, ale málo kdo si to všimne.
1: No, abychom se tu nezasekli, jsou tu samozřejmě nádherné bankovky, některé i pamatuju, protože to už není až tak dávno. Jsou tu nějaká Hradčana, jak se jim říkalo. Nevím, jak jste jim říkali vy jako odborníci. No,
2: tak Hradčana se říká pořád, že to je vlastně symbol té 100 koruny, na který jsou Hradčany, ale vy jste se chytili těch papírových platidel. Ono podle mého názoru jsou mnohem zajímavější ty kovový, ty starý, který byly opravdu ze zlata, ze stříbra. To je to, co tady vlastně je to nejcennější. Ty papírový to mají lidi doma, že jo, schovaný. Tady to je zajímavé, že to je všechno pohromadě a že můžete vzpomínat, jak jste prostě platili toho 25 korunou s Janem Žižkou, že jo, nebo tak, ale jinak z hlediska teda jako historického vývoje jsou tady mnohem důležitější ta stará platidla, že ze starších období a tady už se také dostáváme k tomu tématu dolaru, protože tamhle v té vitrině na druhé straně, která je vlastně měnována dolarovému období české měny, tak tam máte i ty nejstarší tolary, které se vlastně razily u nás v Čechách, jo. To jméno tolar vzniklo vlastně v Čechách, rozšířilo se postupně do celého světa.
1: No my vlastně musíme předeslat, aby si to někdo od začátku nevykládal špatně, že my jsme ten dolar vlastně tak nějak předznamenali spíš tady od nás, z té české země, tím názvem, ani ne tak jako tou podobou anebo něčím podobným.
2: No tak to je jasné, že jo? Samozřejmě v tomto případě jde o transfer toho jména. Ten taky není náhodný, že jo? Proč třeba se ty mince jmenují libry nebo koruny, nebo prostě máte spoustu různých měn světa, ty mince byly nějak nazývány, ale proč zrovna to lokální označení Joachim Thaler Golden Grosch, to znamená zlatníkový stříbrný peníz z Jáchymova, se stalo označení pro ty světové měny. To není úplně triviální záležitost a ono to souvisí s mnoha historickými událostmi, ale ten počátek vlastně skutečně souvisí s specifickou státoprávní strukturou českých zemí, s vývojem vlastně právních otázek v Čechách, s tím, že my jsme byli v, jako myslím, České království ve středověku a ještě i na počátku raného věku jedním z nejvýznamnějších vývozců stříbra vůbec ve světě. Jo? Bez toho vlastně by nemohla být tak prosazována moc posledních Přemyslovců nebo Lucemburku. Bez českého stříbra by Karel IV. Nemohl být císařem. Jo? Takže prostě to je tak zásadní věc z hlediska historického vývoje, že i do toho zapadá to, že ještě na počátku 16. století jsme byli skutečně velmocí v exportu stříbra.
1: Je pravda, že vlastně tu cestu toho tolaru k dolaru odstartoval rok 1520, kdy mohly naše ražené mince se vydat na

podobě teda jednotlivých mincí, jak to vypadalo, nejen ty tolariáchy Moskva, jak to potom vypadalo, když král Šliky z toho vlastně vymístil, převzal tu správu mincovny, král Ferdinand I. Habsburský, jak se to potom vyvíjelo dál, jak na to reagovaly německé země, kdy dochází k tím zásadním změnám, a pořád se bavíme o Evropě, ale ten transfer vlastně i toho jména tolar a i té formy těch velkých stříbrných mincí v tom mezinárodním obchodě, tam je klíčová role Holanďanů, že? Kteří samozřejmě, Holandsko je země placatá, žádný stříbro tam netěží, takže zcela nelogicky se v průběhu 17. století a ještě na konci 16. stávají hlavními stříbrnými tolary, které vůbec obíhají v Evropě, tolary holandské. Ale to je právě proto, že Holanďani byli schopni monetarizovat ve velkém ty importy z těch amerických zdrojů, že? To znamená z Jižní Ameriky, ze střední, z těch velkých dolů, které byly objeveny kolem roku 1540 v bolivijském Potosí nebo v Mexiku Zacatecas, že to jsou všechno vlastně mezinárodní jako záležitosti, a jako zrovna proto to Mexiko pro nás bylo zajímavé, že pro Pardubické muzeum, které samozřejmě má dominantně velkou sbírku českých mincí raně novověkých, ale dlouhodobě vlastně jsem tady těch počátků mého působení budoval právě ten model té expozice těch měn tolarových. Proto jsme byli schopni zhruba teda před 10 lety i připravit velký projekt mezinárodní, kde jsme vlastně připravili tu myšlenku nějakým způsobem propojit ty české tolary s tím světovým dolarem. Ono to vlastně není obecně známo, že to jméno pochází z Čech.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. My dnes cestujeme s Petrem Vorlem, profesorem, který působí jak na univerzitě v Pardubicích, tak také v muzeu v Pardubicích, a my jsme teď v podzemí pardubickém pod Pardubickým zámkem. Všude kolem jsou mince, ale my s nimi a za nimi cestujeme, nejenom mince, ale i bankovky, abych to upřesnil. No, pane profesore, vy už jste nakousl a je na vás vidět, že to Mexiko máte hodně rád, i protože tam tudy vlastně prošel ten náš tolar až do té formy dolar. Vy máte i spolupráci s Mexikem, takže tam jste asi dost často.
2: Tak zas tak často ne, ono to je přeci jenom daleko, je to dlouhá cesta, takže v Mexiku jsem byl dvakrát i s tou stejnou výstavou, ale když jste to nakous, tak vlastně já se tím tématem zabývám dlouhou dobu, už vlastně v roce 2013 jsem vydal ve Spojených státech knížku, která se tak jmenuje, že od stříbrného dolaru českého k americkému dolaru, to vyšlo na univerzitě v New Yorku. Vlastně začali jsme připravovat se na rok 2020, kdy vlastně, jak jsme tady na začátku se řekli, jsou ty symbolicky narození

0: ceny toho dolaru, že jo? Takže ono to souvisí s tím rodokmenem, čili už v roce 2017 já jsem tuhle výstavu připravil, měli jsme vernisáž na Manhattanu ve Spojených státech v Českém národním domě, myslím, že to mělo docela úspěch, nejsložitější bylo dostat tu výstavu do Ameriky, to jsme s vedením muzea s panem ředitelem Libánkem vymýšleli prostě jakým způsobem ten transport provést, takže nakonec formát výstavy se odvíjel od velikosti mého kufru, aby tam šli smotat vlastně ty panely a mohl jsem to převést vlastně v letadle celé, ale to jsou složité věci, to nebudu tady jako prozrazovat a tajemství, ale vlastně současně jsme vlastně připravovali další jazykový verze, samozřejmě českou, že jo, ta byla po Čechách, francouzskou, ta byla v Paříži dvakrát už v tom roce, v roce 18 ve Štrasburku a taky španělskou, která měla už vlastně vernisáž právě v roce 2018 v Real del Monte, což jsou vlastně Stříbrný doly, kde má pobočku Univerzita Pačuce, kde jsme vlastně tu výstavu prezentovali přímo v těch místech, kde se to stříbro těžilo. To bylo na tom dvoře, kam vlastně oni vyváželi tu stříbrnou rudu a pomocí teda amalgamace z ní dostávali stříbro. Takže pro mě to byl velmi intenzivní zážitek, kdy jsem si procházel vlastně ty památky mexické i ty těžby stříbra, které tam mají zachovaný z toho 16. století líp než v Evropě, protože se tam o to nikdo nestaral. Takže to tam nebylo zbořený, nebylo to přestavěný a jsou tam nádherně dochované i ty technologické zařízení z té doby, jo, původní. Takže, ale jsem jenom odběh. Takže vlastně teďka ta výstava cestuje po Texasu, kde měla veliký úspěch, takže se tam vlastně na několika destinacích, byla v Houstonu, byla v několika dalších místech, La Grange, Innis, takže teď vlastně se toho ujali třeba to muzeum v Houstonu, český kultury, tam je jako silná koreánská organizace, tak jsme tam tu výstavu nechali a oni vlastně vozí po jednotlivých destinacích a prezentují tam.
1: Já myslím, že to je výborná reklama nejenom Pardubicím, Pardubickému kraji, ale i celé České republice. Chápu, že jste plně zaujat svojí profesí i svým koníčkem, ale co jste viděl z toho Mexika jiného než doly a peníze?
0: Tak mě zajímaly samozřejmě především doly, peníze a stříbro, ale že u těchto akcí tam nejste dlouho, tam nemůžu zase zůstat měsíc v Mexiku, mám jiné povinnosti, ale taky jsme něco stihli, tam je důležité mít kontakty na tu místní komunitu, prostě pokud nemáte sebou člověka znalého toho prostředí, tak se dostanete velmi brzy do nějakých problémů. Čili my jsme tam samozřejmě na té univerzitě měli lidi, kteří nám řekli, kam můžeme chodit, kam ne. Podle jejich rady jsme zajeli na některé památky, že jo, takže tam samozřejmě jako historik zajímali Teotihuacán a tyhle ty památky těch indiánských kultur, ale i jsem viděl teda ty technické památky, které oni si jich necenějí, protože pro ně to je něco koloniálního, že jo, tam je především ten zájem skutečně zaměřen velmi intenzivně na oživování starých jazyků, že jo, ne už ta španělština, ale ty domorodý jazyky indiánsky, aby se znovu oživili na péče o ty předkolumbovské památky a to, co je koloniální španělský nějaký 16. 17. století, to pro ně není zajímavé. Pro mě naopak. Takže já jsem sám byl tím, kdo vlastně při přednášce na to téma, který jsem tam měl na univerzitě, tak jsem je upozornil na to, jakou mají 30 kilometrů od té Pačuky, jakou tam mají výjimečnou památku, že prostě to jsou hutě, jako stříbrný hutě, které jsou položeny v takový nádherným údolí, kdy protýká potok, to potřebovali na pohon všech těch kol, tak jsem jim tam vysvětloval, jak to vlastně fungovalo. A teď vlastně jsou tam ty odkaliště. To v Evropě nikde nemáme. To všechno vlastně tak, jak se ty výrobní zařízení zdokonalovaly, tak oni to starý vždycky vyházeli, udělali si nový, ale tam to zůstalo zakonzervované prostě v podobě, o který nikdo ani tady v Evropě neví, že to tam přitom stavili Španělé, že to je evropský, to není, že by to dělali Indiáni. Jo? Takže takhle jako i jsme se dostali samozřejmě i jinam, ale většinou teda jsou to věci, které byly takhle tematicky vysloveně jako vyžádané.

0: Dozněla písnička, my jsme na cestách, cestujeme právě tady ze sklepení pod Pardubickým zámkem s profesorem Petrem Vorlem z penězi a za penězi. No já tu sebou mám, i když je kolem všude spousta pokladů, tak mám svůj kufřík, ten vy znáte, otvírám a vyndávám tady truhlu. Pan profesor se usmívá.
1: Truhla plná peněz s pokladem, ano.
0: Vy musíte mít poklady rád.
1: Poklady mám rád jako historický pramen, protože jsou velmi cenným pramenem nálezy mincí, ale problém je v tom, že dneska, jak jsou ty detektory, tak spousta těch pokladů prostě mizí, že nálezci rozkradou místo, aby je dali tam, kam patří.
0: Tak mě napadá, když jsme na cestách, je to i mimo naše území, hlavně třeba i to východočeské, kde to je populární vzhledem k těm různým bitvám, třeba 1866 a podobně, že se hledá cokoliv kovového, nejenom mince. Děje se to i v jiných zemích?
1: Tak samozřejmě detektoráři vlastně působí všude možně, akorát, že záleží na tom, jak jsou nastaveny zákony. Že u nás je problém v tom, že vlastník pozemku je prakticky bezmocný, že proti tomu. Třeba v Británii tam to funguje úplně jinak, to jsou otázky nějaký koncese, kterou jako detektorář máte a pak musíte dodržovat nějaká pravidla a pak vám skutečně patří třetina hodnoty nálezu, třetina patří státu, třetina majiteli pozemku. U nás to není nějak reglementováno, ale pokud jsou jako detektoráři kultivovaní a jsou takoví mezi nimi, ano, to zase musíme pochválit, tedy spolupracují s muzeem a vědí, co mají dělat, tak se vlastně ta věc řeší, takže jestliže najdou skutečně depot mincí, tak většinou to nálezné, které dostanou, odpovídá té tržní ceně, protože nálezné se u mincí počítá podle vědecké hodnoty a ta je mnohonásobně řádově vyšší než ta cena tržní. Jo? Takže vlastně je to i pro toho nálezce je to výhodnější skutečně postupovat podle zákona, jednak mu pak nehrozí ten damoklův meč toho trestu. Ke mně se to pak dostává jako k soudnímu znalci, když určuju, jakou škodu způsobil nálezce tím, že rozkradl depot mincí, podle toho dostává ten flastr potom. Tak vlastně pokud postupuje podle zákona, tak v podstatě dostane stejnou částku, jako kdyby vlastně to prodal na trhu, ale nehrozí mu tam to nebezpečí zákony o postihu.
0: No já myslím, že z tohohle pokladu byste nezbohatl.
1: To je krása, to bychom si dali, jako kdybychom byli děti.
0: Kdybychom byli děti. Jsou to mince, ovšem čokoládové.
1: Ano.
0: Je to jakási reminiscence k euru. Tam už vidíme na zadní straně něco, co může někomu třeba, když to dostane do ruky, připomínat i něco, co podobného je vidět na dolaru.
1: Tak na dolaru to je to známý symbol písmene S, který má buď jednu syslou nebo dvě sisle čárky a to je vlastně téma hrozně právě zajímavý pro to spojení s tím Mexikem. Já tady se k tomu ještě asi vrátím, protože Mexiko je pro dolar zcela zásadní, jednak z hlediska teda těžby stříbra a jednak i potom z hlediska vzniku toho symbolu, toho dolaru, který všichni znají. Ukážu vám ho pak na konkrétních mincích, protože to je symbol, který se v Americe začal používat podle mexické mince, podle mexického stříbrného osměreálu, kterému ti evropští původně osadníci říkali tolar nebo dolar, protože to znali ze svých zemí, takže každé velké stříbrné mince říkali tolar nebo dollar, v angličtině dalder holandsky, takže oni i těm mexickým osměreálům, kterým se jinak říkalo v Mexiku peso, že oni ten termín dolar neznali, tak jim ti američtí osadníci říkali normálně tolar a tím se to dostalo potom i do vlastně, když vznikla americká měna po vzniku Spojených států, tak formálně to ustavení toho dolaru máme potom v mincovním nařízení z roku 1792, kde to je přesně definováno a ta značka tam potom zůstala, ale to vlastně spousta Američanů také vůbec netuší. I když třeba by jim mohlo vrtat hlavou, že Mexičani do dneška, máte to na mexických mincích, pro svoje peso používají stejný symbol. Máte to vlastně i u portugalských eskut, nebo to je všechno odvozeno od stříbrného osmireálu, který tady vidíte, který vlastně plnil tu funkci obchodního dolaru. U nás se mu říkalo dolar španělský, že jo, nebo těm francouzským eky stříbrným, podle kterých byl jeden z návrhů, že bude se jmenovat ta euroměna eky, že jako European currency, tak těm se u nás říkalo vavřínový dolar, prostě všechny velký stříbrný mince byly tolary nebo dolary, akorát, že měly třeba různou platební sílu.
0: My jsme se tedy dostali na konec té cesty až do těch Spojených států. My si vlastně tu cestu můžeme ukázat i na rodokmenu, který tady svítí za mými zády, takže popojdeme, tady jsou symboly těch mincí. Je to něco podobného, aby abych vám to připodobnil, jsme přece jenom v rozhlase, tak vážení posluchači, dívám se na jakýsi strom života, který máte možná i doma, protože jste si udělali takový soupis předků a hezky jste si to namalovali, takže my tu máme rodokmen dolaru a když se podívám na začátek, tak tam vidím letopočet 1486 a na konci potom, co tady je nejčerstvější?
1: Tam jsou současné mince, to znamená, tady obměňujeme.
0: Vidím tady australský dolar, to je 1966, pak tady asijské dolarové měny, tady už je spousta států, cestovatele to bude zajímat, takže to jsme v Hongkongu, na Tajvanu, Singapur. My jsme samozřejmě Spojené státy, Kanada, jsme u těch dolarových měn, ale co je zajímavé, tak jsme třeba v Zimbabwe taky, na africkém kontinentu. Asii jsem už zmiňoval, střední a jižní Amerika, zajímavé destinace.
1: Nejzajímavější, nejsilnější z těch dolarových měn v současné době, to asi taky málo kdo ví, je kajmanský dolar, to znamená dolar kajmanských ostrovů, ten je silnější než ten americký. A zrovna taky ty kajmanské dolary jsou velmi krásné. Můžeme se pak podívat do vitríny, kde máme všechny ty dolarové bankovky světa taky k vidění, takže ty skutečně jako vypadají jako nejhezčí. Mají tam krásné motivy z přírodní a podobně, barevné jsou, ale přitom jako i z hlediska třeba tisku velmi kvalitní, nejsou to nějak jenom jako obrázky ze žvíkaček, jako některé z těch bankovek, těch inflačních třeba, že, který jsou.
0: A které jsou jako ze žvíkaček, podle vás?
1: No tak to jsou třeba ty zimbabské, že tam probíhá taková inflace, že se jim prostě každý rok třeba přibude 9 nul. Jo, k té měně, takže tady máte triliony, že, dolarů zimbabských, to jsou prostě už jenom potom takový jako bankovky, no i to, dá se to připodobnit skutečně k těm bankovkám třeba té německé inflace po první světové válce, kde to byly triliony marek, že to se chodilo s balíkama peněz pro chleba, takže tam to je něco podobného. Jakmile ta země je prostě rozložená a je tam neřízená inflace, tak prostě ty peníze ztrácejí hodnotu.
0: Nemáte pocit, když se tady dívám po těch nádherných mincích, které tu jsou, že tímhle tím způsobem, že máme společnou měnu, se ztratila trošku rozmanitost těch mincí?
1: No tak to nastává vždycky, když dochází k nějaký měnové unifikaci. Ono to je samozřejmě primární záležitost ekonomická. Na to ekonomové se vás neptají, jestli se vám peníze líbí nebo nelíbí, ty plně nějakou konkrétní funkci. A ono se to vlastně vždycky pak nějakým způsobem transformuje, že my máme teďka českou korunu, měli jsme československou, ty bankovky jsou moc pěkný, ta měna je nám pořád užitku, ještě pár let asi to potrvá, ale i třeba v té euroměně tam máte třeba taky mince, si každý stát razí svoje. Takže ono to je zase pro mě hrozně zajímavý, já jako relativně hodně cestuju, takže i ty euromince vidím v různých zemích a ono to neplatí, že byste třeba v Rakousku měli euromince rakouský. Tam je ta směska tak bohatá prostě, že tam najdete litevský a něco všechno, že slovinský, prostě ta podoba těch peněz samozřejmě je zajímavá, je z hlediska výtvarného zajímavá, ale jako z hlediska ekonomiky to není to primární. Ta ekonomická funkce jejich, ta je ta hlavní a jako to se nás nebudou ekonomové nebo ty banky ptát, jestli chceme peníze takový nebo takový, prostě důležité, aby jich bylo dost.
0: Důležité je, aby jich bylo dost, ale jak jsme byli na začátku, do hrobu si je stejně nevezmeme.
1: To nevezmete, to je pravda, ale je faktem, že když se podíváte na to, jakým způsobem lidi se snaží nějak prostě ochránit před tou inflací, tak stávají se teď velmi populárními ty uncové ražby, jo? To znamená z drahých kovů, zlato, stříbro, to v minulých letech nebylo, prostě tyhle ty mince pro sběratele, ty se většinou razily jako třeba mince pamětní v nějaký nominální hodnotě, že jo, máme třeba 10 000 korun zlatou, pořád ještě obíhá, nebo ve stříbře máme ražený 500 koruny stříbrný, ale teď vlastně se produkují v ohromném množství unce, to je trojská unce, 31,1 gramu stříbra nebo zlata, různý formy ražeb, takže jako by teda vlastně i ty státy přecházejí k tomu vytváření paralelní měny v těch drahých kovech, jehož jednotkou je ta unce. Jo, že vlastně obchodujete a zaplatíte třeba 50 uncí stříbra, jo? Nebo takže jako by se teď vytváří ta měna, která vlastně není ohrožená inflací, protože těch drahých kovů je určitý limitovaný množství a spotřebovávají se v průmyslu, že jo? Třeba v tom zbrojním průmyslu, to je teď ohromná spotřeba drahých kovů na všechny ty rakety a radary a na všechno tohle, takže to je vlastně to, co my třeba známe už ze středověku i z raného novověku, když vždycky existovaly dva paralelní měnové systémy. Jedním byly takzvané běžné mince, to znamená ty, který vyráběl panovník a který třeba mohl inflačně znehodnotit, když je začal razit hodně a z nekvalitního kovu. A druhou úroveň vytvářely tzv. Hrubý mince, což byly zlatý dukáty v našem případě a stříbrný tolary, které neměly žádnou nominální hodnotu, ale platili tolik, kolik v nich je obsaženo drahého kovu. A to jsou teďka ty unce.
0: Já když si to představím a pořád se vracíme do dob různých panovníků, tak jsme na cestách, tak si představuju, jak takové peníze putovaly, jakým způsobem formálním.
1: Tak to většinou nevezl jeden kupec, to byly řetězce, kdy v rámci každého řetězce si každý vzal teda svůj podíl nějaký, že v tomhle byli jako dominantní Italové na konci středověku, kteří byli schopni vlastně z toho Janova, z Benátek vlastně to vozit po moři někam teda těma průlivama až prostě do vzdálenější končin, tam to od nich převzali někde třeba v té Perzii zase další kupci a ty to vezli dál až do Číny, jo? Ale to nebyl většinou jeden cestovatel, většinou to bylo takhle a vyžadovalo to samozřejmě politický krytí, to znamená zajištění toho průjezdu.
0: A taky nějaké utajení, ne? No tak, protože jako, chňapkové byly vždycky.
1: Chňapkové, ale ty vám skočili na pěšího poutníka a kdyby nesl pytel stříbrných mincí, tak by ho obrali i oni. Takže většinou spíš to bylo naopak. My máme třeba dobře popsaný, jakým způsobem transportovali peníze výběrčí papežských odpustků, ty kolektoři, že jo? Jako, že to byl skutečně vůz, který byl okovaný železem, že jo? Provázeli ho vojáci normálně a tam se ty peníze objížděl střední Evropu, vybíral peníze, že jo? Tedy vezli pak do Říma, takže skutečně to cestovali s tou vojenskou ochranou. Ale pochopitelně oni v té době věděli, že převoz peněz je věc velmi citlivá, takže už vymýšleli převody bezhotovostní. Čili když už jsme v té době tolarový, v 16. století, tak už normálně fungovaly třeba velký bankovní domy Fuggerů nebo Gartnerů, dalších některých těch podnikatelů, ti italští bankéři, to normálně fungovalo formou teda úpisů, směnek, že měli pobočky. Takže když jste cestoval třeba do Paříže, tak jste si mohl zajet do Prahy, mluvím o 16. století. Tam jste si složil třeba 100 dukátů, dostal jste od Fuggerů směnku, jenom papírovou na vaše jméno, kterou nikdo jiný nemohl využít, a tu jste si v Paříži vyměnil za dukáty ve Francii, jo? Takže, nebo za analogicky zlato francouzský. Takže takhle to normálně fungovalo, když vás po cestě někdo zabil, no tak rodině ty peníze zůstaly, protože směnka byla neproplacená. Jo? Čili tohle to byla normální jako možnost, jak to dělat. Pochopitelně peníze bylo nutné transportovat ve velké množství v hotovosti pro výplatu vojska. Vojáci vám neválčili, když jste je nezaplatil. Že jo? Takže
0: a směnku nebrali.
1: Směnku nebrali, takže to máme vojenský pokladny, tam taky jako máme některé příklady právě krásný, že v době šmáklácké války v polovině 16. století, kdy vlastně vyhráli protestanti s katolíkama, ale mezi tím jim nepřítel vybral tábor a tam byly peníze pro vojáky. Že jo? Takže vyhraná bitva skončila prostě porážkou, protože nebylo vojáky čím zaplatit, přišlo ty peníze a tím to skončilo. Takže tohle to je taková trošku specifická kapitola, ale pokud jsme mimo vojsko a mimo obchodníky s drahými kovy, který potřebovali taky transportovat, to ty Číny jste potřebovali fyzicky dovést to stříbro, jo, jinak vám směnka nebyla k ničemu, tak tam to bylo většinou skutečně pod velkou vojenskou ochranou. Asi jsou posluchačům dobře známý takzvaný zlatý vojenský konvoje lodní, kterými se snažili Španělé dovážet zdroje stříbra z Jižní a z Latinské Ameriky vlastně ze střední do Evropy. V té oblasti, kde se to stříbro těžilo, někde v tom Mexiku, tam bylo velmi levné, že bylo hodně, že jo, a teď vlastně oni spíš tam potřebovali železo, že, který museli zase dovážet, že tam neměli ty zdroje tak velký, takže tam ta cena stříbra byla velmi nízká, ale pokud se převezl do Evropy a co nejdál na východ, tak ta cena byla hrozně vysoká, proto třeba Španělé nevozili už v 16. století, od ty poloviny století, ono se začalo vozit až kolem toho roku 1540 z Mexika a z Bolívie, tak ho nevozili do Sevilly, jako do Španělska, ale do Nizozemí. Španělé drželi, že v Nizozemí nebo do Neapolska, které bylo taky španělský v té době. No a co nejdál na východ, aby ho mohli vozit z Nizozemí potom přes polský přístavy z Gdaňsku a dál na východ do Ruska, a nebo potom z toho Neapolska tou námořní cestou, oni se pak dostávali i přes ty suchozemské karavany prostě do ty Číny a tam Čína prostě neměla svoje zdroje stříbra, že jo? Nejbližší byli v Japonsku a Japonci ho zakazovali vyvážet až do doby šogunátu, čili vlastně pro nás je to hrozně zajímavé, že už v tom pozdním středověku nebo raným novověku vztahy mezi Čínou a Japonskem významně ovlivňovaly ceny drahých kovů v Evropě a tím i poptávku po těch drahých kovech a zisky těch obchodníků, že jo? I těch našich českých.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Jsme na cestách s profesorem Vorlem v pardubickém podzemí a z Pardubic, z podzemí zámku, cestujeme s mincemi, za mincemi, prostě také s platidly do celého světa. A teď už znovu stojíme před rodokmenem dolaru. Já už jsem tady citoval některé ty destinace z té současné doby, kde dolarové měny ještě fungují. Je to zajímavé, neuvěřitelně, náš čas se ale krátí, tak já se ještě zastavím u zajímavé mapy. Evropa v systému mezikontinentálního obchodu se stříbrem v druhé polovině 17. století. Tady jsou ty trasy úplně jasně naznačené. Evropa dál, tady vidím Perzie, Indie, Čína, obeplutí také cestuje se kolem Afriky, na severu kolem Skandinávie, na pevninu. No řeknu vám, když se říká někdy těm penězům oběživo, tak obíhá teda hodně.
2: Obíhá hodně, ale v tomhle případě šlo o využití toho extrémního rozdílu vlastně v ceně zlata a stříbra. Jestli jenom pro srovnání, jenom třeba v této době v tom Španělsku, v té Sevě, když přivezli stříbro, tak tam byl směnný poměr zhruba 1:16. Za gram zlata 16 gramů stříbra. Ve stejnou dobu v Číně to bylo 1:4. Takže si představte, když vlastně se teda stříbro byli schopni dostat z té Evropy, odkudkoliv, že tam to se snažili vyvážet potom ve Velkým Britové, že proto třeba zakládají nahoře Archangelsk, dnešní ruský, aby oni se dostali vrchem přes Skandinávii prostě a suchozemskou trasou potom do Perzie. A to byly snahy evropských obchodníků najít bezpečnou cestu, kterou by oni mohli, aniž by je okrádali nějaký ti místní vládci, kteří si z toho chtěli brát svůj podíl, tak zajistit bezpečné cesty. Proto oni zoufale hledali nějakou cestu, prostě jak se dostat, i podporovali územní expanzi Ruska, aby car potom zajistil kontrolu těchto obchodních cest. Takže na severu, na jihu zase tam je vidět, že tam původně tomu dominovali Italové, ale tyhle ty aktivity převzali velmi rychle Holanďani, jakožto námořní velmoc, která původně byli spojenci s Británií, protože válčili společně proti Habsburkům, pak se stali zase nepřáteli, že, protože bojovali o ty území. Tady, že třeba tam je klíčový Surát, že, v Indické, který vlastně byl takovým centrem, odkud se to stříbro sváželo i z různých vzdálenějších končin, ale v těch asijských zemích tam to zase fungovalo tak, že tam přijela plná loď evropských tolarů stříbrných a oni to i hned přetavili. Takže my třeba nemáme vůbec z Indie nebo z Perzie nálezy evropských mincí, i když třeba podle seznamu lodních nákladů víme, že to byly stovky tisíc dolarů, které se tam v sudech nebo v pytlích, když se sebral na to, v čem to vozili, tak skutečně to byly sudy, pytle, truhly, tak jak to vidíte v těch pirátských pokladech, tak to tam navezli a tam oni z toho razili zase jejich platidla, jo? Jako nějaký, oni to měli slitky značený nebo čínský, japonský, oni neměli mince našeho typu, oni platili vlastně slitkama, které byly označeny ryzostí a hmotností. Jo, takže tam to začíná až 19. století moderní mincovnictví našeho typu. Jo, takže vlastně tohle to byl ohromný biznis, takže když už tam teda byli schopni dovíst na lodích to stříbro, no tak zpátky vezli zlato, ale protože zlato má menší objem, menší hmotnost, no tak tam přibrali nějaký to koření a nějaký takovýhle ty další věci, že jo, který teda se dali v Evropě taky dobře prodat, ale veškerýho takového zboží, ať už to byly drahý látky, nebo prostě koření, nebo prostě něco, tak tam jste měl velký náklady na to, aby to udrželi suchý nebo něco, když to u těch drahých kovů to nehrozilo, že tam to bylo jedno. Když to koření, když vám tam nacákala voda, no tak to bylo po něm. Takže i z hlediska dopravních nákladů tohle to bylo nejjistější a nejvýnosnější bylo obchody s těmi drahými kovy.
1: Říká dnešní host pořadu Na cestách profesor Petr Vorel, se kterým jsme cestovali, myslím si, nesmírně zajímavě a tak mě zajímá taky, co si vozíte vy z cest, kromě tedy mincí.
2: No taky někdy i bankovky, když jsou pěkný, tady máme zrovna třeba ten kajmanský dolar, že jo, jsme to viděli.
1: Nesklamal jste?
2: Ne, nesklamal, ale tak jako samozřejmě mince, bankovky, ty se dají běžně nakoupit na sběratelském trhu, to nemusíte jenom vozit z těch zemí, tam spíš, když je opravdu nějaký pěkný, ražený, lesklý penízek, tak si ho schovám, ale vím, že když bych potřeba do sbírky, tak to je jednodušší sehnat v té nabídce, že jo, normální běžný obchodní, to je sběratelská činnost. Takže z cest, když někam jedu, tak si vozím samozřejmě zážitky, jako z toho Mexika, jak jsem vám tady připodobnil, ten můj, že, objevitelský zážitek velmi silný a samozřejmě kontakty na jako známý a prostě lidi, na který se pak můžete obrátit, když tam jdete znova.
1: No a než skončíme, tak ještě jednou otevřu kufřík. Jednak mám pro vás jeden dárek.
3: No děkuju, ty nám, koníček.
1: No jsme v Pardubicích, i když samozřejmě perník, nevím, jestli máte rád, ale protože jsem pardubičák, tak perník.
2: Ano, samozřejmě, pardubický perník mají všichni v Pardubicích rádi, chtějí nebo nechtějí, ale mají.
1: Takže ať se vás peníze drží.
2: Děkuji.
3: Budu se snažit.
1: Ať se vám dobře cestuje. Já vám moc krát děkuji i za posluchače.
2: Taky děkuji a mějte se pěkně, nashledanou.
1: No a Petr Voldán se s vámi těší opět za týden v pondělí mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu Na cestách.

0: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FK Teplice? Poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 20. září ve 13 hodin. Jakmile zaslechnete tento signál, volejte studio 726 46 46 46 a vstupenky jsou vaše. Když podlízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Na D11 u Předměřic nad Labem můžou řidiči využívat novou dálniční odpočívku. Hradecký kraj podpoří vzdělávání sester na univerzitě. Sportovní manažer hradeckých basketbalistů dostal 8letý zákaz činnosti. A zítřek bude ráno mlhavý, později slunečný s teplotami do 24 stupňů. Vítejte u zpráv s Alenou Brantovou. Na trase dálnice D11 u Předměřic nad Labem silničáři zprovoznili novou oboustrannou odpočívku. Každá část nabízí 14 stání pro kamiony, 28 míst pro osobní auta i plochy pro autobusy nebo karavany. Stavba začala před půl rokem a ředitelství silnic a dálnic za ní zaplatilo přes 160 milionů korun. Státní podnik tak podle generálního ředitele Radka Mátla reaguje na celostátní nedostatek parkovacích míst pro nákladní dopravu.
2: K tomu roku 2026 už by to mělo být přes 4 000 stání pro nákladní automobily s tím, že bychom do roku 2031 se chtěli dostat až přes 6 000. Věřím a doufám, že se nám to povede. Jenom v tom letošním roce bychom měli zprovoznit 290 nových parkovacích stání pro nákladní automobily na 6 odpočívkách a v roce 2027 by to mělo být dokonce 505 stání na dalších 11 odpočívkách.
0: Královéhradecký kraj podpoří 24 miliony korun vzdělávání všeobecných sester na Univerzitě Hradec Králové. Dnes o dotaci rozhodli krajští zastupitelé. Podporou nového bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství se hejtmanství snaží řešit nedostatek zdravotnického personálu v regionu. Vláda chce, aby státní zástupci postupovali podle priorit její trestní politiky. Po jejím jednání to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Žalobci by se třeba měli podle kabinetu odvolávat proti nepřiměřeně nízkým trestům za násilnou kriminalitu nebo týrání zvířat. Dál by taky měli méně stíhat kontroverzní slovní projevy nebo rychleji řešit případy nutné obrany. Vláda podle Tejce rokem reaguje na příliš dlouhý legislativní proces ve sněmovně.
3: Samozřejmě je jasné, že nemůžeme státním zástupcům ukládat a zavazovat je k tomu, aby jak mají konat v konkrétních případech. Nicméně můžeme seznámit s tím, jaké jsou cíle vládní politiky v oblasti trestního práva.
0: Minister Tejc má z požadavky seznámit vrchní státní zástupkyni Lenku Bradáčovou. Sport. Sportovní manažer a člen představenstva basketbalového Hradce Králové Petr Sedmák dostal od Mezinárodní federace FIBA 8letý zákaz činnosti. Potrestala ho za prohřešky spojené se sázením, za manipulaci se zápasy a zneužití interních informací. Sedmák řekl, že se proti verdiktu odvolá.
1: Počasí.
0: Zítřejší předpověď slibuje polojasno až skoro jasno, ráno místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Teploměr ukáže 20 až 24, na horách 13 až 16 stupňů. Pofukovat bude slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: S objížďkou počítejte ve Skřivanech na Královéhradecku.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dalo by se diskutovat nad slovem sudý, ale vy jste si vybrala slovo lichý pro dnešek.
2: Ano, má totiž trošku víc významu.
1: A taky jste potkala jednoho pana lichého a tak jste si řekla, že zapátráte po původu tohoto příjmení a po významu tohoto slova.
2: Ano, já jsem ho nejen potkala, ale taky jsem s ním mluvila a zjistila jsem, že se o něm dá říct nomen omen.
1: Tedy, že je takový, jaké je jeho příjmení.
2: Ano.
1: Tak co to znamená slovo lichý v tomhle slova smyslu?
2: Tak už od středověku, pokud se používalo v souvislosti s lidmi, tak to znamenalo, že je někdo bídný, ničemný, špatný, podvodník, nespravedlivý, falešný, neupřímný.
1: To tedy znamenalo slovo lichý dřív. No, tak ještě, že jste přežila setkání s panem lichým, co dnešní význam?
2: Ten se trošku posunul a pokud se používá v souvislosti s člověkem, tak spíš znamená, že je někdo osamocený, jediný, ojedinělý případně. Zkrátka, že je sám.
1: Mimochodem, na začátku jsme zmínili to sousloví nomen omen. Možná, že i to by posluchače zajímalo, kde se vzalo a co vlastně znamená. Původně z latiny, předpokládám.
2: Ano, ano, z latiny. A v podstatě to znamenalo, že to jméno je znamení. Že říká, jaký ten člověk je. Vyjadřuje přímo charakteristiku. A někdy se takovýmhle jménům taky říkalo mluvící jména.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

nich si klek.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasa!

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Prezident Pavel na Pražském hradě jednal s premiérem Babišem. V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Prezident Petr Pavel jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o zahraničních cestách nebo návštěvách zahraničních hostů v Česku. Babiš to řekl po večerní schůzce na Pražském hradě. Ta se konala po otevření komory ve svatovícké katedrále, kde jsou uložené české korunovační klenoty. Premiér s prezidentem dál mluvil třeba i o aktuální situaci ve světě nebo kybernetické bezpečnosti.
2: Potom jsme probírali, jak vlastně dopadla V4, co jsme projednávali, jaká je celková situace v Evropě, volby a tak dále. No a potom jsme nakonec ještě mluvili o zákonech, které pan prezident dostane vlastně k vyjádření.
0: V Říčanech u Prahy končí stavba okružní křižovatky v Říčanské ulici. Jde o spojku mezi městem a dálnicí D1. Stavbaři křižovatku vybudovali na křížení s Kolovratskou ulicí, kde měli řidiči problémy s najížděním na hlavní silnici. Od pátku bude v plném provozu. Zatím je podle Josefa Holka z krajské správy a údržby silnic v takzvaném režimu předběžného užívání, protože ještě chybí kolaudace. Hlavní město nakoupí pro městskou policii nové automobily s hybridním pohonem. Odhadovaná cena 10 vozů je více než 10 milionů korun. Auta budou mít majáky, kamerový systém a radiostanici, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Nově pořízená vozidla nahradí ta stávající, která jsou již na hranici své životnosti, a to jednak z pohledu nájezdu kilometrů, z hlediska jejich stáří, ale zpravidla i kvůli skončeným záručním podmínkám, které poskytují výrobci vozidel. Sport.
0: Čeští tenisté zahájili přípravu na Davis Cupovou kvalifikaci s Američany. Hrát budou v pátek a sobotu o postup na listopadový finálový turnaj pro 8 nejlepších týmů světa. Tvrdý povrch v libeňské O2 aréně si vyzkoušeli deblisté Patrik Rykl a Adam Pavlásek. Ten přiznává, že na větší halu na turnajích narazí jen vzácně.
4: Přemýšlím, právě teď vlastně je velká hala v Bercy. Tam ta hala je celkem vysoká. Moc těch hal takových není. Povrch je příjemný. Trošku ještě nám bude trvat tady. Hlavně na ty stropy zvyknu, je to strašně vysoký, ale myslím si, že máme dost času na to, aby se to všechno sedlo a všichni se budou snažit to doladit tak do maxima, jak to jim půjde. Počasí.
0: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 se z Prahy do Plzně už nehodu na 2. kilometru odklidili. Kolona na Pražském okruhu ve směru Ruzině-Plzeň, regulují se vjezdy do tunelů. Na D1 z Vyškova do Brna od Rohlenky na 206. kilometru nesouvislá kolona. Hlavně nákladních aut až k omezení na 196. kilometru. A podobně na D2 z Bratislavy do Brna nákladní auta od Olympie na 3. kilometru až k omezení u D1. A na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic se u odbočky na Miroslav objíždí srážka dvou osobních aut. Provoz je řízen kyvadlově. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Oskare. Zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl jsi opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod nákladák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat, jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, a nebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bylo jako dočasné omezení.
2: Ano, ano. Ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten nákladák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsi nebo takovýmu tomu, jako že ten osud je ke mně jako nepříznivý, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomý, že si ze všeho dělám legraci, ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali, ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip a fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel. No.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moc, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a já bych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat? Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ v 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svého tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. Já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap a já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor, on byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil, dosáhl toho neskutečně moc, byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice a miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No, já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?

0: Obrovsky, obrovsky, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. Ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No.
1: Myslíš si, že kdybys nepotkal pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
0: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
1: OK. Když si to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než, jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to, jako pro laika, to vysvětlit?
0: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to, jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
1: Ano, ano, ano.
0: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jaký je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík. Prostě.
2: Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku. Tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole a vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco a tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Ten důkaz toho.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok. Ve svém oboru nejlepší top. Herec třeba v hlavní roli ano. Na celém světě.
1: Přesně
2: jo?
1: Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle se já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc, ne.
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho, nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soně za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky, já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý tý řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejný jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme fakt jako, my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. Ty choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem, ani jsem netušil jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých,
1: z toho meníčka,
2: tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty, na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope, většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí tě někdo hodit ten klacek, který se chytíš, jo. A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem, a i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo, a tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát, a třeba děti ve škole to řešej, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel, jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten, někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánský babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Takže vždycky se na někoho obrátit, nejpad se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídneme a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, kterou po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zasažen.
1: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Přísnější regulaci kratomu schválila dnes vláda. Silničáři otevřeli další část obchvatu Rakovníka. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Pravidla pro prodej kratomu by se v Česku měla zpřísnit, schválila to vláda. Psychomodulační látku by si tak od příštího roku mohli v licencovaných obchodech koupit lidé od 21 let věku, místo současných 18. Takzvaný Lex Kratom zároveň počítá se zákazem prodeje v e-shopech nebo se zavedením spotřební daně. A větší pravomoc při prodeji psychomodulačních látek by měly mít nově taky obce, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
2: Aby si mohli kontrolovat, kde jsou umístěny legální prodejny na psychomodulační látky, tedy kde je možné je prodávat, tak aby to třeba nebylo v blízkosti škol nebo nějakých zařízení, kde se objevují děti a mladiství.
1: Proti zákazu e-shopu s kratomem je třeba předsedkyně poslaneckého klubu starostů Michaela Šebelová a hospodářská komora. Řidiči mohou ode dneška využívat novou část silničního obchvatu Rakovníka. Dvoukilometrový úsek propojil dvě silnice druhé třídy. Jeho součástí jsou tři kruhové objezdy, most i několik křižovatek. Práce stály 170 milionů korun. Krajská správa a údržba silnic musí dostavět ještě třetí část obchvatu, říká její ředitel Aleš Čermák.
3: Budeme pokračovat další etapou v následujících letech, až se nám ji podaří dopřipravit, majetkoprávně vypořádat a sehnat finanční prostředky. A samozřejmě na to navazující i obchvat Lišan a doladíme celkovou tu koncepci silnic druhých tříd okolo města Rakovník.
1: Evropská komise potvrdila, že pozastavila vyplacení podpory Agrofertu ve výši 77 milionů korun. Napsala to v dopise šéfovi rozpočtového výboru Evropského parlamentu. Lhůtu pro vyplacení přerušila na půl roku. Důvodem je potenciální střet zájmu českého premiéra Andreje Babiše z ANO. S cílem vyřešit situaci vložil premiér v únoru firmu do nově vytvořeného svěřenského fondu RSVP Trust. Komise ale fond nepovažuje za dostatečné řešení. Sport. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy porazili Slovensko hladce 3-0. Ve skupině A v italské Modeně si připsali třetí výhru a mají tak jistý postup do osmifinále. Svěřenci Jiřího Nováka se ve skupině ještě utkají s týmy Itálie a Slovinska. Počasí. V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přehánky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D46 ve směru z Olomouce do Vyškova je hlášena překážka. Na 36. kilometru leží v odbočovacím pruhu nádoba. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se za sjezdem na Zběroch tvoří kolona. Mezi 42. a 44. kilometrem něco překáží ve vozovce, je to mimo kamery. Pozorně dojíždějte, kolona začíná kousek za sjezdem na Zběroch. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Ostravu mezi sjezdy na Přerov omezují průjezd následky nehody na 278. kilometru. Průjezdný je jeden pruh, provoz je plynulý. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni na exitu 23 se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je u sjezdu na D5 do Plzně a blokuje jeden pruh. Místo je průjezdné, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Škoda. Auta, která nesou jméno jednoho z nejvýznamnějších podnikatelů naší historie.
1: Znáte značku Škoda?
2: Znám, no.
3: To jistě auto.
4: Já s ní jezdím.
5: Myslím, že to je auto.
6: No, to víte, že znám.
1: Kterou Škodovku máte nejradši?
2: Oktávku třeba.
5: Felicii.
7: My máme Fabii.
4: Jo, mám vždycky nejradši auto, s kterým jezdím.
5: Fabii, kombi.
1: A odhadnete, jak dlouho značka Škoda existuje na českém trhu?
2: 100 let.
5: Vůbec, ale vůbec netuším.
8: Dřív to byl Odin Clement, pokud si vzpomínám. Takže by to mohlo být tak, no, víc jak 100 let.
7: Já bych řekla, určitě po válce už existovala.
2: Tak předtím to byla Lorina Clement a je to od roku 1897 nebo 8.
0: Všechno to začalo v roce 1866, kdy nastoupil do plzeňské strojírny hraběte Valdštejna jako vrchní inženýr plzeňský rodák Emil Ritter von Škoda. Byl tehdy poměrně mladý, pouhých 27 let, ale měl oproti jiným velkou výhodu. Poměry, z nichž pocházel, nebyly vskutku chudé. Jeho dědeček byl kovářem, ovšem ne tak ledajakým, zaměstnával 20 dělníků. Otec to dotáhl dál, stal se z něj zámožný plzeňský měšťan. Mudr František Škoda, krajský lékař, šéf zemské zdravotní služby, člen první správní rady měšťanského pivovaru a také poslanec Říšského sněmu. A jeho mladší bratr Josef, Emilův strýc, se stal věhlasným profesorem lékařské fakulty na Vídeňské univerzitě. Pečoval o tu nejbohatší a nejprestižnější klientelu. Měl známosti, kontakty a informace z nejvyšších kruhů a z první ruky. Emil Rytíř Škoda studoval na několika technických vysokých školách, pak si odbyl praxi v cizině. Byl naskušený ve Francii, Anglii, ve Spojených státech amerických. Poznal prudký rozmach strojírenství a průmyslového podnikání v Magdeburku a v Brémách a možná by rád mimo českou kotlinu zůstal déle, jenže vypukla prusko-rakouská válka a milý Emil byl jako příslušník nepřátelského státu z Pruska vypovězen. Domů se vracel bez nadšení a celkem netečně přijal místo, které mu otec doma v Plzni vyjednal. Už zmíněné místo u hraběte Valdštejna. Jeho předchůdce František Belány se totiž rozhodl osamostatnit. Belány mu přišel mladý, neskušený nástupce vhod. Bylo přece jasné, že v Plzni přežije jenom jeden strojírenský závod a to musí být ten, který řídí ostřílený starý vlk Belány. Ten cucák určitě Valdštejnovi strojírnu pohřbí. Stal se však pravý opak. Jen co se nadějný mladý muž začal ve Valdštejnových strojírnách rozkoukávat, hned přemýšlel o tom, co a kde by se dalo dělat lépe. Bylo mu jasné, že se strojírna musí modernizovat, jinak nemůže obstát v konkurenci. Jenže než by se hrabě pouštěl do nějakých novot, raději Škodovi strojírnu prodal. Emil byl rád, že může podnik řídit podle svých představ a hned se pustil do úprav. Kde na to vzal? No, zkrátka, rodinné finance. Strýček Josef mu nechal připsat 1 000 000 zlatých na účet u nejsolidnější rakouské banky. I tatínek něco přidal. A taky se uměl výhodně oženit. Dědeček jeho nastávající, Hermíny Háhenkamové, provozoval v Plzni úspěšné povoznictví. Měl na 200 koní a zajišťoval dopravu do všech důležitých míst západní poloviny Čech. Kapitál do začátku je jistě dobrá věc, ale pak mladého muže čekala jen a jen tvrdá práce. A tak 12. června roku 1869 vznikla Škodovka. Škoda z malé továrničky s 33 dělníky zakrátko udělal obrovský podnik se světovou reputací. Než se v ní ale začala vyrábět auta, uběhla ještě notná spousta vody.
9: Jsme v hale, kde se vyrábí Fabie, Skala a nově nabíhající Kamiq. Máme ještě druhou halu, montážní, a tam se vyrábí aktuálně Octavia a Karoq.
1: Redaktorku Světlanu Lavičkovou provázel Marek Jancák, zodpovědný za výrobu vozu Škoda Auto.
10: Kolik těch aut tak za den z Mladé Boleslavy odjede?
9: Budeme počítat oba závody a je to kolem 3,5 tisíc.
10: A my teď stojíme vlastně uprostřed té haly M1. A když jsme sem docházeli, tak kolem nás nejenom kroužily takové ty ještěrky, ale také vozítka úplně bez řidičů, která přivážela různé součásti těch škodovek. Víte, já si tady trochu připadám jako ve sci-fi filmu.
9: Sci-fi filmy mnohdy jdou ještě dál, nicméně vy jste viděla transportní prostředky, které jsou automatické bez řidiče, protože logistika je první oblast, které se nabízí automatizace.
10: Kolem nás na různých běžících panelech jsou přivážena auta v různém stádiu dohotovení.
9: Sériová montáž v dnešní době je reprezentována linkou, tedy řekl bych řetězovou výrobou, i když vy tady nevidíte žádný řetěz, to jsou právě ty skidy, o kterých jste hovořila, protože celá linka se pohybuje spolu s pracovníky. Umožňuje tak specializaci jednotlivých pracovníků na konkrétní operace. Čili nemusíme kvalifikovat personál proto, aby zvládl stavbu celého vozu, stačí, když zvládne jeho část. Vůz za ním pak přijede.
10: Stačí, když umím namontovat volant a dělám to stále, když to zjednoduším.
9: Přesně tak, teoreticky, prakticky to není naše přání. Dbáme i na různorodost prací, zase s ohledem na zdraví a zkušenost pracovníků.
10: Tak sem do té montážní haly přijedou z různých částí výroby jednotlivé segmenty a tady to všechno dáte dohromady.
9: Přijede jeden velký segment a to je karoserie. Ta přijíždí z lakovny, poté co byla předtím ve svařovně, a ostatní komponenty jsou od dodavatelů. Interních, v případě Škodovky to je celý podvozek a samozřejmě řady externích dodavatelů, to jsou další montážní díly. Celá montážní linka je rozdělená zjednodušeně řečeno do 6 přímých linek a mezi těmito linkami se příčně pohybují karoserie. A teď právě vjela tato karoserie do té druhé části, do toho druhého segmentu. Už v ní je kokpit, elektrická instalace, většina věcí, které zákazník obvykle nevidí, tedy kromě toho kokpitu, a přicházejí na řadu díly motorového prostoru a díly, které pak už zákazník uvidí.
10: Co se tam montuje úplně naposledy?
9: Naposledy probíhá programování vozu, což není fyzická montáž nějakého dílu, ale je to, řekl bych, podstatná část pro oživení vozu.
10: Když od vás vůz sjede, projíždí to auto někdo, nebo to všechno dělají chytré stroje?
9: Nejsme ještě tak daleko, aby veškerou kontrolu dělali stroje, ale část kontroly už provádějí. Výrobek je v průběhu celého procesu násobně kontrolován, jednak z toho důvodu, že řada těch oblastí už není pak přístupná, pochopitelně. Projíždí také řadou funkčních zkoušek. Jednou z těch největších je určitě jízdní zkouška. Každý vůz jede na zkušební polygon a každý vůz také projíždí vodním testem, kde ho sprchujeme, řekněme, silou tropické bouře.
10: A jak to vypadá s crash testy?
9: Crash testy se provádějí převážně ve vývojové fázi, ale je naší povinností pravidelně certifikovat některé funkční části vozu, takže se, řekněme, i prvky pasivní bezpečnosti testují, to jsou třeba airbagy v pravidelných intervalech.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Emil Škoda byl vynikající technik a také výjimečná osobnost. Osobně řídil provoz, chtěl být u všeho, o všem rozhodovat. Říkalo se o něm, že byl autokrat a cholerik. Býval v práci od rána do noci, neuznával hry za zády, všechno řešil chlapsky a na místě. Nesnášel výmluvy a lži, práce pro něj byla vším. Nejraději přijímal zakázky, které jinde odmítli jako nerealizovatelné. Bral to jako výzvu. Vyráběl odlitky pro stavbu lodí, obchodních i válečných, stroje pro pekárny, cihelny, pily, plynárny, vodní pumpy, vodovody, chladící zařízení, rekonstruoval staré dílny, přistavil novou slévárnu, strojírnu, ocelárnu, kovárnu, vlastní železniční dráhu a zbrojovku, vyvážel zboží do ciziny. S novým stoletím vznikla akciová společnost Škodovy závody. Emil Rytíř Škoda v nich i nadále zůstal prezidentem a generálním ředitelem. Ale moc si toho neužil. Po 50 se u něj začaly projevovat důsledky permanentního duševního a tělesného vypětí. Lékaři doporučovali klid, cestování, zejména na jih a k moři, cestu do lázní. Poslechl. 8. srpna 1900 však ve vlaku poblíž Celchalu ve Štýrsku cestou domů z lázní náhle zemřel. Bylo mu 61 let. A teď je na čase vyprávět si příběh automobilu, který nese Škodovo jméno a má ve znaku okřídlený šíp. Jenže to musíme přivést na scénu další dvě postavy. Je to k nevíře, ale český automobilový průmysl vděčí za svůj vznik a rozkvět dvěma kamarádům, kteří začínali jako opraváři velocipedů v malé pronajaté dílničce s 5 dělníky a jedním učněm. Dva Václavové, Laurin a Klement.
2: Tenhle automobil se ještě tak trochu podobá kočáru.
3: Je to vlastně první typ automobilu, který byl sériově vyráběný. První dva kousky vyrobili už v roce 1905, od roku 1906 už je vyráběli sériově.
4: Prozrazuje Michal Velebný, koordinátor restaurátorské dílny Muzea Škoda.
3: Jak už vyplývá z toho názvu Voiture, to je z francouzského vozík, tak opravdu i ta ergonomie byla tomu podobná. Sedělo se, aby byl dobrý rozhled nad dopravní situací, nad pobíhajícími psy a dětmi.
2: Pojďme se podívat dál. Já mám, přiznám se, slabost pro kabriolety a tady je opravdový bledě žlutý fešák.
3: Je to Škoda 1101 provedení Roadster. Těmhletěm automobilům se podle častější karosářské varianty přezdívalo Tudor. Byly to velice úspěšný exportní artikl, většina z nich byla vyvezena do celého světa.
2: Jedním z nejatraktivnějších a možná i zákaznicky nejoblíbenějších aut byla Škoda Felicia.
3: Je to nejoblíbenější veterán z současnosti. Bylo to auto, které bylo vyráběno na podvozcích vyráběných v Mladé Boleslavi. Ty karoserie k tomu dělali v pobočném závodě v Kvasinách. Většina jich skončila jako úspěšný exportní artikl v zahraničí.
2: Pak určitě byla úspěšná i taková ta sportovnější auta, jako byla 110 R Coupé nebo potom Škoda Garde a Rapid.
3: Erko, co dá říct, že je takový druhý nejoblíbenější veterán v současné době. Erka byla velice populární.
2: Mnozí z těch veteránů, většina jich má dokonce SPZ-ku, jela by, šla by nastartovat?
3: Většinu z nich tady můžeme nastartovat a projet se. Vždycky je to auto potřeba projít, rozhýbat, ošetřit a pak se může vyrazit.
2: S čím si vyrazíme my?
3: Můžeme buď to s letošní jubilantkou Škoda Octavia z roku 1959, anebo s jejím nástupcem Škoda 1000 MB.
2: Já bych zvolila tu Octavii.
3: Tak jdeme na ní.
2: Smetanová Octavia typ 985.
3: Ten typ 985 to je interní označení té modelové řady. Obchodní název byl Octavia.
2: Tady na té palubní desce, tady už jsou přístroje a páčky, které člověk ani nezná.
3: Na přístrojové desce je několik ovládacích prvků, spínací skřínka, kterou zapneme zapalování. Je tady páčka přepínačů ukazatelů směru, je tady

0: stáhlo otevírající kapotu přední. Máme zde i sytič, tenkrát ještě nebyl žádný automatický sytič, člověk, když bylo venku chladno, tak musel ten sytič povytáhnout. Má také ještě mechanický starter, čili klíčkem se jenom zapne zapalování, ale starter se uvede do chodu zatáhnutím do záběru.
1: Václav Klement se narodil 16. října 1868 ve Velvarech. Brzy mu zemřela matka a tak se musel postavit na vlastní nohy. Vyučil se knihkupcem a usadil v Mladé Boleslavi. V té době do Evropy vtrhla nová móda – cyklistika. A on jí propadl stejně jako spousta jeho vrstevníků. Zakoupil si kolo od firmy Seidl a Neumann, jenže bylo vadné. Pan Klement je chtěl reklamovat, a tak poslal firmě slušný dopis. Česky. Firma mu ale odpověděla, že reklamaci nepřijme, pokud nebude zákazník používat pro ni srozumitelný jazyk. Tahle nehoráznost panu Klementovi hnula žlučí a řekl si, ať jdou ti nafoukaní Němci k šípku. On se bez nich obejde. A tehdy natrefil na svého vrstevníka Václava Laurina. Pocházel kousek od Turnova, vyučil se v Mladé Boleslavi a začínal jako zámečník. Měl výjimečný technický talent a byl manuálně zručný. Tichý a skromný člověk, který veškerý čas zasvětil technice. Dali to dohromady a založili si vlastní opravnu jízdních kol. Netrvalo dlouho a firma Laurin a Klement začala kola sama vyrábět. Dali jim vlasteneckou značku Slavia. Při pobytu v Paříži Václava Klementa okouzlila motorová dvoukolka, takzvaná motocykleta. Jednu si rovnou koupil a pak s přítelem Laurinem vyrobili svou vlastní, originální konstrukce. Slavia, historicky první motocykl tuzemské výroby a ve své době nejdokonalejší motocykl ve střední Evropě, byla hotova na prahu nového století. Dobrá pověst podniku Laurin a Klement se rychle rozšířila po celé Evropě a co víc, rozvíjela se dál. Zanedlouho se na trhu objevil i první osobní automobil české výroby, Voiturette, hotová technická senzace. Z malé opravničky kol vyrostla za 10 let prosperující firma s několika stovkami zaměstnanců, která vyráběla také nákladní vozy, poštovní vozy, sanitky a stala se tak největší automobilkou Rakouska-Uherska.
2: Vstupujeme do depozitáře prototypů a sportovních vozů.
0: Zde máme chronologicky prototypy od konce 60. let až do roku 2006 a sportovní a závodní vozy, které psaly tu slavnou historii od roku 1950 až tady poslední, tady máme VRCčka z roku 2003.
2: Přímo u vchodu, to je onen známý upír z Feratu.
0: Pokud máte přebytek krve, můžete nasednout. Je to prototyp Škoda 110 Supersport, který vznikl už v roce 1971. Absolvoval několik výstav autosalonů, ale tehdejší politická situace takhle extravagantním autům tady v Čechách nepřála. Bylo to období normalizace, takže velice záhy putoval do firemního muzea. Ale o 10 let později Theodor Pištěk a Juraj Herz hledali vhodný vůz pro hlavní roli filmu Upír z Feratu, čili požádali o spolupráci Škoda Muzeum. Podle návrhu Theodora Pištěka vůz dostal ten tmavý kabát, ty přidané spoilery, tyhle ty úpravy provedli pracovníci výzkumu a vývoje zde v Boleslavi a vůz absolvoval rally Škoda v roce 1981, kde se přímo v tom soutěžním provozu natáčely ty filmové sekvence. Sednout si dovnitř není nic jednoduchého, protože nemá žádné dveře. Tady se odklápí celá horní část karoserie, včetně čelního skla a střechy. Pro snadnější nastupování se ve finální fázi posouvá i celý volant a štít přístrojů.
2: Když tam teď budu chtít vlíst, jako kdybych nastupovala do rakve.
0: Zavíráme, volant se dostává na svou pozici, pozor.
2: A už jsem tady. No a jaký je tady nejúspěšnější sportovní Škoda vůz?
0: V podstatě každý vůz, který tady máme, tak si od někud přivezl nějaký ten vavřín. Určitě musíme zmínit právě Škodu 130 RS, která v roce 1981 vyhrála mistrovství Evropy značek na automobilových okruzích.
2: Když se podívám na ty různé prototypy, tak si řeknu, mnohdy je to škoda, že třeba nespatřili světlo světa.
0: Máme tady několik prototypů, které vznikly ve své době třeba už jenom pro upoutání pozornosti na tom, kterém autosalonu. Bylo to třeba v době, kdy nějaký nový projekt naběhl do sériové výroby krátce předtím. Nový měl přijít na řadu třeba za 2, za 3 roky, tak aby se upoutala pozornost, tak vznikla nějaká zajímavá studie. To je případ tady toho vozu Škoda Tudor, dvoumístné kupé na tehdejším Superbu první generace. Další prototypy, takovéhle studie třeba, měly nějaký zajímavý tvar, zajímavou tvář, ale úplně se nehodili do portfolia naší značky. Staly jenom jako zajímavé stylistické cvičení.
2: A co je tohleto žluté autíčko?
0: Škoda Joyster, prototyp, designová studie z roku 2006, která posloužila v té době spíš pro upoutání pozornosti. Pojďte se podívat na ten krásně provedený interiér.
2: A typická klika u dveří.
0: 2006, ale už tam máme náznaky konektivity, náznaky digitálních displejů a těch prvků, které vídáme v dnešních vozech Škoda.
2: Tedy teď bych nasedla a odjela a už bych jiné auto snad nikdy nechtěla.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Za první světové války byla výroba automobilů a motocyklů omezena. Klement ale vyreklamoval zaměstnance automobilky z odvodů na frontu díky tomu, že ve firmě zavedli výrobu munice a zbraní pro armádu. Společnost Laurin a Klement relativně prosperovala díky tomu, že šikovně rozšiřovala podnikatelské aktivity. Měla vlastní elektrárny, cihelnu, pilu, statek, mlékárnu, sodovkárnu, obuvnickou dílnu a tak dále. Na svou dobu zde dovedli k dokonalosti nejen vlastní fyzikální a chemické laboratoře, ale také, jako jediní v Rakousku-Uhersku, disponovali vlastním elektrickým počítačem s děrnými štítky a s výstupem na psací stroj. Díky tomu zde mohli už tehdy vyhodnocovat výkonnost zaměstnanců nebo třeba zmetkovitost výroby v řádu několika hodin. V červnu 1924 zachvátil areál firmy požár. Velká část technologií lehla popelem. Přestože se podařilo továrnu obnovit, společnost se ocitla v existenční tísni. A navíc bývalý knihkupec se strojním zámečníkem neměli sami dost prostředků na modernizaci výroby, proto nedokázali držet krok s tehdy silnějšími konkurenty, Pragovkou a Tatrou. Téměř do roka a do dne se však našel strategický partner. Plzeňský strojírenský podnik s tehdy poněkud klopotným názvem Akciová společnost dříve Škodovy závody v Plzni. A to je počátek velkovýroby osobních vozů v Mladé Boleslavi. Zprvu nesli název Laurin a Klement Škoda. Ty nově vyvinuté pak už pouze Škoda. Ať už se později boleslavská továrna jmenovala jakkoliv, například v poválečných letech socialismu AZNP, automobilové závody Národní podnik, vždycky to prostě byla Škodovka.
2: Stojíme před vozem Laurin a Klement.
3: Tak je to vůz Laurin Klement Škoda 110. V názvu jsou jak zakládající firma Laurin Klement, tak nástupnická Škoda. Je to vůz z roku 1928. Tímto názvem se označovaly vozy, které byly vyvinuté ještě za Laurina Klementa, ale vyráběné už po fúzi v roce 1925 s firmou Škoda. Tenhle ten vůz je trošku specifický v naší expozici, protože je v něm umístěna virtuální realita. Je to jediný vůz, do kterého tady v expozici smíte, čili na sedněte a projďte se v Prahou v roku 1925. Teď dostanete virtuální brýle.
2: Takže já vám je nasadím a takhle si, když tak můžete povolit nebo utáhnout podle toho, jak budete potřebovat a pak vám dám sluchátka, takže neuvidíte, neuslyšíte, jo? Pořádku?
4: Pořádku.
2: Pánové mě vítají, že byl Laurin a Klement. Dozvídám se všechno o tom autě, právě nastartováno a jedu. Projíždím starou Prahou, lidé mávají, míjejí mě cyklisté. Možná žádného nesejmu, blížím se k Hradčanům, ale tady už bych se měla zastavit, protože tady je jeden z nejkrásnějších pohledů na Prahu, tady odsud z Pražského hradu.
1: Škoda Populár byla modelem, kterým se mladoboleslavské Škodovce v polovině 30. let podařilo definitivně prorazit do čela českých automobilek. Malý vůz, který mohli dle dobových reklam dobře ovládat i dámy, se stal prvním masově vyráběným modelem v Československu.
5: Auto reví Škoda. Představujeme 70 skutečných výhod vynikajících nad průměr. Vědecké konstrukční směrnice, prvotřídní materiál a dokonalá výroba jsou podmínkami těchto výsledků. Proto vozy Škoda vyhovují všem požadavkům. Proto výhody vozů Škoda nenaleznete u žádných jiných vozů stejné třídy. Jejich výrobní, běžící pás jest nekonečným pásem úspěchu a vítězství. Věnujte pozornost všem bodům, aby úspěch vozů Škoda mohl být i také vaším úspěchem. Lidové noviny, 20. dubna 1930.
1: Přibyly i další vozy, jejichž jména známe i dnes. Škoda Rapid, Favorit a Superb. Menší z těchto modelů přežili ve výrobě i za druhé světové války, během které se ovšem automobilka musela do jisté míry přizpůsobit válečným požadavkům. Některé typy Superb například sloužily pro Wehrmacht jako vojenská velitelská vozidla. Po válce se výroba aut od původní Škodovky oddělila a vznikly automobilové závody Národní podnik, již zmíněné AZNP. Nejmasovějším modelem Škodovky v prvních poválečných letech se stala Škoda Tudor, z anglického Two Doors, vůz pouze se dvěma dveřmi. Dovolit si ji ale mohl jen málo kdo. Našetřit si později na Škodu 1000 MB, Škodu 1200, Spartaka nebo později Octavii, i to stálo spoustu odříkání. Škoda 100, 110, 105, 120 a 130, favorit. Ještě je všichni máme v paměti. A povídat by se o nich dalo ještě dlouho.

0: Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas. Zprávy.
5: Roste zájem o doučování dětí, pomáhají i některé neziskové organizace. IKEM podle Nejvyššího kontrolního úřadu porušoval zákon při zadávání zakázek. Zítra bude skoro jasno až polojasno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Zájem o doučování dětí roste, ať už kvůli školnímu prospěchu nebo přijímačkám. Potvrzují to organizace a firmy, které doučování nabízejí a které Český rozhlas oslovil. Sociálně slabším rodinám pomáhá s doučováním zdarma třeba organizace Člověk v tísni. Zájem je ale tak velký, že v Praze má podle vedoucí jejich vzdělávacích služeb Adély Pospíchalové kapacity nyní naplněné.
6: Velmi často se věnujeme matematice, češtině, cizímu jazyku, těm základním předmětům, protože jsou z pohledu školní výuky nejdůležitější, ale ta zakázka opravdu může být i jiná. Někdo potřebuje fyziku a někdo potřebuje motivaci spíš najít.
5: Doučování zdarma nabízí třeba i organizace ADRA, která stejně jako Člověk v tísni právě teď hledá na doučování dobrovolníky. Pražský IKEM opakovaně porušoval zákon a chyboval v zakázkách, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili na roky 2022 až 2024. Porušení zákona odhalili u 15 tendrů za víc než 380 milionů korun. Podle NKÚ nemocnice třeba zadávala veřejné zakázky bez soutěže nebo si neověřovala, jestli nabízená cena není příliš vysoká. V IKEMu podle kontrolorů taky chybí ucelené na evidence vyřazeného majetku. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové zdravotnické zařízení porušovalo i rozpočtovou kázeň.
7: Opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vlastních vnitřních předpisů. Bez zásadních změn hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu.
5: U hráze Slapské přehrady se dnes uzavřel sjezd do vody. Kvůli klesající hladině nebude možné používat sjezd na levém břehu řeky. Informovalo o tom Povodí Vltavy s tím, že nebude moct převážet menší lodě přes hráz. Majitelé lodí můžou využít jiné zpřístupněné sjezdy na nádrži. Vodní dílo Slapy nemá lodní zdvihadla. Lodě se tak přes 55 metrů vysokou hráz přepravují speciálním vlekem taženým traktorem. Podvodná webová stránka Novatours se slovenskou koncovkou .sk nabízela prodej zájezdů. Zneužívala k tomu jméno Brněnské cestovní kanceláře. Upozornilo na to Ministerstvo pro místní rozvoj. Na rezort se kvůli podvodnému webu obrátila samotná cestovní kancelář. Se slovenským webem totiž neměla nic společného. Ministerstvo uvedlo, že i když podvodníci zřejmě cílili hlavně na slovenské občany, je možné, že se pokusili zneužít i důvěru Čechů. V současné chvíli už je stránka mimo provoz.
0: Počasí.
5: V noci bude jasno, na východě oblačno a doznívající přeháňky. Místy pak mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou k 7 stupňům. Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy a teploty 19 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Opatrně teď na D8 na 58. kilometru ve směru na Ústí nad Labem je odstavené porouchané nákladní auto. Na D11 mezi 20. a 0. a 21. kilometrem ve směru na Hradec Králové u Velenky je uzavřený levý jízdní pruh. A na D11 se zůstaneme. Mezi 25. a 35. kilometrem ve směru na Hradec Králové je kvůli pracím na silnici vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už je tu Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi, ostatně jméno samo už vás nenechá na pochybách, pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

zachmuřil. Přestože kolem padl květ.

mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
2: Jiří Anderle,
3: no,
2: to je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty, světový grafiky.
4: To bylo jste... už 88 jsem to tam
2: 80,
4: viděl. Ne, 98.
2: 98.
4: Ta grafika je z roku 79.
2: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
3: No.
2: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
4: No, je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
2: Posledních pěti století. To bylo krásný.
3: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
2: U mě taky, ale já jsem se nechtěl vytahovat.
3: Ne, já jsem
2: návod k vyloupení dneska.
3: Každý ráno na vás
2: každý
3: koukám.
2: Ráno?
3: Každý ráno na jedno z vašich velkých grafik.
2: A víš, že já
3: na
2: taky?
3: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
4: Jo.
3: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostý originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
2: Tomáš,
3: tenkrát...
2: nevytahuj se,
3: nemám
2: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
4: Ale vůbec ne.
2: Ne.
4: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
2: Jo, takhle.
4: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
3: To už byla přes... střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
4: ne, to byla na Vinohradech,
2: ne, na Vinohradech.
4: Na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak zanícením nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to že je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo a Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
2: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
4: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
2: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
3: No,
2: dohnal a předehnal.
4: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok, 1952 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florenci. Neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
2: No.
4: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
2: základ
4: jsem byl jako
2: všeho.
4: Základ všeho. A
2: přesně.
4: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořáčky cák a kreslete všude a všecko.
2: Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
4: jste projeli srdcem.
2: Jak jsi dostal k hraní?
4: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neuživí. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
4: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
2: Tlumit svůj lesk, to je krásný.
4: Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v

0: No ale teďko s tím Boganem Hrabalem no. jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomího udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzu. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
1: To je. Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
0: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastový flašky Coca-Coly, jo.
1: No.
0: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma, my jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou, ne abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
1: To je úžasné.
0: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíš Maria, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu, jdu vždycky do bráničského sklípka na pivo.
2: Jo.
0: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl,

0: No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil se Šostakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
1: To je hezký.
2: Úžasný.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No, jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takovej dobrosrdečný pan Chabus, říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají, je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu a my už tady vůbec neděláme, kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal aspoň 20 let, tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH pronajmou. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja s nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala. A já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem. A oni tady chodili za meňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat. Přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježíšmarja, a utek. On to neměl rád, on to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce vkladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se nám to tam sekne. Protože jo, já, co já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí, ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování, jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásný kamenný bloky 30x30 cm,
2: no právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič, když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Prašti, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se matraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No, prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petří nadolu na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou, tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis: Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo, překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděné desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No, na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti. V níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel. A oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci zašli říkat hudarida, hudarida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal si, aby nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý se, ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytyčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakémukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespadl do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo. Protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
2: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout. Přijde strážník a hned ti dá lísteček. A za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinální problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý. A na druhém konci, než vstupujete, vidíte ty hrozný vodopády, ale ze zadu. No tak Hrabal se neslušně odhalil, to bylo $250, ale tam byla tma. A já jsem říkal, Bohuši, neblbni, ty vodopády mají takovou hustotu, že nemá šanci. A on říkal, to uvidíš. A on postupoval a říkal, Arnošte, doufám, že mě nezradíš a že to uděláš se mnou. Budeme mít rekord společně, jo? Jsme kamarádi. Tak jsem tedy šel a najednou vidím, že u těch vodopádů stojí asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialavým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čůrek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

tak překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je přesně 23 hodin a začíná pondělní noční linka Českého rozhlasu. Naše téma zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Někdy ztratíme něco, co se dá snadno nahradit. Jindy ale zmizí věc, která pro nás měla zvláštní hodnotu. Připomínala nám blízkého člověka, důležitou chvíli nebo kus našeho života. Ztratili jste někdy šperk, fotografii, dopis, oblíbenou knihu, rodinnou památku nebo třeba něco úplně obyčejného, co pro vás ale znamenalo mnoho? Jak se to stalo? Hledali jste ztracenou věc dlouho a doufáte ještě dnes, že se k vám třeba nějakou náhodou vrátí? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nezmizely, si budeme povídat právě dnes. Svůj příběh volejte Jarce Barboříkové do Zlínského studia na 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to drobnost pro někoho bezcenná, ale vy byste ji za nic na světě nevyměnili. Dnes se v Noční lince vzpomínáme na věci, které jsme kdysi ztratili a dodnes nás zamrzí, když si na ně vzpomeneme. Je s náma paní Jitka, která volá do Zlína od Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer, paní Jaruško. Pozdravuji vás v pořadu a všechny posluchače, kteří poslouchají tuto noční linku. A na toto téma jsem se tak nějak přesvědčila, abych volala. Já ráda vás moc poslouchám, skoro pokaždé, ale volám málo. Asi dvakrát nebo třikrát jsem zavolala. A tentokrát toto téma, tak tématu. Měla jsem v životě celkem závažné ztráty a první největší ztráta, která mě potkala, bylo to tak asi 2 roky po mé svatbě v roce 64 minulého století. Byla jsem s manželem u mých rodičů. Manžel potom odjel, zůstala jsem tam s malou dcerkou, přepírala jsem drobné prádelko, potom ještě jsem pomáhala rodičům něco tam na takovém políčku za domem, jsme sklízeli obilí. No a najednou jsem zjistila, že nemám snubní prstýnek. No, prostě nastalo zděšení, všichni jsme prstýnek začali hledat. Nejprve v zahrádce, kam jsem vylévala vodu, potom přepírání, potom na tom políčku. No, prstýnek prostě zmizel, byl pryč. Bylo v něm vyryto jméno mého manžela Zdeněk s datumem narození, teda tedy vlastně svatby naší. No, takže prstýnek se nenašel a slyšela jsem v té době, dost se říkávalo, když se ztratí prstýnek, tak to může znamenat nějaké neštěstí, ztrátu třeba manžela, no ale stalo se opravdu, že po letech manžel, potom bylo to, když měl 40 roků, dostal těžkou nemoc, onemocněl a v krátké době zemřel. A prostě zůstala jsem bez manžela a bez prstýnku. Manka mě dala takový starší prstýnek, který měla kdysi, že prý z dob, z Vídně. Říkávala, no ale ten, pak jsem zjistila, že nebyl zlatý, řekli mě v Klenotech, že je to double, že není zlatý, ale já jsem ho přesto nosila, ale potom po čase, až už to už jsem měla druhého manžela, také vdovce, a jsem si oblíbila nějak ty kroužky. Měla jsem moc ráda, se mi líbívaly náušnice ve tvaru kroužku v uších. Uši jsem neměla píchlé, tak ve 40 letech jsem si nechala píchnout uši. Pěkné kroužky, taky tak kryté kolem dokola, střední velikosti. No ejhle, stalo se mě, u manželové maminky jsme byli. No jeden kroužek byl pryč, ztratil se a nenašel. A nevím, jakým záhadným způsobem jsem potom nějak ztratila i ten druhý. Teď nosím kroužky, trošinku větší, taky se mě moc líbí a už je mám zablombované. A aby se mě nestratili. No a jedno ještě, abych to zkrátila, se mě ztratila nová peněženka. Na Silvestra přesně 11 jsem v ní měla. Nová peněženka, krásná hnědá. A tajně jsem doufala, že se najde, protože tam byl lísteček od botu, od opravě botu. No, peněženku nikdo nevrátil, jako pochopitelně. Tak to byly tak 3 věci v mém životě, které byly nejzávažnější z toho byla ta první ztráta toho prstinku, toho snubního. To mám pořád v paměti a bydlí tam poblíž, nebo bydlí v tom místě, bydlí má sestra a tam mě říkávala, tolikrát už jsme tam přerývali zahrádku, všechno, ale prstinek nikdy jsme nenašli. No pravděpodobně tam bude někdy v zemi a kdo ví, která generace nebo lidi ho tam někdy najde. Tak to tak bylo všecko. A děkuji za vyslechnutí.
0: Změnilo vás to nějak? Dáváte si od té doby na podobné věci větší pozor? Máte s tím problém? Jste taková chaotická, jako třeba já? A nebo jak je to?
1: Dávám si pozor, třeba co se týká té peněženky, tak to si dávám velký pozor, protože já přesně vím, já jsem ji měla tehdy v košíku, v tom nákupním, i s tím zbožím. A jak jsem si pak asi zaplatila peníze, tedy zboží si dala do tašky, tak asi toho někdo využil a já jsem se tam vrátila do té prodejny. To byla taková větší prodejna potravin, ale nikdo nic nevěděl, prostě nebyla tam, tak to si dávám a naušně se mám zablombované. To jako jo. No a prstýnek, ten snubní, ten druhý vlastně už, ten nosím pořád a je to v pořádku zatím. Tak.
0: Děkujeme, paní Jitko. Děkujeme
1: já
0: za vaše sdílení o ztrátách.
1: A já moc děkuji za vyslechnutí a jsem rád, že jsem se dovolala.
0: Budeme se těšit na příště.
1: Ano, děkuji moc a dobrou noc přeji všem. Naslyšenou.
0: Někdy nás mnohem víc než velká ztráta mrzí docela malá věc, protože se k ní váže někdo nebo něco důležitého. Co jste kdysi ztratili vy a dodnes se říkáte, kéž bych to ještě našel? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat. Tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje 23 hodin 16 minut. Já vítám dalšího volajícího. Krásnou noc přeji. Halo, halo.
1: Halo.
0: A je tam paní Nora. Jsou věci, které můžeme koupit znovu, pak jsou takové, které žádné peníze nenahradí. Právě na ty dnes vzpomínáme. Paní Noro, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
1: Nejdříve chci poděkovat za pozdrav ze včerejší noční linky paní Veronice. Já jsem si totiž tak zvykla na noční linku, že ji poslouchám prakticky každý den a jsem moc ráda i za ty písemné vzkazy, které jednotliví moderátoři čtou. Líbí se mi stručné vzkazy od pana Bedřicha, velmi takové vtipné vzkazy od pana France z Chaloupky pod lesem z Bílých Karpat a velice ráda poslouchám písemné příspěvky paní Daniely z Prahy. Mohla by je posílat i častěji. A teď k tomu tématu. No já jsem, protože včera jsem slyšela, jak pan Borek říkal o slovu, jaké bude téma, tak jsem si na to hnedka vzpomněla. A přestože to není věc, kterou bych vědomě ztratila, tak já jsem vědomě o ní přišla. Já jsem se jí vědomě zbavila. Ale dodneška mě to připadá, jako kdybych tu věc ztratila. A sice, asi to je 15-16 roku, co jsme dělali novou kuchyň, jsme se rozhodli, nebo já jsem se teda rozhodla, že si udělám novou kuchyň, čili nové zařízení tam bylo, museli jsme vyměňovat posuvné dveře, protože staré byly vyvyklané, podlahu jsme tam museli taky dělat novou a tak jsem musela probírat i nádobí, protože jsem si říkala, za ty roky se tam zhromáždilo něco, co jsme tolik nepotřebovali, protože bylo kdysi období, že nebylo k dostání hrnků, dostali se koupit v obchodech většinou z čínského dovozu takové pofiderné hrnky, na to možná všichni pamatujete. A tak jsem tam měla už z posledních let potom

0: Pánovi polevníček. On byl jako mísu na polevku. On byl takový kulaťoučky, neměl ty hrany, nebyly takové si ostré, ale bylo to zaoblené, jako by taková kulička, nahoře byl ten otvor, ale nikdy jsme na něm nepoužívali pokličku. To se možná kdysi, jak jsem byla malá, nebo kdy, rozbila, to ani nevím. Ale byl takový rozkošný a měl nahoře na těch zaoblených stranách dvě ouška, za které se to pěkně chytlo. A tak já vždycky jsem vzpomínala, jsem si říkala, no tak polevníček nebudeme potřebovat, on stejně nebyl moc velký, já nevím, jestli to bylo na litr a půl, ale vždycky zajímavé, že nás šest se z toho polevníčku najedlo. A tak jsem měla potom celou dobu před očima ten polevníček, jak se donesl tady na ten stůl a nás šest kolem stolu sedělo a z toho polevníčku ta horká polévka kouřila, ať to byl nějaký vývar s nudličkama se zeleninou, ať to byla průhledná polévka s květákem, kterému jsem říkala polévka z bílých myšek, ať to byla nějaká bramborová polévka, prostě holčecky. Byla to taková součást toho našeho stolu, všech šesti, jak jsme tam seděli a všichni z toho jsme si společně mohli nabíračkou pěkně nabírat. No a když já jsem nějaké to nádoby vytřídila, tak jsem to dala do takových bedníček a nechala jsem to odvést do azylového domu, že se jim to tam asi bude hodit. A potom tak v průběhu několika let vždycky jsem si říkala, teď mám tam ještě jeden servis a druhý servis příborníku, ale ty mají takové velké ty polevníky, to se mě nechce používat. Proč já jsem ten polevníček dala pryč? A tak vám můžu říct, přestože jsem ho nestratila, já mám ten pocit, že on se ztratil z mého života. Pak jsem se dozvěděla, že v tom azylovém domě se ani moc o to nádobí nestálí, červí, kde to skončilo. A tak já vždycky na tenhle ten kus toho stolování našeho vzpomínám a říkám, polevníčku, polevníčku, odpusť mě to, že jsem se tě takhle zbavila. Ty jsi byl takový hezký, on byl takový roztomilý, takový rozkošný, tím svým zaobleným tvarem. A ten hrubý porcelán tak krásně držel tu teplotu té polévky, takže jste cítili u stolu vždycky to teplo, nejenom z toho jídla, ale takové té soudržnosti v té rodině.
1: No. Vy jste to paní Noro povídala jako pohádku. Pohádka o polevníčkovi, to bylo hezké, no.
0: Ano, já
1: máte
0: vím, že
1: pocit,
0: se...
1: paní Noro, že si dnes uchováváme méně památek než naši rodiče a prarodiče?
0: Nebo polevník, má starenka řekla, no Renko, jak už jsem byla větší, vezmi ten polevníček, je už nalitá polévka, odnes ho do jídelny, když to nechtěla nést sama a ona nesla potom něco jiného. Takže já skutečně na ten rozkošný, baculatý polevníček vzpomínám. Možná, že je mu někde dobře, kdyby někomu posloužil a je mu taky dobře. Tak paní se s vámi loučím a mějte se taky hezky.
1: Dobře, tak zase někdy naslyšenou zavolejte. Budeme rádi, budeme čekat. Prstýnek po babičce, stará fotografie, dopis z mládí nebo třeba obyčejná oblíbená hračka. Někdy má i taková rádoby obyčejná věc neobyčejný význam. Co takového se během života zatoulalo vám? Na to se dnes ptáme, volejte, telefon je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste převrátili celý byt vzhůru nohama, prohledali kapsy, skříně, zásuvky, ale marně. Po čem jste pátrali opravdu dlouho a nakonec jste se s tím museli rozloučit? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako pan Jarda, který volá z Kladna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všichni, kteří jsou napřímo. A no, já jsem přišel, teda o jednu věc jsem přišel opravdu svojí blbostí, a to byl snubní prstýnek. A no, svojí blbostí. Já řeknu, jak to bylo. No, my jsme s manželkou byli v té době spolu necelý 2 roky. Manželka byla v jiném stavu a její kamarádce, která se vzdávala zhruba 1,5 roku před ním, se narodila holčička. A ten manžel té kamarádky, ze kterým se moje žena taky znala, i já, byli to naši kamarádi, ti manželé, byli pomalinko, ta tablanka byla stejně stará, tam ta kamarádka, a ten Jarda byl snad 2 roky starší než já. No a ten, takže prostě jsme čekali, když se, protože moje žena byla v jiném stavu a ta Blanka byla víc, tam už se čekalo každou chvíli, když se narodí to dítě, a tenkrát se ještě nevědělo, co to bude. Ultrazvuky nebyly a skutečně narození dítěte bylo skutečně překvapení, co to bude, jo. Dneska už od 4. měsíce už každý ví, že to bude chlapeček nebo holčička, ta povezie celá je víte kde, no. Si teda já myslím. Aha. No a tenhle ten chlup přišel prostě za námi najednou, už jsme spali, já jsem dělal ranní směnu, já jsem v té době dělal na dole, jako zámečníka, a takže jsem chodil na směny, ale měl jsem ranní, takže jsme v pohodě spali a někdy ve 2 hodiny v noci zvonek. A on to tenhle ten Jarda, ten manžel té Blanky, té kamarádky, v ruce měl flašku z poloviny vypitou egyptského koňaku, to tenkrát byl velice drahý alkohol v té době, protože běžně se byly ty koňaky, takový ty různý náhražky a rum a tak dále, ale byly tady dobrý značky, byl tady arménský koňak, gruzínský koňak a egyptský byl úplně, ten byl na špici. No a já moc natvrdý teda nejsem sice, já jsem pivář, no ale jako na oslavu takové, nebo zvrtěno dát někomu k svátku, budíš. No ten venku přišel a tak mám holku, jo, musíte to se mnou oslavit, obě jsou v pořádku, já jsem byl teď v nemocnici, se zeptat, otravoval jsem na vrátnici, tak mi to řekli, samozřejmě mi tam nepustili, ale no a teď, no tak jsme ho pustili dál teda, no a ale on už jí měl pěknu, teda jaký opičku, jo. No a my jsme byli celkem rozespalí, no tak ještě jsme si dali s ním nějakou tu, to já jsem říkal, no ale já jdu ráno na šichtu, no tak jsme si dali jednoho frťana, no a moje žena teda byla v jiném stavu, takže taky nepěla, no on to statečně dopil a usnul nám na gauči v obýváku. No a tak jsme šli spát taky, říkali jsme necháme ho spát, no. A já jsem stával v 4:30 do práce a přesto jsem to měl teda zhruba nějakých kilometr, tak jsem jezdil autem, protože já jsem línej na krok, to je o mě známý. A říkám to doteďka každému. Takže, no a tak jsme stávali a teď já říkám, no hele, on se ti to Jarda vyspí a on říká, jo, tady nechci. On je nalitej, jo, buví, ještě buví, jestli se tady nepozrací a tohle, jak pojedeš do práce, vem to okolo něj, on byl do stejné obci, takže nebyl problém, je kolem jeho baráku, kde bydlel teda, u rodičů té svý manželky. No a tak jsme toho naložili teda, narvali jsme ho do auta, no a já jsem ho se pokusil, jak před tím barákem jejich, jsem ho teda jako horko těžko zbudil, ale já jsem rád chodil do práce před stěhem, protože připravit si trošku práci a tak dále, zeptat se nočního, se tam novýho dole, co nás čeká do práce a tak. No, zkrátka, jak jsem šel do té, tak jsem zjistil, že jsem si nesundal smluvní prstýnek. A víte co, když člověk dělá zámeční činu a občas svařuje a tak dále, tak mít na ruce něco kovového. Za prvý je to zakázaný předpisama a za druhý můžete klidně taky vám to může utrhnout prst díky prstýnku, jo. Takže já jsem ten prstýnek zásadně, když jsem šel do práce, tak jsem ho vždycky nechával doma. No a teď jsem ho měl na ruce a byl jsem ve vrátnici, jo. Tak jsem ho rychle strčil do kapsy u bundy, měl jsem takovou lehkou podzimní bundu, jenom si silnou, tak jsem ho šoupnul do té kapsy, no a asi v tom fofru jsem ho asi šoupnul vedle kapsy, protože ten prstýnek už tak nebyl, no. No takže bohužel jsem na to přišel potom někdy odpoledne, no a to už bylo pozdě, prohledal jsem všechny kapsy, jestli jsem si ho nedal do kapsy ukalo, no, nebyl. Takže bohužel, no. No a jsme se ženou 56. rok a vzali jsme to i bez prstínku teda, no.
0: No tak prstýnek bývá často spojený s člověkem nebo tou nejdůležitější životní událostí. Tak tomu rozumím, že vás to mrzí. A řekněte, koho to mrzelo víc, jestli vás nebo ženu?
1: No mě to mrzelo, protože no tak žena v podstatě řekla, vidíš, kdyby si, no v podstatě jsme že to jako tolik nemohli, že jo, já jsem říkal, neměli jsme to kluka pouštět, prostě jsme mu říkali, měli říct, že to dostavíme zítra odpoledne, teď jdi domů a od toho 20, protože on už opravdu byl na hraně, jo, to bylo vidět a on ještě k tomu dost jako netvrdý alkohol pil, no a já jako nejít kvůli tomu do práce, pro mě bylo vždycky první priorita bylo teda jít do práce, bohužel, jako někdo, víte co, někdo třeba přišel a řekl, já dneska nejdu, napiš mi tam dovolenou, kor potom, když jsem dělal jako vedoucího a tak dále, ale to pro mě prostě bylo naprosto nepřijatelné, no tak no prostě v svojí zlosti takovýhle způsobem jsem přišel o takovouhle věc, no tak o symbol se dá říct, jo. No ale je to opravdu jenom symbol, podstatný je to, jak člověk k tomu přistupuje, no.
0: Přesně tak, říkáte to dobře. Výrazně jsme ale přesáhli čas, Jardo, takže já se nebudu doptávat, ale poděkuju vám, konec konců slyšeli jsme to od začátku až do konce ten příběh. Uvidíme, jestli bude mít nějaké pokračování, jestli se někdy nějakým záhadným způsobem najde. Přáli bychom vám to, ale myslím si, že už je to hezkou řádku
1: let. Všichni zdraví. Vás taky, Ruško, hlavně vám, ať ta šichta utíká a mě radši moc ne. A mějte se všichni krásně. Užívejte si ještě zbytek léta, no už se nám blíží to období, který já nesnáším, no. Ale co se dá dělat. Mějte se všichni pěkně a dobrou noc.
0: Některé ztráty bolí chvíli, jiné se člověk vybaví i po desítkách let. Která věc vám dodnes chybí, protože s ní odešel i kousek vašich vzpomínek? Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu jede dál. O čem je? O věcech, které jsme ztratili. Občas si na něco dáváme takový pozor, až to schováme tak, že už to nenajdeme. To místo je prostě dokonale bezpečné. Stalo se vám někde něco podobného? Našli jste svou ztracenou věc třeba až po letech? Budeme se ptát paní Soni, která je s námi. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, krásnou noc, zdravím všechny. Já to vezmu ve zkratce. Jako holka, možná jsem chodila tak do čtvrté, do páté třídy, o prázdninách, my jsme byli se sestrou dvojčata, nám máma koupila o těch prázdninách nové střevíce, že budeme mít v září do školy. No. A my jsme se sestrou neměli nic jiného na práci, než že půjdeme do lesa na borůvky. Když byla máma v práci. A já jsem neměla nic jiného na práci, než si obout ty nové střevíce. Tak jsme šli za dědinu do lesa, sbírali jsme borůvky a najednou se před náma objevil nějaký chlap, prostě nějaký pán. No a my jsme začali utíkat. A my jsme utíkali přes lán obilí. No a já jsem utíkala a v tom obilí jsem ten jeden střevíc ztratila. Mm-hmm. Ale prostě strach nás hnal pořád dál, tak jsme utíkali až do dědiny. Já teda nevím, jak jsem to s tou jednou botou jako bosky mohla doběhnout. No a s tím, že na druhý den půjdem, že tam bude určitě v tom obilí cestička, kudy jsme utíkali a že ten střevíc najdem. No, na druhý den jsme se teda vypravili, no jo, kudy jsme běželi, kde je ta cesta, nebo vyšla paní pěšinka, tak jsme chvilku hledali, no nenašli jsme samozřejmě, kde v obilí, že jo. No a já celou tu dobu, dokonce prázdnin, jsem to doma mámě neřekla, že jsem ztratila tu botu. A asi týden před koncem prázdninama jsme chtěli do města něco nakupovat a ona, vezmi si ty nové boty. A já, ne, to budu mít, až půjdeme do školy. No. A den před koncem prázdninama jsem musela s pravdou ven, že prostě nemám botu, že jsem ji ztratila.
0: No, a jak na to reagovala?
1: No, dostala jsem jakýsi vylágoš, nové boty mi nekoupila, takže se strašila v září v nových botech a já samozřejmě ve starých. Ale potom asi tak za 4-5 roku jsme uklízeli na půdě, a já jsem tam našla tu krabicu s tou jednou novou botou, jako, ta tam zůstala. Ale potom, jak se seklo obilí, my jsme šli na tu louku, nebo na to pole, hledali, boty se nenašlo. Takže to jenom takový krátký jsem si teď na to vzpomněla, jako děcko, jak jsem hledala botu a nebylo to nic vzácného, ale myslím na to někdy, že jsem ji ztratila.
0: Zní to skoro jako pohádka o Popelce, jenom střevíček nezůstal nějak na schodech, ale na poli nenašel.
1: Žádnej princ nenašel, možná nějaký kombajnista to pak semlel, kde si do obilí, nevím. Takže tak jenom ve zkratce jsem chtěla se podělit do takový příběh, který už je hodně dávno. Jo.
0: Nevíte, kde je teď ta střevíce? Už jste ji dávno vyhodila, nebo by se ještě někde našla?
1: Jo, my jsme se odstěhovali vlastně z té vesnice a dům se prodal, takže už jsem ji nenašla. No, tak.
0: Taky máte
1: končím.
0: V vzpomínkách celý ten příběh. Děkujeme za něj.
1: Jo, já všechny zdravím, moc ráda vás poslouchám. Není to dlouho, co jsem se připojila tady na ten Český rozhlas, ale baví mě to a ráda někdy, když se dovolám, tak jsem ráda a poslouchám ostatní příběhy, takže všechny zdravím.
0: Děkujeme.
1: Dobrou noc.
0: Říkáte, že nevoláte často, ale budeme rádi, když to zkusíte co nejdřív. Bylo to zajímavé. Předměty sami o sobě možná velkou cenu nemají, ale jejich příběhy mohou být k nezaplacení. Jaký příběh se skrývá za věcí, kterou jste ztratili vy? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v Noční lince. Dnes je o malých pátráních po věcech, které zmizely z našich rukou, ale nikoli z našich vzpomínek. Zavolejte mi a povězte, co jste kdysi ztratili a dodnes vás to mrzí. Stejně jako to teď udělal pan Pavel ze Žedlochovic. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý před půlnocí, přeju všem posluchačům a i vám. A já bych měl takový dvě věci. Jedna věc je, že jsem když jsem byl na učilišti, tak jsem si tam půjčil od našeho učitele hudby, tak jsem si půjčil tamburínku a zobcovou flétnu, protože jsme to tak nějak potřebovali tady na nějaké divadelní představení. Aha. Tak že si to půjčím a jak jsem jel vlakem semka na Moravu z té Prahy, tak jsem to zapomněl v tom vlaku. Tak samozřejmě, že už se nikde nenašlo, to nebylo k dohledání, jak třeba dneska by to možná šlo, kdyby si člověk zavolal, zjistil si číslo, zavolal si nějaké ty ztráty, nálezy, tak třeba by to šlo, ale tenkrát prostě ne, no já jsem si to dal tam na vrch, jak jsou ty šprušlé a vystupoval jsem a vzpomněl jsem si až pozdě, no. Tak to byla taková ztráta, která mě docela mrzela, protože to byla škoda, pak jsem to musel, myslím, uhradit, nebo co.
0: Ale tak... Kolik to bylo?
1: Ježiš, to já fakt nevím, to už nevím.
0: To už je dávno.
1: Ale to už je dávno, ale tak tenkrát to bylo na učilišti a když jsem řekl, jak to, tak po mně nechtěli nějaký horetní části, jo. My jsme si tam jako na tom učilišti ani nějak nevydělali, tak nějačina nebylo zrovna nějak, jako že by člověk měl tenkrát nějaké velké peníze. No a potom se mi stalo, to nebyla vyloženě ztráta, ale to bylo takové spíš to, že já jsem tady má kamarád ze sklepa si udělal takovou hospůdku, takovou sklepní prostě záležitost a takový klub, jakoby, a já jsem tam byl, já jsem tam u něho spal tenkrát, na baráčku jsem tam byl v nájmu a takže jsem tam byl skoro každý den a on tam měl pozvaného kamaráda, který se říkal Leopardo da Vinci, a on, že píše básně, a on jakože že si nechal vytisknout takovou sbírečku malou, a A5 to byla, a měl tam nějaké ty své věci. A já jsem říkal, no, potom já toužím, že by mě třeba někdo umožnil, aby jako vytiskl prostě nějaké své věci, a on jako, jo, že to není problém a že by to mohl udělat taky nějakým takovým stylem, tak jak on. Tak jsem mu přinesl druhý den všechny moje štěry velké sešity, kde jsem o tučňáku někde to spíš, no, myslím o tu očiště jsem začal psát tady ty básničky Filimovanice. Bylo jich docela hodně, tak měl jsem takový čtyři velký sešity a tak jsem mu je dal a on, že si to počte a že z toho vybere a když tak něco otiskne, no, a od té doby, co odešel, tak už jsem ho neviděl. A samozřejmě ty sešity taky ne, tak to mě hodně mrzelo, jakože že už jsem se s tím nikdy nesetkal, no, ten barec už tam nikdy neukázal. Tak jsem říkal tomu kamarádovi, který měl tu hospodu, a on říkal, no, to je, jako, že za to nemůže, ale že se tam objevoval, ale od té doby, co jsem mu dal ty sešity, tak prostě se tam už taky neobjevil, že byl taky z toho překvapený, no.
0: A Pavle, budete povídat do třetice všeho dobrého nějaké další věci, nebo se mám ptát?
1: Já myslím, že už nemám.
0: Dobře, tak já se doptám, byla nějaká věc, kterou se ztratil a potom našel?
1: Ano, byla, ale to jsem nenašel já, to našel někdo jiný. Já jsem ztratil třeba občanku a tak, jako doklady, a to bylo hrozný, ta představa, že to všechno budu muset si zaplatit a že všechno budu to muset obnovovat znova, jako zdravotní kartu, občanku. No prostě ZTPčko, tu průkazku, co máme my, invalidí, jo, ten zdravotní. No a takový věci. A jednou jsem takhle šel prostě tady u nás v takovým parčíku u zvonice a přišel ke mně pán a říkal, jsi Kořilek, že? My se známe? A říkám, no tak se vidíme, protože on dělal ve sběrných surovinách tam při výkupu. Tak říkám, tak se on pre. A jmenuješ se Kořilek, teda říkám, jasně. A nechybí ti něco, nestačil jsi někdy něco. A už jsem začal brečet, ne?
0: Ano?
1: Protože to bylo takový jako, že mě to prostě dostalo. Už jsem věděl, že to určitě bude, že to budou určitě ty doklady a že všechno tady to, tady to utrpení, že mě mine, tady to zájmění všeho nového a tak, tak mě to předal a že to našel tam právě na tom startu, na v tom parčíku, tak mě to předal, tak to bylo takový, ježišmarja, to jsem si oddychl tenkrát, no.
0: Dobře. Tak Pavle, děkujeme, skončili jsme šťastně, uvidíme, co další volající, další posluchači. Vám poděkuju, popřeju nádhernou noc a zase někdy v noční lince. Možná jste byli dítě a přešli o milovanou hračku, možná se to stalo teprve nedávno. Na kterou ztracenou věc jste nedokázali zapomenout bez ohledu na to, kolik let už uplynulo? Uslyšíme si po půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Máme 2 minuty po půlnoci a je tady druhá společná hodina. Téma samozřejmě zůstává. Jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Ztratili jste nějakou fotografii, nějaký dopis, nějaký hrníček, nějakou rodinnou památku nebo něco úplně obyčejného, nějakou malůvku, která pro vás mnoho znamenala? Hledali jste ztracenou věc dlouho a našli jste, kde byla? Nebo pomohl vám někdo hledat tak dlouho, dokud se ta věc neobjevila? O věcech, které se ztratily, ale z paměti nikde nevymizely, si budeme povídat až do 1 hodiny. 731 800 900, to je telefon, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková, dospívala 7 minut po půlnoci. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Možná máte jednu ztrátu, kterou si občas vyčítáte. Kdyby si tehdy dával větší pozor, pořád bych to měl. Co vám při této větě vytane na mysli? Krásnou noc přejeme. Kdo volá?
1: No, dobrý večer, tady byla Marie.
0: Paní Marie, vítejte a povídejte. Co máte
1: k tématu? To bude teď v září 60 let. To jsem ztratila tak 59 vlastně. 60 roku bychom bývali, byli letos spolu.
0: Paní Marie, jestli můžu poprosit, kdybyste udělala krok doprava, doleva, nebo lépe mluvila do toho sluchátka, protože neslyšíme nejlépe.
1: Ano. Teď už se slyšíme.
0: Je to o něco lepší.
1: No, že to je asi 59 let. To jsem byla rok vdaná a ztratila jsem snubní prstínek u manželových rodičů. Rezali jsme dříví a jak jsem od něj brala ty špalíky a odhazovala, tak normálně jsem o tom ani nevěděla, že mě sjel. Až pak jsem na to přišla, když jsme asi dořezali, nebo prostě ještě ten den, ale jako už jsme měli pořezaný. No tak maminka jeho, to je jasný, že já jsem z toho byla nešťastná, oni z toho byli nešťastní. No tak maminka jeho normálně pod tím měli uhlí ještě pod tím dřívím, tak odházeli pak to dřevo pryč někde ještě zase jinde a normálně přesejvala přes rok uhlí přes nějaký tok, jestli na něj přijde, jenomže ho nedopřesila, protože mezi tím zemřela brzo, bylo jí 50 roku, takže prstínek někde tam zůstal, teď už je kůna, co se to řezalo, zbouraná, mají to majitele jiný, asi už třetí, takže prostě je po prstínku, ale mám to pořád v hlavě a tak jsem si koupila nové, no to je jasný, ale letos zase jsem ztratila, bylo mě strašně, viděli jsme, byli jsme s dcerou a s vnučkou v jednom bazaru a tam měli i nový prostě jak bych to řekla, bižutérii a zlato, stříbro prostě. A to zlato a stříbro měli nový. No a mně se tam zalíbil takové, já jsem najemný prstínky vždycky byla, takže ten mě tam zalíbil s modrým sklíčkem, takovým matným, malým. No ale nekoupila jsem si ho. A když jsem vnučka viděla, že mám jako mrzení, že ho nemá, že jsem si ho nekoupila, tak já nevím, jestli už ten den nebo druhý den se sebrala, jela tam přes 20 kiláků a koupila mě ho a dala mě ho k Ježíšku na stromeček. Já z něj měla takovou strašnou radost a měla jsem ho asi 4 nebo 5 roku, ale to jsem měla brojleři, takový jako slepice na jídlo, jo. Od malých kuřátek a jak jsem každý den to od nich čistila, tak taky ten prstínek mě sjel a já na to přišla pozdě, no to je jasně, že se, když to tak řeknu, no i nenajde. Tak docela taky mám mrzení, protože mě se líbil a ještě tím, že mě ho vnučka koupila, tak jsem z toho měla radost, no. Bohužel.
0: Tak dvě stejné věci, to je asi rarita. Snad to nebude do třetice všeho dobrého. Pořídila jste si pak nějaký třetí šperk?
1: No, to mě dala zase dcera, že on byl malej a měl ho po zesnulej švagrovej. Ona taky zemřela mladá a prostě ona ho podědila. A nebo oblíkla ho, tak mě ho dala. Ale to už jsem si dala tak napevno na prostředníček, aby mě nesjel. No.
0: To jste udělala dobře. No, byla nějaká věc, kterou jste někdy ztratila a našla? Nebo byla nějaká věc, kterou vy jste někde našla a vrátila majitele? Nemusela být vaše?
1: Ne, to jsem nenašla, ale ztratila jsem už dvakrát na ušnici zlato po mamince. Jednou jsem ji našla teda v posteli a jednou jsem šla do obchodu a říkám, jako jsem šla po cestě a teď říkám, ježím, kde tohle je jak náušnice. Vrátila jsem se a už jsem ji nenašla. A pak, když jsem šla z obchodu, tak jsem šla pomalinku a ona to byla teda moje. A já na to nepřišla, takže jestli jsem ji ztratila den předem, nevím. A neušimla jsem si toho. No tak jsem mi dala opravit, protože samozřejmě jsem na ně asi já nebo někdo šláp, tak jsem mi dala opravit a mám je v krabičce, protože to bylo po mamince, tak už prostě to nenosím.
0: No, tak
1: asi to pak někdo veme.
0: Neuštice se k vám nakonec vrátila, dostala druhou šanci. Děkujeme za ty tři střípky do dnešní mozaiky, do dnešního vyprávění na téma, co jsme kdysi ztratili a možná po letech našli nebo nenašli. Zdravíme vás, paní Marie, zavolejte zase příště, když budete mít co říct
1: moc
0: tématu.
1: A nashledanou všem posluchačům, který ještě poslouchají.
0: Něco se ztratí při stěhování, něco při cestování a něco zmizí tak záhadně, že dodnes netušíme jak. Máte i vy jednu takovou nevysvětlitelnou ztrátu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste něco nechali ve vlaku, zapomněli na dovolené, nebo vám to prostě jednoho dne zmizelo z domu. Která taková chvíle vás dodnes mrzí? Je s námi pan Pepa? Pamatuju si to dobře,
1: jako
0: Pepo?
1: Po 33 letech mi opustila má druhá žena. No, měl jsem tam knihovnu a v té knihovně jsem měl založený takový sešitek nebo prostě vydání. Bylo to asi 180 stránek, polovičku a čtyřky a tam byly prostě dějiny útvaru, u kterých jsem sloužil, u 3. leteckého stíhacího pluku v Brně a potom u vrtulníkovýho. Tak tam bylo popisované některé ty příhody. Tak nejzajímavější tam byl Karel Smíšku, který teda, když jsme bydlili na svobodárně elitantistí z Výškova, tak se nechal na košu prostě do kasáren ten kilometr a půl svést, to bylo jedno je po první.
0: Pepo, takže spolu s odchodem manželky zmizela i kniha, na které vám záleželo. Pochopili jsme to dobře?
1: No, tak ta knížička, ta právě popisovala tady ty příhody z těch, co jsem sloužil. Potom v 70. roce jsem už nastoupil ty rolinkama, ale tam jako litevský mechanik. A jedná se tady o ten příběh, že najednou se v Brně objevil jako tank za divadlem a policajti hledali, kdo jako co to, kdo s ním přijel. No, nekomu nechybělo, až pak se zjistilo, když Karel Smíšku vyšel z divadla, a to tak, že si z Výškova

0: prvně mi hodila její telefon a ten můj se za 3 dny pokazil, tak jsem musel jít koupit novej, no takže to, no tak likvidovali jsme byt a prostě když, já jsem se potom přestěhoval, došla paní za synem zpátky, kde teď tady bydlím, tak bydlíme tady 2 důchodci, no. Je tak... už, já říkám, zavírejte dveře, táhne mi na 90.
1: No. Tak výjimečně to nebyl teda prstýnek, ty dneska vévodí dnešní noční lince mezi těmi ztracenými věcmi. Tak vaše kniha, kdo ví, jestli se najde, měl jste tam nějaké věnování, kdyby náhodou to bylo někde?
0: Ne, to prosím vás.
1: Nějakém antikvariátu?
0: Ne, to ona vyhodila do toho do sběru. Říkám, kdyby aspoň to dala tady, co jsem chodil, no prostě na deskách, tam bývají odložené jako knihy, které si může, kdo chce jako zapůjčit a přečíst takový, co, no, co jako nikdo nechce, tak no, ale to byla knihovna, prostě něco tady z toho mám, jako to mě si zachránil třeba Lokvic Moravy. Mm-hmm.
1: No Pepo, jsou vlastně obecně ty knihy velmi zvláštní věc, zvláštní věcí, člověk k ním někde přilne úplně stejně jako k jiným osobním památkám a to i přesto, že nám to vlastně léta v té knihovně stojí a už vlastně ani nejsou ke čtení, ale přesto jsou součástí našeho života. Děkuju vám za sdílení. Kéž by se stal zázrak a nějakým způsobem by se k vám ta kniha vrátila. Vím, že jste říkal, že se vyhodila, ale zázraky se dějí. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy. Zešla paní z Zlína, do noční linky.
0: No tak.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: překrásná písnička. Za 3 minuty, 00:30. Noční linka Českého rozhlasu je stále s vámi Jarka Barboříková a přidává se další. Kdo volá? Přichází paní. Prosím, představte se.
1: Milá.
0: Ano.
1: Pozdravstvo moju.
0: Ano, ano, paní Lidka je u nás. Téma, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí? Jakou odpověď pro nás máte?
1: Jarusko, já vás srdečně vítám. A co ráda je vás na spodlouhé době slyším, že jsem se dovolala. Tak povídejte. Já mám ty největší ztráty, jak člověk může mít v životě a které už nikdy se najde. Tak abych začala tak. No. První, no, byla jsem poznáct a vše jsem měla 15. Moji první lásku, to byla opravdu první a nejhezčí a nejlepší, už jsem druhou tak bude poznala v životě, tak jsme spolu chodili a nechodili, znáte to, jenom za ručičku a pusa, to bylo všechno, to ne jak dneska ti mladí, znáte to. No, tak dnes se nakonec prostě rozešli, protože našim se to nějak nelíbilo, tak prý tatínek potom promlouval s tu jeho maminkou a prostě nezrozešli, já jsem se to až potom po letech dověděla, co spolu měli. No, takže to byl první, ta největší ztráta v mém životě, na kterého do smrti nezapomenu, protože takovou lásku už jsem v životě další nenašla. Že prostě to byl první chlapec,
0: To téma znáte?
1: Ano, ztráty. A to není ztráta, ten už je po smrti.
0: No, spíš jsme to směřovali k těm věcem hmotným, ale tak to dovyprávějte.
1: No, tak to byla taky, na to nezapomenu do smrti. Potom jsem ženala, ale ta jednou, on byl o 13 let starší jak já, no ale my jsme byli opravdu jenom kamarádi, já jsem jako chodila, opřed on byl rozvedený vlastně, ale byl o 13 let starší, ale to bylo opravdu jenom přátelství, tak ten už je taky po smrti. No a potom jsem se vdala na inzerát. Byli jsme spolu skoro 43 let, až přišel ten nešťastný covid a ten mě ho vzal. No a potom ještě než umřel, tom nejhorší roky, to už je 5 let, jsem manžel po smrti, s tím jsem se nemohla ani rozloučit, protože on zemřel v nemocnici vlastně za 2 dny, co ho dovezli a mě na druhý den přijela, zbudili mě policie, že mě přijeli a já jsem ho měla taky, no ale já jsem ležela doma, takže jsem šla otevřít normálně, jak jsem byla v noční košili a v županě. Tak nevím, co se se mnou stalo, protože jsem byla měsíc v komatu a když jsem se probrala z toho komatu, tak jsem nemohla chodit prostě. Rehabilitovala jsem 3 měsíce, jsem si užila špitálu.
0: Dobře, Liduško, my se trošičku odvracíme od toho tématu, takže já vám poděkuju. I lidské ztráty jsou ztráty, máte pravdu, no to svým způsobem patří k tématu. Tak děkuju, že jste si s náma povídala, ale pojďme si teď dát písničku od Františka Nedvěda a potom prostor dalšímu volajícímu, jestli dovolíte.
1: Tak to mě mrzí teda, no a potom největší ztráta byla Karel Gott. toho jsem milovala od mala. Tatička
0: ano, a to protože my to víme, tak toto téma bude už brzy v noční lince právě okolo výročí jeho odchodu.

0: Pět minut po půl jedné. Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Pokračujeme taky v našem dnešním tématu a to zní, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. Paní Dana od Ústí nad Labem píše, dnes jsou to 3 roky, co jsem na zahradě Čech asi při zkoušení oblečení vytrousila řetízek s přívěskem. Dostala jsem ho od manžela k narození syna v roce... tady bude překlep, tady je 2082, takže asi to bude 1982. Bohužel jsem na dotazy vedení nikdo nenahlásil ztrátu, dodnes to moc bolí. Tak úplně tomu vzkazu nerozumím, ale zkusím se potom na to podívat. V klidu i vy ostatní posluchači, můžete si přečíst i ostatní vzkazy ostatních, například od pana Bohumíra. Po rodičích jsem zdědil staré originální kukačky. Vzal jsem si je po dědicích, potom si je vzal syn po nějaké době, když nám je vracel, tak bez závaží. No, hodně mi to vadí. Utrpělo to a už to není ono. Bohumíra, děkujeme za telefon. Pojďme se podívat, kdo nás čeká na lince. Haló?
1: Haló, haló, tady Jarča, krásný úterní den, prosím. Jarča Sýdlan, tu Jarko, já zdravím všechny. No, víte, já jsem měla takové zážitky. Našla jsem ovci v lese, jak jsme byli na houbách. No a byl to od státního ředitele policie, a protože tenkrát byla bouřka, tak mu utekli. A on byl na dovolený. Tak jsme mu našli ovci, tak jsem volala policii, aby si ji odchytili, tak nám poděkovali a tak jsme šli domů zhub. A najednou jsem přišla dolů, měli jsme bankomat ještě dole na staré budově a tam jsem našla u bankomatu bluzu pracovní s klíčema. No tak jsem ji dala na policii, aby prostě někdo si ji vyzvedl. No a pak jsme šli se synovcem a mojí mamkou a u pekárny ve Fridantě tady jsme našli lodičku a jedna paní ztratila červenou lodičku do tanečních. No a ona byla smutná, že má jenom jednu. No tak jsme dali moje telefonní číslo do té pekárny a tak jsme skontaktovali se a měla hned tu lodičku druhý den. A pak jsem našla ještě telefon. Jeden mladík ztratil telefon a zavolali jsme mu tátovi, protože tam šlo o velký majetek na telefonu. Takže jsme udělali dobrý skutek.
0: Takže při houbaření jste našla nečekaný úlovek místo hřibů zatoulanou ovečku. To jste začala hezky a pokračovala jste dalšími pozitivními příběhy, že jste vlastně vždycky našla nějakou věc, kterou ztratil někdo jiný. A já se vás zeptám, jestli jste někdy vy ztratila něco, co vám bylo drahé?
1: No, nám tenkrát utek pejsan. On někdo jako odnes, unezl. A já jsem opak, nám řekli lidi, že na zahrádkách nahoře, jako u bývalý nemocnice, tak jsme tam šli s mamkou a dovedli jsme si ho domů.
0: No tak počkejte, a... to nám vysvětlete. Jak to probíhalo?
1: Probíhalo to tak, že jsme přišli ven a najednou branka byla tak nějak povolená, že jo.
0: Já spíš myslím to, jak... jste ho potom objevili. Někdo vám tedy řekl, kde je a jak to probíhalo, když jste tam přišli?
1: Ano. A my jsme tam šli, protože tam byli lidi na zahradě u nemocnice a nám řekli, že ho tam mají. Tak jsme jim moc poděkovali, že ho tam jako nechali si, aby jsme si pro ně přišli, protože jsme tam měli známý na těch zahrádkách.
0: Tak to, že on utekl, já jsem si myslela, že vám ho někdo unesl.
1: No někdo nám ho vzal a my jsme ho hledali a nenašli jsme ho. A pak nám říkali lidi, no, jestli myslíte Aran, říkáme, no Aran. No a tak jsme, my jsme ho viděli na zahrádce, tam nahoře u nemocnice, protože tam je uznámej. protože oni taky tam mějí ty lidi zahradu, že jo, u nemocnice. No a tam jich je víc, to je taková zahradkářská kolona.
0: Úplně pro nás není podstatné, mě spíš zajímá to, jestli jste mluvili teda s tím údajným únoscem.
1: Ne, ten se nenašel, akorát, že byl u těch lidí, že tam ho vyhodil ten zloděj, no a bylo to. No ale nevadí, tak jsme pak hledali s mamkou, až jsme pak nám řekli ty známy, že je tam na hradě.
0: Dobře, tak Jarčo, děkujeme, že jste s námi teď vysílala noční linku a zase příště naslyšenou.
1: Ano, prosím, naslyšenou.
0: Někdy nejde ani tak o samotnou věc, jako o člověka, od kterého jsme ji dostali. Ztratili jste někdy památku po někom blízkém, která pro vás měla velkou cenu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je přesně 3/4 na 1. Jsou ztracené věci, u kterých se člověk ani po letech úplně nevzdá naděje, že se ještě někde někdy objeví. Máte doma nebo v rodině podobnou záhadu? Volejte noční linku Českého rozhlasu jako paní Jindra. Vítejte, zdravíme takže vás. Směr Brno.
1: Můžu jako mluvit?
0: Ano.
1: Jo. Ve Zlíně jsem si chtěla koupit kabelku v kůži, protože jsem měla už takovou starší, odrbanou. No tak jsem si koupila kabelku. Veškeré peníze, co jsem tam měla, jsem vlastně zaplatila za tu kabelku. Stálo mě to tehdy 1600. Prior se to jmenovalo, myslím, ten obchodní dům, už ani nepamatuju. No a tak jsem prostě chodila dole a kupovala jsem si rohlík. A teď jsem se podívala. Já jsem tu kabelku tam neměla na tom vozíku. Tak jsem rychle šla za tou paní, co tam měla službu, a poprosila jsem, jestli mě může dát telefon na tu službu, jak jsou krádeže a to. No a bylo to velice rychlé, protože mě dala hned číslo na tu paní, tak se mi nahlásila tu krádež té kabelky. No a říkala mě paní, no co voláte, tak už někdo vybíral. Tak to bylo někde blízko toho Prioru nebo tak nějak. No tak jsem kabelku ošelila a chodila jsem s tou starou. Ale má ještě jeden případ, kdy mě z toho tuhla
0: krev v žilách?
1: Ano. Nemůžu se ani k tomu po tolika letech. Bylo mě asi 30. No. A jela jsem ze Zlína a my jsme si tam s manželem chtěli objednat lavici jako, no tak jsem měla peníze z kabelce, takové líkové, měla jsem tam 27 000. No a byla jsem s malým, mu se chtělo čurat, no tak jsem poprosila, tak jsme si vyčurali a hned jsme si sedli u těch dveří, už jsme nešli dozadu si sednout. No tak jsme v Brně vystoupili, domů. Já jsem zjistila, že tu kabelku nemám.
0: Ne.
1: S těma penězma. Já jsem nevěděla, co mám dělat. Představte si, že já jsem zavolala na ty autobusy, na ztrátě nálezy. A paní mě řekla, ať si přijdu pro tu kabelku, že ty peníze tam mám. Dovedete si představit, jak mě bolelo to břicho, než jsem se dopídila toho, že peníze prostě mám v té kabelce.
0: No, tak to je zázrak. Řekněte mi, někdo našel kabelku, dal to řidiči, nebo řidička se šla podívat?
1: Ano, tam ty nálezy. Ano, tam to u těch ztrát a nález jsem si to vyzvedla potom. Mě řekla, tak já tam přijdu, že to tam odevzal někdo. No, asi se do kabelky nedíval, protože by se podíval a viděl tam tolik peněz, tak já nevím, jestli by ho to nezlákalo. No, dopadlo to dobře. Peníze jsem měla, přestalo mě bolet břicho a ani jsem to pomalu manželovi neřekla do puntíku, jak to vlastně bylo, protože jsem se hrozně jako stíděla, že jsem tak blbá a nechám si prostě kabelku v autobuse. No.
0: Ale to, je teda něco.
1: No.
0: A to byla obrovská to částka. No, to...
1: Velká, no. Bylo to tehdy jako 27 000, bylo jako hodně peněz. Že? No tak už jsem si dávala velký pozor, když jsem něco šla kupovat a už jsem šla manželům kupovat.
0: Ale paní Drovi, jste mi teď vlastně připomněla, že mě se stalo něco podobného. V autobuse jsem nechala 3,5 tisíce na sedadle, protože jsem si chtěla dát na jiné místo v baťohu, takže jsem je z peněženky dala na sedadlo a pak jsem zjistila, že mám vystupovat. Vysedla jsem, šla jsem v tu chvíli platit opravu auta a zjistila jsem, že ty peníze jsem tam nechala. Já jsem to věděla. A hned jsem telefonovala taky na linku ztráty a nálezy patřičnou a tam mi oznámili, že zavolají řidiči toho autobusu a ten řidič, představte si, ty peníze našel, později mi je předal, ale říkal, že to bylo na hraně, protože řekl, já jsem musel na jedné zastávce zastavit, klasicky šel jsem dozadu, protože jsem věděl, kde přesně jste seděla, tak jsem se tam podíval, peníze tam nebyly, tak jsem to zkusil a říkám, tak a okamžitě mi vraťte ty peníze, co tady byly. Tady mám kameru, tak bych to stejně za chviličku zjistil, kdo to byl. A taková mladá holka vytáhla svou peněženku a ty peníze mu dala. Takže si je chtěla vzít. A ten pan řidič jenom zkusil, že tam má kameru. Žádná kamera tam není. Ale podařilo se. No, ale pořád to nebylo 27. To nevím, co bych na vašem místě dělala. Já jsem měla co dělat s těmi 3,5 tisíci. Takže vás obdivuju, že jste to vůbec přežila. Ten stav, kdy zjistíte, že jste nechala v autobuse 27 tisíc.
1: Dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naschledanou.
0: Budeme končit, vážení přátelé. Za 7 minut tady bude čas přepojování dnešní noční linky opět zpátky do Prahy. Já vám děkuju, že jste s námi dnes vysílali. Přeju vám, abyste už nic nestráceli a pokud něco ztratíte, abyste to zase našli, protože když ztratíme nějakou věc, tak s tou věcí zmizí i kus toho příběhu. A tak si všechno dobře hlídejte, hlavně všechny peníze v autobusu. Děkuju za dnešní vzpomínky, přeji klidnou noc a hlavně, ať vám to, co je pro vás opravdu důležité, zůstává na blízku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Sliby se mají plnit a takto dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, o kterém jsem tu mluvil docela nedávno, jenomže to jsem jenom připomínal některé jeho literární drobničky. Jako skvělý vypravěč se spisovatel, prozaik a dramaturg Vladimír Kalina představí dnes poprvé.

0: S tím vánkem ve vlasech Markéta léta.
1: Nepej je motý jako míčíny, tak jsme si zpívali s klukama za mlada.
0: Zmizely smutky a podzimní splíny, prostě to všechno, co Markéta nerada.
1: Vysoko na nebe, hluboko do polí Markéta léta, přitom si zpívá.
0: Co oči nevidí, to srdce nebolí, je totiž podzima, brzo se stmívá.
1: Zmizely splíny a přívaly pláč a s nima ty protivný přizraky z minula.
0: Připravte obvazy, dlahy a fáče, kdyby se náhodou se zemi minula.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
1: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.
0: Podzimní obloha dala se do gala, večerní vánek se do vlasů vplétá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pamatuju si Vladimíra Kalinu z přednášek na vysoké škole. Jeho charisma a taky patřičné reakce dámské části naší třídy jsme mu všichni potichu i nahlas neskrývaně záviděli. Gentleman, s dýmkou, která k němu neodmyslitelně patřila i na těch přednáškách. Mistr povídky a skvělé poenty, jak ostatně dokázal už dřív v 60. letech v partě rozhlasových sedmilhářů, společně třeba s humoristou Zdeňkem Jirotkou a spisovatelkou Jindřiškou Smetanovou.
2: Já si myslím, že na to musí mít člověk talent, umět zacházet se zvířetem. A někdo se narodí a prostě ten talent má. Ale trošku se bojím, že se to nedá naučit. Ale naše rodina, ku podivu, talent na tohle to neměla. A teď přišla válka a my jsme bydali v židovský čtvrti a všichni naši kamarádi a spolužáci byli židovský děti. A tak se stalo, že jedna rodina z protějšího domu, když šla do transportu, tak nám přinesla kanárka. Ta rodina byla velice bohatá a my jsme se tam chodili vždycky s úžasem dívat na to, že všechno, co oni měli, bylo to nejlepší, co se jaksi v té kategorii vůbec dalo sehnat. Když nábytek, tak nejlepší nábytek, když prádlo, tak nejlepší prádlo. A teď oni nám přinesli toho kanárka, bylo to hrozně smutný, ten kanárek byl albín. A když ho ta paní přinesla těsně před tím odchodem do transportu, tak říká, prosím vás, starejte se o něj, to je úžasně vzácný kanárek. No prostě v kategorii kanárků to byl taky nejvzácnější, co se tou dobou dalo sehnat. A ta paní říká, on velice krásně zpívá. No tak jsme toho kanárka měli doma, ale fakt je, že ode dne příchodu ten kanár byl úplně němej. On prostě nezavrněl. My jsme mu dávali všechno možné, co nám lidi říkali, že se kanáru má dávat, jenže jsme to jako obyčejně přeháněli. Takže ten kanár jen šíleně tloustnul. Ten už byl tak vypasený, že se nemohl udržet na bydle. A když spadl z bydla dolů, tak to vždycky pláclo. Ale vůbec se neměl ke zpěvu. Tak my jsme se samozřejmě snažili si to vysvětlovat a říkali jsme, a doví, jestli on opravdu někdy zpívala. To je třeba samička a tak dál. Ale teď ten kanár, kromě toho, že stloustnul, on se stal těžkým neurastenikem v naší rodině, protože my jsme pořád u té klece byli. Pořád jsme jako shledávali, že mu něco schází a ono mu opravdu začalo scházet. A k nám chodila taková stará babička ze sousedství. Tady, když k nám přišla poprvé, ona se pokládala za znalkyni kanárku, přišla v tom klobouku, nachýlila se ke kleci a v tom naše matka povídá, Ježíš Maria, tomu kanárovi je špatně, já to vidím, jak má bledej zobák a plác, ten kanár vomdlel. To bylo poprvé, co jsme viděli toho kanára vomdlit. A naše matka říká, to je strašný, teď my jsme toho kanára úplně zničili, ale úplně zničili. A ta babička říká, on asi teda nesnáší klobouky, tak nikdo nesměl přijít v klobouku k té kleci. No a já jsem si tehdy vydělala svoje první peníze a koupila jsem si za ně krásný klobouk z mašlí, takovej žirádňák a přihrnu se domů. Samozřejmě chtěla jsem, aby mě všichni obdivovali v tom klobouku a jenom slyším, jak oni na mě křiče, ať teda nechodím do pokoje, ale já jsem to přece jenom prosadila, vstoupím do pokoje, prásk. Kanár už ležel teda na zádech a tatínek se hrozně rozčil a říkal, vždyť to je opravdu i o lidský zdraví, já jsem taky div nevomdlel, když jsem tě v tom klobouku viděl. Tohle není možný a já už nikoho nechci taky v klobouku vidět. Ten kanár má pravdu, ten kanár reaguje úplně normálně na takový pitomosti, jako ty máš na hlavě. No zkrátka, my jsme toho kanára drželi až do konce války. On měl takový charakter, že nikdy ani nezavrzal. A protože jsme se stěhovali, tak maminka říkala, já už nemám to srdce toho kanára tahat do nového kvartíru. A chodili jsme do Majzlovy ulice k jednomu ševci, ten se jmenoval pan Radosta a byl toho jména hoden, protože měl plnou ševcárnu kanáru, který tak jásavě zpívali a on seděl mezi nima a přištipkoval boty a zpíval taky. Tak my jsme tohle kanára tlustýho, vondlívajícího neustále. K tomu panu Radostovi zanesli. Hrozně jsme se mu omlouvali, ještě jsme mu přinesli kilo semence. A mě takhle za půl roku napadlo se tam jít na toho kanára podívat. A přijdu tam a ten kanár Poletoval úplně volně po krámě, dokonce mohl i před krám sedl si na ten vývěsní štít. A ten kanár zpíval tak úchvatně, že si to nikdo neumí představit. Ten mohl jít rovnou teda na nějaký závody, ale krom toho, že tak nádherně zpíval, on se naučil za toho půl roku spoustu takových všelijakých kousků, jako že ten Švec, ten pán Radost, tam mu říkal, vybírej mi vešky, a ten kanár mu probíral takhle vlasy a porád lítal po tom krámě. No a já tím chci říct, že se tedy potvrdily dvě věci. Za prvé, že my jsme rodina, která vůbec nemá talent na kanáry, a za druhý, že ta rodina, která si ho koupila, obchodu rozuměla.
3: No. Výborně. A ta jeho reakce jenom velmi stručně. Jednou malíř Karel Vaca vykládal, že měli doma nějakého psa, a to, že byl fantasticky ostražitý hlídač, výborný, a ten, když uviděl neznámého člověka nebo vandráka, tak se tak rozčilil, že omdlel.
4: No já o zvířatech jednu. To se natáčela jednou na Barrandově pohádka. A byl tam prostě záběr, jak na takový malý zíce v ateliéru sedí kočka a měla koulit očima.
5: To je
4: a teďko donutit kočku, aby koulila očima, to je strašně těžký. Takže ráno se začalo natáčet. A teď si budete představit živě ateliér, tam je za kamerou někdo a spousta osvětlovačů a pomocného personálu. A pořád se točí jeden záběr, už to trvalo hodinu a dvě hodiny a tři hodiny a s kočkou dělali všechny možné kouzla, nalejvali rum a všechno, nešlo to. A kočka pořád seděla a jenom mouřila v oči a vůbec nekoulila. A chodil tam po ateliéru takovej stavěč a pořád prostě nevěděl, co tam s tou kočkou dělají. A už trvalo asi pět hodin, tak tam prostě přišel a povídá: co, prosím vás, pěkně chcete od té kočky? Oni povídají: prosím vás, pěkně jděte stranou, tady my děláme film. A
5: umění.
4: Děláme tady umění a kočka má koulit očima. A on povídá: za pět piv. A oni říkají: tak povídají, no tak prostě za pět piv. Tak on pá, tak to zasviťte. Řekněte, kamera, všel k té kočce, chytí za vocas a roztočil jí, posadila kočce, koulely se oči, a když to skončilo, tak povídá: vidíte, ono se zvířatu musí rozumět.
2: Je krásný.
3: Ten dovětek je krásný.
1: Teda řeknu vám, kdybych nevěděl, že Vladimír Kalina a Vladimír Svitáček, i když byli generačně docela blízko, tak od sebe navzájem neopisovali, asi bych věřil, že se i dobré historky kradou. Ale ať už to bylo jakkoliv, základem je přece pokaždé ten originální původní příběh, který Vladimír Svitáček vyprávěl takhle.
6: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU, a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě. Malý kotě mám rád a tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, po jar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně obrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takový tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Tak. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal, on říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, domy ani slovy povědět nesvedem, věř.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Sedmiláři Dity Skálové našli i po listopadu 1989 své pokračování. Samozřejmě to už většinou nebyli ti původní vypravěči z konce 60. let, ale Vladimír Kalina jakoby nestárnul. Myslím, že i přes přísná bezpečnostní a protipožární opatření ho ta jeho dýmka neopustila ani v rozhlasovém studiu, kde byl hostem společně s veterinářem Jaromírem Svobodníkem, hercem Josefem Vinklářem a věhlasným českým porodníkem Antonínem Doležalem.

0: To je o režiséru Františkovi Vláčilovi, což je nesmírně zajímavá kumštýřská osobnost. A jednou, to už je před mnoha lety, byl filmový festival v Banské Bystrici, což byl takový festival, který v podstatě střihnul celé to období. A my jsme přijeli do Sliače, až nás ubytovali ve Sliači a jezdili pro nás autokárky na představení do Banské Bystrice. A František Vláčil přijel do toho Sliače a první, co udělal, je, že si na celou dobu objednal koupele. A protože dole byl výborný bar s takovou báječnou barmankou, tak v podstatě trávil celou tu dobu, aniž tušil, co se všechno odehrává v té Banské Bystrici. A přece jenom ten poslední den, když už bylo to závěrečné představení, tak se v něm hnulo svědomí a vyšel z toho baru na tu ulici a tam stála 603, u ní stál takový chlap v koženým kabátě. Tak ten Vláčil šel k němu a povídá: heleď, podívej, já jsem režisér František Vláčil a ještě jsem tady, už jsem tady týden, ale ještě jsem nebyl v tom Banské Bystrici, nemohl bys mě tam hodit? A ten jako chvíli mlčel a pak otevřel dvířka, ty nasedli a přišel šofér zase za volant a to byl ministr kultury.
1: Všechno a tím pádem i zoologická zahrada vyžaduje určitou údržbu a proto je tam určitá četa údržbářů, který udělají tu a tam opravu, tu a tam opravu a tak dál a tak dál. A bylo třeba svařit

0: Kypry, tak vám otevřeli ten šubr, neboli ty padací dvířka, do té klece, kde údržbář Sochor svařoval tady tuhletu mříž. A jestli si pamatujete, na ten pavilon měl takový napřed palandy, takový zvýšený, a teď do té klece vstoupil statný samec jaguára a poněvadž viděl před sebou nějakýho člověka, tak se zarazil a s napětím to zvíře pozorovalo, co ten údržbář tam vyvádí. A mezi tím přišla do pavilonu skupina nějakých žen ze Slovácka s takovýma těma holínkama, s těma širokýma sukněma na zádech, takový, jak se to jmenuje, takový ty, co, nevím,
1: volány,
0: to není volán, takový ten divnej ruksak, co se tam nosí na těch zádech. A teď stojí zděšeně před tou klecí a dívají se na toho údržbáře, jak tam svařuje, a ta jedna se osmělila a říká: panko, za váma je lev. Jo, to považoval za vtip, říkal: já vím, matko. Jo, a dál svařoval. Jo. A té ženě to nedalo, takže poněvadž považovala tu situaci za nebezpečnou, tak znovu na něj útočila tady touhletou otázkou a říkala: za váma je lev. Jo, a on znovu říkal: já vím, tak dělal hrdinu, jako svařoval. A když ta žena už po třetí na něj se obrátila s touto otázkou, že za ním něco je, tak skutečně mu to nedalo a teď se otočil a byl několik metrů teda tváří v tvář tomuto statnému samci jaguára. A on pustil vám tady tuto svařecí soupravu. Plavmo proskočil takovýma dvířkama, který měli rozměry zhruba asi takových 40 na 40 centimetrů, kterýma se vešel se tam úplně, takhle se sesul, sebral se a teď vycházel zcela otřesen tedy na tu chodbu a začal si stěžovat všem přítomným a říkal jim: když mě sem ještě někdo pošle něco spravovat, tak se mu na to, a řekl jedno velmi nemravné slovo.
2: Ten vztah k přírodě, ten je zvláštní, protože řada lidí, kteří se dostanou do svého oboru jako... A pokud jsou to teoretici, tak se samozřejmě vzdalují tomu životu přírody. To vám, pane profesore, hned můžu potvrdit na tom, že manžel spisovatelky Heleny Šmahelové byl profesor Trost, což byl filolog neuvěřitelně vzdělaný, který samozřejmě žil jenom ve své knihovně, ve svých přednáškách, ve svých problémech. A jednou jeho manželka ho v podstatě donutila, aby vešli do přírody. Tak vešli do přírody a to bylo na jaře a tam se objevily první sedmikrásky. A ona mu povídá: podívej, sedmikrásky. A on se tak dlouze na tu sedmikrásku díval a pak povídá: ano, to znám z Heineho.
3: Měli jsme takovou průvodci cizinců ve Španělsku, která mohla koukat z okna a dívat se na tu krajinu, kde jsme jeli. Ona namísto toho vyndala cestu do Španěl od Karla Čapka a četla toho Čapka nám všem. A já jsem si pak ptal, jestli to tam jako viděla, tu krajinu, a ona řekla, že ne, ale že jí to stačí, ta představa, ale ona mohla tam koukat, ale jí stačila to jako ta představa. Já bych chtěl říct, víte, jednu věc, takovou trošku vážnější. Je taková věc, že na mnoze není pokládána medicína, fyzika, matematika za součást kultury. Jo? Že kultura je jenom chodit do divadla nebo na výstavy, nebo, a není, takže normálně se lidé chlubí tím, že nevědí, co je první a druhá termodynamická věta. Jo? A kdyby teda jako někdo z těch fyziků řekl, že neví, kde je Van Gogh, no tak by řekli, no to je teda pěkný hlupák. Takže já bych jako chtěl říct, že já si jako vážím všech lidí, kteří něco umí. Každý umí jenom něco. A protože jste byli příliš vznešení, tak dovolte, abych to vzal na věci, které jsou naprosto nevznešené. Tak znova řečený mysliveček, když tam sloužil na ty patologii, tak si udělal hrubý žert ze svého kolegy z pilky, vzal psí exkrem,

0: Ment, to je to, co psi ze sebe odstraňují, jo?
1: A ten, ručku, ten, kavička,
0: ten psí exkrement on vložil do formalinu, udělal z toho preparát a dal to tomu Spilkovi, aby se na to podíval. No a Spilka na to koukal, nevěděl, co s tím, nevěděl, kam to zařadit, tak to odnes panu profesorovi Hlavovi. Hlava to vzal, dostal to v sobotu, v pondělí potkal toho myslivečka a řekl mu, tak oni vole, podruhý, až tomu volovi Spilkovi budou zase dávat psího, tak mě to napřed řeknou, protože já vůl stará jsem nad tím strávil celou neděli.

0: Já bych jenom ještě chtěl k těm figurkám vzpomenout mého strýce Emana, což byla taky povaha člověka, který nesmírně miloval tu chvíli života, který neměl to, co má většina lidí, že se pořád pachtí za určitým cílem a zapomíná na to, že v podstatě žije. A strýda Eman žil v podstatě každou minutou a byl to můj nejmilovanější strejda, kterýho
1: to
0: jsem měl.
1: To jsou tohle takový strejdové.
0: A tenhle ten strejda Eman, když měl před první světovou válkou narukovat, tak neustále prosil dědečka, teda tatínka, že chce k námořnictvu. A tenkrát v tom Rakousko-Uhersku samozřejmě brali k námořnictvu lidi od moře. Samozřejmě. Proč by brali někoho z Prahy?
2: Od Vltavy.
0: No ale ten Eman neustále ho prostě lákali ty dálky a všecko. A tak dědeček prostě běhal po Praze, po všech těch místodržitelstvích, no ne, po armádě, že jo, všecko to bylo složitý a psal do Vídně a všecko. A pak se stal neuvěřitelný zázrak, protože někdy v tom 12. roce přišel strejdovi Emanovi povolávací rozkaz k námořnictvu. A strejda Eman nastoupil, vím, že mě maminka říkala, že se loučil u Wilsonova nádraží, se loučil s koněm, protože byl totálně opilý radostí. A tak prostě odjel na to moře a samozřejmě netušil, co to je námořnictvo. On nevěděl, že první, co ho čeká, je výcvik na školní plachetnici, kde takřka první den dostal službu na stěžni v tom koši a byla bouřka. Takže asi za měsíc přišel od strejdy Emana domů dopis, který začínal nádhernou větou. Tam bylo napsáno: milý tatínku, jak si běhal po těch všech úřadech, abych se sem dostal, tak to oběhni ještě jednou, aby mě dostali pryč. A tak nakonec se dostal na známou loď Viribus Unitis, že, což byla bitevní loď, reprezentativní. A potom, když se těsně před první světovou válkou potápěl baron Gauč, což byla taková známá loď, tak tam strejda nějak s tou lodí jeli jim na pomoc a v té chvíli tam strejda pochopil, že to je příležitost a poněkud začal hrát pomatenýho. Protože on skutečně zachraňoval ty tonoucí a říkal si, tak to mě taky čeká vlastně. Tak v podstatě využil toho a začal předstírat určitou duševní poruchu. Že? Takže byl superarbitrován, vrátil se z vojny, takže do první světové války nenastoupil a stal se telegrafistou na železnici. A tam strejda hned od začátku měl takovou malinkou kancelář, kde měl takový ten veliký mosazný telegraf s tím kolem, tam se navíjel ten pásek a neustále ťukala morzeovka. A jak tam byl v takový té kopce, tak vlastně najednou se mu strašně začalo stejskat po tom moři. A ten strýda, jak měl tu kancelář, tak tam měl tři skříně. A jedna byla veliká. Takže ten strýda tu jednu skříň vyklidil, pak ji zamknul, zlomil klíč, takže už do ní nešlo nikdy vtáhnout. A tu bočnici proměnil v tajný dveře, který se dali na takovej malinký puntík otvírat. A v té skříni on si udělal malinký lehátko a zavedl si tam elektřinu. A měl tam malinkou lampičku a měl tam přístroj, kterému se říká Laterna Magica. V podstatě diaprojektor.
1: Ano.
0: A když byl takový ten čas, kdy strejda věděl, že nikdo z těch oficiálů tam za ním nepřijde, tak stisknul ten puntík a zmizel v té skříni, zavřel ji. A protože tu stěnu těch dveří nalakoval na bílo, tak si tam pouštěl diapozitivy všech moří, který kdy viděl, anebo který neviděl, a prožil tam snad 10-15 let v tomhletom nádherným vězení a vždycky pak odpoledne vyšel z té své kanceláře, šel k parku u Wilsonova nádraží, tam na rohu prodávali kukuřici, tak si koupil pytlí kukuřice a šel krmit holuby a labutě a vždycky říkal, ta Praha taky není špatná.
2: Já jsem na Žižkově žil přechodně prostě 4,5 roku. Musím říct, že se mi tam strašně líbilo, že tam byli hrozně hodní lidi, ale já jsem tam neměl zapuštěný kořeny a proto jsem se tam moc chtěl přestěhovat. Protože to prostě nešlo, ale poznal jsem tam prostě báječný kluky, báječný chlapy a oni mají zvláštní povahový rys, oni mají kromě vlastností, o kterých mluvil Vladimír, oni mají ještě jazykovou schopnost, no, kde se opravdu domluví. To není jenom žargon, to je nesmírný jazykový bohatství, protože oni třeba říkali, hochu, to byl včera nálet na Prahu, já povídám, což znamenalo flám, jo? Nálet na Prahu, ze Žižkova nálet na Prahu. Já povídám, no a jak jste dopadli? On říkal, ale čiči, ani se neptej, granty lítaly jako vlašťovky. to je prostě, to je, že to nemůže nikdo vymyslet, to nemůže nikdo napsat.
3: Teďka má granty jiný smysl.
2: No ne, ano, to já vím, ale u nich, u Žižkovi, že tam nikdo nepoužije, prostě když se řekne, to je bezvadný chlap, tak tam se neřekne. To je prýma chlap, to je senzační chlap. Říkaj, to je bourák, hele.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Proč to nepřiznat? Bál jsem se, jak budou ty historky Vladimíra Kaliny v rozhlase vypadat, když je nevypráví on sám a nemá vedle sebe tu partu posluchačů s rozzářenýma očima a hlasitým smíchem. A vidíte, když se ty drobné anekdoty ze života dostanou do správné ruky Pavla Soukupa, Miroslava Moravce a Milana Neděli, nemusíme se vůbec bát. Tak všechno dobré a ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Scénárista František Vlček byl nedostižný vypravěč. Častokrát jsme ho prosili, aby už přestal, protože nás všechno bolelo od smíchu. Když jsme se jednou vraceli z natáčení Sedmilhářů v rozhlasovém studiu, prozradil mi, jak se dělají historky. Povídal, já ti nejdřív řeknu příběh, jak se skutečně odehrál. Třeba jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky na náves a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. Odmlčel se a dodal, jak vidíš, nic k smíchu na tom není. Jenomže to musíš vyprávět takhle. Jednou v létě jsem se vracel autem z Vepřových Hodů se svými dvěma strýci. Ten střízlivější řídil a druhý vyspával na zadním sedadle. V jedné vesnici jsme se vyřítili ze zatáčky a plnou rychlostí jsme vjeli do Hejna Husí. V tom okamžiku se strejda na zadním sedadle probudil, nechápavě zíral z okénka a do toho vedra povídá v naprostém úžasu, ono sněží.
3: Musím vám říct, že hrozně obdivuju čiperné staříky. To už bylo spisovateli J. Škubínovi 99 let, ale stále byl čilý a zvídavý. Jednou jsem přišel na Dobříšský zámek, píše Vladimír Kalina, a on seděl u okna nad sklenkou vína. Tušil kolem jeho stolu Jiří Fried v okamžiku, když starý pán seděl nad knížkou. Zvedl hlavu a protože nedoslýchal, tak zvučně a trochu nazlobeně povídá, prosím vás pěkně, kdo pak je ten Otčenášek? Jan Otčenášek seděl za ním o dva stoly. Pro mistra to byl zřejmě mladíček, neboť ten za svého dlouhého života si dával už i s Nerudou. Starý pán držel ve své chvějivé ruce knížku a stěžoval si hlasitě. Občan Brych. Jak může český spisovatel použít tak nečeského jména Brych? To je starý nešvar v české literatuře a máme přece tolik krásných českých jmen. Mistr Josef Štefan Kubín se uklidnil a pak řekl zase zvučně na celou jídelnu, že jsme se všichni jen nadechli, jako by kolem nás prošla živá historie české literatury. Povídal, Ondino jsem potkal Dika.
4: Já znám podobnou historku. Když se v klubu spisovatelů zastavil pan profesor V.V. Štech, chvíli jsme si povídali o Vojanovi a o Mošnovi a pak si pan profesor všiml knížky s krásnou pestrobarevnou obálkou. Zeptal se, co pak je to? To je o kosmonautice, pane profesore. Držel chvíli knížku v ruce, prolistoval pár stránek a zase nám ji vrátil. Řekl, to už nebudu číst. Já se totiž rozhodl, že tohle století přeskočím.
3: Já bych vám teď rád pověděl něco jiného, ale taky o literatuře. Znáte tu hru Duchcovský viadukt? Uváděla se počátkem 50. let snad ve všech divadlech v republice. Její autor Vojtěch Cach bydlíval tenkrát v podnájmu u tiché a slušné paní, která si svého věhlasného nájemníka vážila a oslovovala ho pane inženýre. A Vojtěch Cach jí ze slušnosti neodporoval. Pokládal její titulování za starosvětskou radost starších lidí, kteří si potrpí na okázalost. Až po čase, kdy v neděli dopoledne paní Bitná upekla bábovku a seděli spolu nad svátečním servisem, využil chvíle jistého zblížení a vysvětlil jí, že vůbec není žádný inženýr. A paní Bitná překvapeně spráskla ruce a dobromyslně vyhrkla a já pořád myslela, že vy jste ten duchcovský viadukt postavil.
4: Když už jsme u spisovatelů, neměli bychom zapomenout na autora těchto střípků. Dozvěděl jsem se od něj, že přes své chatrné zdraví a nadměrnou výšku byl také na vojně. V Jindřichově Hradci jako vysokoškolák. Vyprávěl mi, že měl štěstí, protože ho všichni velitelé počínaje svobodníkem tolerovali. Až na jednoho malého majora, který vedl střelby. Byl to prý tehdy jeden z nejlepších střelců v armádě a naprostý fanatik svého oboru. Říkalo se o něm, že každé ráno odchází do lesa, pověsí se na větvi za nohy hlavou dolů a přes zrcátko musí nastřílet 50 ran do černého na terče za zády. Ve svém střeleckém fanatismu nemohl pochopit, jak může šťastně existovat člověk, jenž se už od mládí vyhýbal i pouťovým střelnicím. Nakonec si však vymohl, že i Vladimír, který byl uvolněn pro přípravu zábavného večírku na rozloučenou, se musí zúčastnit střelby. Odvedl vojáky na louku, nařídil jim ulehnout do trávy a u každého stál vojín základní služby, který dohlížel na nabití zbraně. Major vysvětloval: terče jsou od vás vzdáleny 50 metrů. Nejdříve všichni vystřelíte 5 cvičných ran. Každý terč má vaše jméno. Já půjdu od jednoho terče ke druhému a podle zásahu budu říkat více doleva, více doprava, více dolů, více nahoru. Jasné? Vladimír vystřelil 5krát za sebou s nejlepším úmyslem. Pak všem střelcům pušky odebrali a major šel od terče k terči, vytahoval je z rámečků, díval se na ně proti světlu a říkal: Horčička, více doleva. Kantor, více doprava. Jaroš, více doleva. Kalina. Umlkl a s naprostou nechápavostí se díval na Vladimírův neporušený terč. Pak zrudl a zařval: Kalina, proč jste nestřílel?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Já si myslím, že každý musí čas od času prožít nějakou málem neuvěřitelnou příhodu, i když to nemusí být zrovna legrace na vlastní triko. Jednou v létě odpoledne jsme seděli v klubu Mánes s Ladislavem Khásem, dávným redaktorem slavné epochy Lidových novin, a jeho manželkou Eliškou Junkovou, slavnou automobilovou závodnicí. Obrovskou skleněnou stěnou jsme se dívali na poklidnou scenérii Národního divadla. Řeč plynula v družné zábavě a ani jsme nepostřehli, že se náhle zešeřilo. A najednou Láďa Khás vyskočil, zíral na hrozivý ocelově šedivý mrak, který zatemnil celý obzor, a vykřikl: rychle nasedat, jedeme držet okna. Nebyl čas na vysvětlování, naskákali jsme do auta, co se nás vešlo, a uháněli jsme lidu prázdnými ulicemi, jimiž se prosmykly již první nápory větru. Dojeli jsme na Hradčanské náměstí a oblohu křižovaly blesky a blížilo se vzdálené hromobytí. Vběhli jsme do domu a řítili se schodištěm do posledního patra. A když jsme se ocitli v prostorném bytu, spatřil jsem něco, co jsem ještě neviděl a nedovedu si představit. Okna se nadouvala jako plachty. Jako v závrati jsem si uvědomil obrovskou výšku nad celou pražskou kotlinou, která se v návalu smrště tlačila do oken a rámy jen praskaly a skřípěly, zvětšující se škvíry jako trysky propouštěly poryvy studeného vzduchu, že se vzdouvaly záclony i ubrusy a obrazy se houpaly jako kyvadla pendlovek, okenní tabulky řinčely a zlomky tmelu odskakovaly jako kroupy. Jeden vedle druhého jsme drželi okenice, cítil jsem tlak nezadržitelného živlu a pochopil bezmocnost mořeplavců, jejich pokoru a odevzdanost před silami, které děsí svou neskutečností. Praha zmizela jak ve víru vesmírných mlhovin. Zdálo se mi, že sedm houpe a přídí naráží do zmítajících se vln. A najednou na sklo dopadly první kapky, jejichž odrazu se zmnožily blesky ve stovky rozžhavených sopečných jícnů. A zvuky zvenku i zevnitř, táhlé a nepřestávající hučení s nepravidelnými údery smrště, hvízdavý tón průvanu a praskání parket, dunivé rány blesků a vrzavé vibrace dřeva a skla. Najednou oslnivá šupa, že se otřásly zdi. A skoro současně příval deště, jako by se protrhla obloha. A Láďa Khás odstoupil od okna a klidně řekl: už je to za námi. Skutečně, cítil jsem v rukách, jak tlak skoro naraz ustal. Do pokoje vstoupila paní Eliška s podnosem grogů. Uvědomil jsem si, že jsem prokřehlý a třesou se mi nohy. Usedl jsem do klubovky a zahříval si skřehlé prsty o sklo skleničky. A Láďa Khás povídá: můžeš si dát nohy na stůl. To je výsada námořníků, co přežili tajfun.
4: Já si myslím, že podobný tajfun prožila i dvě děvčata, která jednou stopovala na silnici. Ačkoliv byla v rozpuku svých 16 let, najednou nepomáhaly ani výstavní nohy v bermudách, ani naditá trička. Stopovala už přes hodinu a provoz začal povážlivě slábnout. A v tom okamžiku se blížila stařičká muzeální Tatrovka. A jedna z těch dvou přišla na spásný nápad. S výkřikem "To chce inovaci!" sundala děvčata naráz trička a mávala jimi vysoko nad hlavami. Vůz zastavil, vystoupil starý pán a současně se ozval jeho skřehotavý, káravý hlas, jako by stál ve třídě před katedrou. Wagnerová, Valášková. Obě stály vyděšeně před svým profesorem v provinilém úžase se skříženýma rukama přes prsa. Pan profesor se ohlédl a řekl v lítostivém zamyšlení: "A já vás dosud jen hodnotil podle znalostí staré české literatury."
2: Milovník Pálavy, Beskyd a Jeseníků, spisovatel Jaromír Tomeček, přijel na zámek Dobříš těsně po své osmdesátce. Druhý den brzy ráno vyšel do lesů na své toulky až za Nový Knín. Vrátil se popolední, růžolící a plný dojmů. Na otázku, jak se mu to líbilo, odpověděl diplomaticky: "Máte v Čechách celkem slušný lesy." A dodal se zaujetím: "Potkal jsem i 12 teráka. To byl krásný kus." Na chvíli se odmlčel, uznale pokývl hlavou a pak řekl se zamyšlenou vážností: "Stejně si myslím, že se k vám zatoulal z Moravy." Vítězslav Nezval věřil na horoskop. A tak před smrtí, jejíž blížící se čas mu sdělili hvězdy, chtěl ještě naposledy vidět Itálii a rozloučit se s ní. Na cestě ho provázel Ladislav Fikar, který se stal zároveň hospodářem celé malé výpravy. Peněz nebylo moc nazbyt, ale Ladislav Fikar dokázal splnit každé přání, neboť miloval Nezvala s celou pokorou své básnické duše. Zaplatil i nosiče, kteří v Pompejích vynesli už těžko chodícího básníka až na vrcholek Vezúvu, odkud byl nádherný rozhled. Objednával nejlepší vína i večeře vybraných jídel v restauracích nad mořem. A tak se hotovost společné pokladny pro mimořádné výdaje den ode dne tenčila a nakonec už bylo jasné, že starostlivý Fikar dotuje položky i z vlastního kapesného, aniž by se o tom slovem zmínil. Vítězslav Nezval se tím pádem ocitl v paradoxu výčitek provázejících jeho nezměrnou touhu vypít poslední kalich italské révy až do dna. Ve chvíli okouzlení, kdy za horké noci seděli pod zářící fontánou di Trevi, podlehl zjitřelé náladě upřímností a s provinilým výrazem řekl: "Já ti to všechno vrátím, Láďo." A v zápětí si uvědomil vágnost svého slibu, jehož nereálnost byla zjevná, a opravil se: "Láďo, já ti něco musím dát." Na vteřinu se zamyslil, pak mu položil ruku na rameno a řekl v návalu bezelstnosti: "Já ti dám radu, Láďo. Prosím tě, nekuř tolik." Po operaci mě poslali do Mariánských lázní a když jsem ráno poprvé vešel do jídelny léčebny Pacifik a rozlížel se po volném místě, zamával na mne od stolku u okna pár rukou výtvarník Zdeněk Seidl a spisovatel Ludvík Aškenázy. Sotva jsem usedl, zaplnil se takřka celý stůl bohatýrskou snídaní, šunkou, párkem, sýrem, džemem, máslem, pudinkem a sladkým pečivem. Teprve po chvíli jsem pochopil, že všechno patří pouze mé výživné dietě. Seidl a Aškenázy dostali každý po talířku se dvěma jablky a mrkví, neboť tu byli na redukčním léčení. Cítil jsem se trapně a nabídl se, že se rád rozdělím, ale zásadový Zdeněk Seidl bryskně odmítl a smutný Ludvík Aškenázy se mlčky podřídil. Oba tu byli už týden a z očí jim koukal hlad. A tak jsem se jich zeptal, jaký program mívají dopoledne. Odpověděli, že pravidelně chodí do hotelu Golf na kávu. A protože jsem měl také volno, navrhl jsem se za společníka. A v zápětí jsem litoval, že jsem to vyslovil. Souhlasili totiž po kratičkém váhání, kdy se po sobě beze slova podívali. Vyšli jsme a bylo už pěkné červencové horko. Stoupali jsme lesními cestami do strmých kopců a já je mlčky obdivoval. Oba moji společníci si už sundali propocené košile a zdálo se, že každým supícím krokem nechávají za sebou pár deka přebytečné váhy. Šli jsme volným tempem déle než hodinu a když se konečně zřítili do proutěných křesel na stinné zahrádce před hotelem a já ocenil jejich léčebnou kázeň, ti dva se na sebe opět podívali stejným pohledem, jako když jsem se jim nabídl za společníka a Ludvík Aškenázy sklopil provinile hlavu a s výrazem dítěte, které něco provedlo, se přiznal. My jsme se ti styděli říct, že sem jezdíme taxíkem.